absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: No tak vítejte, vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům a právě teď posloucháte a nebo budete poslouchat tento pořad pokřivených zrcadel, protože dneska myslím bude zase výživno, uvidíme, jaký si to uděláme, takové to budeme mít. Já vás všichni zdravím, vítám, no a taky mezi námi vítám jaksi vzácného hosta, který se již přestal válet v Luhačovicích, v Lázních a už konečně taky něco dělá. Míšo, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím naše posluchače z plného pracovního nasazení.
0: Jo.
1: No, jsem přiběhla za 10 minut 9 z kanceláře.
0: Jo.
1: Jo.
0: K čemu ti ta dovolená byla?
1: Aby mě tam píchala včela.
0: Jo, to upřímně, to jsem viděl a vzpomněl jsem si na ten film Všichni z Kačerova, nebo na ten seriál. Promiň.
1: Ne, bylo to strašný.
0: Ale bylo to tak autentický. Jako.
1: Hele, ne, bylo ne. To tak děsivý a hlavně to hrozně bolelo.
0: No jo,
1: jako tak fakt strašně.
0: Promiň, ale jako vosy jsou v srpnu divoký, no, musíš dávat pozor.
1: To je počkej, hned. Ale to byla včela, to byla i s prdelkou.
0: Jo, to byla včela.
1: Normálně.
0: Aha.
1: To byla včela a trefila mě úplně do prostředka horního rtu, aniž by jsem cokoliv pila. Prostě najednou, kde se vzala, tu se vzala, už tam byla. A musím říct, že teda v tu chvíli viděla všechny svatý. A teď jsem si říkala, no a teď jako co bude? No, jako, co bude následovat? Kde co oteče? Ještě včera jsem měla trochu opuchlou levou tvář.
0: Vidíš to. No, vosy jsou taky pochopitelně takový...
1: A vosy taky, ano, ano.
0: Takový neoblomný, řekl bych. A u těch vos je to jasný, no tak ono u těch včelek asi taky, jo, protože toho, co můžou jaksi požírat, nebo to, čím se můžou živit, toho je čím dál tím míň. Na jaře to asi nejlepší. No u těch vos je to jasný, protože vosy, víš jak se stravujou vosy?
1: Jsem to dokonce viděla na vlastní oči. Sežrala mi kus šunky.
0: A to byla ti nesežere tu šunku. Ona tu šunku
1: no, ona
0: vezme,
1: okousala.
0: Ukousne, letí s ní prostě do toho jejich hnízda.
1: A tam, ano,
0: tam
1: ano.
0: Jsou larvy. A ona to dá té larvě a ta larva to sežere. A buď to vyzvrací, nebo to vykálí. A teprve to je potrava pro tu vosu. Jo?
1: Ježišmarja.
0: A protože ty larvy se nerodějí, jako, respektive nedospívají a nekladou se jakoby pořád, tak v podstatě ty larvy většinou už v srpnu nejsou. No a ty vosy mají hlad a jsou divživí z toho, že mají hlad, že jo? Takže oni všechny ty vosy pochcípají časem, jako by do toho podzima. Mm-hmm. Přežije jenom pár královen.
1: To jo, jasně.
0: A ty královny pak zase zakládají ta hnízda a nakladou ty vajíčka, že jo? A opakuje se to takhle, jako ten proces. Takže proto oni jsou v tom na konci července a v srpnu už ty vosy jsou absolutně dotěrný a jsou šílený hlady, protože de facto jsou ve smrtelných křečích. Představ
1: no,
0: si, že bys měla
1: říct,
0: hlad.
1: Že teda opravdu...
0: Že bys hlady umírala
1: jo, jako...
0: a nějaký turisti se tam požírají šumku, jako.
1: No, ale klidně, viď. Jako já jsem si jako klidně požírala. Teda pak už jsem ji nepožírala, protože pak už jsem na to koukala a říkám, no tak děravou šunku fakt jíst nebudu, jo. To, ale já jsem si to i natočila na video, protože jsem tomu sama nevěřila, že dokáže prostě uhlodat centimetr skoro na centimetr šunky a odvíst jí, jo.
0: No, aspoň víš, jak tenkou šunku krájejí dneska.
1: No. No, ale prostě jako pomstili se mi děvčata, no, tak jako, akorát, že ta včela u toho přišla o život, no, to je docela blbý, no, to mi je jí líto, no. Ale
0: Co
1: nedá se nic dělat, no.
0: a mouchy, to je ještě horší případ, jako. Mouchy, ty nemají ty
1: Jo, no,
0: larvy,
1: to z video viděla, ano.
0: takže moucha jako vyzvrací takový enzymy, ty enzymy naruší to tvoje jídlo, který normálně máš ráda. Moucha si vyžere to svoje a to ty poblitý kraje ti nechá, jako jo. No, ty pak přijdeš a začneš papat hezky.
1: Tak a jsem dopapala dneska. Naštěstí už jsem asi
0: Já jsem ti chtěl,
1: dvě
0: jako
1: hodiny po
0: zoologicky jsem tě
1: večeři.
0: chtěl trošku erudovat, víš, jako edukovat,
1: Jo,
0: no. Tak,
1: děkuji, děkuji,
0: chtěl
1: děkuji.
0: jsem tě edukovat v rámci hmyzu. Doufám, že jsem tě potěšil.
1: No, úplně, úplně nejvíc, jako. Všechno jdu okamžitě zabalit.
0: Tak, jak bych to řekl?
1: Myslím, ne, já mám všechno zabalené.
0: No to ještě musíš k tomu přičíst to, že ta moucha předtím, než si sedla na tvoji šunku, nebo než si
1: Ano,
0: sedla na tvůj rohlík,
1: ano,
0: seděla na úplně něčem jiným, jo? Jako.
1: Tak já ti člověče nevím, jako jestli já budu asi jenom pít vodu, jako rovnou z vodovodu.
0: A to jsem ti chtěl říct, že ty mouchy přistávají i na vodě.
1: No, jasně, no. Tak jenomže já ji budu pít jenom z mýho filtru a
0: Z tvého
1: tam
0: kohoutku.
1: teda určitě není. Rovnou.
0: A z tvého kohoutku. No, to víš, tak to je příroda, prostě, tomu
1: Jo.
0: neujdeš. Já jsem ti měl ale zážitek.
1: Povídej.
0: U Staňkovského rybníka.
1: Aj, aj.
0: U Staňkovského rybníka normálně lítala, byli jsme po krk ve vodě a lítali vášky, jako byli zvědaví, jo. Tak to, a já jsem takhle na tu jednu zamával a teď poslouchej, co se stalo. Druhý den přiletěly dvě vášky, které byly vášnivě spojené v jednu, prožívaly vášeň,
1: No.
0: asi. A normálně ta jedna, jestli už toho měla dost, nebo co, nevím, nebo jestli jsem se jí líbil, nějaký pouto tam bylo, jo. Normálně se mi sedla takhle na bok, jak jsem stál po kolena ve vodě, nebo po pás vodě, tak jsem jako na bok. A já jsem takhle dal ruku, jako blízko, a ty vášky mě přeletěly normálně na ruku, měl jsem je na ruce. A koukal jsem na ně, jaký mám v té dlani prostě, a jako papouška jsem je měl. Než jsme stihli vyndat prostě nějaký cajk, že to vyfotíme, tak byli pryč, jo. Ale seděli na mě úhrnem asi 10 vteřin.
1: Obyl.
0: Asi 10 vteřin na mě seděli takhle.
1: Tak ona si tě pamatovala víc z toho minulého dne.
0: No právě, jestli mě to... Vidíš, jak jsi inteligentní, jak jsi to dala dohromady. Já jsem to nechtěl, ale
1: No.
0: ty jsi to vymyslela prostě. Stačí, když prostě jsi slušná, zamáváš na vášku, která letí okolo, ona si tě zapamatuje a potom, když má krásnou chvilku, tak si jde odehrát s tebou, nebo na tebe. Pěkný, ne?
1: To je úžasný.
0: No.
1: To je úžasný.
0: A potom jsme měli další poznatek. Pozor, to chci říct teďko něco, co mě absolutně překvapilo. Tam v tom rybníku pochopitelně jdeš a okolo tebe, no, před tebou takový hejno, já je třeba 7 cm dlouhých, 5 cm dlouhých rybiček z toho potěru, že jo. Ale to je opravdu hejno, jako hejno, třeba 500, 300, prostě to. No a chodili tam děti s různýma jakoby síťkama a lovili ty rybičky do kbelíku
1: Jejda.
0: s vodou. Takých pár ulovili a to jsem netušil, co to s nima udělat. Ty rybičky dostali šok, protože byly oddělený od toho hejna.
1: Od toho hejna.
0: Jo. Jednak je v
1: A
0: tom
1: měli
0: kbelíku
1: bříško
0: bylo
1: nahoru.
0: horko, bylo jim teplo, protože ta voda v tom blíku se na tom sluníčku asi ohřála víc, než bylo jako dobrý, a neměli kyslík, takže někteří začali kolabovat. No, tak jsem to těm dětem vysvětlil a ty rybičky jsme pustili do vody. Ale člověče, oni se dlouho dávali do pořádku a víceméně přežili to jenom ty, pro který si to hejno dojelo, jakože to hejno připlulo, my se přidali jako a odpluli s ním. Řekl bych, když jsem si to tak jako, nejsem v tom expert, možná nějaký rybář nám to tady vysvětlí, že nám zavolá. A já jsem to vyhodnotil tak, že prostě ten, že dostali šok z toho, že byli oddělený od toho hejna, ve kterým se nějakým způsobem komunikuje vibračně. A on, až když ta ryba jakoby dospívá, tak potom začíná být jako čím dál tím víc samostatná, protože v tom, s tím hejnem se naučila jakoby těm životním úkonům v tom, že jak rostla. A teprve potom začíná být samostatná, že už to hejno tolik nepotřebuje. Ale dokud ta ryba je v tom hejnu a ty ji oddělíš, tak ji de facto pohřbíš, zabiješ ji.
1: No, člověče, jako to by klidně mohlo takhle být, jako.
0: Zajímavý poznatek. Jo, nevinná záležitost, pochopitelně přijelo tam auto pražský, že z toho vyskákali tři dravci se síťkama druhý den a zase tam ty ryby. Oni tam nechali přes noc, rozumíš, normálně v tom belíku. Tak já jsem jim je vylil, tam přišla nějaká paní nám poděkovat, že teda ona to chtěla udělat už dávno, ale manžel jí varoval, že co když jí někdo vynadá, jo, a bude se tam s někým dohadovat, s nějakým tatínkem. Já jsem říkal, to já bych s ním byl nehotový, abych mu řekl, ty ryby jsou vaše, ne, ty ryby jsou tady rybářů v rybníce, tak vy tady jako chcete říct, že kradete ryby, když je prohlašujete za svý, nebo co? Ty rybičky nejsou na hraní prostě. Takže ty dravečci vyskákali, že jo, hned.
1: Tak je to jako příroda, to, že jo, no.
0: No, teď pražský děti, že jo, viděli žábu, já hned ji zabijem, ty jo. No, to ti hlava nebere už prostě, Maria. Jo. Tam krásný skokan skřehotavej, jo. No, oni hned klacky, až ho jdou utlouct. Říkám, jste normální. Děti, se podívejte, jak vypadá žába, jste asi vidíte poprvé v životě, nebo co. Ta agresivita těch dětí, prostě žádnej vztah, jo. A pak jsem jim to říkal s těma rybama, říkám, jako nedělejte to, protože ty rybičky jako trpě a většina jich potom tady chcípne. A oni dělali, že mě neslyšejí, jako, a lovili dál, že jo.
1: No, jasně, zacpaný uši a zacpaný špinavý uši a nic neslyšeli.
0: Tak to jsou zajímavé věci, takové mezi lidma, jo, zjistíš, třeba jdeš se vykoupat. A co všecko jako se nedá zjistit, že jo. No tak. U Staňkovského rybníka, tam se dozvíš plno věcí zajímavých. No,
1: tam se... Já se omlouvám, ne? Martin šel jako duch a já jsem se ho lekla.
0: Ty jsi se... Počkej, ty jsi se jako jo, lekla já jsem se lekla manžela?
1: Vlastně. Jo, manžel. No, protože on zůstal dole v kanceláři. A já jsem šla dřív. A on teď přišel a jak mám sluchátka na uších a měla jsem otočenou hlavu jiným, tak jsem ho neslyšela a jsem se lekla, no. Tak jako dobrý, no.
0: No jo, no.
1: Tak
0: no,
1: se omlouvám. Jsem sebou cukla.
0: Jsi sebou cukla.
1: No, to se tak stává, no.
0: To se tak stává. Tak si přečteme agenturní zprávy, ne?
1: A neměli bychom popřát.
0: Tak, když jinak nedáš. Dobře, popřejeme. Ale proč popřejeme? To je, proč popřejeme? Jo, to je.
1: Protože má dneska někdo svátek, ne?
0: Jasně. Skoro každý den má někdo svátek. Ale dnes slaví 18.8. slaví Helena. Helena. A my víme, že máme kolegyňku tady na svobodném vysílači a to je Helenka. Takže
1: ano.
0: My víme, že Helenka má dneska svůj svátek. A taky Helenka Vondráčková, to si tady počkej přečtem. Jméno Helena jednoznačně náleží ke krásné ženě. Vždyť bájná Helena byla v řecké mytologii nejkrásnější ženou světa. Žena jménem Helena dokáže každého muže oslnit svoji jasnou září, která je jí dána do vínku. A uvidíš, už tady v těch 2,5 řádcích je obrovské množství chyb. Protože neexistuje na světě nejkrásnější žena. A to je z jednoho důvodu, protože my muži to máme tak, že každý z nás má jiný vkus. To je prostě podle vkusu každého soudruha, abych tak řekl. No a tím pádem nemůže existovat jedna jediná žena, ke které by všichni zhlíželi, že je nejkrásnější, protože, jak se říká, někdo má rád holky, druhé sevdolky, že? Někdo má rád štíhlé ženy, někdo má rád korpulentní, někdo má rád blondýnky, někdo má rád mavovlásky, někdo huňatý, někdo zase holý, tak to je těžký, že jo? No. Takže je to jakási předtucha těch, nebo řeknu mýtus těch, kteří by si přáli, jo? Ale, a tím nechci říct, že Helenky nejsou hezké ženy, jo? Ale prostě není máma jako máma, tak ženské křestní jméno Helena má stejný význam jako jméno Elena, Alena, Ilona, Jelena a jiné. Vedle krásné Heleny ve starém Řecku nosila jméno i svatá Helena Konstantinopolská nebo vévodkyně Helena Bavorská. Mezi nejvýznamnější české nositelky jména patřily spisovatelky Helena Malířová nebo Helena Šmahelová. Také známá ilustrátorka dětských knížek Helena Zmatlíková. Proslavila se i herečka Helena Růžičková. V současnosti třeba, jo? Rozumíš, někdo považoval Helenku za nejkrásnější třeba. V současnosti u nás září populární zpěvačky Helena Zeťová, no, bohužel víme, ta už nezáří.
1: Ano.
0: Nebo Helena Vondráčková, a to Helča zase pořád, která je stálicí na scéně pop music již několik desítek let. Ženské křestní jméno Helena má řecký původ. Jméno pochází z řeckého Helene, které se překládá jako světlo nebo pochodeň. Přesně tak jméno Helena znamená světlá, ženoucí nebo zářivá. Jméno Helena je nedílně spojeno s řeckými bájemi. V nich byla Helena nejkrásnější ženou na světě. Helena byla v mytologii manželkou krále Sparty. Počkej, já myslím, že Sparta má nějakýho šéfa. Ona má Sparta krále, člověče. Melela, počkej, a ten král se jmenoval Meleál. A kvůli lásce prince Parise, také příčinou trojské války. Jeho Helénové se ve starověku označovali Řekové. Ja, tady má být jako Helénové. Jo, ne jeho Helénové.
1: Jako.
0: Je to prostě, to je hrozný. No a tipni si, kolik máme těch Helenek, těch nositelek tohoto jména. Víče? 85 958. 14. nejčastěji používaná varianta jména. A já teda nevím, člověče, ale já mám pocit, že nedávno jsme měli nějaký svátek. Já jsem to vysílal na život, člověče. V pátek 14. A mám pocit, že to bylo taky 14. jako 14. ta. Ne, komnata.
1: Pátek 14. Co bylo za svátek?
0: To měl Alan v pátek 14.
1: No, pátek měl Alan, no.
0: Tak jsme ještě vysílali v úterý. Zuzana.
1: V úterý jsme... Zuzana byla v úterý, ano, Zuzka.
0: 58, před týdnem byla Zuzanka, to je moje dcera, tam je 58 tisíc nositek, nevím. Tak mi to přišlo, že nedávno někdo měl těch Taky tu 14, no budíš. Tak, takže milé Helenky a milá Helenko, ty naše Helenko, my přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také hojné promořování. Abych tak řekl, dejte si ale u toho pozor, no, nemusíte zase hned s každým se jako promořovat. No, pěknou oslavu, to ještě možná někde je v plném proudu. No a vy, kteří znáte nějakou Helenku a ještě jste ji nepopřáli, tak učiňte, protože jí nadělíte radost a to jí způsobí prodloužení života. Podpoříte její imunitní systém. Helenka, Helena. Bože, už je 18. Prázdniny za chvilku v trapu.
1: To to vzalo nějaký strašný šupec.
0: Viď? No to ještě počkej, co se bude dít, ten mazec.
1: No já to tak jako očekávám, protože ty zprávy, které jako, tak jako se trousí, tak se trousí
0: čím dál. Zprávy jsou masakrální. Razancí. Zprávy jsou masakrální.
1: To je úplně prostě...
0: Víš, jak Donald vyřešil hormuzský konflikt?
1: Ano.
0: Hormuzskou krizi.
1: To je velmi... To když jsem četla, tak jsem si říkala, tak tohle snad jako nevymyslí nikdo jiný než Donald.
0: No ne, tak to je hodno diktátora. To je, jako... to je hodno diktátora prostě. Říkám hodno, aby se asi nikdo... Říkám, že to je hodno diktátora.
1: Já jsem rozuměla, že tam není v... Hele, myslíš si, že je to normální?
0: No on prostě nakonec se vyřešil tak, že prohlásil hormuzský průliv za americké území. Ale to je typický. To je typický. Oni tenkrát přišli zločinci z Evropy, ty byli vyvezený prostě na území Ameriky dnešní.
1: Do Ameriky.
0: A zabrali to. Rozumíš? Oni plijou po Rusech, jo, že máme se všichni bát Rusů, ale Rusové nezabírali žádný území. Rusům stačí to
1: jejich.
0: Já jako
1: nevím, co kdyby náhodou zítra přiletěl Donald do Prahy, vystoupil na letišti a řekl, Praha je území USA.
0: Jako Grónsko a jako Hormuz. No.
1: Jako Kuba a jako Kanada.
0: No, není blázen?
1: Já když jsem to viděla, já si myslím, že přes... Není přes mysle. Já jsem to četla, já jsem si ten článek četla a říkám, no tohle snad není normální. Tak on to vyřeší tak, že je to jeho území.
0: No. To je frajer.
1: A teď jako... A co budou všichni ostatní dělat? To mi řekni, jak...
0: Všichni to budou muset přijmout.
1: Všichni postaví. Co jak no?
0: A od teďka budete platit daně jako... americkému daňovému úřadu. Dobrý, ne?
1: Tohle přeci nemůže nikdo akceptovat. Jako každý rozumný člověk.
0: No to je právě
1: na
0: ten problém.
1: Planetě.
0: To, teď jsi řekla dvě věci, které jsou dost jako odvážné, promiň, v jeho případě.
1: Jo, ano. Jo, no já vím, no.
0: No, vyslovila si dvě slova, která nevím, no.
1: Mm-hmm. Nejdou dohromady, no. Já tomu rozumím.
0: Rozumný a ještě člověk, no tak.
1: No, to vůbec, jako, hele, to...
0: No já tak dáme si přehled zpráv, ne?
1: No ale počkej, já jenom ještě jako se chci zeptat, jo, myslíš, že zítra už na té mapě to bude jako, že to je území USA? Já když si zadám Google Maps, tak jestli už to tak bude.
0: No tak záleží na tom, co mu přijde do mailu ráno. Víš?
1: Dobře. No tak uvidíme. Dobře, tak já poslouchám.
0: No tak... Helikoptera amerických ozbrojených sil typu Apache se zřítila v Texasu, informovali představitelé místního šerifského úřadu. Evropa si vytvořila intuitivní imunitu vůči snaze Kyjeva v vtáhnout ji do vojenských akcí. Informoval Mirošník, když komentoval to, že v Německu se připouští možnost, že Ukrajina se mohla podílet na operaci v letišti Lipsko-Heil pod falešnou vlajkou s cílem diskreditovat Rusko. A dívej se, když se v Německu ví, kdo odprásk Nord Stream. Rusové žijící v Kanadě se stále více zajímají o přesun zpět do vlasti kvůli zhoršující se kvalitě života a rostoucí rusofobii v zemi. Se vyjádřilo ruské velvyslanectví v Otavě. Putin, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, navštívil ostrov Iturup v Kurilských ostrovech, nebo na Kurilských ostrovech, informuje tisková služba Kremlu. Ukrajinské síly kvůli obrovským ztrátám přesouvají nové jednotky pod Sumy z Doněcké lidové republiky, informovala agentura TAS. Účastníci Majdanu v roce 2014 dostávali 600 hřiven za každý den účasti na demonstraci, uvedl na videu zajatý Žarkov. Celý smysl NATO spočívá v tom, aby dohnal Rusko k západnímu chování, uvedl americký novinář Tucker Carlson. Zástupci aliance se domnívají, že mají právo kontrolovat, co se děje v Rusku a jak je tato země řízena, dodal. Návštěva Vladimíra Putina na Kurilských ostrovech okamžitě odstartovala nejdiskutovanější téma v japonské části sítě X. V japonské části. Ozbrojené síly Ruska zasáhli v přístavu Izmail základní jednotek ukrajinských ozbrojených sil a objekty přístavní infrastruktury, informovalo ministerstvo obrany. CIA skepticky vnímá informace od Izraele o hrozbě na Trumpa ze strany Iránu, kvůli kterému v začátku července tajně opustil Turecko ne ve svém osobním letadle, ale v jiném, píše The Washington Post. OSN pomalu umírá, prohlásil v rozhovoru pro Financial Times generální ředitel IAEA Grossi. Snažíme se o to, protože máme stále méně lidí. Mobilizaci žen, které nemají děti, navrhl voják ukrajinských ozbrojených sil Sergej Gnězdilov. Agentura RBK Ukrajina uvedla, že mobilizace žen na Ukrajině je nevyhnutelná. Voják také nevyloučil snížení mobilizačního věku z 25 na 21 let. Spojené státy nepředaly Rusku prostřednictvím diplomatických kanálů žádné návrhy Zelenského na ukončení konfliktu, uvedl Ryabkov. Rusko zváží možnost využití právních prostředků vůči novináři deníku FAS Martensovi. Jeho slova o Rusích jsou odporná a diskreditují ho jako profesionálního novináře, uvádí velvyslanectví Ruska v Německu. Ruská federace předala Ukrajině 261 těl padlých ukrajinských vojáků. Na oplátku Rusko obdrželo 24 těl padlých ruských vojáků, oznámil válečný reportér Alexander Koc. Ministerstvo zahraničí Japonska povolalo ruského velvyslance v Tokiu Nikolaje Nozdreva kvůli cestě prezidenta Ruska Vladimíra Putina na ostrov Iturup, informovala agentura Kyodo. Pašinjan se domnívá, že je možné, aby Rusko část

0: Uprchlíci z Ukrajiny masivně opouštějí Polsko. Země se stala lídrem v EU, v tomto ohledu uvádí Eurostat. Ozbrojené síly Ruska zasáhly nádrže s pohonnými látkami a zařízení používané k vykládce vojenského materiálu v přístavu Oděsa, informovalo ministerstvo obrany. K výbuchu došlo na podniku vyrábějícím munici poblíž Říma. Agentura NSA informovala, že se jednalo o bývalou továrnu Samuel Defesa, která nyní patří společnosti KNDS Amo Italy. Ruská federace si sama zvolí cíle pro odvetu proti agresivnímu chování a pirátství západních zemí a nemusí se jednat nutně o oblasti, které se tyto nyní aktivity odehrávají. Nebo kde se tyto aktivity nyní odehrávají, uvedl Lavrov v rozhovoru pro televizní stanici Vesti. Fidel Castro 100 let. Jak vhodně bychom měli oslavit z té výročí narození jednoho z největších mudrců, humanistů a revolucionářů naší doby? A teď je tady docela dlouhá stať, kterou nebudu číst. Čínský vlak na magnetické levitaci poprvé na světě dosáhl rychlosti 800 km za hodinu. A teď poslouchej. Za pouhých 5,3 sekundy. Tento výsledek představuje absolutní světový rekord a vlak se rychlostí jen mírně liší od rychlosti osobního letadla. Já jsem to viděl, když v jednom streamu to tam bylo jako zachycený.
1: Jak se to rozjelo?
0: No, oni tam ty lidi jako čekali a to. A to bys viděla, jak to proletělo, to bylo prostě, to byl hurikán. Říkal jsi hurikán. No a teď mám pro tebe úplně nejstrašnější zprávu.
1: Už se normálně děsím.
0: Co?
1: Je, že se děsím.
0: To byly zprávy ze 14. srpna a teď zprávy z 18. To mi to tu posunulo, no, tak co mám dělat?
1: A tak to je v pořádku, tak z toho 14. si je taky nečet, že jo, no, tak jako, tak to máme, no to, hele, v pohodě.
0: To
1: jako.
0: Je pravda, já jsem 14. možná čet, ne, ale už, ne, to jsem nečet tyhle ty. 18. srpna 1682 oficiálně nastoupil na ruský trůn Petr Alexejevič, budoucí Petr I. Veliký. Měl pouhých 10 let, spolu s ním formálně vládl starší bratr Ivan, asi pátý, ale skutečnou moc v prvních letech držela sestra Sofie. Od tohoto dne však začala cesta muže, který navždy změnil Rusko. Během svého panování vytvořil Petr pravidelnou armádu a flotilu, dovedl zemi k Baltskému moři, otevřel okno do Evropy, založil Petrohrad a provedl rozsáhlé reformy, které se dotkly téměř všech aspektů života státu. Byl to přísný, protichudný a někdy nemilosrdný vládce, ale právě jeho energie a vůle proměnily moskevské carství v ruskou říši. Několik zemí, teď jako ze světa, agenturní zprávy, několik zemí Blízkého východu tajně převáží ropu přes Hormuzský průliv. Toto je jeden z faktorů, které brzdí růst cen energií, uvádí Bloomberg. Účast na významných obchodních fórech v Rusku se pro cizince stává prestižní, uvedl Kobjakov. Ozbrojené síly Ukrajiny vyhrožovaly obyvatelce města Konstantinovka zastřelením, pokud odmítne evakuaci na Ukrajinu. Takajči nemá právo kritizovat Putina za návštěvu Iturup. Premiérka Japonska má dost odvahy přednášet Rusku o tom, že japonské pocity byly raněny, přestože Tokio nese odpovědnost za krev ruských civilistů tím, že podporuje kyjevský režim, píše publikace

0: strategii kulture. V Soutě se sešly stovky migrantů, kteří protestovali a požadovali azyl, informovala agentura Reuters. Irán se připravuje na obnovení konfliktu se Spojenými státy, píše The Wall Street Journal. Rusko se záměrně nezúčastňuje Davovského fora, uvedl poradce prezidenta Ruska Kobjakov. Formulace, že Rusko bylo vyloučeno z akcí, jako je Davos, je nepřesná. Davovské fórum není olympiáda ani Eurovision. Zda se tam zúčastníme nebo ne, je pouze naše rozhodnutí. Rusko může pomoci uspokojit potřeby Thajska v oblasti energetické bezpečnosti, uvedl vicepremiér a ministr zahraničí království Shihak Phungkeo. To je Thajsko, ne Tajvan, Thajsko. Kallas uvedla, to je ta chytrá paní tady v Bruselu.
1: Ta je nejchytřejší.
0: Že v nadcházejícím podzimním období plánuje představit zemím Evropské unie nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku.
1: Ano.
0: Obchodní obrat mezi Čínou a Ruskem dosáhl v prvním pololetí 159 miliard dolarů v prvním pololetí. Konflikty a klimatické změny vedly k výraznému nárůstu nákladů na námořní a říční přepravu na klíčových trasách, včetně Panamského průplavu, řeky Rýn, Rudého moře a Černého moře, píše FT. Uživatelé zařízení Android z více než 26 zemí, včetně Ruska, byli napadeni novým špionážním programem Dragon Doll. Tento program se maskuje jako aktualizace prohlížeče Google Chrome, uvádí RBC. To je maskovaný útočník. Rusko budoucnosti by mělo být zemí velkých rodin, uvedla dětská ombudsmanka Lvova Belová v rozhovoru s generálním ředitelem agentury TAS Kondrašovem. Předseda vlády španělské Ceuty Juan Vesus Vivas pohrozil centrální vládě Španělska soudem, pokud se situace s migrační krizí ve městě během 30 dnů nezlepší, píše El País. Rusové budou od 1. října moci vstoupit na území Belgie, Nizozemska a Lucemburska pouze s biometrickým cestovním pasem. Biometrickým asi ne. No. Ale to mám dobrou zprávu, že automobilová asociace FIA potvrdila, že Bělorusové a Rusové už nejsou vyloučeni z automobilových soutěží.
1: Myslím, teď z Dakaru jsem nějak slyšela, že nejsou
0: vyloučeni. No i z Dakaru tím pádem. Tam se psalo, že zase jsou kamazy ve hře, ale ani z mistrovství světa třeba, že jo, závodů automobilových soutěží a podobně. Čili na mezinárodní úrovni zrušili sankce. To je zajímavé, jako, jo? Když tady Evropa šílí, tak prostě někde se rozhoduje úplně jinak.
1: No, když to posun.
0: Indonésii se počet obětí zemětřesení zvýšil na 68, informovala agentura Reuters s odvoláním na Národní agenturu pro zmírňování následků přírodních katastrof země. Lotyšsko žádá z rozpočtu Evropské unie 7 miliard eur, aby pokrylo dopady přerušení vazeb s Ruskem, uvedl premiér země Kulbergs. Takže cože to tady vlastně čteme? Že Lotyšsko žádá po Evropské unii vlastně reparace.
1: Tak.
0: Za to, že bylo donuceno přerušit vazby s Ruskem. No to tak je, ne? Jestli to chtějí odškodnění.
1: No to je bezva.
0: Ne? Dobrý. Ale
1: Jo, chtějí, no.
0: to musí přijít, že jo, ze všech stran. Ruská federace povolala velvyslance Japonska poté, co Tokio protestovalo kvůli návštěvě Vladimíra Vladimiroviče, ale na velvyslanectví uvedli, že se nebude moci setkat s ministrem zahraničí 14. nebo 17. srpna, prohlásil Lavrov. Japonský velvyslanec má přijít na ministerstvo zahraničí, kde s ním budou jednat o protestech v souvislosti s Putinovou návštěvou ostrova Iturup a o jeho přístupu k práci v Rusku, uvedl Lavrov. Zničíme je. Spojené státy zaútočí na Omán, pokud tato země bude bránit řešení konfliktu s Íránem, prohlásil Trump.
1: Rozsekají je prej.
0: To by mě zajímalo, jak Omán může bránit řešení konfliktu s Íránem, když Američani nejsou schopni navrhnout Iránčanům podmínky, s kterými by prostě souhlasili.
1: No tak Omán jako bude rozsekané a bude to úplně jednoduchý. Oni teda už nemají čím to rozsekat, ale vyhrožovat můžou. Že? A nebo, počkej, prohlásí, že Omán je americký.
0: To je možný.
1: Tady už jako je všechno možný.
0: Účast na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě je prestižní záležitost pro zahraniční hosty, uvedl poradce prezidenta Ruska Anton Kobjakov. Spojené království se snaží eskalovat konflikt na Ukrajině tím, že povoluje Kyjevu používat britské bezpilotní letouny k útokům na území Ruska. Ale to není pravda, že jo? Musí se to říct tak, že ne, že povoluje Kyjevu, ale že povoluje a provádí.
1: Provádí, přesně.
0: Jo, provádí britskými bezpilotními letouny útoky na území Ruska. Netanyahu se dohodl s Radou pro mír na vytvoření dvou pracovních skupin pro sektor Gazy. První skupina se bude zabývat odzbrojením a demilitarizací města, druhá otázkami hygieny, čisté vody a dalšími problémy veřejného zdraví obyvatel Gazy. Tedy oni je odzbrojí, aby je mohli umýt. Pochopil jsem to dobře.
1: No, tyjo, hele, tam, z toho to tak jako vypadá. To je zvláštní, viď? Jako.
0: Oni provádějí normálně sprostou hnusnou genocídu.
1: Ale oni je nejdřív umejou, aby byli čistý.
0: No, to je fakt dobrý, jako, to je prasárna. No, tak to takhle
1: já ti
0: zavřem.
1: Nevím. To je jako docela...
0: Dáme si písničku, já ti pustím jednu písničku, ta se ti bude strašně líbit.
1: Bude se mi líbit, jo.
0: Jasně, to se bude líbit víc než cokoliv jiného.
1: Tak
0: budeš unešená, budeš uchvácená, budeš wow, prostě úplně bez sebe. Nevěříš?
1: Hele, já si to poslechnu a pak se uvidí.
0: To tady nejde.
1: Jo, to by nejde. No, vidíš, a já toho ne, využiju.
0: Počkej, já nežím, to nejde. A ti chci říct, že tady nejde jako to.
1: To.
0: Bych to řekl. No. Já to musím tady pustit ještě jednou. Já myslím, že to mám člověče připravený. A ono ani prdky.
1: No a tady u nás začíná lítat v okno, protože tady asi se schyluje k nějaké bouřce. Tak uvidíme. Tam
0: okno. No tak pěseňka se jmenuje Babičko, už mi nevolej. Jo?
2: Babičko!

0: Jo, takže
1: To bylo dobrý.
0: SSák zůstane SSákem,
1: Ano.
0: jo?
1: A na
0: Zajímavé.
1: Reichstagu pověsej tu správnou vlajku.
0: Ano, jo. Takže já jsem rád, že ta lidová tvořivost pochopitelně se neustále víc a víc šíří internetem a že pochopitelně to všecko spěje ke zdárnému konci. Nevím, proč mám tě z toho takový hřejivý, příjemný pocit.
1: No, já jako taky doufám, že všechna ta očekávání budou naplněna.
0: No, když jsme tady publikovali některé věci, tak vyšly zajímavé zprávy. Ještě než se dostaneme do České kotliny, tak jsme tady měli ten ukrajinský jaksi ukrajinský parametr, tak já se vrátím ještě i k tomu, co jsme tady se bavili o i o, počkej, o tom Hormuzu, tak to jsem chtěl říct. Teď
1: Jo,
0: mám
1: já jsem se
0: trošku.
1: prosím tě dívala na mapu a stále je Hormuz íránský, jo.
0: Fakt, jo.
1: Na
0: Kdo by to byl řekl?
1: Google Maps je stále íránský,
0: Jo, to
1: ano.
0: víš, jo, to i zůstane tak. No, pustíme si Zaorálka, který si myslím docela pěkně vystihl tu záležitost toho pokrytectví. Protože to tak ve světě je. Tady všichni se vrhli na řešení věcí, které nejsou až tak úplně, bych řekl, ne v pořádku, ale a teď nechci jako říct, že někde to je důležitější, někde to je méně důležité. Jo. Ale pojďme si to poslechnout. Pro něj hraje. Pačemu? Až to slučilo. Wow. No jasně, už to vidím. Tak, ještě jednou.
1: Pokus číslo 2.
2: Stydím se za českou politiku, stydím se i za tyto české politiky s tím, co tady předvádějí,
1: Proč?
2: protože nedokáží reagovat ani na to, když ministr financí Smotrič řekne, že Gaza bude totálně zničena a lidé budou donuceni k vystěhování. Když prostě máme tady vládu, která má mezi sebou extremisty, kteří říkají věci, které připomínají nacistické výrazy, jako a česká vláda na to nedokáže zareagovat. Jako tady nějak nikdo nechápe, že my pokládáme za přítele dneska Benjamina Netanyahu a k tomu se hlásíme, odsuzujeme Vladimíra Putina, ale já znám dobře Benjamina Netanyahu, který mi neustále opakoval, budoucnost patří takovým politikům, jako je Vladimír Putin, jako je Erdogan a jako je Donald Trump a říkal mi, od těch se uč. Podporujeme Izrael, ať se tam děje cokoliv, ať se tam vraždí děti, ať se tam vraždí ženy. Podívejte se, tady tihle politici, kteří tady vystupují, odsuzují to, co se děje na Ukrajině, to je podle toho, co máme čísla 12. Politici, kteří tady vystupují, odsuzují to, co se děje na Ukrajině, tam je podle toho, co máme čísla 12 tisíc civilních obětí, jako na území větším než Francie. Na území Gazy, které je veliké jak Praha, je podle odhadu 53 tisíc obětí, podle Lancetu 67 tisíc obětí, mezi tím většina žen a dětí. A co my děláme? My vlastně tady vedeme tady tyto nesmyslné řeči, vlastně svět je pobouřen, česká televize vysílá v podstatě naprosto jednostranně jenom obrázky z Ukrajiny. Když se podíváte na zahraniční televize, tak zjistíte, že tam každý den se dovídáte o zvěrstvech na západním břehu Jordánu. Tam se dovídáte o tom, jak jsou tam lidé neuvěřitelně šikanováni, jak tam dochází k násilí ze strany osadníků. Dokonce, kdyby vás to zajímalo, tak tam jsou křesťanské osady. Ti křesťané jsou tam, kdyby nám byli blízcí,
1: Pane
2: ti křesťané
1: Zaorálku,
2: jsou omezováni v
1: vysílá Česká
2: základním
1: televize,
2: životě.
3: kontrolu je někdo tady, jiný než ne, politici. Bavte se o tom, prosím. Co,
2: já tvrdím, jak že Česká televize řeší... neinformuje o tom, co se děje v Gaze, že je to tady naprosto jednostranné a tady vidíme tato alibistická vystoupení někoho, kdo nedělá nic.
3: A my vždycky zveme obě strany a myslím si, že tohle vydání já je toho nevšiml, příkladem.
2: Já jsem si nevšiml, že by tady existovala základní proporce v tom, kolik je mrtvých tam a kolik je mrtvých tam. Tady je to naprosto zkreslené.
0: To, o čem mluvil Lubomír Zaorálek, tak to bylo na adresu vyjádření dvou politiků. Uh-huh. Jedním z těch politiků je prázdnuše a druhý je Tajvanec. Jo?
1: Uh-huh.
0: Tyhle ty dva blbečci, o těch byla řeč. Jo? Takže to byly ty, kteří on kritizoval, jo? Že to jsou ty politici. Ona jako evropská europoslankyně a on jako
1: předseda senátu.
0: Jo? Tak takováhle verbež tady je.
1: No tady ty verbeže je, pane, jo.
0: Takže myslím si, že to docela dobře zhrnul. A udělal to dobře, jo, protože si to zaslouží pozornost. Na Ukrajině, nevím, jestli do toho počítal těch 14 nebo 15 tisíc mrtvých od roku 2014. Copak?
1: To nevím, no, to těžko říct.
0: Nechutná
1: no.
0: Ti to? To? Mám tady návštěvu, víš teďko?
1: Já jsem pochopila, že tam má návštěvu.
0: Máme
1: máš
0: tady
1: návštěvu.
0: Malou moderátorku, Elišku.
1: A něco jí nechutná. Něco není dobrý.
0: Uhum. Aha. My půjdeme do školy totiž, že?
1: No, tak to jako budu chtít vidět aspoň ze záznamu.
0: To, vysvědčení?
1: Vysvědčení ne, ten první den ve škole ne.
0: Co říkáš?
4: Můžu už tam plátok
0: napojit. Co si můžeš? Můžeš, běž. Já ti pak zase řeknu, jo? Mm-hmm. Tak utíkej.
1: Můžu taky. No.
0: To víš, to jsou povinnosti.
1: Můžu taky.
0: Ne, ona je, no protože ona je vyspínkaná, víš? My jsme byli v Praze, na otočku dneska.
1: No to jsem slyšela, ano.
0: No a Eliška spinkala 2,5 hodiny v autě, takže
1: má takže naspáno. Tím pádem, mm-hmm. Jo.
0: Přijeli jsme v 8 večer.
1: A takže... bylo pravý poledne.
0: No já bych si šel akorát tak lehnout.
1: No jo, to já taky, no.
0: No ale víš co, pořád si uvědomuju jednu takovou věc, kterou nejsme schopni docenit a tohle to jsou takový, jak bych to řekl, jako Zaorálek. Já vím, že on jako mluví, říká se o něm, že jako říká to, co lidi chtějí slyšet, nebo tak, ale on říká spoustu těch věcí, které jsou pravda. A když si představíš, že by tvoje dítě mělo vyrůstat a mělo by být třeba 8 nebo 12 let, ve sklepě strávit svého života. To je...
1: Ne, to je strašný.
0: To je případ dětí, to je případ dětí na Ukrajině. Respektive v těch takzvaných zbouřeneckých lokacích, kde jakoby ta Luganská republika a Doněcká republika, kterou oni ostřelovali, nacističtí, banderovští hajzli odstřelovali civilní obyvatelstvo. Pozabíjeli nějakých 8 tisíc dětí. A když ty rodiče chtěli ty děti, to jsou ruskojazyční Ukrajinci, tak když je chtěli ochránit, tak je prostě drželi ve sklepě. Tady se bavíme o tom, že doba covidu, kdy děti nemohly chodit do školy, poznamenala tu jednu generaci. Jo? Děti nemohly chodit do školy, ale mohly být doma na přes internet komunikovat s lidma, mohly chodit až na nějaký týdny, tak mohli chodit po ulici, mohli chodit prostě běhat venku, jít do lesa se podívat, prostě tam ty děti to nemůžou. Děti v tom pásmu Gazy, jenom protože to jsou Palestinci, obyvatele území, na kterým se roztahuje Izrael, tak
1: nemůžou taky.
0: Tak nesměj, a vraždě je tam systematicky. A celý svět na to kouká, jako že to je cajk, jako že to je v pořádku.
1: Že to je v pořádku, ano.
0: Protože to je Izrael a to jsou chudáčci.
1: A ten je nedotknutelný.
0: Ano, nedotknutelný Izrael, protože oni můžou všechno a ostatní nesmějí nic. To je prostě takový svinstvo. A vždycky prostě, když máš to dítě na klíně, tak si to uvědomuješ, že bohužel na tom světě nemají takovýhle luxus všichni rodiče a všechny děti. Jo. Že spousta rodičů o své děti přišla, nebo jim byli zmrzačený, byli jim unesený a podobně. To je civilizovaný svět 21. století, bože můj, jako jak tohle tomu, a my chceme na západ, my patříme na západ podle idiotů,
1: který
0: nezná, víš co, to může říct idiot, který nezná historii a kulturu národa, jo. A takovýhle idioti, neználci, blbečci a povl a verbež sedí někde na místech, která patří mezi místa, odkud se řídí stát. Jak může někdo toto, já jsem dopustil, já jsem dneska měl takový pár rozhovorů a jsme se bavili o tom, kolik doktorů bylo zabito svýma kolegama, jo. Byl tam případ, že nějaká zdravotní sestra celý život se věnovala lidem a protože má nějaký problémy se zádama, tak jí dělali odběr z myšního moku,
1: uh-huh.
0: Dělali odběr z myšního kanálu, pochopitelně jí napíchli míchu, ona ochrnula, respektive necítí nohy. Šla, zlomila si kotník a ani to necítila, prostě má ty nohy takhle jako to. Pak se ukázalo, že ta doktorka, která to dělala, tak na to neměla vůbec atestaci. A pak to přikryl doktor, který měl atestaci, tak to podepsal za ní, že to dělal on, jako jo. Že jí zmrzačil on v podstatě. A to je zdravotnictví. A já na to říkám. Ale to je proto, že když to zdravotnictví se transformovalo v tenhle ten strašný hybrid a v tuhle tu zrůdu, jo, tak ty doktoři, kteří měli o tom jasno, co se děje, prostě mlčeli. Nechali to zlo, aby se takhle rozvíjelo. Výsledek je, že tito lékaři potom jsou zavražděni vlastníma kolegama jakožto produktem té transformace v tu zrůdu, jo, toho zdravotnictví. Společnost může nadávat, jako, ale nikdo nebo ti, co nadávají, nebo tak si málo uvědomujou, že tady byly nějaké volby a že ten Fiala byl zvolený a tyhle ty hajzlové. Jak je možný, že ta společnost byla schopna zvolit takovouhle verbež? Jako? Proč? Protože byla k tomu přizpůsobena, obalamucená a tak dále, a tak dále. Tak si to musí vyžrat, aby si to uvědomili ti lidé, že tudy má cesta nevede. A to, co sedí dneska na Hradě, to neštěstí a jak bych to pojmenoval, ta hromádka toho, nebo ta hromada toho hnoje a zla, jo, propojená agenturními nitkami, to je taky výplod a důsledek toho, jak lidé primitivně jsou schopni hodnotit. Jo. Primitivové a primitivky, který prostě on je takovej, on vypadá jako ten Masaryk. Jo.
1: No on vypadá tak jako krásně.
0: No, a to bude stačí. Prezident, jo.
1: Jo, jo, a, to je, a s tím jsou spokojený a s tím si vystačí 5 let. No, teď se na něj podívej, jaký je pěkný, rostlej, jako, no skoro jako Masaryk. No.
0: Skoro jako voják.
1: Mm-hmm. Rovnej, no. Přímej.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: No.
0: A důsledkem zase těchto všech věcí je to, co jsi mi poslala, že 21. srpna, ne náhodou, teda, se u vás v Praze, musím takhle říct, koná...
1: Klidně, je to pravda.
0: Koná festival Pulse of Nation. O akci Pulse of Nation Fest 2026 v Praze. Hudební festival Pulse of Nation Fest událost, která spojuje, inspiruje a přináší pocit jednoty, vás čeká v Praze 21. srpna 2026. Jde o kulturní akci věnovanou Dni nezávislosti Ukrajiny. Oni mají Američani den nezávislosti. A ta banderovská svoloč má taky svůj den nezávislosti.
1: Jestli je to opravdu taky toho 21. to zkusím najít. No, povídej. No.
0: Kde se hudba stává hlasem, místem, kde se národ znovu propojuje, dýchá společně a připomíná si, kým je. Spojování ukrajinských komunit v zahraničí. Zachování a předávání kulturního kódu Ukrajiny. Takže obchod s dětmi, obchod s drogama, obchod se zbraněma, obchod s orgánama, nadměrná až jaksi nezvládnutelná korupce. Co je tím kódem ještě? Pochopitelně nacistické symboly, retorika nacistická, no a pochopitelně nacistické vedení, nacistická chunta v Kyjevě, to je asi ten kód, jak bych se jako připomněl. To jsou, počkej, balam, kulturní kód Ukrajiny, zdůraznění hodnoty svobody a vytvoření moderního kulturního symbolu nezávislosti, to jsou hlavní cíle Pulse of Nation Fest. Čiče, já jsem asi blbej, já tomu nerozumím. Zdůraznění hodnoty svobody a vytvoření moderního kulturního symbolu nezávislosti. Já si myslím, že tohle to už dávno existuje, to se nemusí vytvářet, ne? Jerry Hale a Drevo již byli potvrzeni pro pódium festivalu Pulse of Nation. Hlavní hvězdou festivalu bude Artem Pivovarov a jména dvou dalších umělců jsou stále stejná. Sledujte novinky, abyste se jako první dozvěděli kompletní program a nenechali si ujít největší hudební překvapení večera. Hudební festival svobody a ukrajinské identity. Tento festival je oslavou národa, jehož puls se nikdy nezastaví. Připomínkou kořenů, událostí, oslavující život, lásku a sílu kreativity navzdory všem překážkám. Posláním Pulse of Nation Fest je uchovávat, posilovat a rozvíjet ukrajinskou kulturní identitu po celém světě. Přijďte společně oslavit nezávislost, uctít svobodu a ukázat, že ukrajinská kultura je živá a nezlomná. Vstupenky na webu, cena, když svoboda najde svůj zvuk a svůj tep. Umělci, to už jsme tady něco řekli, no je tam asi 1150 až 1300 korun, tady cena, no, 1155 až 1600 korun. Místo konání areál 7 za elektrárnou, hlavně to Praha. Tam vroští za plynárnou.
1: Já ti jenom chci říct.
0: Začátek v 15 hodin. Promiň ještě, Míšo, než ti dám slovo. Jo.
1: No.
0: Já prostě chci tady jenom říct, že za A. pravděpodobně vystoupí Pelageja a pravděpodobně vystoupí vystoupí ten, že jo, co ho taky hrajou, mi vypad, to je jedno. A řada dalších ruských umělců, protože ukrajinská kultura je kultura Rusů, Rusínů, kultura Tatarů a dalších mnoha menšin národnostních, protože ukrajinská kultura žádná neexistuje. Neexistuje ani ukrajinský národ. Neexistuje. Existuje stát Ukrajina a ten stát Ukrajina, teda existoval, než ho prodali, jo? Než ho Zelenský rozprodal. A ten stát Ukrajina začleňoval většinu Rusů a potom národnostní menšiny Maďarů, Poláků, Rumunů. Takže tam budou asi všichni ti lidi vystupovat? Já se ptám, já nevím, pokud by to takhle jako mělo být, co tady píšou, kdybych to chtěl pochopit. No, Ukrajinec asi žádnej, protože kultura ukrajinská není. Jediná ukrajinská kultura je, kde se dá co ukrást, zpronevěřit, rozprodat.
1: Šmelina, kde, ano. A mafie,
0: jako
1: a SSácky, obchod s dětmi.
0: Jo, jako nacisticky, jako to pojmu.
1: Ale já jsem ti jenom chtěla říct, že Den nezávislosti Ukrajiny je ukrajinský státní svátek slavený 24. srpna na paměť vyhlášení nezávislosti Ukrajiny v tento den roku 1991. Předtím byl Den nezávislosti slaven 16. července, kdy se připomínal 16. červenec 1990, tehdy nejvyšší Sovět ukrajinské SSSR přijal rezoluci o státní suverenitě Ukrajiny. Tak jenom, aby bylo jasno. A oni vymysleli, že budou 24. slavit 21. tak jako aby, lehce symbolicky.
0: Aby
1: no,
0: lehce je, symbolicky propojili
1: jo.
0: toho zlýho Rusa. Mm-hmm. Že? No hele, mně to přijde jako, že tady opravdu se někdo už asi tak trochu zbláznil, jo. Ale v Praze
1: to,
0: tam je možný všechno.
1: Zbláznil
0: a v Brně.
1: Se Trump, zbláznilo se Brno, zbláznila se Praha. Hele,
0: Praha
1: já
0: už
1: nevím.
0: Volá, Praha už volá.
1: Hele, tady jako se to fakt sype, jako moc pěkný, jako.
0: Ale no. Mě ještě nehráblo, jo, jako, ale už tomu začíná mít blízko. Jako, nevím, jestli jsme to probírali spolu, jak víš ten film, jak vlastně z toho vyplynulo, že kdyby si Sovětský svaz nemohl koupit motorky a auta od západu, jo, a kádečka pro
1: tak,
0: stravování,
1: tak ano, to jsme probírali
0: tak
1: spolu,
0: nemohli
1: tak
0: vyhrát válku. Jo.
1: Na to zapomeň, že by vůbec jako nevyhrál, ale že jo.
0: No, tak teď tady máme další takovou zkratku a to je právě tady hen oný toto. No. Tak co bys tomu řekla, člověče? My takovýhle akce tady pořádáme jako mezinárodně asi ty Ukrajinci. Oni budou pravděpodobně ti člověče asi jako jak se na nás chystají, víš? Tak oni se musí nějak spojit. No a protože no. jsme u té Prahy, jo, tak já ti něco pustím, chceš?
1: No, zkusím to poslouchat.
0: Já se to Prahy, ale prosím tě, jako musíš to ustát.
5: Já dnes informovala vládu, tak jako bývá každý rok zvykem, o vývoji a trendech hospodaření obcí a krajů, kde dlouhodobě nejsem spokojena s tím, jak některé samosprávy využívají svůj investiční potenciál. Alarmující situace je zejména v případě hlavního města Prahy, kde je tento problém naprosto největší a dosáhl doslova gigantických rozměrů. Jen za posledních 6 let byl nevyužitý investiční potenciál hlavního města, rozumějte, očištěno od provozních nákladů, od zamašličkovaných výdajů na investice, to znamená opravdu volné peníze, tak za posledních 6 let byl nevyužitý investiční potenciál hlavního města Prahy 114 miliard korun. A to je mimořádně špatně, protože tyto peníze samozřejmě mohly a měly přispívat k růstu HDP nebo například zmírnění bytové krize nebo našemu společnému boji proti suchu. Můžete si vybrat. Každopádně prostě ty peníze leží ladem. Dlouhodobé nevyužívání investičního potenciálu v kombinaci s růstem daňových příjmů, jejíž zhruba třetina míří právě k samosprávám, vedlo v prvním poletí letošního roku k překročení, pozor, historické hranice 600 miliard korun na účtech obcí a krajů. Ano, je to tak. Stavy na účtech samospráv dosahují rekordních 625 miliard korun, z toho 205 miliard korun, tedy neuvěřitelnou třetinu drží Praha. V této souvislosti se musím vrátit k údajnému problému s financování silnic druhých a třetích tříd, které jsou ve vlastnictví krajů, patří do samostatné působnosti krajů, ale kde si kraje nárokovaly prostředky ze státního rozpočtu. Slyšeli jsme to v médiích v posledním týdnu. Chci jasně říci, že kraje dostávají na pozemní komunikace prostředky v rámci rozpočtového určení daní, a to již od roku 2005. Konkrétně, podle klíče, jimž je rozpočtové určení daně stanoveno, získali loni na tuto oblast 33,4 miliardy korun. A víte, kolik utratili, dámy a pánové? 25,5 miliardy. Kraje tedy z peněz na silnice a dopravní obslužnost objektivně nevyužili 7,9 miliardy korun. A například Jihomoravský kraj pod vedením Jana Grolicha takto trestuhodně nevyužil 716 milionů korun jenom loni. Středočeský kraj loni nevyužil na silnice 219 milionů. Liberecký kraj pak 209,5 milionů. A tak bych mohla pokračovat. Tyto tři kraje jsem vybrala proto, protože ti nejvíc křičeli. A kraje nevyužívají peníze z RUDu na silnice dlouhodobě. V roce 2024 si místo investic do silnic ponechali nebo využili na jejich jiné priority 8,2 miliardy. V roce 2023 dokonce 11,9 miliardy korun. V takové situaci považuji natahování rukou směrem ke státnímu rozpočtu za mimořádně nezodpovědné vůči všem daňovým poplatníkům v této zemi. Navíc si připomenout, že státní rozpočet už krajům s financováním silnic samozřejmě pomáhá. Loni prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury to bylo 2,5 miliardy korun, letos to podle upraveného rozpočtu SFDI má být dokonce 4,1 miliardy korun, a to na vysoké desítky krajských dopravních projektů napříč Českou republikou. Takže vraťme prosím tuto diskuzi na zem a ideálně do řeči čísel. Stát opravdu není bankomatem, ke kterému si samosprávy přijdou pokaždé, když se jim nechce sáhnout na vlastní rekordní zůstatky. Peníze vybrané od občanů mají občanům sloužit, ne ležet na účtech. A pokud mají obce a kraje připravené smysluplné projekty, mají investovat. Teď je na to nejen prostor, ale také nejvyšší čas. Já jsem dnes informovala vládu, tak jako bývá každý rok zvykem, o vývoji a trendech hospodaření obcí a krajů.
0: Za mě toto je něco, co nechápu úplně přesně, a jako snažím se v tom najít nějakou logiku, jo. Protože neposypaný silnice, nemáme na to peníze. Rozsekaný silnice, nemáme na to peníze.
1: Máme peníze.
0: Objížďkové trasy buchví jak dlouho někde, protože se něco rozbourá a nemáme na to peníze. Tak mě řekni. A to jako v Praze vůbec. Jako.
1: No, v Praze to je drama.
0: Takže Praha má na účtech 230 miliard korun. To je, úhrnem to bylo nějakých 630 miliard, který tam někde ležej. Člověče, proč o tom mluví ministryně financí? Já bych prostě, ne aby občané se skládali, ne aby se občané skládali na stát. Já bych teďko udělal to, že bych jim to skrouhnul, nechal bych jim prostě 10% z toho, nebo 20% z toho, co mají na účtech. Nadbytek, jako, jo, o kterým tady mluvila, tak já bych jim z toho vzal 80% s tím, že bych jim vystavil nějaký cenný papír, jakože třeba si to město koupilo jako od státu něco, jo, a že stát se zavazuje potom to zase od nich vykoupit nazpět, až bude líp, jo, protože to si přímo o to říká. My tady máme prázdnou kasu a v krajích ležejí peníze. No to je divný,
1: proč
0: ne?
1: Tam leží?
0: No proč tam leží?
1: To je jak si to chce, proč tam leží?
0: Když pořád ty kraje křičí, leží, že nemají peníze, protože... že jo?
1: Tak ale z těch peněz musí plynout nějaký úroky.
0: Počkej, a teď je otázka. Jsou tam ty peníze? Jsou v těch bankách?
1: A nebo tam nejsou?
0: Nebo tam mají být?
1: No jo, ale to my dva teďka takhle nezjistíme, chápeš to?
0: No, chápeš, v těch krajích se přeci mění vedení, že jo? V mnoha krajích se mění vedení. Očekával bych, že když jeden hejtman tam nasyslí peníze, tak ten druhý...
1: A druhý to uvidí, tak to rozfofruje.
0: Buď rozfofruje, nebo... Jo. Ale oni jako kdyby syslej ty peníze, ať je u té moci kdokoliv.
1: Tak potom to jako může být trošku jinak. Pak je to jenom tak, že by tam ty peníze měly být.
0: To je otázka. Co ale z toho vlastně nakonec bude?
1: Já si ale myslím, že tadyhle ty instituce musí být auditovaný. Ty jsi se nám nějak zakuskal.
0: Kdo by jako auditoval? Ministerstvo vnitra? S vykulenou čivavou, na kterýho leze jedna kauza za druhou, rozkrádačka za rozkrádačkou? Kriminální průšvih za kriminálním průšvihem? Nebo ministr přes justici, minister spravedlnosti, který se spolučil v organizovaný zločin s prodejcem drog a buchvíčeho ještě?
1: No hele, já si to jdu zjistit, protože já jsem se tímhle teda nikdy nezabýval. Audit hospodaření.
0: No teda říkala, že na účtech ležejí peníze, jo. No ale to by museli potvrdit ty banky, že jo.
1: No tak to je.
0: Asi to je z těch výpisů, by hele, to asi mohlo být, ne?
1: Takhle. Když se dělá audit firmy, vztáhnu to na normální firmu, tak ty si musíš jako auditor vyžádat od banky takzvanou konfirmaci ke konci roku a ta banka ti musí vystavit, že ta firma má u ní takový a takový účty s takovýma zůstatkama. Plus nějaký ostatní třeba finanční nástroje a podobně. Takže pokud tam ty peníze leží, tak musí existovat takováhle konfirmace. Jo?
0: Hele, a neděláme to příliš složitý, není to vlastně úplně jednodušší?
1: Mm-hmm.
0: Není to jednodušší v tom, že ty investice váznou na tom, že se dělá všechno pro to, aby ty zakázky vyhrály ty správné firmy. A ty správné firmy. A ty správné firmy nemají dostatečnou kapacitu na, na zhotovení.
1: Možná bych ani neřekla, že nemají dostatečnou kapacitu, ale vysvětlím to na příkladu praktickým, který se týká tady u nás ulice Za rohem.
0: Tak se jmenuje ta ulice Za rohem?
1: Ne, myslím si, že se tak nemenuje ta ulice Za rohem, ale je to ulice tady u nás Za rohem. Počkej, počkej, já ti řeknu, jak
0: jedno,
1: se ta ulice...
0: Ne, radši neříkej, ať nikdo nemusí ať, vidět, kde bydlíš.
1: Jasně,
0: kde se nalézá vaše vila.
1: No,
0: s třemi koupelnami, jedním bazénem s protiproudem.
1: Ano, ten byl v neděli. Ten byl v neděli. No, takže ta ulice. To už minimálně 3 roky kutají ze všech stran. Nejdřív zprava, pak zleva, pak ze spoda, pak ze zhora, to si nedělám srandu. A momentálně zhruba tak už od ledna předělávají dlažbu, takový ty malý kostičky a tak. A upřímně máme srpen, udělali půlku ulice a teď jako jsou tak v polovině ty druhý půlky. A za mě osobně si myslím, že se to natahuje proto, aby se tyhle zakázky předražovaly a pak se z toho ty peníze takovýmhle způsobem vytahaly.
0: Takže je to rezerva na předražené zakázky,
1: ano.
0: Aby bylo co rozkrádat, myslíš?
1: Mm-hmm. No tak když si povím, když jsme to sami říkali, ten rozpočet na ten úplně novej, nejnovější most v Praze, který je nakonec úplně k ničemu, protože po něm můžeš takokrát chodit pěšky na kole nebo autobusem, ale auto tam věc nesmí. Tak byl 1 miliardu a ten most stál 2. Takže jako co?
0: Asi musí být bytelný, aby unes ty lidi na tom kole, ne? Protože oni počítali, že tam budou jezdit lidi na kolách, a mezi tím se rozmohly elektrokola, ty jsou těžší, že jo?
1: No.
0: To bude asi ono, člověče.
1: Takže já jsem přesvědčená, že je to dvojí pravda i v tom, že čeká se na ty správné firmy, ty pak ale nemají tu kapacitu, protože prostě jako jsou zaháčkovaný třeba na jiný práci. Tak se to natahuje a ty peníze tak jako různě se tam převalujou, tam a zpátky. Hele, kdo ví? Jo? Hmm. Ale v každém případě je to pěkný průšvih, jo.
0: No, no tak jsou to umrtvený peníze, který... A to... Pozor, ale to je, jak bych to řekl, to není nějakých 630 miliard, který jsou zakonzervovaný jakoby v těch bankách. Jo. No to tam zaznělo. Prostě kdyby se ty peníze proinvestovaly, tak by se projevily, vlastně těch 630 miliard by se z nějakých 73% vrátily zpátky do té kasy. Ve formě daní, jo. Protože ty peníze by se proinvestovaly,
1: ty firmy by
0: platily odvody za svoje zaměstnance, nakoupily by materiál, tam by bylo DPH, šlo o 630 miliard máme nižší HDP, to znamená, že o to víc bychom museli odvíst jakoby do NATO, jo.
1: Mhm.
0: Nižší HDP, ale pochopitelně ukazuje nějaký problém v neodebraných energiích. Čili pro investovaných 630 miliard by znamenalo obratově v tom, co by se odehrálo, tak pochopitelně obrovský vítr, protože to není o 630 miliardách, to je o tom, že by to rozproudilo tu ekonomiku. Vybralo by se o to víc na daních, o to víc by se někam mohlo poslat víc peněz a ty peníze by se znova zrcadlily, jo? Oni by zase vydělávali, jo?
1: No jo, ale tady třeba někdo nechce, aby se vydělávalo, že jo?
0: Myslíš, že to je jako na úrovni krajů zaškrcená ekonomika?
1: Hele, netroufnu si to takhle říct.
0: A teď si vem, úplně... že ty peníze ztrácejí kupní sílu, jo? To je další jakoby efekt.
1: Hele, Martin mi tady ještě teďka poslal, se tak jako píšem, víš, takový jako zprávy mezi jednotlivým...
0: Mezi manželi je úplně normální.
1: Mezi manželem asi píšem, že ty peníze by měly ležet na účtě v bance bez úroku a že tím se teda jakoby hraje na ruku těm bankám, že jo?
0: No to je totiž přesně to, co jsem teďko ještě mi jako tady brnklo v hlavě, že to je ve prospěch bankéřů. A teď je.
1: No.
0: Teď si dáme, abych to řekl, kasičskou otázku. Za kolik a pro koho tam ty peníze ležejí? Protože kdybych byl bankéřem, tak bych ty peníze chtěl mít, jo? Ne? Protože když máš 2 koruny, jakoby aktivum, tak můžeš půjčit 100 korun.
1: Mm-hmm.
0: Podle zákona jsi úplně ready, v pohodě, tomu se říká bankovnictví částečných rezerv, to už jsme se tady jako školili s našimi posluchačemi,
1: to známe. Ano.
0: Takže pro banku to je obrovský aktivum, který v podstatě na základě kterého může tvořit. To znamená, že máme to krát 49, tak když si vezmeš jenom takovou malou matematiku si dáme, 630 miliard, počkej, já se to naladím.
1: Ježiš, ty nuly nechtějí po mně?
0: To je jednoduchý, já ti to řeknu, se neboj, to zdáme jako 630 miliard. Krát 49 a jsme na čísle. Banky můžou rozpůjčovat 30 bilionů 870 miliard.
1: Uh-huh. A komu to budou, prosím tě, pěkně jako půjčovat?
0: Třeba státním podnikům, jestli máme ČEZu, vládě.
1: Uh-huh.
0: To není blbý, ne?
1: Zajímavý.
0: Pro 31 bilionů to umožňuje.

0: Jako když to začneš pitvat a když se tím začneš zaobírat, tak prostě zjistíš, že opravdu velkým motivem, jak to přišlo Martinovi, může být i to, že když to leží v té bance, tak tam můžou být různé typy služeb pro ty, kteří se o to zapříčinili, nebo když se o to zasadili.
1: Jo,
0: ale to jsou spekulace, protože my tady většinou ty konspirační teorie, že jo, a tak dále.
1: Ale tohle jako odpálila Schillerová, to jako my jenom už se dopátráváme a myslím si, že se to třeba jako dozvíme časem. Uvidíš.
0: No já bych, to může být začátek velký kauzy, jo.
1: Ale prosím tě, tady v té republice už je tolik velkých kauz, že já už ani nevím.
0: Ty odmítáš kauzu.
1: Ne, já už si to budu muset napsat do deníčku, abych je všechny nezapomněla.
0: No, asi tak.
1: Asi tak.
0: Mohli bys něco přečíst třeba? Aby jsme tady pořád jenom nepouštěli ty věci. Otvírám web Necenzurovaná pravda.
1: Uh-huh.
0: Kypr, Slovensko, Česko. Strnad inkasuje několikrát za stejnou službu. Včera se Thomas Paukner zabýval i poměrně mocným zbrojařem napojeným na politiky. A to nejen u nás. Zásadní otázkou je, kde se právě nachází vrtulník, to je otázka.
1: To je velká otázka.
0: Slováci platí přes 9 milionů eur za pohotovost Strnadova vrtulníků, který se ale nachází na Kypru. Tam za stejný stroj platí jak bysmet. Češi dopadli nejlépe, což původně nebylo v plánu. Dnešní investigace navazuje na zjištění investigativního centra Jána Kuciaka ze Slovenska. Tamní novináři totiž v červnu roku 2025 odkryli, že si Česká republika i Slovensko pronajímají totožné stroje Jaroslava Strnada dvakrát a dvakrát za ně také platí. A vypukla kauza. Dodavatelem pronajatých strojů, které měly být v pohotovosti na dvou místech najednou, byl totiž Jaroslav Strnad a jeho společnost Heli Company. Stejná firma dodává hasicí stroje a jejich pohotovost také České republice. Po vydání reportáže ICJK, tedy Kuciaka Jána, došlo obratem k revizi smlouvy a Strnadova Heli Company do slovenského kontraktu dodala náhradní vrtulníky. Konkrétně šlo o dva stroje UH-60L, z nichž jeden měl podle ICKJ registrační značku OM-BHD a druhý OM-BHE. Slovenské ministerstvo k věci uvedlo, byly doplněny další dva vrtulníky UH-60L Black Hawk, které můžu z technických příčin nahradit původný vrtulník. A já dodám, ak by operoval v České republice. V České republice se nic nestalo. Kauza nevypukla a fakt, že si dodavatel České hasičské pohotovosti nechával proplácet jeden vrtulník dvakrát od dvou států, kde měl držet pohotovost, byl politicky zcela ignorován. Naopak, i po tomto skandálu došlo ze strany České republiky k prodloužení smluv s Jaroslavem Strnadem na další roky. Česká i slovenská smlouva přitom sdílení vrtulníku s jinou zemí kategoricky vylučuje. Dodavatel má jasně dané období pohotovosti a reakční čas 45 minut při akutní hrozbě požáru. Jsou tady smlouvy jak ČR 1, tak smlouva ČR 2, smlouva Slovenská republika. Na co již investigativní centrum Jana Kuciaka

0: zkrátka nepřišlo. Je kyperský kontrakt Stenadovi Helicompany. Ten celé anabázi dodává nový a poměrně kontroverzní záměr. Rozměr, pardon. Opakuje se totiž totožný trend. Vrtulník OMBHD, který slovenské ministerstvo vnitra zmiňuje jako primární stroj v pohotovosti, je totiž zároveň ve stejném čase požární pohotovosti v obou zemích pronajat kromě Slovenska také Kyperské republice. Kypr si od Jaroslava Stenada v roce 2026 objednal 4 vrtulníky pro pohotovost v sezóně požáru. Jde o 2 stroje EH-60A a 2 stroje UH-60L. Je tady ten kontrakt v angličtině. Registrační značky strojů. V roce 2026 je tedy situace následující. Česká republika si od Jaroslava Stenada pronajímá 2 stroje UH-60A. Jeden drží pohotovost v Mělníku, druhý v Přerově. Smlouva 1 OMBHB, smlouva 2 OMBHK. Slovensko si pronajímá jeden stroj UH-60L se značkou OMBHD. Důkaz? Jeden vrtulník, dvě krajiny, píše Kuciak. Kypr si pronajímá 2 stroje EH-60A a 2 stroje UH-60L. Mají značky OMBHD, OMBHC, OMBHE a OMBHA. Jaroslav Stenad vlastní pouze 6 strojů, nikoli 7, které aktivně pronajímá. Tím, že je slovenský vrtulník OMBHD na 2 místech vzdálených tisíce kilometrů od sebe zároveň, existuje vážné riziko. Seznam Stenadových strojů tady je nutné vyfiltrovat Helicompany. Například nyní v době psaní textu je stroj pronajatý Slovenské republice na Kypru. Je tady zdroj. I další vrtulník UH-60L, který má mít Slovensko v záloze, jde o značku OMBHE, je momentálně na Kypru, odkud by jen těžko splnil reakční dobu 45 minut nutnou pro dodržení smlouvy. Stanovisko slovenského ministerstva vnitra pro ICJK přitom jasně uvádí, že pričom prioritně pro Slovenskou republiku byl určený vrtulník UH-60L Black Hawk s poznávacou značkou OMBHD. Na Slovensku se však nyní nenachází žádný stroj z flotily Jaroslava Stenada. Slováci přitom za pohotovost i nyní platí v rámci 9-milionového kontraktu. Stačí si výše uvedené registrační značky zadat do bezplatné aplikace flicktradar24.com a kdokoliv si může ověřit, kde se stroje nachází. Je paradoxem, že se díky práci ICJK vyměnili české vrtulníky za ty kyperské a je to Slovensko, které dnes platí až 9,3 milionů eur za pohotovost vrtulníků, které se nachází na Kypru. Původní plán byl podle reportáže ICJK jiný. Sdílet se měly právě české stroje. Buďme tak rádi, že se alespoň na Slovensku zachovala skutečná a poctivá investigativa, díky které se však bohužel celá anabáze omniprezentních vrtulníků obrátila proti samotným Slovákům. Tímto textem má investigace činnosti Jaroslava Stenada alespoň na čas končí a příštími tématy budou skutečný vládce Ministerstva životního prostředí, aktivity Michala Stenada a holdingu CSG společně s nákupy policejního prezidia. Třeba se mi dnešním textem podaří Slováky pořádně nažavit, aby své vrtulníky vrátili zpět do vlasti, nebo si pronajali takové, které neodletí na Kypr v době největšího ohrožení. Tak.
1: No, tak to je taky pěkný.
0: No jo.
1: Tak prostě jako, proč něco nepronajmou dvakrát, když to jde, že jo?
0: Tak.
1: To je šílen.
0: Hele. Takhle, co z toho stříká, jako jo? Co z toho stříká? Je tady vidět, že někteří nemají zábrany, protože mají dobré krytí. Asi tak, no? bych to, Tak bych to okomentoval.
1: Asi tak by se to dalo říct, ano, ano.
0: A víc tomu nemusíme mluvit.
1: Ne, vůbec.
0: Pak se dozvíš, že oni ty vrtulníky mají takovou jednu malou, ale fakt malou slabinu.
1: A to jakou?
0: To se ukázalo při požárech v Řecku, kdy na předměstí Aten de facto hořelo. Oni tam ty vrtulníky, co to tam měli hasit, jo? A ty letadla, oni... A
1: oni jsou jenom do určitých stupňů, že jo?
0: Do určité teploty.
1: Ano.
0: A člověče, ono v létě v tom Řecku je horko.
1: Trošku.
0: No, a tak to tam zachraňovali Rusové.
1: Mhm.
0: Tam někdo plival po těch Rusích, že tam lítá jako ruský letadlo. A ten někdo zapomněl, že to ruský letadlo tam zachránilo Atény, jo. Že to ruský letadlo může lítat a hasit do teploty 42 stupňů. A oni s ním lítali, protože prostě viděli, že to je důležitý, tak s ním lítali při teplotách 45 stupňů. Což už byla to jakoby technická hrana, jo, toho letadla. Hasili tam v kuse 100 hodin, protože to letadlo prostě lítalo 100 hodin v kuse. Akorát ho natankovali a to. A to letadlo, jako ono se vrhne k moři.
1: A nabere.
0: Pokud jsou vlny maximálně 120 cm, tak za 14 vteřin nabere 12 kubíků vody, 12 tun, 12 kubíků vody a to prostě tam pak masivně vypustí na ten požár. Jo. To je takový množství vody, který opravdu je schopno už něco dělat. 12 kubíků, když to chrcne na jedno místo skoro, tak...
1: Tak to už může trošku něco uhasit.
0: Tak a protože to letadlo se točí v podstatě a to natankování v úzovkách nabrání vody je otázka 14 vteřin, no tak pochopitelně ten hasící účinek je značný. Takže Řekové děkovali Rusům za to, že jim zachránili Atény. No? Ne Antény, Atény.
1: Atény, já slyším dobře.
0: Ne, to je kdyby náhodou.
1: Atény.
0: Nevíš, kdo z nahluchlých nás poslouchá.
1: No, to by mě teda hodně zajímalo. Kdo z nahluchlých. No, tak to víš.
0: Dobrá zpráva je, že doktor Rainer Filmich byl propuštěn.
1: Jo, propustili ho.
0: Jestli se nepletu. Já to přečtu radši, ať neřeknu nějakou blbost. No vyšlo najevo, že byl mučený. Opět to necenzurovaná pravda. Doktor Rainer Filmich byl mučen nejméně 6 měsíců ve věznici Rossdorf. Před pár dny jste si zde mohli přečíst o žalobách, které podal Rainer Filmich nejen ve věci zmanipulované kauzy a únosu, ale i takzvané bílé mučení, jemuž byl podroben ve vazební věznici v Rossdorfu. Německo již stále více připomíná to ze 30. let, kdy se šlo také velmi tvrdě právě proti disentu a jakékoliv vládní opozici. Pokud to srovnáváte s tím, jak jsou soustavně plněny psychiatrické léčebny muslimskými vrahy, je jasné, že dnes je v Německu vražda, a to i ta masová, často považována za menší prohřešek než odpor k nespravedlivému systému. I když do věznice nelze vidět, mnohému naznačovalo i to, jak bylo s Filmichem zacházeno v době, kdy byl převážen k soudu. To bylo patrné na záběrech pořízených během soudního procesu. Byl spoután nejen na rukou, pouta řetězem přitělaná k pasu, ale i na nohou, tedy tak, jak se spoutávají jen ti nejhorší teroristé a ne někdo, kdo je obviněn z údajného finančního deliktu. Je tedy pravděpodobné, že ve vazební věznici se k němu nechovali lépe. Níže následují zhrnutí toho, jak byl Rainer Filmich ve vazbě šikanován a mučen. Doktor Rainer Felmich byl podroben dlouhému seznamu trestních opatření, která spadají pod definici takzvaného bílého mučení. Od června 2024 do prosince 2024 byl umístěn do samovazby, což je v naprostém rozporu s pravidly stanovenými Organizací spojených národů, týkajícími se zadržování a izolace. Během těchto 6 měsíců mu nebyl dovolen žádný kontakt se spoluvězni. Uvedeným důvodem pro to opatření bylo, že Felmich dával spoluvězňům právní rady, což vedení věznice nemohlo tolerovat. Byl nucen jíst sám, trávit svou denní hodinovou vycházku venku v naprosté samotě a nesměl používat posilovnu. Dokonce i jeho používání telefonu bylo omezeno a telefonovat směl pouze tehdy, když se ostatní vězni vrátili do cel. Někdy si musel vybrat mezi sprchováním a hodinovou venkovní aktivitou. Navíc mu byla často odepřena lékařská péče. Od 10. června 2024 byl doktor Rainer Felmich doprovázen ozbrojenými bezpečnostními pracovníky v obrněných vozidlech z věznice k soudu a zpět. Kromě pout připevněných k opasku mu byly také nasazeny okovy na kotníky a byl požádán, aby si oblékl neprůstřelnou vestu, kterou však odmítl nosit, načež byl nucen podepsat prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti. Po každém soudním jednání byl také podroben úplné tělesné prohlídce. Dne 2. září 2024 se doktor Rainer Felmich dozvěděl smutnou zprávu o smrti své matky. Věděl, že je to jen otázka času, a proto ještě před její smrtí požádal vedení věznice o převoz dobrém, aby se s ním mohl rozloučit. Věznice by mu tuto žádost schválila, ale pouze pod podmínkou, že bude během návštěvy v poutech a okovech doprovázen ozbrojenými dozorci. Rainer, který nechtěl vystavit svou matku dalšímu utrpení během jejich posledních společných chvil, tyto podmínky nepřijal i za cenu toho, že už matku nikdy neuvidí, nebyl ochoten vystavit dalšímu utrpení z pohledu na jejího syna v řetězech. Ani se nesměl zúčastnit jejího pohřbu. Během dlouhé přestávky ve slyšeních mezi zářím a říjnem 2024 se Rainerovy podmínky ve vazební věznici zhoršily, když byl do cely vedle té jeho přemístěn mladý muž s vážnými duševními problémy. Podle Felmicha existovalo mnoho prázdných cel, které mohly být tomuto mladému muži přiděleny. Tento vězeň, pravděpodobně trpící schizofrenií, křičel, plakal a mluvil sám se sebou ve dne v noci. Zesiloval hlasitost rádia a často házel předměty na zeď, oddělující obě cely. Od té chvíle bylo podle Rainera nemožné v noci spát a přes den se soustředit na obhajobu. Vedení věznice také záměrně stěžovalo komunikaci mezi Felmichem a jeho právníky. Nezapomeňte, že Felmich nikdy neměl přístup k internetu, neměl počítač a neměl přístup ke svým spisům. To vše jeho situaci nijak neusnadňovalo a bylo mu tak úmyslně bráněno v případě jeho obhajoby. Nelidské zacházení, kterému byl Felmich vystaven a zčásti stále je, a způsob, jakým byl veden soudní proces proti němu, vrhá obrovský stín na německý soudní systém a dodržování základních práv. Bez stínu pochybnosti jsme byli svědky největšího soudního skandálu v Německu do očí bijícího justičního omylu, kdy tajná služba vykonstruovala a použila případ proti Rainer Felmichovi k umlčení jednoho z nejdůležitějších hlasů odboje. Připomínám, že nedávno žádalo propuštění ve 2/3 trestu, ale neúspěšně. Lze tedy pochybovat, že bude úspěšný i co se týká žaloby na špatné zacházení. Pokud se ani později nepodaří prosadit předčasné propuštění, Rainer Felmich by měl být propuštěn až koncem roku 2027. Tak takhle to je ve skutečnosti.
1: Tak je tam stále.
0: Je tam stále. Myslím si, že to je jako na odstrašení, jo?
1: Jo, aby byli všichni hodní.
0: Jo, aby... A také z toho vyplývá, kdo že vlastně tahal za ty nitky, jo?
1: No.
0: A teď už... No ne, že, tomu, že za ty nitky covidu tahali agentury, vojáci, že to byla vojensko-agenturní v podstatě akce.
1: Práce. a že jeho prostě zavřeli, aby by ti všichni ostatní jako si uvědomili, že by tam mohli skončit taky.
0: Ano.
1: No jo.
0: Představ si, to by se ti mohlo možná, a tebe se to netýká,
1: ne.
0: Představ si, že ve Švédsku schválili zákon, že když odporuješ manželce, tak ti hrozí až 4 roky vězení.
1: Já nemám manželku. Já mám manžela.
0: Tak, schválně. No, a pak tady máme jenom ještě poslední informaci. Nevím, jestli pro pláč nebo pro zasmání. Muž ze Znojemska 3 roky zneužíval nevlastní 11letou vnučku. Od soudu odešel s podmínkou. Chápeš?
1: Bože!
0: A teď se podíváme do skutečné civilizace.
1: To je strašný.
0: No, když z něčeho hrůzy strašného uděláš de facto netrestané pravidlo, čeho asi tak docílíš?
1: No, nechci ani domýšlet, čeho jako docílím.
0: Teď se podíváme do země BRICSu, jako... teď se podíváme do země, kde si opravdu v těchto věcech nedělají vůbec žádný jako ty, toto prostě tam
1: servítky si neberou.
0: Čína vyslala jasný odkaz. Traja muži, kteří znásilnili děti, byli popraveni a jejich případy byly zveřejněné. Tečka. Jo? Když mě můj kolega závodník vyprávěl, když byli v Číně, to je pravda minimálně 20 let, že viděl veřejnou popravu v Číně, prostě borec prodával drogy, byl přestižen, odveden na náměstí, protože byl přichycen jaksi při činu, tak tam byli svědkové, ty to potvrdili, úředník rozhodl a na místě ho popravili.
1: Tady by leželo mrtvol.
0: Jo, takže asi se s tím vypořádávají. U nás ne, u nás pochopitelně to musí posoudit řada psychologů, jestli teda, a nakonec se zjistí, že vlastně on za to nemůže. No a ta 11letá vnučka, tak to se s tím musí ve svém životě vypořádat, protože jako, on dostal podmínku, to znamená, že on klidně může zneužívat dál, že jo.
1: No, tak ještě možná jako, že řeknou, že ona si o to řekla sama a pak dědečka udala. Hele,
0: tak tuhle
1: jako
0: tu větu
1: tady
0: ani
1: je možný.
0: Neříkej, protože já jsem něco takového zažil.
1: Možný.
0: No. Já jsem něco takového zažil, nebudu to rozvádět, a ten, kdo pochybil a s nezletilou, jak si se stýkal pohlavně, tak protože ona řekla, že byla do něj zamilovaná, no tak odešel jaký s podmínkou, že jo. No a právě tahle ta věta tam jako zazněla, no. Asi tak. No,
1: tak
0: máme 11 hodin, to téma přitvrdilo, teda musím říct. Když nevím, dneska jsme měli hodně zajímavých témat. Možná, že někomu se tajil dech. Ale člověče, ona je ještě jedna. To jsem zapomněl málem. On ten Black Hawk pro Ukrajinu, jo?
1: No.
0: Ono to je ještě zapeklitější, než by si zřekla, jo? Vznikají pochybnosti o osudu vrtulníku Black Hawk Čestmír, na který veřejnost vybrala 72 milionů korun. Podle dostupných informací a leteckých registrů měl být stroj nadále veden u společnosti Slovak Training Academy a využíván k pronájmu pro hašení požáru v Evropě. Klíčové body podezření. Vrtulník se měl podle registru v roce 2026 stále nacházet u původního provozovatele. Stroj je spojován s hašením požáru v Bulharsku, Španělsku, Černé hoře a Francii. Chybí jasné důkazy o přítomnosti konkrétního stroje registrace OMBHB na Ukrajině. Existuje podezření, že helikoptera na Ukrajinu vůbec nedorazila, přestože byla jako dar prezentována. Takže teď si to spojíme, ano? Takže vrtulník, ano, který je trojnásobně pronajímán na Kypru, na Slovensku a v Čechách, nakonec existuje díky tomu, že se na něj složila veřejnost s tím, že bude na Ukrajině. A tomu říkám parádní číslo. Blbeč si se složí na vrtulník, ano, vychytralý ano. Zbrojař ten vrtulník, na který se složili, nepošle na Ukrajinu, ale pronajme ho třem zemím k okamžité pohotovosti. Klobouček. Tady říkám klobouček.
1: Hele, a možná, že ještě potom z Číny koupil ty nafukovací vrtu.
0: Ne. To ani neříkej.
1: Ne, to ani neříkám.
0: To je něco strašného, tyjo.
1: To je něco děsivého.
0: No tak já si ale myslím...
1: Ty hele,
0: no.
1: To už jako fakt jako ty naše konspirační teorie, jo.
0: Tak. A Gutin by tam mohl ve Spelagiu zpívat, člověče, na tom dní nezávislosti Ukrajiny.
1: Toho 21.
0: No jo, člověče, no.
1: To má být vlastně 24. No, dobrý.
0: Asi tak. No nic, pojď se rozloučit.
1: No tak jo, no. Tak přátelé, myslím si, že to nabírá čím dál tím větších obrátek. Budeme to sledovat. Uvidíme, jak se nám to do příštího týdne zase rozvine. Užívejte si trošku snížené letní teploty. Nás tady v Praze teda nám ku podivu trošku hodně prší. Nevím, jak tam u vás v Prostějově, ale tady teda jako během našeho vysílání, tak asi
0: nevím,
1: budu mít tady mokro.
0: Nevím, jak je v Prostějově.
1: Nebo
0: u nás, ve Studené Loučce.
1: Tím směrem. No, u vás ve Studené Loučce neprší. Ale tady pršelo docela hodně během vysílání, tak se půjdu podívat, kde tady máme zase všude mokro. No nicméně, mějte se všichni moc krásně, užívejte si zbytek léta, zbytek teplých dnů, opatrujte se, dávejte na sebe pozor, pilně sledujte zprávy a uslyšíme se zase za týden. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc.
0: To jsi se ale krásně rozloučila, opravdu. Musím tě pochválit. Já jsem tady mluvil taky o tom, že jsme byli na olympicích, víš?
1: Ano.
0: No.
1: To jsme byli.
0: Vznikla taková poptávka po jedné písničce.
1: Mhm.
0: A já ji teďko hledám, protože bych rád splnil to přání. Víš? A tak ještě to hledám.
1: Ještě, no, právě. No, jako, ještě to hledá. Tak
0: bych
1: hele,
0: si zaspívali, že jo?
1: Jo, a my jsme si dobře zaspívali, bylo to moc hezký. Bylo to fajn. Bylo to super.
0: To jsme si zaspívali.
1: Bylo krásně teplo, bylo to skvělý. Olympici byly výborný, atmosféra byla skvělá. Myslím si, že takový koncerty jsou super.
0: Že jo?
1: Já si
0: myslím, že jo. Já ta písnička, jo.
1: Mhm.
0: Snad jsem to já, víš? Mhm. To je písnička o té paranoje, kterou má ten stárnoucí chlap. Když se v noci probudí a kouká na tu svou výrazně mladou od sebe jako partnerku, tak mu tak blízká hlavou, jestli ten úsměv, jo, když u nás jako v noci spí, Tak jestli ten úsměv jako je proto, že ona myslí na něj.
1: A nebo na někoho úplně jinýho.
0: No právě. A on se ptá, snad jsem to já, víš? No, já to nemůžu najít. No jo, tak...
1: Tak to u nás nepřipadá v úvahu, protože já nejsem výrazně mladší.
0: Co, nejsi výrazně mladší?
1: Než můj muž.
0: No tak, že jo.
1: U nás je to trošku naopak.
0: Jako, jak myslíš naopak?
1: Tak já jsem starší než Martin.
0: Jo.
1: No.
0: To tě ale neopravňuje k pochybnostem.
1: Počkej, tak já se na něj podívám v noci, když bude spát.
0: Já to musím, já to budu muset asi jako připravit, koukám. A já jsem tady našel jinou písničku. Tak
1: takže
0: si,
1: do příště.
0: No, do příště a já zatím dám jinou písničku, takovou méně známou. Takže my se teď s vámi, přátelé, loučíme. Děkujeme za přízeň. Já společně s Míšou tady, no a budeme se těšit na pátek. Takže pro teď je to všechno. No a od mikrofonu tady z Midgardu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.

stiskách knih, snad po stovkách let, znova Kristus se zrodí. Gloria zazní a přeroste tráva přes písečný vír.

0: Tohle není tvý story, můžeš přeběhnout hory, když chceš, tak cokoliv.
1: Davy.
0: Ukaž všem, co je v tobě, žiješ jen v téhle době, jednou víš, bude poskyt.
1: Chvatej.
0: Není čas ztrácet čas, jednou zlomí ti vlastní, jde uvnitř hlas.
1: Slyšíš?
0: Poslouchej, co to říká nejhorší.

0: Srdečně vás zdravím, drazí přátelé. Pojďme se prosím nyní podívat na zhruba 3minutovou ukázku a pak se vraťme k mému komentáři.
1: Vážení ústavní činitelé, vážení hosté, dámy a pánové, každý rok si 21. srpna připomínáme události roku 1968 před budovou českého, tehdy československého rozhlasu, abychom uctili památku těch, kteří během nich přišli o život. I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí ubylo už 58 let, trauma ze zrady a také ponížení ze strany našich tehdejších spojenců je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné. Jejich tanky tehdy rozbily naděje na uvolnění poměrů a na svobodu si naše země musela počkat dalších 21 let. V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě. Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro

0: 28. má mnoho společného s invazí na Ukrajinu před více než 4 lety. Obě společnosti se nacházely v období naděje na svobodný rozvoj. Obě se chtěly vyvázat z přílišného vlivu Sovětského svazu, respektive Ruska. V obou případech Moskva porušila mezinárodní právo, aby si silou vynutila sféru svého vlivu. Obě invaze provázela lživá rétorika. Obě byly původně plánované jako bleskové operace. Mezi lidmi v obou společnostech zavládlo hluboké zklamání a vůči Rusku se sformoval velmi kritický postoj. Ten u nás přetrval dlouho, ale dnes jakoby část společnosti raději zapomněla. Přitom je zřejmé, že historická zkušenost s počínáním Ruska se opakuje, ale někteří to z různých důvodů nechtějí vidět. Na Ukrajině ale Rusko narazilo na nečekaně silný odpor statečných obránců. A zatímco v zlomeném Československu Sovětský svaz svých cílů dočasně dosáhl, na Ukrajině k ním Rusko dnes není o nic blíže než v únoru 2022.
1: U rozhlasu se prý dnes slavilo. Já ovšem viděl jinou scénu. Lidojed snědl lidojeda, co snědl lidojeda, aby na něho ten lidojed nemohl prásknout, že je lidojed. Přičemž napráskal všechny ostatní lidojedy, kteří se nestačili sežrat mezi sebou, že jsou to lidojedi. Ač býval lidovým davem označen za lidojeda, začal se chovat, jako by nikdy nesežral nic z lidu ani lidojedů. Moc pěkné bylo a je, jak mu to lidi sežrali a žerou to i nadále, i když stojí na místě, kde vylučoval zbytky z lidu a lidojeda, co je sežral. Jedinci nadaní vidět auru nemohli nepostřehnout jeden fakt. Hnilobný smrad se z úst hlavy státu linul Vinohradskou třídou a poctiví se museli dusit. Však bylo tam málo poctivých, neb převažovali ti, co lidojedům rádi žerou lži a sají otrávený smrad z úst vypucovaného lidojeda. Ani zvratky tam nikdo neponechal. A přesto tam bylo nablito, jako po zábavě lidojedů, když pijí zvráceně krev a polikají dary útrobní. Roztomilý hříbek tam skanduje a s ním dav, volů a krav na pastvě pro marketingové přežvíkavce, co nám pak zaprdí ten dobrý pocit z toho, že tu jsme a mohli bychom se i mít. Těžko se hledá soubor slov, co by se zjevil v podobě vyřčené hrůzy, kolik fanatiků se sebepřeceňujícím pocitem skanduje v rytmu lůzy. Před téměř 37 lety jsme skandovali Havel, Havel, Havel. Teď lidu vlci nalezli nového beránka božího. A Vinohradskou třídou se nese Pavel, Pavel, Pavel. Před 58 lety se neslo Dubček, Dubček, Dubček. A skutečně jen ti nejpreciznější, co mají cit na tu absurditu, zaslechnou ozvěnu. Vaše boty jsou z lejna a po nablitém chodníčku šlapete holoto v mozku churavá. Možná je to hlas tatíčka Masaryka ze záhrobí, kdy už nebyl schopen strpět ty nepojmenovatelné události dnešních dní. I ten nejslušnější z nejslušnějších si musí uplivnout, jak kus národa zde ukazuje historicky posranou prdel a jejich arbitr eleganciárum z hradu se štětkou záchodní jim pěkně po lidojecku pucuje tu řitní okrasu. Bodejť ne. Všichni patří k takzvaně vylučovacímu národu, co žere a sere. Chtěl bych být slušně mluvný, ale dnes to skutečně nešlo. Je mi 60 let a už jsem toho viděl poměrně dost. Křiváky, podlézavce, přisluhovače, pomlouvače, pomlouvačné děvky, nemilosrdná lidská hovada, sladké zlo i společenskou debilitu, bezuzdný morální kretenismus, kapitální všelidovou idiocii. Ale vidět Lidojeda zpět.

plným břichem po lidojedovi, mlaskajícího s chutí sežrat pravdu a vysrat lež. To jsem dnes v tak jasném světle viděl poprvé.

Třaskavých témat je na konci předposledního prázdninového víkendu sice mnoho, ale na tomto místě může dominovat jediné – příčovy. Po osmé se totiž v sobotu na zahradě místního zámečku sešli nepodvolení vlastenci. Jednak aby vyslechli názory několika zajímavých osobností na aktuální témata, především však, aby se potkali. V tom je příčovská myšlenka v skutku unikátní. Letos však byla proti minulým ročníkům zvláštní ještě něčím dalším. V předchozích letech šlo vždycky o vyjádření vzdoru proti šíleným poměrům v naší zemi, reprezentovaným vládami, vůči kterým stála většina přítomných v zásadní opozici, ať už to byla druhá Babišova vláda se socialisty podpořená komunisty z roku 18 až 21, na kterou přišla povinnost vyrovnat se ale dosti hrůzostrašným způsobem s covidovou pandemií. Nebo následná fialová pětikolka, která nedlouho po svém vzniku označila nepodvolené vlastence za dezoláty. Dostali od ní ještě mnoho dalších nálepek, obvykle něco ve smyslu agenti Kremlu v různých variantách. Proč? No to proto, že usilovali o mír a tudíž odmítali českou účast ve válce Západu proti Rusku na Ukrajině. Ta sice fakticky začala krvavým státním převratem v Kyjevě, placeným a režírovaným Washingtonem a Bruselem už v roce 2014. Ale naplno se rozvinula až od února 2022, když Moskva začala svou speciální vojenskou operaci. V té době bylo dezolátní říci, že jejím smyslem bylo nejen odvrátit genocidní masakr vzbouřeného ruskojazyčného obyvatelstva v Donbasu a v Luhansku, které banderovský puč prostě odmítlo akceptovat. Nebo se vůbec zmínit, že Vladimír Putin dal současně jednoznačně najevo, že nepřipustí, aby junta vtáhla Ukrajinu do NATO a umožnila tak dlouho plánované napadení Ruska z jeho nechráněného jižního podbřišku. Jenže povolební výškrab všech těch straniček podřízených Bruselu, který utvořil novou antibabišovskou koalici, na to okamžitě naskočil. Petr Fiala mystifikačně prohlásil, jsme ve válce, a spustil hrůzovládu, včetně protiústavního útoku na svobodná média. Kromě jiného to byl on, kdo vypnul i protiproud. Ne všichni ale podlehli mediální propagandistické válečné masáži, která tu vědomou, a v tomto případě to platí, dezinformaci ochotně opakovala. Odpovědí byly spontánní masové demonstrace nepodvolených, kteří se zčásti sformovali již během Babišovy covidové a vakcinační tyranie. No, fialovci se jim ale jen vysmívali. Stali se jedněmi z nejdivočejších válečných štváčů v bruselském vězení národů. Naprosto nesmyslně útočili na Rusko nejen verbálně, ale především hrnuli 100 miliardy korun z našich daní do Kyjeva v podobě zbraní i špinavých, skutečně špinavých peněz a brali z toho naspátek svůj díl. Vzpomeňme vys Fialova kampelička, ty podivné sbírky na drony a rakety a tak dále a tak dále. Agresivita dosáhla takových stupňů, že nás Moskva zařadila hned za Bidenovými Spojenými státy na druhé místo nepřátel. Chybělo prostě málo, aby naše zemi skutečně vtáhli do konfliktu, který by měl bez pochyby jaderný vrchol. Ano, v takto dramatických situacích jsme se opakovaně scházeli v příčovech. Vzpomínáte? Tehdy, vlastně až do loňska, se vlastenecká setkání nepodvolených v malé středočeské obci podobala bezmála neformálnímu ustanovení
hnutí odporu. Proto byla tak často prošpikována těmi podivnými postavami, které nikdo z přítomných neznal. Tedy kromě zaměstnanců tajného úřadu britsko-amerického agenta Michala Koudelky v čele BIS, našich tajných. Letos tam sice pár takových bylo lze rovněž zahlédnout, ale jejich počet se zjevně radikálně zmenšil. Ani bisácký Oganesianův gang, který ještě v loni chráněn policií, se pokoušel protiprávně program setkání narušovat, se již letos neobjevil. A už vůbec nedošlo k teroristickým pokusům, jako o dva roky dříve, kdy jacísi takzvaně neznámí pachatelé odpojili zámek s velkou částí obce od elektřiny. Proč celé to relativně nedávné pozadí letošního ročníku připomínat? No, kvůli chorobě specifické amnézie, kterou trpí značná část naší veřejnosti, žel mnohé nepodvolené nevýjímaje. Prostě řečeno, tryskově zapomínáme. Před pouhým rokem se blížily volby a mnozí z nás se třásli z jejich možného výsledku. Mnohokrát jsem musel ujišťovat skeptiky, že předvolební průzkumy jsou stejně cinknuté jako všechna s agenturami spolupracující korporátní média s těmi takzvaně veřejnoprávními, pochopitelně v čele. I když jsem si sám nebyl jist, jak to celé dopadne. A v mnohém jsem se mýlil, zvláště pokud jde o motoristy, což mi jejich příznivci a voliči stále právem připomínají. Jenže ono to skutečně tentokrát nebylo jednoduché odhadnout. Na politické scéně probíhal dosud nevídaný proces. SPD odvážně integrovala vedoucí postavy pro a už předtím trikolory. A hlavně zde bylo stačilo oné talentované Kateřiny Konečné. Jenže stačilo, aby hnutí zahrnující řadu dalších malých uskupení někdo, zřejmě z její vlastní strany, propašoval do zbytečně podrobného volebního programu příslovečných několik vět, takové té opravdové záškodnické bomby, a volební havárie byla skoro jistá. Především mnozí levicově ladění křesťané byli zděšeni. No a změnili své volební rozhodnutí. Žel často pro nesouměřitelně nebezpečnější bruselské a válečnické lidovce. A tak stačilo, havarovalo. Scházelo mu málo, aby se dostalo do sněmovny. Přesně to, co Konečné kolegové svým podminováním úspěšné političky zamýšleli. Jenže naštěstí i tak to nakonec, abych tak řekl, stačilo, aby se mohla konstituovat vláda ANO, SPD a motoristů. A to předznamenalo zcela novou neznámou atmosféru, v níž se odehrávalo letošní příčovské setkání. Jinými slovy, neuvěřitelné se opět stalo skutečností. Ano, tak to říkal zvěčnělý Bohumil Hrabal. A opravdu, z pódia dosud téměř podzemní akce ještě v loni zvukově bombardovaného teroristy Oganesianovci promluvil třetí nejvyšší ústavní činitel, předseda Poslanecké sněmovny. Řekněme popravdě, že Tomio Okamura patřil v minulosti k častým účastníkům tohoto vlasteneckého setkání, ale vždy v pozici mainstreamem skandalizovaného a v lepším případě jen nechutně zesměšňovaného šéfa takzvané extremistické pravice, což je sice v obou částech toho spojení absurdní nesmysl, leč právě tak jsou častování vůdci vlasteneckých a protirežimních stran v Evropě. Protirežimních, pokud existující, dosud převažující, Bruselem podporované či přímo dosazované takzvané liberálně demokratické režimy, označujeme pravdivě za totalitní. Nyní Okamura
nejen promluvil z tribuny, ale především se pak vydal mezi přítomné a neustále se kolem něj srocovaly hloučky diskutujících. A nešlo o žádné mazání medu kolem úst. Takový podvolení nejsou. Ostatně také jsme se ho na něco konfliktního zeptali, což účastníci pravidelné pondělní porady tvrdého jádra nepodvolených budou mít možnost vidět zítra v naší příčovské reportáži vedle mnoha dalších rozhovorů s přítomnými. Zmíním ale jeden detail. Domnívám se rovněž charakteristický. Právě proto byla řeč také o té ztrátě paměti. Po naší poradě mě oslovili dva mladí lidé s letáky a tričkem s nápisem Česká republika na prvním místě. Takže asi většina hned ví, o co šlo. Drobná dívenka s vysloveně upřímnýma očima se mě ptala, jestli si myslím, že protesty proti vládě stále mají smysl. Co jsem jí odpověděl, v reportáži nenajdete, protože to bylo ve chvíli, kdy kolegové naše kamery a mikrofony už balili. Ale nepovím to ani teď, protože to je téma, které rozhodně potřebuje docela delší výklad, takže si jej nechám na poradu naší. Obecně řečeno, šlo o pozvání na chystanou říjnovou demonstraci organizovanou Ladislavem Vrabelem. Zatím stačí asi konstatovat, že pan Vrabel se do Příčov osobně přijít neodhodlal. Což je velká škoda, protože takto mám k dispozici pouze jeho letáky s docela sporným obsahem. Nevím, z jaké dálavy nám to přes ty sympatické mladochy vzkazoval. Neukázal se ani jeho přítel po boku Miroslav Sládek, který naposledy vystoupil veřejně v Brně, když protestoval proti protestům vlastenců vůči sjezdu sudeťáckého landsmanšaftu. Jen se mi přitom tak myslí myhlo, jestli své protestní shromáždění nespojí tentokrát s nepochybně již intenzivně připravovanými a dobře zaplacenými demonstracemi chvilkařů proti chystanému zákonu o změně poplatků ČT a ČRO. Mimochodem i na to jsem se šéfa ze sněmovny zeptal a uvidíte to v té reportáži, ale to opravdu uvádím jen jako detail, byť rovněž charakteristický. Protože letošní Příčovy byly jinak spíše optimistické. Soudím tak i s odpovědí na otázku, kterou jsem si jako anketní z části vypůjčil ze slavné balónové scény West Pocket Revue, Voskovce a Wericha, kteří si ji vypůjčili z úvodu Verneova Tajuplného ostrova. Zní, stoupáme nebo klesáme? Řeknu rovnou, že její sugestivní pokračování, které zní my přímo padáme, pane inženýre, jsem v odpovědích nezaslechl ani jednou. Před rokem by to bylo určitě jinak. Ale končím tím, čím jsem měl asi začít. Hlubokým zážitkem z bohoslužby v půvabně zrekonstruované zámecké kapličce, která celému setkání předcházela a uvozovala jej. Mimochodem o zámku a jeho pohnuté historii, včetně této nádherné dnes zrekonstruované kapličky, si můžete přečíst v naší akademii. I tam při té bohoslužbě zazněla slova, která běžně neznějí. Taková, no prostě příčovská. Ostatně něco z toho jsme do naší reportáže rovněž zachytili. Ale tajemný transcendentní okamžik, při kterém ze zatažené oblohy okny do kaple náhle vpadla záře slunce, ten je naprosto naplno nepřenosný. No ostatně jako celý ten podivuhodný den na tamním Tajuplném ostrově, den požehnaný.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle nám tentokrát nepřejí Toulovi, ani se tady vlastně je nevidím na chatu. Jestli se nepletu, neviděl jsem je ani v Příčovech, takže nevím, co s Toulovými je. Snad se nic neděje, třeba jsou jenom někde na dovolené, ale tentokrát nám pokoj a mír popřál mě Jirka z Ostravy, velmi intenzivně píšící, dokonce tak, že potom si tady Jiří Papu konstatoval dobrý pozdrav na úvod. Už jsem myslel, že pan Hájek přejmenuje nedělní pořad na jaké názory mají Toulovi. Ne, tak to nebyl Jiří, to nebyl pan Toula tentokrát, to byl Jirka z Ostravy. Jeho otázky na 21. srpen tady nebudu teď odpovídat, protože tam na ně mám už připravený jeden docela perfektně zajímavý napsaný dopis. Takže Jirko, určitě budete spokojen, až se k tomu dostanem, k tomuto dopisu. Takže já to trošičku jenom posunu. A tady máme od Karla Urbana. Dobrý den, pane Hájku. Brabel pořádá demonstraci proti vládě za Rakušana. Je to druhá strana milionu chvilek. Brabel dělá už roky pro Rakušana a ten chce být premiér. Teď mezi libtardy vede. Pokud by se milionu chvilek a Brabelovi povedlo schodit vládu, máme premiéra Rakušana a to je děsivá představa. Vždyť dneska už to musí každý vidět. Oni už hrají vabank. Já snad k tomu poznamenám, že také tam mám na to dopis, ale hlavně jde vlastně o to, co bylo v tom mém článku včerejším, na který jste mnozí opravdu zajímavě reagovali. Kde jsem říkal, že si nechám na té party, co jsem těm mlaďochům kolem toho té propagace Vrabelovy demonstrace odpověděl. Ano, řeknu to, ale až za chvíli, až se dostanu k tomu dopisu, protože myslím, že ty dopisy jsou dobré v tom, že uvozují celý ten problém v takové souvislosti, myslím, ve které mnozí z nás o tom uvažují. Čili jestli mohu nereagovat hned teď tady, Tohle by se zatoulali, rapid fire, také první rok, kdy na sraz podvratných živlů dorazil vládní limuzína s ústavním činitelem, takže se buď alternativa blížila establishmentu, nebo se establishment blížil k alternativě, to nerozumím, ale asi se to možná týká opět pana Vrabela, tak já myslím, že se k tomu dostaneme rovnou, teď v těch dopisech. Pojďme na to. No. Budeme se asi věnovat z větší části reakcí na Příčovy a na spoustu otázek, které tím jsou spojené a které tam, či i v těch, kteří tam nebyli, docela zajímavě vznikly. Budu se muset napít, jsem nerozmluvený zase. A náš čajík je skvělý. Vážený pane Hájku, o Příčovech mi asi nesluší psát, protože mi zdravotní stav nedovolil je procítit a prožít. Nicméně se tohoto vlasteneckého shledání zúčastnili moji přátelé, byli tam poprvé a byli nadšeni. Já vím, o koho jde. Večer jsem sledovala záznam na YouTube, poté se zamyslela nad vaším shrnutím v působivém článku na Protiproudu a těším se na dnešní živou debatu o tajuplném ostrově. Tak jsem ho tam v tom článku trošku pointoval. Zaujalo mě, že se korporátní média odkopala, sama se usvědčila z velké lži.
že jsou, pardon, vidíte to. Mám se rozmluvit předtím, samozřejmě, ale já nejsem profík, že? Že jsou nestranná a objektivní, lepší důkaz neexistuje, když neodvysílala ani zmínku o tomto vlasteneckém setkání několika stovek, možná tisícovky lidí a stovek tisíců sympatizantů a stovkami tisíců sympatizantů s otevřenou myslí naladěných na stejnou vlnu, kteří nepotřebují číst projevy z papíru. Jen den předtím korporátní média odvysílala přehlídku farizejství, pokrytectví a průhledných desetiletí omílaných dogmat a frází o okupaci Sovětským svazem. Zvlášť nechutně v tomto kontextu zněla slova školeného rozvědčíka Pávka. Myslím si, že naprosto pregnantně toto výročí vystihl Ivan Hofmann slovy: v roce 1968 museli přijet tanky. Dnes kolaborují i bez nich. To myslím bych teda také podepsal. Shrnuto a podtrženo, tento víkend ukázal veliký mozkový trust a inteligenční převahu lidí s vlasteneckým cítěním oproti bezubé falešné opozici, a to navzdory haldám špinavých peněz zbrojařů a jejich lobbystů, našeptávačů a kolaborantů. Naplnilo mě to optimismem, že máme naději jako lidé, jako národ, ještě vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní dění kolem nás. Navzdory tomu, že ta cesta nebude lehká. Příčovy už ji prošlapali svým jedinečným způsobem se srdečným pozdravem Zora D. Zoro, moc za to děkuji. Jo, počkejte, vy tady máte ještě dodatek. Normálně bych ho nečet, ale mám k němu takovou poznámku. A pak se vrátím k vašemu dopisu. Milý pane Hájku, děkuji za milé hodnocení. Já jsem nechal Zoru pozdravovat těm jejími přáteli, skvělými lidmi. Při setkání s mými přáteli oplatím podobnou mincí, podle nich vypadáte skvěle a daleko mladší než na obrazovce, píše Zora. Moc děkuji za tato jistě pro každého příjemná slova, ale u mě je to trošku jinak. Já myslím, že člověk má vypadat vždycky tak, jak je. A jeden z lidí, kteří se tam zúčastnili nakonec té naší malé tý party v Příčovech, který tam byl poprvé, tak mě říkal, já jsem si nebyl jist jako z té fotky, co máte naproti proudu, a má asi pravdu, ta už je asi 2-3 roky stará. Mezitím jsem těžce sešel, samozřejmě věk a intenzivní práce činí své, takže já jsem se rozhodl, že tam musíme ty fotky aktualizovat. Opravdu je aktualizuji, ale za ta slova kdo by nebyl rád. Takže zpátky k tomu, co říkáte. Já si myslím, že vy říkáte, že jste sledovala ten záznam na YouTube a pak to shrnutí v tom mém článku. Ono, já dopředu řeknu, že my jsme tam živě natáčeli a po skončení naší porady dnešní tam pustíme takový, řekněme, prvních 20 minut z toho, co jsme my natočili, rozhovory, které jsme točili, včetně s Tomiem Okamurou a tak dále. Ale nebude to všechno, protože celé to potom, včetně té tamní tý party, nezlobte se, kdo koho to rozčiluje, toto anglické sousloví, čili naší porady, tam na místě, to všechno dáme ven zítra. Ale to jenom dopředu, takže to k tomu vašemu sledování. Já myslím, že to, že se to opravdu neobjevilo vůbec nikde v žádných médiích korporátních, je moc dobře.
protože oni by to nepochybně každým slovem znehodnocovali, mystifikovali a dezinformovali. A ono je to, co se tam odehrávalo, a vlastně každý rok odehrává, ale letos docela zvláštně, je tak cenné a docela neopakovatelné, že nechat si to kazit nějakými úšklepky těch zaplacených, skorumpovaných lidí a lidiček v těch bohatých miliardářských médiích, to není žádná škoda. Je důkaz o tom, že jsou naprosto lživá a neobjektivní, těch důkazů už nepotřebujeme, já myslím, moc ani podávat. Vy se znovu vracíte k tomu 21. srpnu, co se odehrálo hlavně v Praze, na to výročí. Zmiňujete pár rozvědčíka Pávka a já bych si to přesto ještě nechal do toho jednoho dopisu, protože ten tam z toho vyňal, to je takový citát z jednoho Suchého ze Šlitrem. Vyjmul jednu zajímavou charakteristiku, jednu zajímavou věc, které bych si normálně asi nevšiml, a tam je dobré o to možná podebatovat. Takže mně se líbí ten závěr, že to shrnuto a podtrženo, co ukázal tento víkend, naplnilo mě to optimismem, že máme jako lidé, jako národ ještě čas vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní k dění kolem nás. Já bych řekl, Zoro, že z těch, kdo se účastní porady, kromě několika trolů, kteří tam nepochybně zase budou, protože ta biska potřebuje za něco ty peníze utrácet, i když už je utrácí poněkud opatrněji, protože Koudelka bude končit v jejím čele, také se ukáže, co ta vláda, respektive Andrej Babiš, je zač a podle toho, koho jmenuje novým šéfem BIS, tajných policistů. Uvidíme. Tak já bych řekl, že máme jít dál. Pojďme dál. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Jel jsem už v pátek vlakem a autobusy z Nového Jičína. To jste uchvatnej. Stanislave G. My jsme se tam, myslím, o tom i bavili. Ubytování jsem dostal na poslední chvíli až na slapech, ale nevadí. Byl jsem v Příčovech poprvé a příští rok budu chytřejší. Na poradě v kroužku jsem byl také. Ano, bavili jsme se tam. A jsem moc rád, že jsme se viděli. Se všemi. Bylo to úchvatné, ta setkání a povídání. To, co bude následovat po naší poradě, ten sestřih, něco z toho ukáže, ale opravdu ono jsou to věci mnohde těžko přenosné, jo. Nejvíc mě mrzí, že došlo k nějaké chybě technické při nahrávání v té kapličce, kde byla ta mše a skvělá homílie, velmi aktualizovaná na naši dobu. Ale my to tam asi mít nebudeme, protože ten záznam z toho prostě... Možná, že prostě někdo nechtěl, aby se vynášeli ven ty věci, které jsou jenom mezi námi a jím. Nevím. Tak pokračuji.
SPD si zaslouží pochvalu za účast 5 členů. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. S většinou jsem s nich také mluvil. A sám jsem to ocenil, protože ti tam byli zastoupeni. SPD docela tedy intenzivně. Docela mě překvapilo, že tam nebyl třeba někdo ze Svobodných. Za Trikoloru tam vlastně byl Petr Štěpánek, ale myslím si, že ta účast lidí z SPD byla bezvadná a myslím, že tam odvedli i velkou práci, protože se opravdu všichni bavili a bylo to k něčemu, bylo to funkční. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. V Sedlčanech jsem koupil ráno rudou růži pro paní Filipy, nedorazila, také mě to mrzelo. Úchvatná diplomatka, která zůstávala v té Sýrii jako jediná. A tak jsem ji věnoval paní Janě Turoňové. Řekl jsem, jste tu zatím sama jako růže v trní mezi řečníky chlapy. A to jsem netušil, že bude excelovat na pódiu také Martina Kociánová a Jana Rydvanová. Mluvil jsem s Markem Stonyšem, i ten bude v tom našem sestřihu, ohledně vyšumění násilí na přednášce Foltyna v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Jeho tři redaktoři byli u nás v Novém Jičíně. Dalo mi to hodně a jestli dovolí zdraví, tak příští rok dorazím. S pozdravem Stanislav G. PS. Nechci kazit pozitivní dojem z vlasteneckého setkání, ale obecně politické klima v České republice ještě není, jak má být. Jsem možná naivní idealista, ale tři tečky, bez komentáře, pojďme dál. No a tady jsme docela u toho. Vážený pane Hájku, musím říci, že jste mě úplně dostal s tím zážitkem s mlaďochy, kteří v Příčovech propagovali demonstraci pana Vrábela proti dnešní vládě. Já tomu pořád nerozumím. S manželem jsme vás potkali na té asi největší Vrábelem organizované demonstraci na Václavském náměstí. To byl úplně jiný člověk, kterému jsme fandili. Vy také, pokud jsem pochopila. Jo. Na tom jeho protestu u České televize jsem sice nebyla, ale vy jste o tom referoval také s uznáním. Jo, bylo to pozoruhodné i tam. Co se s tím panem Vrábelem stalo? Vím, že měl nějaký soud kvůli penězům, co vybral za ty demonstrace a dnes žije někde na Balkáně. Zlomili ho? Je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS? Bojím se těch pomluv, které mají rozeštvávat nepodvolený v úvozovkách tajuplný ostrov. To jsem docela rád, že se chytlo, protože ono to s tím opravdu souviselo. Možná spíš ostrůvek, protože je nás málo. Ale zas tak málo ne. Ale tady jsem opravdu bezradná. Co tím pan Vrabel sleduje? On a pan Sládek. Hodně lidí tím zmate. A moc děkuji, že jste nás na to upozornil. S přáním všeho dobrého, vaše věrná čtenářka, divačka i posluchačka Stanice Hvězda, Nina H. s rodinou. Nebo spíš jen s manželem Jiřím. Děti, no to by bylo na jiný dopis. Rozumím vám, Nino. Často se toto stává. I když myslím si, že lidé jako vy odvedli určitě dobrou práci s dětmi a že ten souboj s našimi školami a s tím vším propagandistickým humbukem na těch sociálních sítích a všude, že je těžký, ale vyplatí se. Tak jenom k tomu panu
v Rabelovi. Já jsem tam říkal, že jsem těm mlaďochům něco řekl a že to řeknu tady. No, já jsem jim, oni mě, teďkon asi si myslím, že jsem sem, jestli jsem to nechal někde venku, tak kdyby mě možná někdo z režie podal takový ten leták, co jsem tam od nich dostal, tam jsem myslel, že opravdu, děkuji, že opravdu budou, že něco ocituju z toho, protože to jsou docela šílenosti. A ti mladí tomu jako nadšení bude se protestovat. A já jsem mi říkal, že si myslím, že za prvé tedy ty protesty protivládní nepochybně obstará milion chvilek se svými mnoha milionovými příjmy. Možná, že tam mířil těmi miliony, když ho zakládali. Ale jinak, že si obecně, že mám za to, že momentálně na ty protesty v ulicích moc není, že nemají moc smysl. Oni nám to předvedli přece, fialovci, v těch zmíněných demonstracích. Prostě se na ně nemá reagovat, na ty protivládní demonstrace. Doufám a myslím, že to bude i případ těch chvilkařů kolem toho, co se strhne kolem těch poplatků veřejnoprávním médiím. To si ani neumíme představit. Mají na to spousty peněz, spousty organizátorů, placených lidí. Dělají to skoro profesionálně. Profesionální bourači. Já bych se tady ještě možná vrátil k tomu, co jsi tam na začátku psal, teď si nespomínám přesně na jméno. Jestli je to pro Rakušana, nebo jestli se pokusí schodit vládu. Já jsem také četl někde v nějakých korporátních médiích úvahu, že vlastně ta ústava dává jistou možnost, že by prezident mohl vládu schodit. Nevěřte tomu. Nic takového se stát nemůže. Jsou to jenom povzbuzování těch jejich aktivistů, aby se pohybovali rychleji a ještě více řvali proti vládě, která není určitě Fialová, i když možná, že není ještě dostatečně vybarvena tak, jak bychom si třeba my někteří představovali, ale vybarvuje se. A schodit vládu zvenčí třeba Pávkem se nepodaří. Kdyby to zkusili, no tak prostě a jednoduše ta vláda to nebude respektovat a pojede dál. A já chci vidět, co by se dělo za fantastní ústavní krizi, kdyby, no to by byla komedie, ale tragikomedie možná, protože kdo ví, jak by to skončilo. Nemyslím si, že do toho půjdou, protože ty prezidentské volby se blíží. Čili mám za to, že jestli pan Vrabel dělá nebo nedělá pro Rakušana, je trošku jedno. Já bych se skoro divil, že by pan Rakušan se s panem Vrabelem spojoval, protože on je mafián jiného kalibru. To nám předvedli v dozimetru se svými telefony šifrovanými, co dávají na hraní dětem, takzvaně. To je jiný kalibr. Já myslím, že tady spíš opravdu jde o to. A tady to, co píše Nina, jestli je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS, v důsledku těch nějakých procesů, že mu snad tam trochu pomohli, protože on nějaký proces u ústavního soudu vyhrál. Nemám o tom žádné informace, jenom tyto výkřiky a bojím se spolu s Ninou, abychom se nezamotali do těch ukazování na druhé a ten je toho už zlomili, nezlomili. Já se obávám, že to bude všechno jednodušší. Že v tom bude tak trošku možná nějaký
komerční model, který pan Vrábel asi z těch demonstrací má a že potřebuje možná zvednout povědomí o sobě, protože opravdu žije většinu času někde na jihu, mimo republiku. Ono vracet se takhle jenom na ten skok potom, tady si udělat demonstračku a možná něco z toho vytěžit, to je sporný model. Protože vzpomeňme si i ti velikáni, jako Miloš Zeman, když se ucházel o místo na Hradě a porazil tehdy Václav Klaus, tak to podcenil a činil to všechno ze své Vysočiny a přijel pozdě. Ono, ty věci se musí odpracovat. Takže já si myslím, že mě to také překvapuje, také mě to trochu šokuje, že ale zase, když jsem viděl toho pana, já jsem tam nebyl, ale ze záznamu, opravdu jsem měl ta záda pochroumaná. Nebyl jsem v Brně na tom protestu proti landsmanšaftu sudeťáckému. Ale tam ten pan Sládek řečnil do toho svého, z té své trouby, vysloveně za ně vlastně. Rušil to ten protest. Já mám dojem, že jsou to všecko zhrzení nešťastníci, kteří prostě, jimž se nedostává té pozornosti, které by mělo, jejichž radikální postoje najednou znějí trochu hluše, protože opravdu se stal malý zázrak a je tu vláda, která má minimálně jednu ze tří noh vlasteneckou. A myslím, že oni trpí trošku komplexem z toho, že se nemohou uplatnit. Možná jsem naivní, možná opravdu zatím jsou daleko větší zájmy, ale ti, kdo by to platili, tak si přece musí, to nejsou hlupáci, ti, co stojí v pozadí a platí všechny ty protivládní pokusy, akce a různé další věci. Nejen těm chvilkařům, toho je spoustu, tak ti vědí, do čeho vkládají peníze. Proto tak dnes ječí, když ty uložené peníze do neziskovek přes různé bruselská kolena a sorošovce a podobně se začínají jim nevyplácet, protože ty nebo ti, kdo jsou v těch velmi ziskových neziskovkách, ziskových pro ně, najednou ztrácejí jeden po druhém svou příležitost, svou moc. Ti, kdo stojí v pozadí a platí to, a ti určitě tam jsou, ti by do takto nejistého podniku, jako je pokus Ladislava Vrabela či pana doktora Sládka, jako narušit ten nepodvolený ostrov, trochu tajuplný, do toho by to nedali. Oni jsou hodně racionální. Tak pojďme dál. Srdečně vás zdravím, pane Hájku. Chci se s vámi podělit o názory na některé události posledních dní. Především také oznámit, že jsme s manželkou se opět zúčastnili tentokrát Oralské pouti na svatém Hostýně, kde jsme se pomodlili mimo jiné i za vás a za protiproud. Vřelé díky za to. Každá modlitba je úžasně cenná pro nás a pomáhá nám. Sledoval jsem i dlouho inzerované setkání vlastenců v Příčovech, avšak nikde jsem z tohoto setkání nezachytil živé vysílání a ani záznam. To je proto, Štefane, že jste psal ještě předtím, než jsme uveřejnili ten můj článek, kde jsou
ty jednotlivé panely, součástí toho jsou ty nahraná videa z těch všech tří panelů. To ostatní, co se dělo kolem, to si pustíme za chvilku. Ale možná, že už jste se do toho k tomu dostal. Tohoto setkání se sám už nemohu účastnit, jednak ke vzdálenosti bydlím v Holešově a také věku 85+. Pánbůh požehnej, Štefane. V inzercích na různých místech internetu tam vyjmenovávali účastníky významné osobnosti, ale ani v jednom případě neuvedli vás, respektive Protiproud, jako jedno z nejvlastenečtějších sdružení. Tak mi to připadá, že jsme stále v ilegalitě nebo v nemilosti kvůli kritice dnešních poměrů v našem státě. Vždyť každý musí vidět tu neskutečnou a záslužnou práci vás jako tvář Protiproudu, vaše akademie, rozhovory s významnými osobnostmi, vysílač Hvězda, vše ve prospěch pravdy, spravedlnosti a společnosti. Stále jsem přesvědčen, že Protiproud je se skupením opravdových vlastenců, kteří si všímají nejen negativních, ale i prospěšných společenských aktivit. Štefan H. to píše z Holešova. Já bych tady nebyl tak přísný. Oni nás docela požádali, organizátoři Příčov, aby jsme o nich dali vědět. Já už jsem tam, já nevím kolik, 4 roky nebo jak dlouho, nebyl pozván, abych vystupoval na tom pódiu. Upřímně řečeno, ani nevím, jak bych odpověděl, protože my máme své porady a máme je docela pravidelně a možná, že tam jsou mnozí lidé, kteří teprve mají co říct. Mě to rozhodně nevadí. A trošku možná mě taky zvedá obočí, že tam vlastně se Protiproud nikde od organizátorů nezmínil. Udělali jsme proto, co jsme mohli, ale upřímně řečeno, Štefane a všichni ostatní, my to proto neděláme. Opravdu ne. My to děláme pro věc. Máte naprostou pravdu, že... A víte co, ono je to tak, že když nám poděkujete vy, nemluví o tom, že nám posíláte úžasné dary, z kterých všecko tohle financujeme a nic nám nezůstává. Tomu věřte, nejsme milionáři. Tak je to pro nás opravdu to nejcennější. Já, když jsem tam se bavil s těmi mnoha lidmi a potom s těmi, kde jsme si udělali tu naši malou poradu, to bylo tak krásné, tak blízké. A když jsem se díval do těch očí skvělých, inteligentních, přemýšlivých, ale odhodlaných lidí, kteří opravdu vědí, že tím postojem, soubojem za náš stát a naše národy, abych to řekl přesně, sami vždycky riskují. Věřte mi, to mě tak dobíjí. To je taková baterie, že jakkoliv to všechno, ten den byl třeba docela hodně nadspaný, únavný. Já jsem se vracel naprosto, že bych mohl skály lávat. Štefane, děkuju, že jste si toho všiml, ale není to to nejpodstatnější. Ale rozumím vám a někde v hloubi takový malý červíček mě také někdy zahlodá, ale vy ještě pokračujete. V této souvislosti bych vás poprosil, abyste vyzval příznivce Protiproudu ve Zlínském kraji k setkání někde ve Zlíně nebo okolí, abychom se poznali a spolupracovali při různých aktivitách. Sám se této akce ujmout nemohu vzhledem k věku a zdravotnímu stavu, ale máte moji e-mailovou adresu a ať se příznivci obrátí na mě a domluvíme se na tom, kdo si to vezme na starost.
pak byste vy mohl zavítat k nám do Zlínského kraje. Srdečně zdraví Štefan. Štefane, já jsem tam v Příčovech už také tak předběžně slíbil jednomu organizátorovi z jiného kraje, který pořádá něco podobného a myslím, že už tam si i vyzkoušeli tam někoho pozvat, že bychom tam přijeli. Rozumíte, tam jde o to, že my to organizovat opravdu nemůžeme. Ruce, nohy, všechno věnujeme těm našim aktivitám. Ale ta setkání jsou úchvatná. To poslední, které jsme měli nahoře v Jeseníku, to bylo prostě skvělé. Takže, pokud se ozvou nějací lidé nám ze Zlínského kraje, přepošlu vám ty jejich e-maily a dám jim váš e-mail a bude-li zájem, tak si myslím, že se o tom dohodnout pak můžeme. Týká se to všech možných ostatních, já vím, že zrovna ti novojičínští už jsem rozmluven a přesto se ještě napiju. Ten čaj je totiž skvělý. Z toho Nového Čína nebo z Ostravy, my jsme tam mluvili s Ladikem Větvičkou, který tam byl, také bude v tom sestřihu, který bude moderovat, bude dalším z moderátorů stanice Hvězda. Tehdy jsme už to s ním skoro organizovali v jeho jedové chýši, něco takového v Ostravě, ale pak do toho přišla nějaká tragická okolnost kolem mé rodiny a museli jsme to odložit. Takže když tohle bude a ozvete se nám s nějakým už předběžným plánem, tak se o tom určitě dohodneme. Určitě vyjedem, protože to setkávání, to je opravdu nejvíc. Pojďme dál. Zase nepřečtu všechny dopisy, mrzí mě to. Ale tady to bych chtěl zmínit, přeci jenom Jirku z Ostravy nevynechám. Velevážený pane Hájku, dovolte mi nejprve krátký návrat k vašemu nedělnímu filozofickému článku z toho minulého týdne. Prosím o dovysvětlení vámi zmíněné soustažnosti, respektive Orwellovy teze z 1984, citace, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost a kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Prostou výrokovou logikou tedy dojdeme k logickému závěru, říká Jiří, kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. A nebo je to složitější, jak ve svém článku naznačujete. No Jiří, ještě budu pokračovat tu jednou částí vašeho jinak docela velkého dopisu rozlehlého, na který vám potom odpovím ještě sám, na ty další věci. Ono to platí všecko, v tom je ten vtip. Ano, na

jsou pět. Je to jistě matematický nesmysl, na tom se asi shodneme všichni, ale to podle mě nijak nesouvisí s právem či neprávem to říkat. Netvrdím, že musím mít pravdu, spíše to beru jako experiment myšlenkový. Zajímá mě vaše argumentace potvrzující anebo naopak vyvracející tuto tezi. Možnost říct, že dvě a dvě jsou pět, souvisí se svobodou, nepochybně. Ale vy jste zřejmě, Jiří, tu knihu nečetl, anebo jste dokonce neslyšel ani, když jsme ji na pokračování vysílali na Hvězdě, protože tam jde přece o něco jiného. Tam tomu hlavnímu hrdinovi, tomu vzbouřenci, tomu Smithovi, ten vyšetřovatel z ministerstva pravdy říká, že on si musí myslet, že dvě a dvě jsou pět. Za všech okolností, že vnitřně prohlásí, že dvě a dvě jsou pět. Oni ho do toho falešného výroku nutí. Kdyby to měl říct z vlastní vůle, tak je to něco jiného. Ale on z vlastní vůle by řekl, že dvě a dvě jsou čtyři. A oni ho donutí? No ale to už bych prozrazoval. Přečtěte si tu knihu. Čili to je naopak. Jinak samozřejmě může tvrdit každý ve svobodné společnosti cokoliv, co podloží navíc třeba dostatečně argumentačně, aby o tom mohl přesvědčovat druhé. Za jistých okolností mimochodem může i ta teze dvě a dvě jsou pět platit, ale nesmí mě do toho přece nikdo donutit násilím až tak, že mě zabije. To je ten svět Orwellův, kterému se bráníme. I vy, Jiří, pojďme dál. Tohle chci přečíst právě. Vážený pane Hájku, děkuji za text na vaší akademii k 21. srpnu. Vím, že jste už proti proudu vícekrát při této příležitosti psali o skutečných důvodech, kvůli kterým se odehrála tato tragická epizoda mezi námi a Sovětským svazem. Jak se dnes ve veřejnoprávních médiích opakovaně říká Ruskem. Přesně. To byl ale Sovětský svaz. A my jsme v té, tady to vidíme teď na obrazovce, docela možná, že stojí za to, až se ještě možná ti, kdo to neviděli, podívat do akademie. Ale ono je to i na, to bylo i na hlavní stránce proti proudu. Se na ten článek podívat, napsal ho Vladimír Čermák a je naprosto v tomto smyslu vyčerpávající. Opravdu jste jediní ve svobodných médiích, kteří vysvětlují, že nebýt toho dost možná, aby došlo ke třetí světové jaderné válce. Je to složitost, ale je to tak. V jedné vaší knížce jsem se pak dočetl, že v roce 1983 za prezidenta Reagana jsme i tak byli asi nejblíž k jaderné válce během studené války. Skutečně to tam je a myslím, že to bylo v té poslední smrt ve věži, nebo teď nevím, které opravdu už. Ale ono to tak bylo, skutečně už to byl ještě generálním tajemníkem Jurij Andropov, už byl těžce nemocný, oni toho chtěli využít a přesvědčili zřejmě ti jestřáby prezidenta Reagana, že by bylo dobré zaútočit. V té době probíhalo velké cvičení NATO v Evropě západní, a pak tam nastala chvíle už radiového ticha a bylo to velmi napjaté, protože to radiové ticho je to před útokem. A mnozí přesvědčovali nemocného Jurije Andropova, předtím šéfa tajné služby sovětské, že by měl Sovětský svaz zaútočit preventivně jako první, ale on naštěstí měl dostatek svých lidí ještě venku a dokonce i v Reaganově okolí, že do poslední chvíle čekal a Reagan se nakonec neodvážil ten
plánovaný útok odvolali, dodnes se o tom nehovoří.

0: A Sověti nezautočili preventivně. Opravdu jsme tehdy byli asi jaderné válce nejblíže. Jenže současná moc, tím myslím i naši novou vládu, nadále opakuje ty historické nesmysly o potlačení pražského jara z důvodu strachu ze socialismu s lidskou tváří, což byl chytlavý slogan jednoho z křídel KSČ, které tehdy usilovalo o převzetí otěží a také všech výhod s tím spojených, protože jim o nic jiného nešlo. Ještě bych řekl, že to je o stupínek složitější, protože některým z nich o něco šlo. Někteří z nich tomu skutečně věřili, ale to pozadí toho bylo, myslím, přesně takové, jaké říkáte. Luboši Š. z Liberce, ale vy pokračujete. Je zoufalé to pozorovat a poslouchat a vědět, že se s tím vlastně už nic nedá udělat. S tím, co vmontovali do těch myslí? Já myslím, že dá. Ale bude to trvat a bude to ještě stát spoustu věcí a možná i situací, při kterých najednou i ti mnozí mladí najednou si tu otázku začnou klást. Ale nechme trošku nebesa, abychom k tomu došli přirozeným způsobem. Přesně jak jste to popsal ve vašem minulém článku s citací Orwella a jeho 84. Jsem jen o rok mladší než vy, takže mám za to, že jsme ty dramatické chvíle prožívali podobně, to asi ano. A dnes nám o nich řeční mladoši, kteří jen opakují, co jim nalili do hlav ve školách. Jasně, je to zbláznění to poslouchat. Ale oni za to nemohou ani. Teda většina. Ti, kdo si na tom staví kariéry, ti za to mohou, ti to vědí. To jsou obyčejní kolaboranti dneška. Přesně jak to znělo tam na začátku. No budiš, oni jednou třeba dostanou rozum a začnou se zajímat o to, jak to všechno skutečně bylo a proč. Myslím si to také. Co je ale vůbec nejhorší, když vidím Pávka, jak se naparuje před rozhlasem. Pár lidí na něj sice zapískalo, ale jinak to měli plně v režii Chvilkaři a jejich kámoši z Českého rozhlasu a České televize. Ten sprosták totiž nemá vůbec žádnou brzdu. Já bych souhlasil. On ví, že je všeobecně známo, co dělal a jak se vyjadřoval k srpnu, když si z toho dělal kariéru za minulého režimu, ale vůbec mu to nevadí. To je to. Já tomu rozumím, Luboši, proč vás to tak irituje. Jemu to prostě nevadí. On je tak splachovací, tak, řekl bych, plastový. On je tak bez morálky a bez jakéhokoliv závanu svědomí. Už jenom to, jak necháte své plukovnici vyplácet těch dalších 100 000 na ty její roby, to je tak neskutečné. To by i ten jeho vzor dnešní Havel nikdy neudělal vůči těm svým manželkám. No, o té první ani nemluvím, ta byla opravdu prostá, skvělá žena. Ale o té druhé, ta si to pak vykompenzovala jinak v dědictví. A on to udělá. Ten Pávek to udělá. To je opravdu bezcharakterní, hluboká mravní žumpa. Z níž nám káže. To je pravda. Jsou totiž dohodnuti, že se v médiích objevovat nebude, takže se klidně může tvářit málem jako druhý Havel. Ano. A spousta lidí ho bude klidně znovu volit. Souhlasím. Myslel jsem, že vyskočím z kůže, když tam pak ta zorganizovaná banda pískala na Okamuru. Neměl tam vůbec chodit, i když je mi jasné, že by mu to zase omáchali o ústa jinak. Jenže co s tím? Samozřejmě jde hlavně o to, aby Pavel znovu nezasedl aby Pavel znovu nezasedl hrad, jako pan Kotrč tu hájenku v tom večerníčku, jak jste jednou vtipně poznamenal. Já se na to pamatuju. Taky mě to tak přišlo. Jenže bojím se bojím. Nevěřím, že se Andrej Babiš do toho znovu pustí, jak spekulují média. Byl by blázen a to on není. A teď mě zase vzalo, když Miloš Zeman vypustil balonek, že by to třeba znovu zkusil. A stejná média, která fandí Pavlovi, ho v tom podporují. Co si o tom myslíte? No, balonek to určitě byl. Já jsem ten rozhovor četl na iDnes, to bylo nebo kde? Myslím, že iDnes. Ve kterém to nakonec sám Miloš Zeman schazuje, říká, ale přece je mi tolik, kolik mi je, nechci být dalším Bidenem. Ale on to tam nevypustil jen tak do těch médií. On chce, aby se to hrálo. On chce slyšet. A oni ho v tom teď ta korporátní média docela podporují různými spekulacemi. Ono by se jim to líbilo, kdyby do toho šel. Dokonce vím, že i Andrej Babiš řekl, že by mu to nevadilo, abych tak řekl. No, byla by to tragédie. Já Miloše Zemana si vážím za mnoho věcí, které udělal i jako prezident, i předtím, jakkoliv byl, abych tak řekl, na druhé straně, protože to vždycky byl bruselský federalista, kterému dlouhá léta trvalo, než pochopil, co je Brusel. A v době, kdy my jsme proti tomu burcovali, on vyvěšoval na hradě ten modrý hadr, který vydávají za vlajku neoprávněně, protože není v těch základních smlouvách uvedena. Ale přesto bych mu tohle nepřál, aby zkusil, protože a nám bych to nepřál, protože tam by asi došlo k tomu, že by se ten Pavel tam vrátil. Já mám prostě obavy, abych pokračoval ještě v závěru dopisu, z toho, že se tím nikdo nezabývá a přitom je to už blízko, vládní koalice nikoho nepostaví, jak řekl Macinka, a Babiš to potvrdil. Takže dalších 5 roků s tím bezectním hovadem, my ta slova nepoužíváme, ale tentokrát jsem ho, abych tak řekl, nenechal vypísknout. Pro mě už to v mém věku může být navždy. Pro mě rovněž. Mrzí mě, že jsem se kvůli zdraví nemohl dostat do Příčov, i když ten med s vašimi houbami mě z toho skoro už dostal. To je Supramedex, to není moje. Ale jo, beru to také. Tak jsem nechtěl nic riskovat, ale na poradě samozřejmě budu. Vyjádříte se k těm mým skeptickým myšlenkám. S velkým obdivem k vaší neocenitelné práci a nezdolné vitalitě, Luboš Eš Liberec. No, Luboš, víceméně jsem se k tomu vyjádřil. Ale ještě vám napíšu, protože vidím, že vy o tom jako přemýšlíte opravdu v několika rovinách a možná mě to uvažování by zajímalo i na pár otázek, které bych vám položil vrstevníkovi. Já si přesto myslím, že to dopadne dobře. Protože pokud jde o tu prezidentskou volbu. Protože za prvé, nemyslím si, že to úplně Andrej Babiš nechává stranou. Za druhé, je myslím v tom smyslu dobře, že zatím nikde neproblesklo a čím déle se to podaří, tím lépe, kudy by on chtěl do, protože on bude rozhodující v tom, do té volby jít a konečně, kdo to bude. Mě trošku zavrtalo hlavou v Příčovech, když jsem prostě tam viděl Svatopluky a pana profesora Druláka, tak jsem si říkal, možná, že by to také nebyl špatný kandidát. Jakkoliv je možná ideově trochu jinde než třeba já, ale je to poctivec, je to úžasný člověk. Těch lidí se najde určitě postupně dost. Jde o to, aby nakonec se našel takový, na kterém se celá ta protestní a dnes tedy vládní koalice z částečně nepodvolených, ale částečně i té mlčenlivé většiny shodne. Protože pak ti Pavlové šanci mít nebudou. Pojďme dál. Dobrý den, vážený pane Hájku. Dnes, čili včera, jsme se v Příčovej dostali do diskuse o náboženství a o Bibli. Obávám se, že se mi nepodařilo vyjádřit jasně to, co jsem chtěl říci. Navíc jsem si také uvědomil, že jsem se ve vás možná jako silně nábožensky cítícího člověka dotkl. A v tom případě se vám omlouvám. Přeji hezký den, Zbyšek k Zbyšku. Opravdu se... Jo, ono to bylo už předevčírem, ono to nebylo včera vlastně, ty Příčovy. Já tím ještě pořád vnitřně žiji. Zbyšku, opravdu omluva není na místě, ta debata byla skvělá. Já si vás tam pamatuju. Pamatuji si to, o čem jsme se bavili samozřejmě. Ta byla skvělá a ty, že nemáme na některé věci úplně shodné názory a vyměňujeme si je, to je naprosto základ nepodvolenosti. Nebylo to vynikající. Vynikající a přesto jsem jako rád, že jste i ty dvě, tři věty napsal, protože to zase svědčí o vzájemném respektu, vzájemné slušnosti. Neboť takovými prostě už v tom nepodvoleném táboře většinově jsme, pokud do toho neskáčou ty trolové. Ale ještě rychle, než začne pokračováním, dnes se neozve Znělka, protože zařadíme rovnou za naší poradu těch, já nevím, 20-minutový sestřih těch pár rozhovorů, aby ti, kdo jste tam nebyli, jste si aspoň trošku udělali obraz. Zítra to dáme celé ven. Vážený pane Hájku a celá redakce Proti proudu, velmi děkuji za zprostředkování setkání v Příčovech. Poslouchala jsem to s přerušením na několikrát a opravdu mě to dojalo, jak se snažíte o lepší společnost na této zemi. Všichni se o ně snažíme společně. Proto společnost. Věřím, že náš Pan Ježíš Kristus nad tím drží svou ochranou ruku, protože je to v souladu s jeho učením a vůlí. Je v tom aplikace pravdy a lásky v praxi, což jsem nikde jinde nikdy neviděla. Srdečně vás zdravím a vyprošuji Boží požehnání a ochranu. D.S. Milá D.S., moc znovu za to děkuji, opětuji. Přání o požehnání vám všem, kteří jste byli v Příčovech specificky a všem, kteří se na to podíváte a budete tam s námi aspoň v tom vnitřním světě stejně tak. Požehnání budeme všichni moc a moc potřebovat, protože už startuje další, abych tak řekl, nefiskální rok, končí prázdniny. Já myslím, že ty Příčovy byly dobrým završením toho všeho, co se dělo. Tak vás všechny opatruj náš Pán Bůh a milovaná Panna Maria. A chcete-li, tak ještě chvilku s námi zůstaňte. Tak vítejte, vážení a milí přátelé Proti proudu, Proti proudaři. Po roce jsme opět Příčovech. Před chvílí jsme prodělali nádhernou mši tady v zámecké kapli a teď se vrháme do víru událostí. Chceme vám z toho prostě něco přinést všem,
1: kteří jste nemohli se sem z jakýchkoliv důvodů dostat. Je to tady, zdá se, letos ještě živější než loni. A právě před chvílí nám tady z pódia promluvil nečekaně, abych tak řekl, předseda parlamentu. Představte si, předseda parlamentu v Příčovech. Neskutečná věc. Takže pojďme se podívat, co se tady vlastně děje. A na závěr se ještě jednou uvidíme.

0: po roce zase v Příčovech, jak to tady vidíte, je to, jak to na vás působí?
1: Samozřejmě je to pohlazení duše, protože po všech těch darebácích, které slyšíme kolem sebe a vidíme kolem sebe, se tady člověk setká s lidmi, kteří řeknou, že nejsme na stejné lodi a spojuje nás slovanství a to je to, co mě těší na tom asi nejvíc.
0: Jsme tu v nějaké bublině jenom, nebo...
2: Musíme se vrátit k starým osvědčeným křesťanským tradicím a začít chápat to, co liberalismus, ne v tom smyslu bruselských komisařů, prostě z Ruska, ze Spojených států, z Číny se šíří prudká modernizace světa ve smyslu technologickém, ale návrat k morálním, ke kořenům evropské morálky minulého století.

0: Ptám se, odkud jste přijela?
1: Z Prahy.
0: A proč se mězíte?
2: Jsem tady třetím rokem, protože patřím mezi vlastence, pokračuji ve svojí rodině. Můj tatínek byl vlastenec. A nová doba. Sdílím vlastně myšlenky, které jsou tu prezentovány.
0: Výborně, a vy tady jezdíte opakovaně, nebo?
3: Jsem tady podruhé, byl jsem tady předloni, když nám vypli tenkrát to sabotáží, tu elektriku, a byl tady Jarek Nohavice, tak to bylo výborný, no.
0: Proč sem jezdíte, nabíjí vás to, nebo?
2: Ze Svatopluku sem jezdím, protože Svatopluk se taky toho zúčastní a ráda přijdu mezi lidi, kteří mají podobné smýšlení, no.
0: Jasně. Vy říkáte, že jste byl dlouho v Austrálii.
4: Dlouho v Austrálii, teď kolik? Asi 30 let.
0: 30 let.
4: Od 88. basically.
0: Jo. A teď jste zpátky.
4: Teď jsou zpátky. Slyšíte, že mám moravský dialekt, ale žiju v jižních Čechách, v Novohradských horách.
0: Aha. A proč jste se vrátil?
4: Protože mě z toho LGBTQ a z té politické korektnosti tam začalo být úplně špatně.
0: Nejste první Australan český, který nám to říká, ale ne všichni se vrátí. A když to teda srovnáváte, tu realitu tam a tady teďkon v tomto ohledu, jak to vypadá?
4: Já tam mám 3 dospělé děti. A teď mě posílali zprávu, ukazovali mi ten vynález, který čte ty telefony, které jako v Novým Jižním Walesu budou jako chcou ho ustanovit zákonem, že je to normální, že vás policie zastaví, požádá o vás váš mobilní telefon, strčí ho zo zařízení, který bylo vymyšlený v Izraeli, a úplně vám vytáhne všechny data, úplně ten telefon okopíruje, úplně přesně tak, jak ho máte vy. Ví úplně všechno o vás.
0: Takže to ještě tady úplně takhle není?
4: Není,
0: ale
4: míří to se. Ale ta Evropská unie tam míří, že jo, milovými kroky.
0: Proč jste přijel do Příčel?
4: Protože mě zajímá, jak se ty malé roztříštěné vlastenecké strany budou amalgamizovat do sebe nějak. Já pořád tady hledám nějakého maltaře, kdo bude dělat tu maltu a ty různý cihle spojovat v tu hráz, v tu zeď, která zastaví tu blbost. Jo. Protože to, co přichází ze západu, tak jak kdysi jsme obdivovali, to je z Německa, to je odsaď, to je z Anglie. Dneska už je to úplně jinak.
0: Myslíte, že se podaří aspoň některé věci SPD prosadit, nebo je to marný sen?
5: Tak SPD funguje minimálně jako korektiv ve vládě, proto my jsme rádi, že můžeme alespoň věci navigovat způsobem, že situaci nezhoršují, ale pokud situaci obyvatel nezlepší, tak alespoň, že nedochází k takové té postupné erozi státních struktur a rozlézání progresivistických a nepřátelských struktur.
0: Na místě činu, jak to tady hodnotíte letos?
6: Velmi, velmi pozitivně, protože poprvé jsme tady, ne, když to řeknu v úvozovkách, jako dezoláti, ale jako podporovatelé částeční, byť kritičtí nové vlády, tak strašně nabíjí to setkávání s lidma. Jo? Tady už jsem oslovoval desítky rozhovorů, někteří jsou pozitivní, jiní kritičtí, a co vždycky si cením, že se dá mluvit tady na rovinu. I o tom, co třeba děláme špatně, co lidem vadí, je to několik věcí. Jasně. Že byste měli být důraznější a otevřenější v komunikaci, někomu vadí větrníky, někomu stavební zákon, tak se snažíme vysvětlovat. A je to zase o krok dál, i to, že poprvé jsme tady jako lidi, kteří do toho můžou trošku víc mluvit, co se v naší zemi děje. Je to jenom na nás.
0: Příčovy jsou právě ve fázi velkého výbuchu, abych tak řekl. Prostě jede to tu naplno. My se ještě chceme pobavit se spoustou lidí, chceme se zeptat také na něco tady Tomia Okamury. Uvidíme, jestli se k němu dostaneme, ale rozhodně nás zajímají ze všeho nejvíc názory těch, kteří se přijeli ze všech možných koutů. Tak, pojďme do toho davu. Proč sem jedete?
3: No, protože mi není lhostejný to, v čem žijem. S velkou nelibostí sleduji dění v Evropě a ve světě. A skutečně ta případná hrozící válka, to je obrovský strašák.
0: A vy si myslíte, bude nebo nebude?
3: Já věřím, to riziko je značné, ale věřím, že nakonec ty odpovědní zasednou k jednomu stolu a budou muset ten svět uvést do nějakého smysluplného stavu.
0: Kéž by, bude nebo nebude válka?
4: Já se modlím, aby nebyla. Jako já, jak řekla Martina Kociánová, ta síla té myšlenky je obrovská. Já v mých modlitbách děkuju za to, že válka není a že nebude.
0: Marku, šéfredaktore, ahoj. Myslíš si, že to skončí mírem nebo válkou?
1: No, já bych si přál samozřejmě, aby to skončilo mírem, ale ono i války končí nakonec mírem, že jo, takže...
0: To je teda, ale ještě jednou takhle uhneš a...
1: Já nevím, hele, já si přeju, aby skončilo to, ne to, ale aby skončilo to, co si říká Evropská unie, protože to, co chrlí, tak to už mi opravdu v mnoha směrech připomíná to, co jsme si prožili před listopadem 89. Věřím tomu, že to skončí nějakým krachem, že to nebude úplně jednoduché, ale válka to nebude, takže věřím, že to bude mírová cesta k lepšímu světu.
0: A je to bublina tady to, anebo je to nějaký trend?
2: Máš osobní život, ale ve finále... To je otázka. Ale řekla bych bublina, ale sílící.
3: No, určitě, protože kdybychom naprosto rezignovali, tak proč sem i jezdíme, jo? Pokud by ta válka byla nevyhnutná. Je to riziko značné, ale věřím, že nakonec to dobře dopadne.
0: Ladíku, vy jste tady obvykle v Příčovech. Jak na vás ty letošní působějí?
7: Já tu nebyl teďka 2 roky, ale teď tu jsem po 4. mám pocit a pro mě to je vždycky velice příjemné setkání lidí, kteří mají radost z toho, že tady jsou a že se vidí navzájem. Je to taková příjemná, příjemné, takový příjemný den mezi přáteli.
5: Je to už tradiční akce, je to 8. ročník, jestli se nepletu, a soudě podle počtu účastníků je vidět, že spíše akce je na mírném vzestupu, než že by, jak někteří škarohlídové říkají, že by stagnovala nebo že by lidi o to ztráceli zájem. No a pak je přijde, že spousta lidí už to bere jako takovou tradiční součást svého roku.
0: Je to v něčem jiné nebo?
8: No tak dneska nám tu chybí jeden živočík a je tady čistší vzduch.
0: Protože je to zvláštní letos v tom, že přeci jenom, když tady promluví předseda sněmovny, je to zvláštní. Takže jak se na to koukáte, stoupáme nebo klesáme?
8: Já to spíš hodnotím podle toho, jaká tady je atmosféra. Atmosféra je tady vždycky přátelská, takže v tomhle směru se to nemění. Lidi sem jezdí více méně ti samí, už tady za ty roky znám víc a víc lidí. Ale to, že je to předseda sněmovny, samozřejmě je dobrá zpráva.
0: Jo, a je to nějaká bublina, nebo je to nějaký znak už něčeho, že se tady přeci jenom něco formuje vlasteneckého?
7: Ne, je to určitě bublina, každopádně, ale je to bublina vlastenců, kteří mají podobný styl přemýšlení, podobně se dívají na nejrůznější světové události. A je to určitě bublina, protože ten, komu se nelíbí naše názory, tak tu nechodí. Ale to není náš problém, to Jasný. Je problém těch, kteří jsou trošku zblbnutí tou propagandou režimní a mainstreamovou.
0: Stoupáme nebo klesáme?
9: No, já bych řekl, že tak nějak jako pomaličku se to drží zatím na nějaký rovině, ale že by to bylo nějaký velký stoupání nebo velký klesání, mi nepřipadá.
0: Jo. Markéto, váš hlas slyší často posluchači stanice Hvězda. konečně vás vidí také.
10: Zdravím.
0: Jak vás to baví?
10: No velmi, velmi. Já samozřejmě mám s rozhlasem nějaké zkušenosti, ale Stanice Hvězda mi přinesla úplně nové rozměry, novou dimenzi.
0: Aha, v čem?
10: Víte, já si teprve teď uvědomuji právě ty písničky, ty české písničky, jak jsme na nich vyrůstali, jednak mě to vrací v tom čase. Tak nějak, když jsem slyšela ty první písničky, tak jsem měla pocit, že je ráno, někde doma hraje rádio a do mě bude, tak jdu do školy. Ano. To byl ten vlastně můj první pocit, když jsem si naladila Stanici Hvězda. A potom, já se musím přiznat, že mám vlastně vůči této hudbě trochu dluh a musím to napravit. Mm-hmm. Protože já jsem byla přesně ta generace, kdy nás tahle muzika vůbec nezajímala. My jsme furt měli naladěný to rádio Luxemburg.
0: Ano, ano.
10: A navíc já jsem vyrostla na takzvané klasické hudbě. A já teprve teď objevuji, jak kvalitní hudba to je. Od textů po umělce, jak jsou to skvělé zpěvačky. Takže pro mě to je skutečně úplně nový svět a jsem za to moc vděčná. Moc vám
0: děkuju. Jsou to ztráty a nálezy.
10: Ano.
0: Já prozradím všem, že vy budete jedním z moderátorů naší Stanice Hvězda.
3: Dalibůh.
0: Dalibůh, to je všechno Dalibůh.
3: Ano.
0: Ale které z těch období, které tam Hvězda sleduje, to znamená, řekněme, od 50. respektive od 20. ale od 50. do konce 80. let je pro vás nejzajímavější?
7: No tak je známo, že jsem pracoval v rádiu asi 3-4 roky a měl jsem možnost si vybírat hudbu už tam, takže mě 20. léta sedí, ale hlavně nejvíce mi sedí konec 60. 70. let s přesahem do 80. a samozřejmě se zaměřením na českou muziku.
0: A máte nějaký plán, abych tak řekl, co tam chcete vysílat, co tam chcete říkat, co tam chcete moderovat?
7: Plán je relativně připraven, protože máme spoustu materiálů o aktuálním dění, o kterém režimní tisk neinformuje nebo informuje jednostranně a bylo by dobré, kdyby byl zdroj, jako je Stanice Hvězda, která o tom může informovat z jiných úhlů pohledu. I když ne třeba někdy úplně něco jiného, než ten mainstream říká, ale s využitím něčeho, na co oni vůbec nemyslí a nezajímá je to.
0: Budeme se všichni moc těšit, že to budete slyšet zase.
7: Já se budu těšit, slibuju, že budu mluvit i česky, takže i lidé, i Češi z Čech budou rozumět, protože by si mohli stěžovat, že v ostravštině ne všechno je srozumitelné, ale přizpůsobím se i čtenářům, teda posluchačům ze západní části republiky.

0: stoupáme nebo klesáme?
1: No, já si myslím, že pomaličku stoupáme. Já jsem většinou pozitivní člověk, že jinak by to ani nešlo. Tak je to pomalej, než bych třeba i já sám chtěl, ale o milimetry stoupáme, bych řekl.
2: Já jsem tady zrovna s jedním z hostů měla takovou diskuzi, že bychom se měli vracet k tomu odkazu. Protože já si přesně pamatuju, jak mi pan kardinál Duka přesně v té svatováslavské kapli vykládal ten odkaz Cyrila a Metoděje.
0: Ano.
2: Mimochodem v relikviáři jsou stále, tam je relikvie svatého Cyrila, on tak říkal, no, mnozí z nás to ani neví.
0: Jo.
2: A přesně, my jsme byli založeni jako ten most mezi východním a západním, mezi východním a západním křesťanstvím a já mám pocit, že se na to strašně zapomíná. Ten odkaz svatého Metoděje tady máme v Paládiu, teď je to Paládium ochrana zemí českých. A mám pocit, že se na to zapomíná a že bychom to měli tak trochu zvednout, tuto otázku a my se jí věnovat.
0: Máte k nějakému svědci zvlášť blízko?
2: Ano.
0: K jakému?
2: Svatý Prokop. Duchovní ochránce zemí českých. Měli bychom se k němu vrátit.
0: Podaří se udržet mír v Evropě?
3: Já se obávám, že ne.
0: Asi to už není o tom rozumu, ale je to o tom, že nemůžou ty elity už se ničeho jiného chytit, než...
3: Já bych spíš řekl, že to zadlužení těch západních států už je tak veliký, že jedinou cestu, kterou z toho vidějí, je právě ta válka, protože to vždycky byla cesta, jak z toho šíleného dluhu.
0: Tak doufejme, že nebudeme mít ani jeden z nás v tomto pravdu.

0: Chodíte tady mezi lidma, mluvíte, co vám nejvíc říkají?
1: Tak samozřejmě je tady spoustu dotazů, protože na tomto setkání jsou všechno vlastenci a patrioti, pro které je Česká republika na prvním místě. Jsou to lidé, co pracují, co mají odpracováno, co mají rádi svoje rodiny, milují Českou republiku. Takže hlavně tady hodnotíme výsledky, které máme. Lidé mluví o tom, že skutečně pocítili, že jsou levnější energie. Hovoří o tom, že základní potraviny, že vidí, že jsou levnější. Konkrétně jsme mluvili o máslu, o vajíčkách, o další věce, jako vepřovým masu.
0: Přesto, vy osobně, jedna základní otázka. Věříte tomu, že se podaří udržet mír?
1: Myslíte mír v Evropě?
0: Ano.
1: Tak já myslím, že tomu v podstatě, já bych nestrašil tedy tím Ruskem až tolik. Nestrašil bych, že se nám tady blíží válka. To znamená, já si myslím, že nebo i naším cílem je, aby ten mír byl. Já upřímně řečeno, je tady čím dál víc takový válečných štváčů, mi připadá, i v té Evropě, pro který vlastní kapsa je blíž než prostě prospěch celé společnosti, ale možná, že, nebo jsem přesvědčil o tom, že SPD může malinkým kamínkem i v rámci Evropy přispět k tomu, aby se ta situace tak nehrotila.
0: Díky.
1: Taky děkuji a rád se vás viděl a všechno nejlepší proti proudu.
0: Tam na pódiu sice pořád ještě zní hlasy, my ale máme za sebou naší tý party a to už skoro nic víc se k tomu říct nedá, ale myslím, že to bylo letos pozoruhodné v tom, že opravdu těch setkání bylo extrémně mnoho. To nejcennější, co je vidět se s vámi a vidět se navzájem. Tak Příčovy jsou letos pro nás už skoro mrtvé. A G Příčovy 2027.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou obálku otevřel první a tam byla tato knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Přes ty připravené předlohy ty informace získat, protože my samozřejmě nemůžeme vidět, jak to ten vesmír naplánoval, co všechno naplánoval. V každém případě zajímavost je, že vždycky na každý tu otázku bylo použito 5 karet. Na první i druhou otázku, které se přímo týkají ale toho Babiše, tak víceméně jenom s jednou číselnou obměnou tam vyšly karty,

0: téměř shodné. To znamená, že teď, jestli si vzpomeneš, tak když byly volby, tak už tam jsme dělali první předpoklady, jestli tedy vůbec ANO vyhraje a podobně. Tam nám vycházelo to, že vlastně jsou tím vesmírem podporovaní, takže vesmír tam posílá ty své energie, protože vesmír řídí podle té připravené předlohy řídí tu cestu toho, té změny v tom vývoji, cestu k tomu lepšímu nebo novému světu, k tomu BRICSu. Takže tady prostě přes všechny ty překážky v podstatě jsme predikovali i to, že budou problémy, pokud jde o motoristy, tak, že budou velké snahy nějakým způsobem to všechno zhatit. Tak pro Andreje Babiše vyšla veliká podpora. Ta podpora je určitým způsobem, jak bych to řekla, několik těch významných karet souvisí s karmickou odměnou. Říká se tomu karmická odměna, protože on musel udělat velké rozhodnutí. Na tom to záviselo, to rozhodnutí, proto ten prezident bláznivý trval na tom, aby dopředu bylo řečeno, jak bude řešit tu svoji situaci. A to byla lekce, karmická lekce pro Andreje Babiše. Andrej Babiš v podstatě musel udělat obrovskou oběť. To, že se vzdal toho svého podniku za takových podmínek, prostě vzdal se toho majetku a dal přednost tomu odpracování té lekci, odpracovat si to, co si odpracovat mám, nebo určitým způsobem projít tou lekcí, projít tou zkouškou. V tom výkladu se objevuje karta Saturna v podstatě v obou těch dotazech. Saturn, jak víme, tak je nebo osmička je považovaná za osudovou kartu, za osud určitým způsobem vymezuje buď tedy rozsah nějakých kompetencí, nebo naopak zase vymezuje prostor, ve kterém se má ten dotyčný pohybovat. Je to karta osudu, která prostě vede na tu cestu, kdy musí přes ty karmické lekce řešit věci, ke kterým musí zaujmout určité stanovisko, určité postoje, musí dát na ten záměr toho svého, dejme tomu, uvažování a tak dále. Takže mě tam pro obě ty otázky, pokud jsem sčítala tedy čísla těch karet, tak on se to dělá dvěma způsoby. Buď se sečtou tak, jak jsou ty dvojčíslí s těmi jednočíselnými, anebo potom se ty dvojčíselné karty převádí na karty jednočíselné, to, že se zase sčítají. Takže zajímavé je, že u obou těch dotazů, když jsem sčítala oběma způsoby, jedním i druhým, tak pokud jsem sčítala ty čísla jenom tak, jak jsou třeba dvojčíslí, jednočíslí, dvojčíslí a tak dále, tak jsem se dostala právě k tomu číslu 12. A to je ta oběť. Buď bude obětován, anebo sám musí něco velmi drahého obětovat. Pro něj to byla prostě neskutečná oběť, kterou on si zvolil. Čímž tedy si zasloužil tu podporu, protože když jsem se četla potom ty čísla převedený na jedno číslí, tak mi tam vyšla zase sice karmická zkouška, ale za podpory Jupitera a Slunce. Takže on si to své těžké rozhodnutí, kdy se musel něčeho vzdát a nějakým způsobem prostě podstoupit tu lekci, tak tu podporu si zasloužil právě tímto. Řekla bych, že prošel tou karmickou lekcí, nebo prochází tou karmickou lekcí čísla 4. No a zároveň je tam podpora Jupitera a je tam podpora Slunce jako takového. Takže skutečně ten výklad mluví o tom, že vlastně ty karty jsou energeticky podporované, nebo jo, že ta situace je podporovaná, že on je vlastně veden tím vesmírem v uvozovkách. A když jsem se potom podívala na tu třetí otázku, nebo na tu třetí odpověď, nebo tam byl položen dotaz, jak to vypadá s Českou republikou, jaké energie vesmír posílá České republice jako takové. Jo. Takže když jsem to vzala stejným způsobem, tak tam už je to trošku jinak. Tam prostě určitým způsobem funguje Neptun, funguje tam ale zase Saturn, který jako je víceméně tím, kdo to tam řídí. Takže my tam máme toho Neptuna, protože víme, že mnoho lží a mnoho klamů, to jsou ty věci za tou oponou, o kterých se zatím ještě neví, který vyjdou na světlo, protože ten Jupiter tomu nedá jaksi usnout. Takže pohyb a výzva nám potom říká, že nastanou velké změny. Bude to výzva pro to vedení nebo pro tu, dejme tomu, vládu, pro ty, kteří teď vlastně dostali ty mandáty a budou snažit co nejefektivněji a co s nejmenšími bolestmi řešit ty maléry, které tady teď ještě na každý ten rezort pravděpodobně vyskočí. Takže je to veliká výzva k tomu, aby vlastně ta vláda rozkryla ty lži, rozkryla ty klamy, podvody, co všechno teprve vyjde najevo za podpory právě toho vesmírného šéfa, dalo by se říct, protože Jupiter je považován za planetárního avatara, to znamená, Jupiter si bude řídit chování a bytí těch lidí, kteří budou v harmonickém univerzu 4 na jeho povrchu. S tím právě souvisí pak taková, dalo by se říct, jako vyšší forma už potom toho nového světa, protože tam už jako budou vlastně bytosti hodně, hodně vědomé a hodně uvědomělé, které už budou schopné prostě využívat všechny ty svoje informační pole a způsoby k tomu, jak se k těm informacím dostat. Takže tam za podpory právě těch vyšších úrovní začne se to hýbat směrem k té cestě směrem nahoru. Dalo by se říct, jo. A v podstatě tam to zase vychází tak, když ty čísla sčítám, nebo když jsem to tady rozpracovala jedním i druhým způsobem, vychází mi u obou způsobů mi vychází sedmička, to je taková ta nevypočitatelnost toho, co všechno se ještě ukáže. Je to pod tím Neptunem, což je velký problém, nebo značí to velký problém. Sedmička je taky nazývána malou karmou, takže Česká republika, potažmo Česká kotlina, si bude procházet určitým způsobem karmickou záležitost. Musí si odpracovat svoji karmickou záležitost. Myslím si, že mnozí lidé, protože pak je tady odloučení a poustevník, tak mnozí lidé, kteří toto nebudou chtít respektovat tu změnu těch záležitostí, které se v té společnosti budou nebo by se měly začít dít, budou odcházet, budou vlastně odlučovat se od té své, dalo by se říct, mateřské republiky, bych řekla, nebo země a budou se přesouvat za tím svým vysněným demokratickým úžasným světem, který teda na západ považují, nebo který oni považují za to nejlepší, co je mohlo v životě potkat. A budou se stávat takovými poustevníky, dalo by se říct, odloučenými od té své země, budou opouštět svoji zemi. A nebo se to určitým způsobem bude přesouvat na jednu stranu, nebo blíž těm západním hranicím se budou přemísťovat ti, kteří sympatizují s tím světem a na tu východní část republiky nebo vůbec země se začnou obracet lidé, kteří budou chtít tu změnu k tomu lepšímu, budou chtít nějakým způsobem obnovit to, co tady bylo zničené, jednak samozřejmě morálku, jednak samozřejmě také ekonomiku a všechny ty věci, o který nás ta úžasná západní demokracie tak připravila. Takže jsou to věci, které se rozbíhají teď na konci roku. Souvisí to s vyrovnáváním karmy, se souvisí to s osudem, ať teda Andreje Babiše, tak samozřejmě i té České kotliny. V té České kotlině bude práce s tím odhalováním těch tajemství, které ještě všude na nás nebo na ně vyskočí, až prostě otevřou nějaký šuplíky a tam prostě budou jenom nějaké smlouvy podvodné a podobně. Takže tam jako nebude to pro nás jako pro obyvatele asi jednoduché, ale jako viděla bych to tak, že bychom toho Babiše měli podpořit, neměli bychom chodit stávkovat, neměli bychom chodit řvát, ať jdou do háje, protože teď nám ještě, že jo, nelítají zlatý holuby, nebo nelítají nám pečený holuby do pusy, protože jsme si to tak mysleli, že když ho zvolíme, tak předsvakne nějaký čudlik a v tu chvíli bude všeho dost a bude všechno v pořádku. Je to běh na dlouhou tráť, nebo možná ne tak dlouhou, ale dost bolestnou a bude potřebovat podporu těch, kteří pochopili, že má ty nejlepší úmysly a že prostě musel obětovat něco, co by asi málo který z občanů byl schopen obětovat. Mějte obrovský majetek a vzdejte se ho jenom proto, aby vás tam nějaký zelený mozek na hradě okopával, aby vás tady dole jak bych to řekla slušně, prostě lidi, kteří sami mají 3/4 kila másla na hlavě, aby vás ostouzeli a v dobrém úmyslu se prostě člověk zdá něčeho, to je strašný rozhodnutí. A pokud ho někdo udělá, tak určitě ty svoje úmysly má v té hlavě tak, že to opravdu chce dokázat, chce dojít k tomu svému cíli i za tu cenu. Říkám, málo občanů této země by asi něco podobného udělalo. Nebylo by jich moc. Jsou takový určitě, ale neudělali by to tak, jako se to prostě teď stalo. Takže jako nebude to jednoduchý. Ale máme tam člověka, který jako je schopen to dobojovat s podporou toho vesmíru, což je strašně důležitý. Protože kdyby ten vesmír nepodporoval, tak jemu by se přestalo dařit. Zatím tam jsou všechny předpoklady, protože prostě ten vesmír bude dělat, nebo povede ho těmi cestami, potkávat se bude s lidmi, kteří budou ku prospěchu naší zemi. Nebo obyvatelům, těm, kteří prostě budou mít hlavu na svém místě a budou ty věci umět rozmyslet si dobře a ohodnotit je taky dobře a nebudou jenom pořád křičet, že teda je to lump a je to takové, je to makové. Takže já si myslím, že ten výklad je moc pěkný. Zkoušeli jsme to, v podstatě jsme se spolu na tom ani nedomlouvali, já jsem jenom použila ty čísla těch karet, který tam vyšly a ty výklady potvrzují to, že prostě vyšší úrovně pracují tak, jak pracují a vedou každého, kdo si to zaslouží, tím správným směrem.
1: To jsi řekla velmi dobře a pěkně. Tady ještě jenom vypíchnu jednu takovou věc. Proč jako chválíme toho Andreje, jo, takhle? Protože on to mohl udělat jinak, mohl to udělat méně razantně, takhle to řeknu, mohl to udělat, dejme tomu přesně ve smyslu toho paragrafového znění, přesně ve smyslu toho zákona, jenomže on potřeboval velký úder a přeskočit je o 2 kroky dopředu. Jinak on byl v té pozici, že vždycky něco udělal a oni už to okopávají a oni už vidí, co se bude dít a tak to zase okopávají. A takhle vlastně by pořád okopávali a nikam by to nevedlo. A ten scénář byl nastaven jednoznačně. Ještě 2x to Andrej udělá nějak ve smyslu toho zákona a my to vždycky budeme napadat. Ta opozice takhle se k tomu stavila pořád, a teď zorganizujeme ty demonstrace a toto a tamto a přimějeme toho, no vytvoříme prostředí, jako kdyby poptávku, potom aby prezident buď šel cestou nějaké úřednické vlády, nebo aby sám jmenoval nějakým způsobem nějaké řešení, nebo nedej bože, aby dal šanci Fialovi sestavit vládu. Ta agenturní práce byla tímto způsobem vedena a Andrej Babiš potřeboval udělat to, aby je předskočil, aby se dostal z té pozice sem krok za nima, protože oni pořád, ať udělám, co udělám, tak se na mě vrhají. tak udělal to, že to udělal tak razantně a udělal to, že

nějaký opoziční názor. A ta oběť, to je právě ta daň za tu podporu toho vesmíru. Berme to tak, že dejme tomu, ten vesmír si ho připravil jako možného adepta na to dát ty věci tady nějakým způsobem do pořádku, a protože složil zkoušku, vzdal se toho majetku, složil tu zkoušku, tak mu byla dána důvěra a podpora. Jo, takhle to navnímávejme. Já jsem byl vůči Babišovi hodně v opozici za covidu, víte, že jsem fakt ho propíral těžkým způsobem, ale taky jsem řekl, že je potřeba, pokud přijde čas, aby si to odpracoval, tak je potřeba na to reflektovat. Protože my nevíme, jakým způsobem přesně ty vyšší bytosti vedou ty cesty toho vývoje.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tato knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básník.

0: a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od Neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

0: Tak jsme se dozvěděli, že Soňa Peková přišla o znalecké oprávnění. Média i sociální sítě to začaly okamžitě přetřásat. Na kulatém razítku Soni Pekové mě ale víc než samotný verdikt zaujalo něco jiného. Co to znamená pro nás, když jde o naše zdraví? Je přitom jedno, jestli jsme očkovaní nebo ne. Připomeňme si, že Soňa Peková je lékařka s doktorským titulem v oboru molekulární biologie, genetiky a virologie. Do širokého povědomí se dostala především za covidu. Tehdy jsme ji poznali s odlišnými názory na původ viru, pandemii a očkování. František Kubásek, influencer a komentátor projektu Inkorekt, který od letošního roku pracuje na Ministerstvu životního prostředí, na Facebooku napsal, že Soňa Peková byla podle něj první českou vědkyní, která veřejně prohlásila, že covid je umělého původu. Podle Kubáska Soňu Pekovou od té doby začali systematicky umlčovat a současný případ znaleckého oprávnění vnímá jako připomínku toho, co sám označuje jako globální totalitní režim, který podle něj vlády téměř celého světa zavedly mezi lety 2020 a 2022. Jako obvykle se veřejná debata rozdělila na dvě části. I po verdiktu nad Soňou Pekovou jedni v něm vidí potvrzení, že Soňa Peková není důvěryhodná odbornice. Druzí naopak mají další důkaz, že je proti ní veden politický a ideologický boj. Než se přikloníme k jednomu nebo druhému táboru a podle toho začneme přemýšlet o svém zdraví, pojďme zjistit, co je podstatou celého problému. Ve výsledku nejde jen o Soňu Pekovou, ale hlavně o to, jak hledáme pravdu v tématu, které se dotýká nás všech. Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a toto je Modrý jelen. Soňa Peková, molekulární genetička pro Petra Kotlára, slovenského vládního zmocněnce pro prověření, jak postupoval stát za pandemie COVID-19, vypracovala znalecký posudek o covidových vakcínách. Ministerstvo spravedlnosti České republiky se Soňou Pekovou zahájilo loni v prosinci správní řízení kvůli pochybnostem o její nestrannosti při vypracování tohoto posudku. Oznámení, že Soňa Peková mohla spáchat přestupek, zaslal českému ministerstvu slovenský poslanec Tomáš Salaj z politické strany Svoboda a Solidarita. Soňa Peková čelí na můj podnět správnímu řízení o odejmutí znaleckého oprávnění. Kotlár už zřejmě nebude mít na své analýze vakcín kulaté razítko soudního znalce, napsal na konci minulého roku. A dnes už víme, jak to dopadlo. Ministerstvo spravedlnosti Soni Pekové znalecké oprávnění odebralo. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné. Účastník diskuze na X-ku pod příspěvkem poslance Tomáše Salaje napsal: Soňa Peková říká pravdu, která se vám nehodí. Tomáš Salaje odpověděl: Mýlíte se. Je mi úplně jedno, co říká paní Peková. Podstatné je, že nesplňuje zákonné předpoklady, aby byla soudní znalkyní. A tady se dostáváme k podstatě celého příběhu. Může nám být opravdu jedno, co říká Soňa Peková? Máme se zabývat především jejím znaleckým razítkem a otázkou podjatosti? Nebo bychom měli stejně pozorně zkoumat i samotný obsah jejího posudku? Co nám o Soni Pekové, jejím znaleckém oprávnění a posudku o vakcinách říkají média, sociální sítě, její příznivci a kritici? Ukážeme si a zkusíme z toho vyvodit nějaké závěry. Podotýkám, že jde o výběr Modrého jelena z médií a sociálních sítí. Vy sami si samozřejmě můžete hledat další příklady a udělat si vlastní obrázek. Jako první si pustíme video ze Seznamu zpráv s titulkem Vzestup a pád molekulární genetičky Soni Pekové.
1: Soňa Peková ztratila statut soudního znalce. Pojďme se podívat na zásadní momenty molekulární genetičky, kterou proslavila pandemie COVID-19. Peková se stává známou mimo jiné kvůli sporům s ministerstvem zdravotnictví.
2: Mě to z začátku pobavilo, ale potom vlastně už mě to až tolik nebavilo.
1: Během několika týdnů se z ní stává jedna z mediálních tváří pandemie. Na začátku října Peková tvrdí, že covid do Vánoc zmizí.
3: Ve stejné době ale v Česku prudce nastupuje druhá vlna. Během několika týdnů se nemocnice plní tisíce pacientů a denní počet zemřelých překračuje stovku.
1: Peková se čím dál častěji objevuje v alternativních médiích a ostře vystupuje proti očkování.
4: Byla to pandemie, bylo to všechno naplánováno. Obdiv k tomu, jak šíleně, ďábelsky někdo může něco vymyslet.
1: Po ruském útoku na Ukrajinu vyzývá lidi, aby se modlili za Vladimíra Putina.
5: Vladimír Vladimirovič Putin, to je spirituální člověk.
1: Později mluví o UFO, stvořiteli, nebo o tom, že svět je hologram.
6: Fyzické tělo zemře, duše odchází a buď se inkarnuje svět do 3D světu, protože nesplnila to, co měla, nebo jde dál do těch vyšších 4D, 5D, 6D až 8D, nebo já nevím, tam dál.
1: A co Soňa Peková říká na dnešní rozhodnutí ministerstva spravedlnosti?
6: Ohledně znaleckého razítka, které mi bylo odebráno pod pokutou 2500 korun, což jsem zaplatila, jsem jim to tam poslala, ať mají na zmrzlinu, protože vedro.
0: Peková ve videu není představena hlavně ohledně současného sporu o znaleckém oprávnění. Redakce Seznam zprávy nám ji ukazuje spíše jako příběh jejího vzestupu a pádu. Do popředí se dostávají její starší výroky o covidu, očkování, Vladimíru Putinovi. A divák si tak může vytvářet určitý obraz osobnosti Soni Pekové. K čemu nám jsou takové informace? Pomáhají nám pochopit současný spor o znaleckém oprávnění? Nebo vytvářejí obraz člověka, jehož názorům bychom neměli věřit? Možná je to jen způsob, jakým redakce zpracovala portrét veřejné osobnosti. Seznam zprávy přitom už před zveřejněním tohoto videa publikovali článek, ve kterém vysvětlovali, proč ministerstvo ke svému rozhodnutí dospělo. Podle ministerstva byla Peková podjatá. Měla s Petrem Kotlárem spolupracovat už před vypracováním posudku a také po něm. Ministerstvo tvrdí, že posudek vycházel z její vlastní iniciativy a z cíle, který sama předem veřejně prezentovala, a že k prezentaci svých názorů použila formu znaleckého posudku, mimo jiné, když osobně lobovala za zastavení distribuce a užívání vakcín proti COVID-19. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli Soňa Peková byla nebo mohla působit jako podjatá, ale pokud chceme pochopit celý spor, měli bychom slyšet také její vlastní vysvětlení. Peková své stanovisko zveřejnila ve více než hodinu a půl dlouhém videu a popisuje v něm řadu detailů. Poslechněme si několik úryvků.
6: Nebylo prokázáno, že by MUDr. Petr Kotlár účastníci řízení zadal vypracování znaleckého posudku. To je pravda, on chtěl analýzu, ale já jsem potřeboval, aby to mělo tu váhu a jako soudní znalec jsem tomu váhu mohla dát pouze soudně znaleckým razítkem. Mně jde o to, aby se ukončila distribuce a používání těchto přípravků. Takže toto vedlo nebo má vést k tomu, a proto jsem to udělala, aby se s tím okamžitě přestalo, aby se to přestalo distribuovat, nabízet lidem a aby se to pořádně prozkoumalo, či vůbec vlastně, aby se to ani nepoužívalo dál, protože je to potenciálně nebezpečná věc. Takže to, co jsme udělali s Petrem Kotlárem, a oba dva to vidíme stejně, že chceme, aby to skončilo, a jediný způsob, jak to ukončit, je ukázat jasně data, že to prostě ty přípravky jsou nebezpečné. Ty takzvané vakcíny, které jsme vyšetřovali, tak to pracoviště na Slovensku možná vyšetřovalo stejné loty, ale nikoli stejné materiály, protože ty takzvané vakcíny, ty lahvičky jsou pořád u nás v laboratoři v mrazáku, nikdo si pro ně nepřišel, že by je zkontroloval, takže jsme každý fyzicky vyšetřovali jiné vzorky.
0: Z těchto ukázek vidíme, že mezi tím, jak jednotlivé strany některé skutečnosti popisují, existují rozdíly. Týká se to například otázky podjatosti Soni Pekové, jejího vztahu s Petrem Kotlárem, důvodu, proč byla v celé věci aktivní, nebo jak vznikl znalecký posudek. A tak nám některé otázky stále zůstávají nedopovězené.
6: Prosím, žádný poměr k panu doktoru Petru Kotlarovi nemám.
0: Soňa Peková má znalecké oprávnění v odvětví genetiky od roku 2017. V současné situaci uvádí, že už o znalecké oprávnění dále nestojí, protože prostředí, v němž je tato činnost vykonávána, podle ní není nezávislé. Proti rozhodnutí ministerstva se může Peková ještě odvolat, a to do 15 dnů od jeho oznámení.
6: Já žádný rozklad podávat nebudu a razítko teda skončilo. Já jsem zaplatila 2500 korun, provedla jsem pro Slovensko analýzu vakcín, které neanalyzoval tímto způsobem nikdo jiný, pouze naše laboratoř. Nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, komercionalizace, čehokoliv ohledně těch vakcín.
0: Jak se informace o odebrání znaleckého oprávnění dostala na veřejnost? Tady je pondělní tisková konference a vyjádření slovenského poslance Tomáše Salaje.
7: Ďakujem pekne, k druhej téme sa vyjadrí ešte Tomáš Salaj, nech sa páči.
8: Ďakujem pekne, krásny deň. Chcem oznámiť úspech, ktorý sa mi podaril dosiahnuť vo vzťahu k Českému ministerstvu spravodlivosti. Pani Soňa Peková, známa dezinformátorka, už nie je súdnou znalkyňou. České ministerstvo spravodlivosti prijalo môj podnet, preverilo môj podnet a rozhodlo, že ju zbavuje tejto kompetencie, či už sa nebude môcť s okrúhlým razítkom vyjadrovať k témam ako zdravotníctvo, genetika či molekulárna biológia. Prečo je to dôležité? Soňa Peková už dlhodobo šíri rôzne konšpirácie, teraz nejdem hovoriť o reptiliánoch a o mimozemšťanoch, ale rôzne konšpirácie, ktoré sa týkajú vakcín a očkovania. Zúčastnila sa veľmi aktívne kampane proti očkovaniu proti covidu. A jej slova berie náš splnomocnenec vlády Peter Kotlár vážne. Tak vážne, že si dal u nej spracovať posudok a na tlačovej besede ukazoval ten posudok s tým, že nikto iný takýto krásny posudok o tom, že vakcíny škodia, nemôže mať, lebo je na ňom to okrúhle razítko, tá okrúhla pečiatka súdneho znalca. To ani Slovenská akadémia vied nemá, tak to tvrdil Peter Kotlár. No, takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá.
0: Všimněme si pořadí, v jakém jsou informace podávány. Tomáš Salaj nejdříve Soňu Pekovou označí za dezinformátorku. Připomene reptiliány a mimozemšťany. Připomene její postoje k očkování a teprve potom mluví o jejím znaleckém posudku. Takové pořadí může ovlivnit, jak se na člověka a jeho následné argumenty díváme. Podívejme se, jak na Tomáše Salaje reaguje Soňa Peková. Ve svém dlouhém videu reaguje na řadu výhrad ke svému posudku, zároveň ale představuje i svého kritika, kdo Tomáš Salaj je, co vystudoval a čím se v minulosti zabýval.
6: Pan doktor Tomáš Salaj, poslanec Národní rady Slovenské republiky, a já možná bych vám přečetla jeho životopis krátký, abyste viděli, o koho se jedná. Tak Tomáš Salaj narodil se 8. prosince 1971, je slovenský politik a lékař. V roce 2023 byl zvolen poslancem Národní rady Slovenské republiky za stranu Sloboda a Solidarita, to je jeho oficiální profil. Ten životopis má dva odstavce, jeden je o něm, druhý paradoxně nebo zajímavý je o mně. Tak ten jeho odstavec: vystudoval v roce 1996 Univerzitu Komenského v Bratislavě a následně byl do roku 2002, tedy hned po škole, moderátorem TV Markýza. Poté se stal mluvčím ministerstva zdravotnictví a i po opuštění této pozice se o zdravotnickou politiku dále zajímal. V roce 2020 se stal ředitelem zdravotnictví v Bratislavském samosprávném kraji a v této funkci nahradil Petr Kardoš o 3 roky později, kdy byl zvolen poslancem. Takže klinické medicíně se dle svého životopisu nevěnoval. A ten jeho životopis pokračuje dále ještě jedním odstavcem a ten říká: česká molekulární bioložka Soňa Peková pro slovenského zmocněnce vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Petra Kotlára vypracovala soudní znalecký posudek, ve kterém konstatovala škodlivost očkování proti COVID-19. Tomáš Salaj na konci dubna 2025 na Pekovou podal ministerstvu spravedlnosti České republiky oznámení o podezření ze spáchání přestupku. 18. prosince 2025 ministerstvo spravedlnosti zahájilo s Pekovou správní řízení.
0: Ve svém průvodním textu k jejímu videu pak Soňa Peková tvrdí, že podnět k odebrání jejího znaleckého oprávnění podal Tomáš Salaj, který se podle ní v posuzovaném medicínském laboratorním oboru nikdy nepohyboval a že byl během pandemie politicky angažovaný na straně zastánců tehdejších opatření na Slovensku a podle ní byl i finančně zainteresovaný v programu distribuce vakcín. Peková to uzavírá tvrzením, že pokud má něco charakter dvojího metru, pak právě toto. Takže máme zajímavou situaci. Tomáš Salaj nejprve zpochybňuje Soňu Pekovou jako osobu, její důvěryhodnost. Soňa Peková na to reaguje tím, že začne představovat Tomáše Salaje a jeho minulost. K čemu jsme se dobrali? Dozvěděli jsme se něco nového, co v laboratoři naměřili, jak provedli analýzu a taky v čem se její výsledky liší od pozdější analýzy Slovenské akademie věd. Protože jestli chceme skutečně zjistit, kdo má pravdu, měli bychom se teď přestat zabývat tím, kdo koho označil za dezinformátora, nebo kdo má jakou minulost. Slovenská veřejnoprávní televize STVR po tiskové konferenci poslance Tomáše Salaje reagovala hned v pondělí večer v hlavní zpravodajské relaci. Pusťme si reportáž.
9: Česká molekulárna genetička Soňa Peková prišla o okrúhlu pečiatku. Tamojšie ministerstvo spravodlivosti jej odobralo oprávnenie súdnej znalkyne. Spolupracovala na analýze vakcín proti COVID-19 s vládnym splnomocnencom Petrom Kotlárom. Jej závery spochybnila Slovenská akadémia vied.
10: Český rezort spravodlivosti zrušil Soni Pekovej oprávnenie vykonávať znaleckú činnosť v odbore zdravotníctvo v odvetví genetika so špecializáciou na molekulárnu genetiku, biológiu a mikrobiológiu.
11: Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Účastnit se řízení proti němu může podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O něm bude rozhodovat minister spravedlnosti.
10: O odobratí znaleckého oprávnenia informovala Soňa Peková na sociálnej sieti. V hodinu a pol dlhom videu okrem iného uviedla, že ju obvinili zo zaujatosti. Zaplatila pokutu 2500 korún a oznámila, že rozklad podávať nebude.
6: Nevím, proč jsem považována za podiatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
10: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný, no pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
12: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tú pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak ako na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
10: Na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili. Peter Kotlár krok českého rezortu komentovať nechce.
13: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
14: Ide o rozhodnutie orgánu iného štátu v konaní, ktoré sa netýka ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Rezort ho nekomentuje.
10: Veronika Britaňáková, Slovenská televízia.
0: Reportáž se v zásadě snaží korektně složit základní osu příběhu. Odebrání oprávnění, rozhodnutí není pravomocné, Peková se může bránit, ona se bránit nebude, podnět podal Tomáš Salaj, důvodem měla být její podjatost, její posudek a veřejné postoje a reakce Petra Kotlára. Je to přehledné, ale jsou tam tři momenty, na které stojí za to upozornit.
2: Její závěry
0: spochybnila Slovenská akademie věd. To je poměrně silná zkratka. Divák se nedozví, co přesně Peková zkoumala, co přesně zjistila a co přesně Slovenská akademie věd namítala. A už vůbec se v reportáži nedozvídáme, že Peková ve svém vyjádření upozorňuje na rozdílné fyzické vzorky, které podle ní byly při jednotlivých analýzách použity. To samozřejmě samo o sobě neříká, kdo má pravdu. Ale pokud chceme porovnávat dva odborné závěry, potřebujeme vědět, zda se vůbec porovnávaly stejné věci a stejné postupy.
10: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný.
0: Reportáž prebíra pohled Tomáše Salaje. Nejprve zazní podnět na prešetrení řízení Soni Pekové podal slovenský poslanec Tomáš Salaj. Podle něj má být znalec nestranný. To je věcná informace. Potom ale zazní.
10: No pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
0: Tím reportáž spojuje její veřejné postoje s otázkou nestrannosti. Následně dostává prostor Tomáš Salaj se svým expresivním hodnocením jejího posudku.
12: Takže Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
0: Tento výrok reportáž nechává zaznít bez dalšího vysvětlení nebo konfrontace. Současně uvádí, že Petr Kotlár odmítl věc komentovat. Tady už nejde jen o informaci, že Peková o znalecké oprávnění přišla. Reportáž zároveň nabízí divákovi určitý pohled, interpretační rámec a jedním z hlasů, který v něm dostává prostor, je právě Tomáš Salaj.
4: Nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
0: A třetí moment je nejzajímavější. Soňa Peková samotná zazní od ní, proč jsem považována za podjatou. To je v podstatě její jediná skutečná obraná pozice v celé reportáži. A potom reportáž říká,
10: na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili.
0: Její zistení o tom, že obsahují vysoké množství DNA, vedci vyvrátili. A tady se dostáváme k nejdůležitější otázce. Co přesně bylo vyvráceno? Jaké vzorky zkoumala Peková? Jaké vzorky zkoumali další vědci? Jakými metodami? A můžeme výsledky těchto analýz vůbec porovnávat?
10: Peter Kotlár krok českého rezortu komentovat nechce.
13: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
0: STVR tedy téma zveřejnila a základní informace přinesla. Ale k samotné podstatě odborného sporu jsme se nedostali. Kdo má pravdu a v čem je problém? To z této reportáže zjistit nedokážeme. A pak je tu ještě jedna otázka.
15: Česko i svět, teď v událostech.
16: V pondělí 17. srpna přejeme dobrý večer.
0: Česká televize, která veřejně kritizuje svou slovenskou veřejnoprávní kolegyni, například kvůli její údajné provládnosti, tuto událost do své hlavní zpravodajské relace nezařadila ani v pondělí, ani v úterý, ani ve středu. Že by si jí nevšimla nebo ji považovala za méně významnou. A jsme zase u naší původní otázky. Jak se máme dozvědět, co je v tak zásadní věci pravda? Když různé strany tvrdí různé věci a když se média často zastaví u toho, co kdo řekl, namísto toho, aby prověřovala data, metody a důkazy. Nezbývá nám tedy, než abychom sami sledovali další vývoj. Tak například, kdy vystoupil na tiskové konferenci Tomáš Salaj, zveřejnil slovenský vládní zmocněnec Petr Kotlár prostřednictvím tiskové kanceláře TASR, tiskové agentury Slovenské republiky, prohlášení, v němž upozornil na novou kritickou analýzu závěrů o studii Slovenské akademie věd. Podle autora této nové analýzy obsahuje studie SAFKY Slovenské akademie věd několik metodologických nedostatků, které mohou vést k systematickému podhodnocení naměřeného množství zbytkové DNA. Kritika se týká především použitých analytických metod a technických možností použitých přístrojů. Nová analýza zpochybňuje také způsob, jakým byly výsledky použity k vyvozování závěrů. Petr Kotlár proto považuje za potřebné, aby byla tato nová tvrzení odborně a důkladně prověřena. Pozor ale, ani tohle není důkaz, že se autor nové analýzy nemýlí. Je to další odborná kritika, která zpochybňuje metodiku předchozí studie. A právě proto bychom potřebovali to, co v podobných sporech potřebujeme nejvíc. Nezávislé odborné ověření. Protože zatím máme Soňu Pekovou, která tvrdí jedno v studii Slovenské akademie věd, která její závěry zpochybňuje, a novou analýzu, která zase zpochybňuje metodiku studie Slovenské akademie věd. A místo toho, abychom se podívali na samotná data, použité metody a výsledky, mezitím se bavíme o tom, kdo je dezinformátor, kdo je důvěryhodný a komu bylo odebráno znalecké oprávnění. A přesně tady jsme se dostali. Možná by nebylo od věci, kdyby si Tomáš Salaj, Soňa Peková a Petr Kotlár na chvíli přestali vzájemně vysvětlovat, kdo je dezinformátor, kdo je podjatý a kdo má pravdu. A místo toho si společně sedli nad všemi dostupnými analýzami. Ne jako politici, ne jako lidé zastupující jednotlivé tábory, ale jako lidé, kteří chtějí zjistit, co skutečně ukazují data. A třeba by k tomu mohl Tomáš Salaj trochu ubrat ze svého ostrého jazyka. Petr Kotlár by mohl na chvíli nechat stranou kukuřici. A Soňa Peková mimozemšťany. Abychom se mohli soustředit na to podstatné. Jaké vzorky byly zkoumány? Jakými metodami? Co bylo skutečně naměřeno? Kde se jednotlivé analýzy rozcházejí? A na tyhle otázky potřebujeme znát odpověď. Jedno, do kterého tábora patříme. Důležité je, co můžeme ověřit. Mějte se hezky.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak vážení posluchači, stalo se, že ano, že tu už přišli dneska oba dva protagonisté, což mám ohromnou radost, to je paráda, takže já si myslím, že můžu pomalu přivítat ve vysílání, takže hezký večer, Vítku, slyšíme se, povídej.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím a já mám taky ohromnou radost, nejenom, že jsme se spojili, a dokonce, že to spojení bylo mít realizováno, protože tady jsme měli docela slušný hučák a ceďák. Pršelo tady docela významně, takže vypadával internet, my tady máme LTEčko, takže byl docela problém. Byl jsem tak trošku na vážkách, jestli se z mé strany vůbec budeme konat, naštěstí všechno dobře dopadlo, myslím, že ten déšť už se nebude opakovat v takové míře, aby ten internet znovu vypadl, takže snad to bude stabilní z mé strany. Takže zdravím všechny, zdravím tebe a zdravím zároveň posluchače. Ahoj.
1: Ano, to jsme tady měli zhruba před půl hodinou tady, ano. A teď to přišlo k vám. A zdravím VK, ahoj.
3: No ahoj Pavle, ahoj Vítku, já vás zdravím. No tak dneska jsme tady zase skvělá trojka, že jo. Doufám teda, že naši posluchači jsou naladění, že žádné fičáky ani deště jim nekazí spojení a že uslyší všechno, co budeme probírat. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
1: Já se tam, jak to vypadá u vás počasím.
3: No počasí, že tady je pořád šílený jako u vás samozřejmě. Tady doufám, že tam si pěstujete kytičky, tak máte čím zalejvat. Tady není vůbec čím zalejvat, takže léto úplně šílený.
2: No a naštěstí máš možná třeba optiku, ne internet, takže by ti to nemuselo vypadávat na rozdíl od nás, co máme tady vzduchem, ale ty máš asi kabel.
3: No, ne, tak... jasně. Tak jo.
1: Tak dobrý, tak fajn a můžeme se do toho pustit, takže Vítku...
2: Ukrajinou otřásá další korupční skandál a po operaci Midas přichází z protikorupční agentury NABU operace Forest Gump, sahající přímo do prezidentské kanceláře Zelenského. Na uniklé nahrávce se přerozdělují 4 pytle peněz a mluví se o přístupu do kanceláře prezidenta. Odvolaný ministr obrany i hned natočil video s výzvou k reformě volebního systému a ke konání voleb. Takže takové v úvozovkách prasárny se dějí na Ukrajině, už jsme to tady měli, teď se to opakuje v bledě žluto-modrém, ale na bruselské frontě klid, VK, dál podporujeme vznešenou Ukrajinu, všechno dobré, sankce se chystají, kalasovali, chystá, jsem slyšel další sankce na Rusko, takže všechno jede při starém.
3: No, tak samozřejmě, ale já si myslím teda, že to jako vlezlo tímhle tím způsobem, ale jako dneska by nám asi určitě neodpustili posluchači, kdybychom se nezmínili o tom dnešním dnu, že jo?
2: Protože já vím, takový trošku kolorit a
3: médii prostě otřásá, že jo, 21. srpen a že Rusové už jdou, hezký idiot, že jo, a Petr Pavel, že jo, před Českým rozhlasem byl vypíska, dokonce tam někdo prostě pískal na píšťalku a podobně, ale jenom prostě ta ukázka toho, jakým prostě způsobem jako občané jakoby reflektují, zase taková přesahovka hned na začátek, ale chápete, já nevím, jako, že mu to není trapné prezidentovi, protože on, který vypisoval, jakožto když vstupoval do strany a šel k rozvědčíkům, tak podepisoval ten to lejstro, že jo, že souhlasí prostě se zásahem a vstupem vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 68 do republiky a teď najednou vystupuje zkrátka někde před Českým rozhlasem a mluví tam o některých věcech, jakože prostě svoboda, že jo, a útisk a Rusové na východě a podobně, že to je takové trošku jako hruší kůže, že úplně je jedno, jakým způsobem prostě on někde se projevoval před nějakými prostě x lety a dneska de facto se staví do role jakéhosi velkého disidenta, velkého bojovníka za svobodu, je to na zvracení, ale je třeba si připomenout, že voliči takhle volili. A já se jako ptám, jak je to možné? To je taková jakoby otázka do diskuze, jako řečnická otázka, ale zkuste se nad tím zamyslet. Jestliže máme občany, máme spoluobčany, kteří se buď nepamatují, nebo nechtějí se pamatovat, nebo zapomněli, nebo dokonce odpustili, jak se říká, že Petr Pavel si ty své hříchy minulosti odpracoval. To je nádherné slovo. Představte si takového nějakého prostě SSáčka, který prostě žil někde v koncentráku, vyhlazoval někde nějaký národ, nějaké židy někde prostě v nějakém koncentráku. Představte si, že on by prostě potom, uběhlo by několik let a on by de facto potom řekl, no víte, já samozřejmě odsuzuju bývalý režim, já jsem si to všechno odpracoval ve službách a teď někoho, nějaké Evropské unie nebo Evropského společenství, a ono takových sesáků mimochodem bylo dost, bo v 50. 60. letech to byly takzvaní transformovaní sesáci, kteří vlastně se stali zakladateli Evropského společenství, později Evropského hospodářského společenství, a dneska ta Evropa je de facto znovu nacifikována, je znovu refašizována, protože pohrobci těch, kteří tehdy v 50. 60. letech tvořili Evropskou unii, zkrátka byla to cházka, byla to sorta lidí, která vycházela z nějakých hodnot Třetí říše. A teď je otázka, když je toho 21. srpna, tak teď je otázka, z jakých hodnot třeba vychází Petr Pavel. To znamená, jaké jsou jeho takzvané autentické hodnoty. Že volič by se zeptal, a pane prezidente, jaké jsou vaše autentické hodnoty? A on by měl odpovědět popravdě, jaké jsou jeho hodnoty. To znamená, ta hodnota je o tom, je to hodnota nějakého oportunismu, to znamená takzvaný oportunista, tedy člověk, který nemá žádné zásady, ale pouze využívá daný okamžik příležitosti ke svému kariérnímu růstu. To by se dělo na něho, to znamená oportunista, já nejsem oportunista, by řekl, já jsem opravdu dobře, hodně udělaný, dobře věřící komunista, nebo marxista, že by řekl. No, obávám se, že tohle to by neřekl v dnešní době. Řekl by, že by byl demokrat, že je zkrátka nastavený nějak hodnotově pro, já nevím, nějaké liberální hodnoty a proti komunismu a proti bolševismu a tak dále. Ale zkrátka já tam vidím u toho Petra Pavla jenom skutečně takovou tu oportunistickou pozici, kdy někde je nějaký režim a my se mu musíme přizpůsobit, ale to je ještě třeba ta lepší varianta. Horší je, někde je nějaký režim a zkusíme získat a vydolovat z něho pro nás to nejlepší, co můžeme. A to je tragédie, protože to vychází potom jakoby z té společnosti, kdy jdete k těm volbám toho prezidenta a najednou ty hodnoty, nebo hodnoty, to nejsou ani hodnoty, to je ten oportunismus, najednou ti občané v podstatě jakoby tohleto všechno zahazují a říkají, my tam nechceme toho jiného kandidáta, my tam chceme tady toho bývalého rozvědčíka, který souhlasil s 21. srpnem 68, ale on už si to všechno dobře odpracoval. My jsme mu odpustili. To je problém, který už není na straně Petra Pavla. Ten pouze využívá ten systém, jak je nastavený. Samozřejmě každý oportunista využívá tak, jak využívá. To už není problém na jeho straně, ale to už je problém ve společnosti. Problém v zemi, kde zpětná vazba na politiky v podstatě přestala fungovat, nebo dokonce funguje obráceným způsobem, že namísto toho, aby se z politiky účtovalo, tak se jim odpouští, protože oni už si to přece odpracovali. A potom se nemůžete teda ale divit, a ne, to se netýká jenom České republiky, protože různé odpouštění politikům, to je velká móda všude v zemích západního světa, takzvaného kolektivního západu, kde všichni politici, kteří přicházejí k moci, jsou horší a horší a horší než ti, kteří byli před něma. A proto voliči najednou se přepínají do toho odpouštěcího módu, do toho odpouštěcího režimu, že říkají si, no, on ten politik, který tam byl minule, on nebyl tak špatný. A ten, který byl před ním, no, ten byl ještě lepší. Teď si všimněte, jak když já se dneska bavím prostě tady s lidma, tak oni říkají jako Němci, že on ten Scholz nebyl tak špatný, ten Merz je naprostej nácek. Ten Scholz nebyl takový jako špatný. No a jako Angela Merkel, no to bylo krásný tenkrát, když ona byla. No a když se hodnotí Gerhard Schröder, je to ještě lepší. A když se hodnotí Helmut Kohl, je to úplně nejlepší. A jako tohleto de facto jenom ukazuje na to, že ten systém těch voleb je zkrátka nastavený nikoliv jako zpětná vazba, že přišly by volby a voliči by začali účtovat. Tenhle ten dělal špatně a pracoval špatně, tak toho hodíme prostě na smetiště dějin. Ale místo toho to funguje takovým způsobem, že voliči jakoby zvolí nějakou změnu. V nejlepším případě zvolí změnu. A když ta změna logicky je nepřesvědčí a logicky je neuspokojí, tak namísto toho, aby oni se snažili změnit systém svého vlastního myšlení, tak oni si řeknou, no tak tenhle ten nevyšel, tak on ten, co byl před ním, nebo před něma, před tady tou vládou, oni byli daleko lepší, tak znovu zase zvolíme je. Tohle to vidíme krásně v americké politice. Tam jsou dvě partaje, tam jsou dvě strany, republikáni a demokrati, a tam se to prostě opakuje neustále už desítky a desítky let a vždycky jsou u moci demokrati, ti to dodrbají celou tu Ameriku úplně do trosek, takže přijdou republikáni, kteří by to měli spravit a namísto toho, aby to spravili, tak ti dodrbou tu Ameriku ještě víc. A na druhé straně už se znova formují znova demokrati, kteří říkají, no my to spravíme a uvidíte, až budou teď volby ve Spojených státech v listopadu, doplňovací volby do kongresu, tak zvolí znova demokraty a Američané budou myslet, že oni dají tu Ameriku zpátky do pořádku. Ne, nedají, oni ji rozbourají ještě více. A co se stane? No, začnou lamentovat, lomit rukama, budou znova se takzvaně shromažďovat za republikánama, aby republikáni za další dva roky v listopadu 2028, až budou prezidentské volby, tak aby zase to nějak jako zachránili. Existuje takové přísloví, že jestliže hlavou zeď prorazit nejde, proč lidé do té zdi tou hlavou neustále dál a dál mlátí, když hlavou ta zeď prorazit nejde. Proč nejdou volit nějakým způsobem jinak? No a tady je přesně ta otázka, protože, jak se říká, takové to přísloví, které je tak trochu jakoby hodně drsné, že kdyby volby něco měly změnit, tak už by je dávno zrušili. Já bych to postavil do jiné roviny. Oni ty volby potřebují. Dámy a pánové, tady o tom se musíme teď popovídat, je zase přesahovka zase jiným směrem, ale je to důležité, protože to tvrzení, že kdyby volby mohly něco změnit, tak je zruší, to ne. To oni nikdy neudělají, protože tím by ztratili legitimitu svého vládnutí. Oni ty volby potřebují. Oni potřebují legitimizovat všechny ty sviňárny, které potom jménem lidu na nás všech provádí. A důkaz máte minulé nebo poslední eurovolby, které dopadly naprosto katastrofálně, tak špatně, jak mohly dopadnout. Hůř snad ani dopadnout nemohly. Všichni čekali, všichni vlastenci, že jo, národovci a podobně čekali, že evropské volby, které byly před dvouma rokama, myslím, že to dva roky zpátky, myslím, že prostě změní tu politiku Evropské unie, že skončí Ursula von der Leyen a skončily volby, sečetly se výsledky a ono se zjistilo, že Ursula von der Leyen a její Evropská lidová strana v Europarlamentu, oni posílili. Oni získali víc mandátů než předtím, než před minulýma volbama, nebo po minulých volbách, předchozích. Nikdo to nechápal, do dneška to nikdo nepochopil, ani politologové to nepochopili, co se stalo, že, jako, že zvítězily hodnoty Evropské unie. Já jsem si přečetl ten blábol na Euroaktivu, že evropské hodnoty, že zvítězily, že všichni takoví ti populisté, že jim pšenka při volbách do Europarlamentu nepokvete, ale účast samozřejmě byla mizerná do eurovoleb. A kdyby nebyla mizerná, no tak ono by to dopadlo jinak, protože samozřejmě lidé, kteří jsou nespokojení s politikou v Evropské unii, tak těch je opravdu velké množství a jich stále víc a víc. Ale problém je v tom, že ta nízká účast v eurovolbách obecně, v obecné rovině, vlastně umožňuje legitimizovat procesy mizerného vládnutí takových lidí a takových kreatur, jako je Ursula von der Leyen a Kaja Kalašová a všechny další. Proto je to zvláštní, ale to, ten problém těch voleb, nebo minimálně těch liberálních, demokratických voleb, je právě v tom, že lidé, kteří by měli jít k volbám tam, kde je jakási blokační většina nebo nějaký blokační mechanismus, tak tam k volbám nejdou. A naopak, tam, kde by měli v podstatě volit a rozhodovat nějakého jiného kádra, jiného kandidáta, tak tam jdou volit v dostatečných počtech, to znamená parlamentní volby národního státu, to znamená tam jdou ve velkých počtech, ale namísto toho, aby tam volili nějaké kandidáty, kteří změní politiku, tak volí pořád jedno a to samé. To znamená pro Evropu, zůstav Evropské unii, žádné velké vystupování z NATO také se nekoná, a když to někdo dokonce má ve volebním programu, mimochodem, tak když se dostane do vlády, tak řekne, no, žádné referendum nebude, protože koaliční partneři s tím nesouhlasí a nemohli bychom ustanovit vládu, takže ve volebním programu vlády to nebude. Se dozvěděli čeští občané po sestavení vlády Andreje Babiše, když SPD oznámila tuhletu věc, že prostě referendum nebude, protože se na tom nedohodli, ostatní dvě koaliční strany s tím nesouhlasí. Chápete? No, já jsem samozřejmě odbočil od Ukrajiny, ale ono to má důvod, protože to, že pokračuje válka na Ukrajině, je možné jenom díky penězům Evropské unie. Dneska už nebudeme ani mluvit o penězích Spojených států, to platilo do, během vlády Joea Bidena ve Spojených státech, teď už to neplatí, teď už hlavním finančním motorem Ukrajiny je Evropská unie a peníze evropských občanů, které jsou přerozdělovány pro provoz Ukrajiny. No a ta korupce, která tam je na té Ukrajině, ta je takzvaně to nádherné anglické slovo, že enabled, to znamená je umožňovaná, říkají všichni ti z těch neziskovek, že on enabluje, jo, nějakou možnost, prostě, že máme prostě možnost. Takže umožňují zkrátka provoz těch korupčních mechanismů na Ukrajině. Bez těch evropských peněz by to nikdy nešlo. No a proč to ti politici dělají? Jak to, že to dovolí těm svým politikům? No, protože když jsou volby, tak když byly tady v Německu poslední volby, tak jak volili Němci? No volili znova, jako po lobotomii, znovu volili CDU, CSU, znovu volili více toho samého, více toho horšího, než aby volili nějakou skutečnou změnu. Ono se to možná změní teď, budou zemské volby a potom do Bundestagu, takže se to znovu jako se bude pokoušet a budou se všichni v podstatě jako odvolávat na to, že uvidíme, jestli se to zlepší, jestli Němci přijdou k rozumu nebo nepřijdou k rozumu. To znamená, tady končí automobilky, tady se zavírají podniky se stěhují pryč, mluví se o Volkswagenu, že je na pokraji bankrotu, že sebou stáhne samozřejmě všechny svoje filiálky, protože teď se mluví o tom, co se stane se španělským Seatem a s českou Škodovkou. Obrovské diskuze o tom, co bude se Škodovkou v Mladé Boleslavi, že jo, a v těch pobočných závodech, které tam jsou, prostě velká velká kauza, ale je to všechno způsobené tím, že zkrátka ty německé vlády, které byly u moci, tak zkrátka se odpojily od všech ruských zdrojů a bez ruských zdrojů to je to největší překvapení, které vlastně vůbec ani překvapením není. Ale když to teď zaznělo před několika dny tady na německé televizi, jak to tam zaznělo, jak to zarezonovalo,

Nevěděli. Opravdu nevěděli. Oni si fakt mysleli, že se odpojí od ruských zdrojů, myslím politici, ne ekonomové, ti měli jasno okamžitě. Ale oni věděli, že se odpojí od ruských zdrojů a dojde ke kolapsu. Ale co se týče politiků, ti si mysleli bláhově, naivně, že dojde k odpojení od ruských zdrojů a nejenom Německo, ale celá Evropská unie začne nakupovat ty zdroje od někoho jiného úplně bez problému a asi zřejmě i za stejné nebo podobné ceny a někdo bude ochotný ve stejných objemech za stejné ceny jako Rusové dodávat do Evropy energie a suroviny. No, to přece je naprostý nesmysl. Přece to museli vědět. Ekonomové to věděli. O šéfech německého průmyslu jsem přesvědčen, že to věděli taky, ale tam je jeden obrovský problém, že oni to nemůžou říct nahlas, protože velké německé závody mají většinou nějaké dozorčí rady, jo? A v těch dozorčích radách sedí odboráři a zástupci jednotlivých zemských vlád. To je taková specialita tady v Německu. Nevím, jak je to tam u vás v Česku, tam to většinou takhle nefunguje, ale tady podle zákonů je to nastavený tak, že když máte velký podnik takzvaného velkého statusu, tak v dozorčí radě musí být polovina odborářů a musí tam být několik křesel zemské vlády. To znamená, vy máte soukromou firmu, to je typický příklad je Volkswagen. Tam polovina dozorčí rady Volkswagenu, polovina, která tam sedí, jsou odboráři, odbory. A další dvě křesla tam má vláda, no, zemská vláda se sídlem Volkswagenu. To znamená, že nadpoloviční většina těch členů dozorčí rady de facto nepochází od samotné automobilky, ale je de facto řízeno odboráři a politiky. A ve chvíli, když máte automobilku nebo jakýkoliv velký podnik, který zaměstnává více než 20 tisíc lidí, to je ten zákon, že jo, více než 20 tisíc lidí, když máte firmu nebo korporaci, která má více než 20 tisíc lidí, potom musí mít status akciové společnosti a v té akciové společnosti polovina členů dozorčí rady musí být odboráři a dvě až tři křesla navíc musí mít zemská vláda v místě daného sídla dané velké společnosti. To znamená, o co se jedná? Že máte někde nějakou automobilku, která by měla generovat zisk, profit a vyrábět věci, které chtějí spotřebitelé, ale ona nemůže vyrábět spalovací auta, které chtějí všichni normální spotřebitelé, všichni chtějí, vždyť přijdete dneska do autosalonu, já jsem toho byl svědkem. Tam byli dva, byl s manželkou, přišli do Volkswagenu a tam něco jako si prohlíželi ty auta, všechno na elektriku a ten pán, takový ten naivní dotaz, jako, že se na to kouká a povídá, a neměli byste něco v dieslu? Chápete, v dnešní době přijdete do Volkswagenu a zeptáte se, neměli byste něco v dieslu? To je taková ta vizitka dnešního Německa. To je vizitka. Všichni to vědí. Všichni díleři automobilek vědí, co chtějí zákazníci. Chtějí spalovací auta. Kašlou na nějakou elektriku. Lidi, koncoví lidi chtějí samozřejmě spalovací auto. Dneska jsou úsporný ta auta. Že jo, to není jako dřív, že to prostě dýmilo a podobně. Dneska ty motory jsou neuvěřitelně úsporný a šetrný, že jo, ekologicky. Ale oni tedy chtějí spalovací auta, ale automobilky jim je nedají. Oni ukončují výroby aut na spalovací motor. Malá spalovací auta už vůbec nebudou, to se ekonomicky kvůli emisním povolenkám ani nevyplatí vyrábět. Těm automobilkám na tom nemají žádný zisk, dokonce ztrátu. Takže všichni vědí, co by lidé chtěli, ale protože ty automobilky řídí odboráři a politici,
tak ty automobilky nevyrábí to, co

0: chtěli koncoví zákazníci a místo, aby automobilky dělaly biznis a ekonomiku, tak místo toho ty automobilky dělají politiku. A to je důvod, proč Volkswagen je na pokraji bankrotu. Nejenom Volkswagen, všechny ostatní automobilky úplně stejně. Snad s výjimkou Porsche a Lamborghini jsem zrovna četl, že tyhle ty dvě divize Volkswagenu nemají problém, no jenže tam je jiná klientela, dámy a pánové. Jo, tam je jiná klientela, movitá, velice movitá. Takže to je něco jiného. Ale chápete, takhle je to nastavené. To znamená, máte někde nějaký ekonomický systém, ale místo toho, aby ho řídili ekonomové, tak ho řídí politici a odbory. Odbory ty vůbec mají úplně jiné zájmy, než někde nějaký biznis a nějaká ekonomika. Vždycky, když se propouští, tak se propouští někde jinde, než tady v Německu. To znamená, ti odboráři řeknou na centrále Volkswagenu, tak propustíte a uzavřete fabriky ve Španělsku. Uzavřete fabriky Seatu. Nebo když budete hodně chtít propouštět, tak propouštějte v Kvasinách, propouštějte v Mladé Boleslavi, propouštějte ve Vrchlabí, myšleno v České republice. Tam propouštějte, ale ne tady. Takhle je to nastavený. Proto všechno to, co se děje na Ukrajině, a dostali jsme se takovým jakoby obloukem z Ukrajiny tady těm věcem, tak je způsobeno evropskou politikou, která ekonomicky je rozvrácená tím, že motor Evropy, ekonomický motor, to znamená tady zdejší německý průmysl, který je jádrem evropské ekonomiky, se zadrhnul kvůli tomu, že v průběhu let a na základě těch šílených zákonů o majetkové struktuře tzv. Velkých korporací došlo k únosu soukromých velkých strojírenských podniků a firem do rukou odborářů a politiků. A jestliže máte dneska velké firmy, které jsou řízeny politiky, nemůžete se divit dokonce ani zbrojovkám. Tady se mluví často o té největší německé zbrojovce Rheinmetall, že v podstatě jakože skupuje zkrachovalé závody automobilek, to je velká kauza, že jo, zatímco civilní automobilky zavírají svoje závody, tak zbrojaři zkrátka ty uzavřené závody kupují pro zbrojní výrobu. No ale ty velké zbrojní podniky podléhají stejnému podnikatelskému zákonu o velkých firmách. To znamená, ti zbrojaři nebo ty velké zbrojovky mají rovněž odboráře ve svých strukturách a mají tam rovněž zemské vlády. To znamená, i ta zbrojovka dělá politiku nakonec, konec konců. No a jestliže politika vlády Führera Merce je nastavená na přípravu války s Ruskem někde na horizontu roku 2030, tak se nemůžete divit, že jejich vlády a jejich zástupci v jednotlivých velkých německých fabrikách v těch dozorčích radách tlačí podniky do zbrojní výroby, do transformace na zbrojní výrobu. A je to, a najednou máte pro to vysvětlení. To znamená, je to takový ten systém řízení jak nahoře, tak dole. Jestliže nahoře se rozhodli pro válku, proto potom i dole ty procesy jsou nastaveny pro válku. A ekonomika najednou nemá řídící úlohu. Najednou to není o tom, co chce zákazník, ale je to o tom, co mu nadiktuje dozorčí rada automobilky, kontrolovaná odboráři a fanatiky ze strany zelených a nácky z CDU a CSU. Protože vláda do těch dozorčích rad těch velkých průmyslových německých podniků jako zástupce, jako zemské zástupce, to znamená ty zemské vlády, tam většinou vysílají zase tady ty lidi, kteří se o to zajímají. To znamená, kdo tam je? No jsou tam zástupci strany zelených, jsou tam z CDU, CSU, občas jsou tam někteří politici z SPD v těch dozorčích radách těch velkých průmyslových podniků. Chápete, to jsou všichni ti politici, kteří chtějí buď zelenou budoucnost Evropy, anebo válečnou budoucnost Evropy. A teď co z toho je horší? co rychleji zlikviduje Evropu. Taková sarkastická poznámka. Jestli zelená politika nebo válečná politika. Co zničí náš životní prostor v Evropě rychleji, bychom se zeptali. Takové dilema. Chápete? Je to naprosto šílené. Naprosto nepochopitelné, že něco takového je možné. Ale kde je to způsobeno? No, je to způsobeno tím, že když přijdou nějaké ty volby, tak ti lidé se nedívají na to, co by měli volit ve smyslu zlepšení svých životů, ale de facto jenom si vybírají z té nabídky, která je o tom, jestli Evropa má být zelená, nebo ta Evropa má být válečná. To znamená, to je nabídka dvou šílenství. Vyberte si, prosím pěkně. A kdyby lidé skutečně jako chtěli něco změnit, tak by museli změnit svoje hodnotové nastavení. Já vím, že to zní naprosto šíleně, podobně jako kdysi Peťa Fiala mluvil prostě o hodnotové politice. A já si dokonce myslím, že on to myslel v počátku, když šel do politiky, on to myslel upřímně. Jako jiný politik svého času, že to myslí upřímně. Hodnotová politika. No, hodnotová politika je založená na nějakých ideálech, že máte ideál politiky. Jak by to mělo být ideálně? No, ale v politice nic ideálního není. Tam je to vždycky o kompromisu. A teď, jaký je ten kompromis? Co ten politik obětuje v rámci své politiky? No, nejčastěji v dnešní době se obětuje národ, stát. Národní zájmy se obětují jako první, protože toho politika to nic nestojí. On slouží. On neslouží lidu, on slouží nadnárodním strukturám. Slouží Bruselu, slouží Severoatlantické alianci. A on přece skončí v politice, všichni to vědí, skončí v politice, protože lidé už po druhého volit nebudou, nebo ho možná recyklují, protože on si to odpracuje za pár let. Ano, samozřejmě je to možné. Ale kam oni ho odklidí, toho neúspěšného politika? No, oni mu dají trafiku. Že dostane trafiku v Evropské unii, nebo dostane trafiku na postu velvyslance někde ve Finsku, kde stráví 4 roky a potom se po 4 letech vrátí znovu jako ministr zdravotnictví. Ejhle, gumitci to mají rádi. A všichni se dívají na to, jako a víte, a najednou po těch 4 letech toho Fialy to všichni odpustili. Dokonce i premiér se omluvil za to, že věřil odborníkům v době covidové pandemie. Možná jste zaregistrovali. Andrej Babiš se omluvil, že to byla chyba, že natolik věřili tenkrát těm odborníkům, že byly ty restrikce proti občanům, že se za to omlouvá, že prostě naletěli prostě těm odborníkům. No, to, je to pěkné, samozřejmě, že se omluvili, to je pěkné, ale na konečném důsledku to vůbec nic nemění. Ba co víc to nemění, když před několika dny ministerstvo a teď ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo zdravotnictví, já teď nejsem pod koho to spadá, ale myslím si, že asi ministerstvo zdravotnictví nebo spravedlnosti. Spravedlnosti, myslím. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že ruší akreditaci molekulární bioložce Soně Pekové, paní doktorce, že odebírá status státního znalce nebo soudního znalce na základě jakéhosi udání jakéhosi slovenského politika, že její studie o vakcínách RNA a o tom, že ve vakcínách jsou zbytky DNA, tak její studie, že byla zaujatá nebo něco takového a ta žaloba na ní přišla na ministerstvo spravedlnosti a tam někdo, naprosto někdo, rozhodl, že Soně Pekové zkrátka odeberou status soudního znalce v oboru molekulární biologie. Neuvěřitelný skandál. V době Babišovy vlády, která se prosazuje nebo která hlásá takové ty národnostní teze, národnostní zájmy, jsou tam motoristé, je tam SPD, nikdy by to nemělo být dovoleno. A jak je to možné? Pro Boha, jak je to možné, že v době, kdy už dávno covid žádný není, najednou je likvidovaná molekulární bioložka? Najednou je zlikvidovaná? Tedy ne, myslím, jako profesně, nebo, že jo. No, podívejte se, máte-li molekulárního biologa, on má status soudního znalce, což je jakýsi punkt něčeho, jakoby certifikát státní důvěry, se tomu vždycky říkalo. On je soudní znalec, no, on má certifikát státní důvěry, on má razítko od státu, on je, říkalo se, on je fundovaný, jo. On je fundovaný. Nic jiného to mimochodem nemusí ani znamenat, protože u těch nějakých kauz, že někde nějaká kauza a přizvou soudního znalce z molekulární biologie, aby někdo něco udělal, nějaký znalecký posudek jako soudní znalec, to není tak časté. To asi Soňa Peková by věděla, by to uměla popsat daleko lépe, kolikrát byla někde u soudu a dělala, vypracovávala nějaké soudní posudky, kolik toho bylo. Možná, že toho bylo hodně, já nevím, ale asi toho nebude tolik. Je to spíš jako o tom, o té prestiži, že když je někdo soudní znalec, tak má takový ten státní papír na to, že je fundovaný. A teď oni to seberou, oni to odeberou. Ale kdyby to udělala aspoň Fialova vláda a Fialův ministr spravedlnosti, kdyby to udělal, že? Ne, oni jí ten status odeberou za Babišovy vlády. Jak je to vůbec možné? Proč to vláda dovolila? Co to má znamenat? Aby někde nějaký poslanec někde z cizího státu podával nějaká udání na českou mikrobioložku. Co to je? To je jako blbejch? Jak je to, jak to bylo dovoleno vůbec? Kdo to povolil? Kdo to dovolil? Proč z toho není obrovský skandál? Proč SPD tam neudělá z toho povyk? Proč okamžitě není v otázce otázka odchodu z vlády Andreje Babiše? Proč tam není na stole pouchnout, že jo, nějaký prostě razantní prostě postoj proti tomu, že tady se prostě likvidujou zkrátka mikrobioložky, které se nebály v době covidové krize ukázat na ty problémy těch vakcín. Ona se nebála. Chápete? A kolik bylo takových doktorů, kteří se nebáli v době covidové krize jít proti farmaceutickému systému? A někdo si může prostě teď jako říkat, že já nevím, třeba kritizuje nějaké jiné aktivity paní Pekové, že jo, to byly nějaké ty organizace, které se tam pohybují, nějaké ty Alatra, nebo já nevím, jak se to jmenuje, já to nesleduju, všechny ty věci okolo, ale zkrátka ona se nebála v době té covidové krize. Ona to řekla tak, jak to je. A podívejte se, covidová krize skončila a najednou oni využijou příležitost a prostě jí seberou status soudní znalkyně. Co to znamená? No, znamená to, že farmaceutická lobby má takovej dosah, že ona se postará vždycky o toho, kdo jde proti ní. Kdo jde proti farmaceutické lobby, oni se postarají, aby ten člověk skončil. A nemusí to být hned, může to být i za několik let. Za několik let, jako teď v případě doktorky Soně Pekové. Takhle funguje ten systém. To znamená, na jedné straně máte nějaké volby, máte systém nějakého řízení, máte volby, máte plebiscit, máte legislativu, máte justici, že to znamená jakési pilíře státu, státnosti, ale ve skutečnosti všechno je řízeno de facto zájmovými skupinami, lobbystickými skupinami, úplně stejně jako na té skorumpované Ukrajině. Jenom tam to ale vyleze na povrch. Proč to vylezlo na povrch na Ukrajině, je jasné, tam se o to stará NABU, což je protikorupční agentura, kterou v roce 2014 na Ukrajině založila vláda Spojených států amerických. Na základě americké dotace, amerického grantu byla založena NABU a stejně tak prokuratura SAPO. Protikorupční. To znamená, tyhle dvě organizace byly založené Američany. No a ty teď dělají v podstatě zadání Američanů. To znamená, vytahují černotu na Zelenského, protože Američané se chtějí Zelenského zbavit. Proto ta špína vyplouvá na povrch. Proto vyplula špína na bývalou mediální vedoucí Zelenského kampaně Irinu Mudru. Irina Mudrá je bývalá šéfka jeho mediální kampaně voleb prezidenta Zelenského v roce 2019. Je mimochodem bývalá šéfka jeho fanklubu v době, kdy on dělal v kvartálu 95. To znamená, to je jeho pravá ruka. Stejně jako Timur Mindič, stejně jako Andrej Jermak. To znamená, Američané likvidují a odstraňují okolo Zelenského všechny jeho společníky. Zelenský bude odstraněn jako poslední. A já to píšu v tom článku. Proč ho ještě neodstranili? Z jednoduchého důvodu. Než totiž sundáte kolo ze svého auta a hodíte ho někam do křoví, protože je píchlé, je zničené, měli jste defekt, tak než to uděláte, tak musíte mít k dispozici rezervu. Musíte mít k dispozici náhradní kolo, než sundáte staré poškozené kolo z auta. A takhle to platí na té Ukrajině. Než oni sundají prezidenta, oni musí mít za něho náhradu, nějakou rezervu. A oni nemají, respektive mají jich několik, a oni nejsou schopni se dohodnout v zákulisních procesech řízení. Londýn se štěká a hádá s Washingtonem, kdo bude nasazený mimo, kromě Zelenského, teda místo Zelenského. Londýn se neumí dohodnout s Washingtonem. A ještě Brusel má také své vlastní představy. Brusel chce totiž nechat u moci Zelenského. Brusel vůbec není spokojený ani se Zalužným a není spokojený ani s Fedorovem, protože bývalý ministr obrany, kterého Zelenský teď před několika týdny odvolal, Michail Fedorov, tak to je zase kůň Spojených států, respektive je to kůň Palantýru, protože začal spolupracovat s Palantýrem po svém jmenování do funkce ministra obrany, navázal styky prostě s firmou Palantýr a tak dále a tak dále. To znamená, to je zase jejich člověk a Brusel by rád udržel Zelenského u moci za každou cenu. A ten důvod je samozřejmě kromě jiného i korupční, protože já jsem to psal v tom článku, ale je to třeba znovu zopakovat. Aby mohla korupce na Ukrajině pokračovat, aby mohla dál generovat peníze jednotlivým lidem, kteří se účastní na té korupci, tak k tomu je zapotřebí prodloužit válku. Za prvé, aby válka byla prodloužena, aby pokračovala. Za druhé, je třeba prodloužit financování Ukrajiny z evropských zdrojů, protože bez toho se to neobejde. Korupce může fungovat pouze, pokud je kde brát. A ty peníze poskytnou evropští daňoví poplatníci. Jejich peníze se vezmou a přesunou se na Ukrajinu do korupčních schémat a do korupčních mechanismů. A za třetí, je to takzvaný kickback systém, zpětná přihrávka. Pokud si někdo myslí, pro Boha, doufám, že nikdo, kdo nás poslouchá, kdo čte moje články, doufám, že nikdo není tak tupý a naivní, že by si myslel, že evropští politici, ta kvanta, ty miliardy, ty desítky, ty stovky miliard eur posílají na Ukrajinu čistě a jenom a pouze altruisticky, z dobrosrdečnosti. Prosím vás, tohleto snad nikdo takový není, kdo by si to myslel. Je to korupční mechanismus. Ti politici, ty strany, ty partaje i na evropské úrovni, které tohleto podporují, tak sledují kromě jiného korupční mechanismus. Ten funguje následujícím způsobem. Evropská unie z veřejných rozpočtů, veřejných peněz občanů Evropské unie nasype a průběžně nasypává do Ukrajiny obrovské sumy peněz. Na Ukrajině se dostanou do korupčního mechanismu, kde se provede takzvaná kickback operace. Část těch peněz, které Evropská unie oficiálně z veřejných rozpočtů pošle na Ukrajinu, se vrátí pomocí kickbacku zpátky do Evropské unie, ale už ne do veřejných rozpočtů, ale do soukromých kapes různých lidí, různých jednotlivců, různých kampeliček. A z těchto lidí, od těchto jednotlivců, od těchto pochybných finančních ústavů se potom ty peníze z toho kickbacku odnesou z igelitových tašek neznámo kam. A tím se dostáváme k tomu obrovskému průseru s názvem kampelička bývalé Fialovy vlády, kde to se provalilo úplně naplno. A do dneška samozřejmě to není vysvětlené, ani to nikdy nebude vysvětlené, ale ono se to provalilo, jak to funguje. Pamatujete si, jak vypukla kauza kampelička, kdy ze záložny zmizely peníze, obrovské peníze, kdy peníze byly v igelitkách neznámo kým vynášeny z kampeličky a zmizely neznámo kde. A jednalo se o peníze údajně, o peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu. V čem to bylo divné a podezřelé? No, že z Ukrajiny přišly peníze do kampeličky, někdo ty peníze vybral v igelitových taškách a odnesl a vynesl z kampeličky, ale Ukrajina ty peníze nikdy oficiálně nepostrádala. Nikdy se neptala, co s těma penězma je. Prostě je poslala a nazdar bazar. Nikdo je nehledal. Jenže protikorupční orgány České republiky samozřejmě ty transakce zachytily a byl z toho obrovský skandál, ale pravda je taková, že jediné, co se odhalilo, byl takzvaný kickback finanční mechanismus, korupční mechanismus na evropské úrovni. Ukrajina poslala zpátky v rámci kickbacku peníze do české záložny a někdo ty peníze dal do igelitové tašky a vynesl do soukromých zdrojů. To je korupce. Takhle fungují kickback mechanismy. A musíte si uvědomit, že to byly malé peníze, to byly drobné v porovnání s tím, jaké kickbacky probíhají v rámci celé Evropské unie a velkých států a velkých zemí Evropské unie, jaké peníze chodí z Ukrajiny v rámci zpětné přihrávky z Ukrajiny zpátky do jednotlivých států, velkých donátorských států Evropské unie. To znamená, v televizi slyšíte politiky, kteří říkají, že musíme podporovat Ukrajinu, musíme ji vyzbrojovat, že jo, Ukrajina navždy a tak dále a tak dále. Ale najednou zjistíte, že ta strana má nějaké problémy, že to je na někde, nebo ta vláda, že má někde nějaké prostě zvláštní kauzy okolo různých kampeliček a že někde jsou nějaké dozimetry a že někde se perou pro trestně odsouzeného člověka peníze z drogového darknetového tržiště, tak jeho bitcoiny se potom přes ministerstvo spravedlnosti propírají a takzvaně legalizují a minister spravedlnosti potom kvůli tomu musí rezignovat. Chápete, co to je? No to je korupce. To je korupční systém, který je odvozený samozřejmě z toho, co se děje na Ukrajině. A ty peníze se musí nějak proprat. A jak se propírají? No properou se tak, že se použije nějaký mechanismus. A teď je otázka zase, že jo, a to je otázka už třeba pro někoho, kdo je třeba vyšetřuje někde nějakou korupci. Jestli nějaké darknetové tržiště s drogama, které někdo provozoval, jestli opravdu vydělávalo peníze z prodeje drog, anebo fungovalo pouze jako průtoková pračka na peníze z Ukrajiny. Chápete? Jestli náhodou. Jestli opravdu si někdo myslí, že je to jenom to, že se tam někde něco prodávalo, anebo to sloužilo jako průtokový ohřívač a pračka, že jo? Jak to mohlo být? Víte, ve chvíli, kdy zástupkyně šéfa Zelenského prezidentské kanceláře je zachycena na audionahrávce, kde hovoří s bývalým poslancem o tom, jakým způsobem se falšovaly různé posudky a různá hodnocení ohledně zbrojních zakázek, protože ty posudky a ta hodnocení, kdo dostane zbrojní zakázku na Ukrajině z evropských peněz. To znamená, například přijdou peníze na výrobu dronů, nebo přijdou peníze na výrobu více munice. Tyhle ty zakázky se zadávají vždycky nějakým smluvním firmám, některé, které nesplňují ani parametry, někde nějaká firma, která je založena někde v garáži a musí se udělat sfalšovaný posudek takzvaných výrobních kapacit. A ta Irina Mudra tam o tom hovoří, že to bylo sfalšované a baví se s tím bývalým poslancem v té nahrávce a křičí tam na sebe, že odvolali bývalou funkcionářku ministerstva spravedlnosti. Protože ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny je v centru onoho skandálu Midas a rovněž i v centru skandálu Forrest Gump, těchto dvou obrovských korupčních kauz, které se točí okolo prezidentské kanceláře, které se točí okolo Zelenského, okolo Andreje Jermaka, okolo Timura Mindiče, okolo lidí napojených na vládní řízení na Ukrajině. Tohle to všechno. Proto když je ta korupce takhle daleko na té Ukrajině a ta Ukrajina může tu korupci realizovat pouze ve spolupráci s evropskými politiky, tak je jasné, že o tom, jestli ta korupce bude nebo nebude pokračovat, se vlastně ani nerozhoduje v Kyjevě, ale rozhoduje se v Evropě. Rozhoduje se někde v Bruselu, rozhoduje se někde v Berlíně, rozhoduje se někde v Paříži, rozhoduje se někde v Londýně. To znamená, ty korupční mechanismy na Ukrajině nejsou samonosné. Ty jsou plně závislé na tom, jak bude pokračovat financování. Ty jsou závislé na takzvaných kickback operacích. To znamená, aby připluly další peníze na Ukrajinu, musí Ukrajina z takzvaných kickback operací poslat politikům zpátky do Evropy takzvané vratky, takzvané posunutí peněz. Ale tak, aby to protikorupční orgány v evropských zemích nezjistily. Jak se to udělá? No, to se zase dělá zase skrze kampeličky, skrze pochybné finanční ústavy, anebo se to dělá skrze krypto. Že se vybere nějaký člověk, kde se řekne, on měl třeba nějaké darknetové tržiště, my mu tam pošleme ty peníze, on to jako daruje někde nějakému českému ministerstvu spravedlnosti a potom to odejde Bůh ví kam. Chápete? Takhle to funguje. To znamená, kdo je vinen tou korupcí na té Ukrajině? No, jenom ti Ukrajinci, nebo jenom ten Zelenský a ta jeho korupční skupina okolo něho, okolo kvartálu 95, jenom oni? No, oni jsou jenom součástí toho mechanismu. Nikdy by ta korupce na Ukrajině nemohla v takovéhle míře probíhat. Kdyby tam neproudily ty obrovské peníze z Evropské unie a kdyby Evropa neumožňovala ty kickback mechanismy, které umožňují v podstatě udržení onoho koloběhu toku peněz na Ukrajinu a z Ukrajiny zpátky. Protože když dostanou politici takzvaně nasypáno z kickback operací, dostanou nasypáno, tak oni chtějí víc. To znamená, příště znovu schválí další dodávku peněz Ukrajině. A dokonce to chtěli udělat jako trvalý finanční mechanismus. Pamatujete si na zasedání Severoatlantické aliance, na summit NATO v Ankaře začátkem léta? Co tam chtěli prosadit? Takzvaný stabilní pravidelný mechanismus darování, dotování 70 miliard eur každý rok co rok na Ukrajinu časově neomezeně, jak to tam chtěli schválit a jak se Česká republika, Slovensko a Maďarsko k tomu nepřipojili, k tomu mechanismu. No, tak to je přesně ono, dámy a pánové. protože ty peníze, které mají proudit pod titulem Severoatlantické aliance a zemí Severoatlantické aliance, budou končit na Ukrajině opět v nějakých těch korupčních mechanismech. A ti, kteří se o to zasloužili, kteří se rvali o tu účast na tom NATO, dokonce běželi na ústavní soud, aby mohli být u toho v té Ankaře, aby tam mohli být všichni tihleti, tak všichni ti zbrojaři, všichni ti kamarádi všech těch prezidentů a všech těch politiků, kteří z toho budou takzvaně profitovat, tak je jasné, že až budou volby, tak přijdou prostě nějaké dary, přijdou prostě politikům, dostanou nasypáno na své volby, takzvaně, aby z toho něco měli. Je to naprosto průhledné, chápete? Je to korupční mechanismus. Takže ta válka na Ukrajině je de facto už ne o tom, jak Ukrajina získá zpátky nějaké své území, o tom už dávno není. Je to o tom, jak vydělat a proprat další peníze, které tam přijdou z rozpočtu evropských států, z Evropské unie. A lidi by měli říct, tohleto dál pokračovat nebude, musíme zastavit veškerou finanční pomoc Ukrajině. A teď. To nejdůležitější. Znáte politiky, nebo víte o politicích, kteří by měli ve volebním programu okamžité zastavení veškerého financování Ukrajiny, protože ty peníze tam slouží v korupčních mechanismech k něčemu a ke všemu jinému, než jenom k pomoci Ukrajině. Znáte nějaké takové politiky, minimálně ty, kteří jsou u moci? Ne. Ani jedna strana tohle nenavrhla, která je u moci v Evropě. Zastavit financování Ukrajiny kvůli korupci, která tam probíhá. Nebylo dovoleno. Protože ta korupce není samonosná na Ukrajině. Je napojená na evropské politické mocenské kruhy. A samozřejmě podnikatelské kruhy. Proto fungují ty kickback mechanismy a proto se i objevují prostě peníze z Ukrajiny najednou v nějakých českých kampaličkách, najednou je někdo odnáší v igelitových taškách, najednou se o ně nikdo nezajímá a Ukrajina ty peníze nehledá. Chápete? Takže v takovémhle prostoru žijeme a žijete. A hodnotová politika by rozhodně neměla být založená na korupci a na podpoře a na enablování té korupce. A pokud voliči jsou ochotní politikům odpouštět korupci, odpouštět jim souhlas s 21. srpnem, odpouštět jim stranictví v KSČ, odpouštět jim všechny tyhle ty věci odkazovat se na takzvané demokratické hodnoty a že oni si to prý odpracovali, tak potom se občané nemohou divit, že žijou v takových s odpuštěním sračkách, v jakých žijou. Že si potom s nima politici vytírají pozadí. Nemůžou se potom důchodci ani divit, že je vláda okrádá o 1000 korun v průměru na valorizacích. A ono to ani nevadí, protože lidé se s tím nějak jako smíří a zůstanou v podstatě doma a důchodci nemají důvod ani vycházet do ulic. Oni vyjdou do těch ulic zase, až budou volby. Až přijede Babiš do města, nebo až přijede Petr Pavel do města, tak vyjdou tisíce důchodců na jejich volební meeting, na jejich happening, na náměstí, jako tenkrát, když Babišovi přišlo asi 15 000 lidí, to měl tenkrát to setkání s voliči před volbama. To byly ty záběry z České televize, tam bylo vidět, že většina těch lidí, kteří tam jsou důchodci. Bylo jich tam 15 tisíc na tom setkání s Babišem. 15 tisíc jich bylo schopných přijít Babišovi na jeho předvolební meeting. Ale nikdo nebyl schopen přijít na demonstraci proti Fialově vládě, která je okradla o 1000 korun v průměru na důchodech, na valorizacích. A tím je to dané. Pokud můžete přijít na volební meeting, ale nemůžete přijít za svá práva, tak o čem to je? je to taková jakoby pohodlnost, nebo vám to nevadí, lidem to nevadí, důchodcům to nevadí, že přijdou tolikle peněz v průměru. Chápete, to už si každý musí zodpovědět zkrátka sám. Ale pokud neexistuje zpětná vazba, jako v tomto případě, tak je jasné, že ti politici si budou s občany takzvaně vorat. Budou, a jakým způsobem budou vorat? No, jednoduše. Vyberou od občanů peníze skrze daně, pošlou je s velkou pompou na pomoc hodnotové Ukrajině a ti Ukrajinci potom potají pomocí korupčního mechanismu část těch peněz kopnou zpátky do Evropské unie těm lidem a těm skupinám a těm organizacím a těm politickým stranám, které tenhle ten mechanismus pomoci a vyvádění peněz z Evropské unie na Ukrajinu umožnili, propagovali pod rouškou pomoci Ukrajině. A pokud tohle to chtějí voliči, pokud s tímhle tím souhlasí a ty strany, které nechtějí zastavit válku, dál budou volit, no tak skutečně potom na horizontu roku 2030 si chystejte Kanady, chystejte si mundury, chystejte si KPZky, všechny tyhle ty věci, protože evropští verbíři už se blíží, už jich jdou. A pokud oni chtějí skutečně ten konflikt s Ruskou federací, všichni ti generálové, všichni ti politici, všichni členové těch dozorčích rad, všech těch velkých podniků, které jsou nyní z civilní výroby transformovány na válečné podniky, pokud oni všichni to opravdu budou chtít a nebude žádný kontrolní mechanismus a nebude žádný odpor ze strany obyvatelstva, tak opravdu tu Evropu do toho konfliktu na horizontu roku 2030 do konfliktu s Ruskem opravdu přivedou a dovedou. To není žádné síčkování, to je konstatování reality. Tomu konec konců i podle těch názorů těch analytiků tomu konfliktu se nedá vyhnout, pokud občané a obyvatelé Evropy nebudou chtít se tomu vyhnout a nevyvinou odpovídající aktivity, aby se tomu vyhli. Takže konflikt na Ukrajině pokračuje kvůli tomu, že součástí korupčního válečného mechanismu je právě Evropská unie, politické strany a politici a zbrojní průmysl v Evropě, který ve spolupráci s evropskými politiky a ve spolupráci s politiky na Ukrajině umožňuje obrovský samoživitelný korupční finanční mechanismus, který je vzájemně propojený mezi Ukrajinou a Evropskou unií. To je realita. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.02. Tenhle ten monolog byl opravdu dlouhý, byl přesahovej, bylo to zleva doprava, nahoru, dolů a zpátky. Probral jsem to, myslím, úplně všechno. Ani by nemělo smysl vlastně mluvit o něčem dalším, protože všechno vlastně dneska souvisí úplně se vším. Takže já ti předám slovo, Vítku, a protože máme 21.02, tak určitě dáme nějakou přestávku, dáme nějakou jednu nebo dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Určitě dáme dvě písničky, Pavel tam bez pochyby něco vybere a jenom upřesním, že my jsme to druhé téma nestihli, to vůbec nevadí, třeba se někdo na to zeptá z našich posluchačů, na které se určitě těšíme, takže prosím, volejte a prosím, zkuste stručně nebo zestručnit vaše otázky, aby se opravdu dostalo na co nejvíce z vás. Máme tady řadu stížností, že necháváme mnoho lidí takzvaně vymluvit se. Nicméně, pokud se někomu skáčeme do řeči a snažíme se ty lidi trošku nějakým způsobem zestručnit, tak zase nám píší jiní lidé, že zase skáčeme do řeči a že cenzurujeme a tak dál. Tak pro boha, ujednoťte se prosím na nějakých, řekněme, optimálně zestručných dotazech, ať nenadává jedna či druhá strana, buď že necháme některé lidi dlouho mluvit, anebo že zase některým lidem, kteří dlouho mluví, jim skáčeme do řeči, obojí je prostě špatně, nezavtíčte se vůbec nikomu, takže to jenom na závěr této části, Pavle, zahrajeme si tady písničky.
2: Ano, standardní situace, tohle to se děje od začátku. Prostě jak je moc demokracie, tak to vždycky takhle dopadne.
1: Přesně,
2: no. Takže já jenom chci upozornit na číslo telefonický, na který potom můžete volat po písnice 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, tam to vidíte. Myslím, že tentokrát se bude volat na telefon, nikoliv na WhatsApp, když by to snad taky šlo, ale na jiný číslo, takže tohle to vůbec neřešme. Takže na telefon a já tam pustím jednu písničku a druhou, no, dohromady mají 9 minut. Není to moc, Vítku?
1: Já myslím, že to akorát, že VK přesně od hodinu, ani od 9 nebyla pauza, jo, takže VK bude rád určitě, se odpočine.
2: Dobře, tak jedem. Dám tam jednu starou písničku z roku 2014, Ochemtrails. Tak jedem. Tak super, vážení posluchači, písničky nedohrály, hosté jsou na svých místech a my můžeme předat první telefon do vysílání. Prosím, jak jsme říkali, o stručnou a jasnou otázku, takže můžete, prosím.
3: Zdravím, pana Vejka. Chtěla bych se vás zeptat, já jsem teďka četla ten váš článek, kde píšete o Soloviovi a Alexu Jonesovi a vlastně se stotožňujete z jejich názory. Odvoláváte se na to, že jste vlastně v posledních předcházejících pátečních pořadech mluvil o tom též. A mě to strašně zarazilo, protože víte, jejich chování nereflektuje chování obyvatelstva. Já jsem sousedkou od paní, která má bratra na Ukrajině a on přijel, teď je tady týden, mluvila jsem s ním a mluví úplně něco jiného, než co vy píšete.
2: Dobře, já to zastavím. Já jsem říkal, že to musí být jasná odpověď.
3: Otázka je o tom, proč vy dáváte prostor jenom těm politikům a vůbec vás nezajímá, co ty lidi říkají.
2: A jak může dát prostor lidem?
3: Nemá ani jeden článek. Jeden článek nemáte o tom, co říkají lidi.
2: A jak to může vědět, co říkají lidé?
3: Ani, ano, přečísli to, já to čtu. Já to čtu třeba na YouTube, si to přečtete.
2: Dobře, tak jo, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
0: No, já bych jenom paní řekl, že já přináším a náš server přináší informace o událostech. My neděláme rozhovory. Jo, to je, od toho jsou jiné servery. Rozhovory dělají servery, které se specializují na rozhovory. Víte, že takové jsou například YouTubeové kanály, dělají rozhovory se zajímavými hosty, se zajímavými lidmi. Ale to, co jste navrhovala, jezdit někam s nějakými lidmi, dělat nějaké výjezdy někam na Ukrajinu, no nezlobte se, my nejsme Česká televize. Na to my nemáme peníze, nemáme na to ani lidi, abychom jezdili někam a bavili se někde s nějakýma lidma, kteří někde přijeli na Ukrajinu, na západní Ukrajinu nebo podobně a mají třeba pro banderovské názory. Není problém, pokud si udělat rozhovor někde na západní Ukrajině, ve Lvově s nějakými banderovci, aby si čeští a slovenští čtenáři mohli přečíst jejich názory. Na jejich protiruské názory a jejich probanderovské názory, určitě by to bylo zajímavé, ale jak říkám, na to nemáme zkrátka finance. To je všechno o tom, že pokud chcete dělat rozhovory, tak jedině rozhovory, které můžete dělat, je se zajímavými hosty někde online na YouTube. To znamená, vezmete si nějakého politika, nebo si vezmete nějakého cestovatele, domluvíte se, uděláte rozhovor někde na YouTube nebo na nějaké platformě, nebo jako třeba děláme tady každý pátek, že máme vysílání, anebo pozveme do našeho vysílání třeba Láďu Vrábela nebo Lubomíra Volného a podobně. To znamená, dáme prostor v rámci nějakých rozhovorů, ale bavit se někde na ulici s nějakým prostě lidmi někde na Ukrajině nebo z Ukrajiny, to vyžaduje samozřejmě zpravodajský štáb, který musí mít nějaké lidi, musí mít nějaké financování a nezlobte se na mě, ale když se jenom teď takhle bokem podívám na příspěvky financování našeho serveru 10 dní před koncem měsíce, tak to nakonec vypadá, že možná skončíme na konci měsíce. Jo, skončíme, protože já jsem se díval třeba teď na financování svobodného vysílače, vy tam máte nějaký 23% nebo 32%.
2: Taky bída pěkná, ano.
0: To je jako strašná bída, takže jako jsme samozřejmě strašně rádi za každou pomoc. Chápeme, že je těžká situace, finanční situace lidí, je drahota, inflace, jsou navíc dovolené, lidé jsou pryč, jsou na chalupách, že jo, mají tohleto jiné starosti, ale pravda je taková, že pokud prostě ta podpora nepřijde, tak nebudeme moci zkrátka na konci měsíce dál pokračovat. To jenom dopředu oznamuju, že ta situace je opravdu kritická. Já vím, že jsou dovolené, že lidé mají jiné priority, ale to, co teď řekla paní, jenom potvrzuje to odtržení od té reality. My, kdybychom měli rozpočet třeba jako, já nevím, nějaké médium, které prostě je takzvaně mainstreamové, má za sebou nějaké prostě velké sponzory, velké zbrojní závody, které financují zpravodajství o Ukrajině. Víte, že německé servery, německé zpravodajské servery mají část svého financování od německých průmyslových podniků, které jim platí prostě cesty na Ukrajinu, kde natáčí propagandistické rozhovory o hrdiných obráncích Ukrajiny, kteří prostě nenávidí Rusy a podobně, a potom to vysílají, dělají s nima rozhovory. Jistě, samozřejmě. A je spousta Ukrajinců, kteří mají stejné názory, jako říkala paní teď. Ano, jsou, kteří mají úplně jiné názory, než co já píšu. Jenže znovu, to, co já píšu, nejsou rozhovory. Jsou to informace o událostech, aby lidé věděli, co se děje ve světě. Mnoho lidí nemá jazyk. Nás poslouchají většina našich čtenářů, teda typu, mluvím o čtenářích Aeronetu, tak jsou lidé starší ročníky, abych to řekl takhle, kulantně, a neměli angličtinu a měli ruštinu, když byli ve škole. Většina našich posluchačů a čtenářů. A i když měli tu ruštinu, pokud blíme, tak mnoha lidem i ta ruština se z hlavy tak nějak jako vykouřila, a proto to, co přinášíme, tak de facto jsou články, kde jsou videa, a všechna ta videa, co tam dávám, tak jsou titulkovaná, aby tam byly české titulky, aby každý prostě mohl tu informaci načerpat tak, aby ji rozuměl. A víte, že ne každý tohle to dělá, že máte spoustu serverů, že tam prostě prsknou video a přeložte si to sami a nazdar bazar. To znamená, informační hodnota je o zpravodajství, to znamená to, co se kde děje. Ale pokud chcete rozhovory, tak musíte se obrátit na jiné servery, pokud nějaké YouTubeové rozhovory. Ale pokud chcete přímo rozhovory někde, na ulici s obyčejnými Ukrajinci, k tomu je třeba zpravodajský štáb. Bohužel to neposkytujeme, na to nemáme peníze. Ani omylem, ani náhodou. Stačí se podívat na to naše počítadlo. Takže já bych na to takhle reagoval, a jestli Pavel tomu něco ještě řekne, nebo Vítek, a když tak bychom se pustili do dalšího volajícího.
1: Já myslím, to bylo dlouhé, pojďme na dalšího posluchače, bychom netržovali.
2: Já jestli jenom můžu ještě do toho říci to, že prostě vy můžete i volat se svými názory samozřejmě do svých, do pořadu, který vysíláme, většina z nás to vysílá živě, v interakci. A vy nevoláte, v poslední době je to prakticky obrovská bída. Já vím, že toho teď je mnoho všude. Všude je mnoho nových serverů, každý se snaží nějakým způsobem ukázat něco a tak dále a tak dále. Takže to je těžký, ale opravdu vy můžete volat, a to je velmi důležité, se svými názory. Volejte něco třeba podobného, i vy, kteří...
1: Něco podobného, promiň, Pavel, jsem chtěl říct, ale nechtěl jsem to zdržovat, ale přesně něco podobného jsem tady měl připravené, že chci říct, přesně.
2: Ano, přesně tak. Takže takhle, jdeme dál, puštím další do vysílání, prosím, můžete.
4: Ano, děkujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. Já jsem se chtěl pana VK spýtať na tajnou dohodu, alebo tichou dohodu plánovačů NATO, ktorí už majú pripravené vojenské presuny a frontové línie, ktoré majú vzniknúť v 6 štátoch v prípade vypuknutia vojny s Ruskom. Je to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a teraz sa podržte Slovensko. Čo o tom viete, pán VK? A ešte poddotaz k keď to zabudnete, tak zavolám znova o týždeň, ale čo viete o presune veľkého množstva sovietského zlata v 89. až 91. roku do Izraela? Ďakujem pekne.
2: Taky děkujeme.
0: No, já děkuju.
1: Ale byly perfektní dotazy, ano.
0: No, samozřejmě. No, když to vezmu od konce, tak přesun zlata samozřejmě byl součástí stejného procesu, jako byl v Československu a jako byl ve všech zemích takzvaného východního bloku. Zlato bylo přesunuto pod kontrolu takzvaných, můžeme říkat, sionistických bankéřů. Ruské zlato nebo sovětské zlato bylo přesunuto do bank v Izraeli. Ve takzvané střední a východní Evropě většina zlatých rezerv byla přesunuta do kontroly domu Sionu v Londýně u National Bank of England. Tak bylo dohodnuto, to byly dohody, které byly uzavřeny na Římském klubu tehdy v květnu 1988. Tam bylo rozhodnuto o rozbourání takzvaného systému rozdělení Evropy takzvanou železnou oponou. Víte, že už tehdy politici byli takzvaně připravováni na rozval řízení Sovětského svazu a takzvané zavázání si těch nových zemí, to znamená, aby dostali půjčky, aby dostali úvěry a aby hlavně získali takzvanou volnou směnitelnost svých měn, takzvanou konvertibilitu, abyste mohli československou korunu, tehdy československou směnit za západní měny, tak podmínkou takzvaných západčiků bylo, že jednotlivé tehdy ještě státní banky, protože to byly ještě státní banky, že převezdou svoje zlaté rezervy do kontroly v Londýně, do National Bank of England a Rusko, nebo Sovětský svaz, hroutící se Sovětský svaz, převedli svoje peníze do bank v sionistickém Izraeli, to znamená do izraelských bank a mimochodem nejenom do centrální banky, ale převedli peníze do nově vznikajících bank v rámci takzvaných nových prostorů, kam se stěhovali tehdy po rozpadu Sovětského svazu ruští židé. To znamená, to byly v rámci těch jednotlivých vzdělávacích ústavů, jako jsou ty ješivy, tak oni mají vedle toho i svoje vlastní finanční ústavy. Tam se přesouvaly zlaté rezervy a dodneška tam mimochodem jsou uloženy. Proto je takový nezlomitelný vztah mezi Moskvou a Tel Avivem, respektive západním Jeruzalémem dneska. To je ten důvod. Co se týče toho prvního dotazu, jestli máte, tohle to mi uniklo, úplně mi to uniklo, pokud máte nějaký odkaz na článek, nějakou informaci, tak mi to prosím pošlete přes kontaktní formulář na Aeronetu, pošlete mi to, protože to mi uniklo tohleto. Jo? To znamená, pokud se někde něco plánuje, nějakých 6 zemí, se plánuje, prostě, jak bude systém velení, nastavení, pokud je v tom zahrnuto dokonce i, no, nepřekvapuje, no, pokud je Slovensko, tak to znamená, že to, o čem jsem hovořil, o čem píšu články, že je skutečně realita. Znovu to zopakuji. Oni opravdu chystají procesy řízení na možný konflikt s Ruskem na horizontu roku 2030, jak o tom neustále mluví nejvyšší generálové Severoatlantické aliance a jednotliví politici a i náčelníci některých generálních štábů, jako třeba generálního štábu tady Bundeswehr o tom hovořil, že na horizontu roku 2029 až 2030, že Rusko může zaútočit a že třeba se na to připravit. Oni se na to chystají. Oni vědí, že a proč. Jenom pánovi zdůvodnit proč. Jestliže Evropská unie, jestliže Velká Británie jako společník, jestliže společně provádějí údery, hloubkové údery do vnitrozemí Ruska, je válečné střetnutí mezi evropskými zeměmi NATO a Ruskem v dohledném horizontu naprosto nevyhnutelné. Tím je to dané. Jestliže střílíte britské rakety, britské drony, západní, evropské, německé, to je jedno, do Ruska, na jejich ruské rafinérie, na jejich ozbrojené síly, na jejich paneláky, na civilní cíle, v nějaké chvíli bude muset Rusko atvičát. To bude muset odpovědět. A oni to vědí, ti, kteří chystají těchto šest zemí toho centrálního velení, takzvaného, oni tomu říkají, nebo Rusové, proto už mají název, takzvaný Evropský front, který bude mít velení v nárazníkové oblasti onoho konfliktu. To znamená pobaltské země, Polsko, na jihu, Balkán a podle té informace, tedy pokud je to i to Slovensko, tak pokud to takhle bude nastavené, tak je jasné, že oni se na to chystají, protože proto dělají úplně všechno, aby ta válka vypukla. Jestliže děláte všechno proto, aby válka vypukla, je jasné, že se na to chystáte i z hlediska procesů velení a řízení. Stejně jako se chystali 8 let na vyprovokování zatažení Rusů, aby vtrhli na Ukrajinu od roku 2014 do roku 2022, dělali proto úplně všechno.

0: Takhle bych na to reagoval, no a pustím se do dalšího volajícího.
1: Je připravený, prosím.
2: Dobrý večer. Banská Bystrica, Dobeš pri telefóne. Nemám otázku. Chcem sa len poďakovať vedúcemu kolotočov a celému support SBS Plzeň a tak ďalej. To, že ľudia si neuvedomujú, v čom kde sme a ako sme na tom, bohužiaľ je to smutné. Ľudia majú skutočne veľkú starosť o zaplatenie šekov. Neviem, ako sa to vyvinie. Môj názor je, že skutočne jediné, čo ľudí zobudí, tak bude práve ten ostrý bojový konflikt, keď ľudia prídu majetky a mami, staré mami, otcovia, céry, synovia o otcov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
1: Taky
2: veľmi
1: ďakujeme.
2: Si vážim vašu prácu. Ďakujem.
1: Taky ďakujeme. Ja vezmu rovnou další telefon. Ďakujem. Takže šup, tam vezmeme další. Takže hezký večer. Ste ve vysílání rovnou. Povídejte.
3: Dobrý večer, prajem. Tu je posluchač zo Slovenska. Práve si ešte ukladám drevo v pivnici. Pripravujem sa na zimu. Bez emisných povoleniek zatiaľ ešte, chvala Bohu. Chcel by som sa pána Veka opýtať na hnutie Republika. Viete, aký má názor na túto politickú stranu, keďže začali mútiť troška vody v Európarlamente a myslím si, že sú na vzostupe. Aký je jeho názor? Ináč, ja som jeho čitateľom jeho kníh, teraz čítam predposlednú, čaká ma na poličke Kanon okulty. A veľmi dobre tomu rozumiem, pretože bol som aj v politickej strane ľudstvenosti Mariana Kotlebu. A aký je jeho názor proste na túto politickú stranu Republika?
1: A to je, jestli mohu vedieť, sám nevím, kde to je, to je na Slovensku nebo niekde inde?
3: Prosím?
4: Samozřejmě Republika... to je na Slovensku, ale spíš Slovensku. Proponenti, kdo figuruje v rámci té strany třeba nějaké známé osobnosti ano. V nás, v Česku, kde se o tom nevidí naši posluchači někteří, kdo třeba figuruje v té straně nějaké hlavní postavy třeba?
3: Já si myslím, že jsou projektom do budoucna Mezimoria. Tak to bychom se chtěl opýtat, či s tím souhlasí pan Veka, alebo ne. Děkujem.
4: Dobrá.
1: Tak jo, tak dobře, tak jo, tak naschle. Tak.
0: No, já děkuju za dotaz. No, strana Republika, Slovenská strana Republika, tak to je v podstatě asi jakoby ta nejprogresivnější, než to slovo používat, pro stranu, která jede vlastenecké teze, je asi nevhodný, ale samozřejmě stranu vede pan Milan Uhrík, poslanec Evropského parlamentu, natáčí videa. A co se týče afilace, politické afilace Republiky, podle mého názoru je to strana, která se nachází víc vpravo od české SPD, ne příliš vpravo, ale u politiků je vždycky problém v tom, že do poslední chvíle, než vstoupí do jakéhokoliv koaličního projektu ve vládě, protože bez ohledu na to, jaký výsledek udělá na Slovensku Republika při parlamentních volbách, myslím příští rok, už tam budou mít volby do parlamentu, tak bez ohledu na to, jaký udělá výsledek, tak zřejmě volby nevyhraje a pokud udělá pěkný výsledek, možná dostane nabídku k účasti na koaliční vládě Roberta Fica, který z největší pravděpodobností znovu sestaví další vládu. Otázkou samozřejmě bude, za jakou cenu ta vláda bude sestavená a z čeho Republika bude muset ustoupit, stejně jako ustoupila SPD v České republice, když chtěla vstoupit do vlády s takzvanými umírněnými liberály Andreje Babiše a s nečitelnými motoristy pana Macinky a pana Turka. To znamená, z čeho všeho se bude muset slavit. A otázka na to, jestli budou zastávat koncept Trojmoří, No, to by bylo nošení vody do mlýna.

0: nebo vody, vody na kolo ve mlýně, protože to samé, co dneska probíhá v Evropě, to znamená proces snahy o zatažení Evropy do nějakého konfliktu na horizontu roku 2030, tak proti tomuto procesu globální prediktor nasazuje projekt takzvaného Trojmoří a lépe řečeno než Trojmoří, teď proto se používá takový ten alternativní název a říká se mu Intermarium, tedy latinsky, že mezimoří. A Trojmoří i Intermarium jsou to dva názvy pro označení téhož, jsou to synonyma. I když konceptuálně bychom tam nějaké rozdíly našli, a to si hned řekneme, Trojmoří je původně projekt polského vůdce Pilsudského. Jeho představa byla o tom, že Velkopolsko, které vznikne na prostoru Evropy poté, co padne carská říše a zhroutí se Velkouhersko a tak dále. To znamená, byl taková představa Velkého Polska, které bude iniciátorem takzvaného Trojmoří s tím, že dojde k politickému sjednocení vlád na pobřeží Jadranu, Baltského moře a moře Černého. Jo, to znamená tenhle ten prostor. A že takhle tedy vznikne jakýsi prostor Trojmoří. Intermarium je v podstatě de facto totéž, ale pozor, už ne pod kontrolou Polska. Intermarium je projekt globálního prediktora, který chce vytvořit blokační mechanismus mezi znacifikovaným Západem, znacifikovanou západní Evropou, která by si chtěla střihnout jadernou válku s Ruskem, což globální prediktor nemůže tolerovat, protože Rusko je plánováno pro velkou roli Číny jako surovinová základna pro růst takzvaného Pax Sinica. Pax Sinica, svět podle Číny. Dnes máme systém Pax Americana, ale Pax Sinica, tedy svět podle Číny, je proces globálního prediktora. Cílový proces do roku 2050. Globální prediktor chce veškerou moc, řízení, procesy bezpečnostního aparátu celé planety, všechno chce převést do Číny, aby Čína byla centrem světového řízení, minimálně toho ekonomicko-politického. A pozor, důležitá věc, Čína je na tom podobně jako Německo. Velký prostor, velká základna, velký ekonomický výkon, ale nemá na svém území dostatečný objem potřebných surovin pro svůj běh. Proto globální prediktor, pokud chce přesunout řízení, proces řízení ze Spojených států do Číny, tak musí pro Čínu zajistit laciné, prakticky neomezené zdroje. A k tomu je potřeba Rusko. A protože globální prediktor nikdy nepracuje jenom s jedním plánem, ale má více plánů, plán A, plán B, tak je třeba říct, že globální prediktor dokáže ty zdroje pro Čínu zajistit, i když Rusko zůstane v celku a vyhraje válku na Ukrajině, i když o tu Ukrajinu už ani válečně, ani vůbec teď není ani řeč, o tom není třeba se bavit, anebo i kdyby se Rusko rozpadlo na více států, slabých států, tak to by byl pouze plán B. Celé Rusko nebo rozpadlé Rusko? Celé Rusko plán A, rozpadlé Rusko plán B. Oba dva varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. Ale pozor, co není přijatelné, je ovládnutí rozbitého Ruska americkým národním prediktorem a především tím, co, čemu se dneska říká ten systém takzvaného sionistického aparátu a sionistického řízení z Londýna Evropy. To znamená, ten systém by narušil postavení plánu globálního prediktora, tu řídící kontrolu Číny. Proto Intermarium je projektem globálního prediktora, který se snaží zablokovat válečný konflikt mezi Evropskou unií, mezi západní části Evropské unie a mezi Ruskem na přelomu roku 2030 a za rokem 2030. To znamená i všechny alternativní strany, které dneska usilují o zastavení válečného konfliktu na Ukrajině, a mezi ty strany patří i republika samozřejmě, tedy zastavit válečný proces, tak všechny tyhle ty strany se podílejí de facto na budování systému Intermarium. To znamená, to není o tom, že oni se rozhodnou, je to o tom, co dělají. Mnoho lidí dělá nějaké věci, aniž by věděli, co dělají, takzvaně v rámci jakého procesu řízení to probíhá. To znamená, chápete, máte spoustu politických stran, které se začaly profilovat jako proti válce na Ukrajině, což je konceptuální příčina. To znamená kolapsy národních ekonomik kvůli tomu, že se národní ekonomiky odpojily od ruských zdrojů a klesají preference politických stran. To znamená, ty strany se honem rychle musí takzvaně přehodit na jinou politickou notu, musí najednou více usilovat o zastavení konfliktu na Ukrajině. Ale dělají to ne kvůli tomu, že by chtěli, ale protože jsou do toho dotlačeni okolnostmi. A všechny alternativní strany se stanou v podstatě součástí projektu Intermarium. Všechny strany, které jsou pronárodní, jsou vlastenecké, se chtě i nechtě stanou součástí projektu Intermarium. Proč? Z jakého důvodu? No, protože země, které nechtějí válku s Ruskem, jsou automaticky součástí projektu Intermarium, blokačního mechanismu globálního prediktora. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká dlouho, ale stále čeká, tak prosím.
2: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl takový dotaz na alternativních serverech. Koluje docela dlouho už taková fotografie, nevím teda z jakého roku, je to velmi zajímavá fotografie. Pokud teda je pravá, je to rodinná fotografie, kde na jednom snímku je Otto Skorzeny, Josef Mengele a Reinhard Gehlen, což byl šéf zpravodajské služby Třetí říše. A ještě jsou tam dvě osoby, ty jsou popsané jako George Scherf mladší a George Scherf starší. A já si chci zeptat, ta teorie, která o tomhle to mluví, říká, že vlastně George Scherf starší a mladší jsou dnešní Georgeové Bushové, který sedí vlastně, nebo seděli jako prezidenti korporace USA a v podstatě to byli jako německý špioni. Tak jestli by tohle mohl pán VK okomentovat, a ještě jestli bych mohl okomentovat to, že vlastně tato fotografie, pokud je pravdivá, tak nabízí podporu té teorii, že vlastně nacismus byl dvouproudej, jeden proud byl vlastně pro široké masy, kam mohl se člověk dostat, a ten druhý proud, ten rozhodující, byl vlastně spřízněný krví a tam vlastně se člověk dostat nemohl a vlastně, jo, teda chceli, jestli by to mohl komentovat. Děkuju.
1: Tak, prosím.
0: No, já děkuju za dotaz. Prosím vás, nezaměňovat fašismus a to, co je ve Spojených státech, takzvané velké lóže Illuminati. To je, prosím vás, to je zaměňování okultních a světských procesů řízení. Nacismus je světský proces, lidový světský proces, okultní procesy, ale všechno to, co probíhá okolo velkých lóží. Takzvaný skupina Skull and Bones, ze které vycházejí prakticky všichni američtí prezidenti. Lóže iluminátských organizací ve Spojených státech, které jsou v podstatě v svém principu židozednářské organizace, ale s posunem do něčeho, čemu se říká takzvaný osvícený gnosticismus. A na to opravdu nemáme čas, to by bylo na extra povídání, ale osvícený gnosticismus vychází v mnoha ohledech z takzvaných praxí velkých loží, židokřesťanských velkých loží, a ve Spojených státech tenhle ten okultní proces takzvaných osvícenců, tedy iluminátů, kontroluje všechny silové procesy. Je to okultní proces, to znamená, a to je zajímavé, okultní procesy velmi často v podstatě mají hodně takový jakoby fašizační nebo nacifikační charakter a étos, ale je to kvůli tomu, že ten proces de facto je ve svém vlastním principu v podstatě krycím mechanismem pro vlivové operace nadnárodního, tady globálního prediktora. To je důležité, protože těhleti osvícenci nejsou osvíceni kvůli tomu, aby posilovali nějakou národní notu nebo národní republiku, ale aby vyplňovali roli nadnárodních procesů řízení. A k tomu slouží právě jejich lože, jejich skupiny. Proto všichni ti Bushové a všichni ti další, kteří byli součástí těchto okultních organizací, tak všechny prosazovali v podstatě cíle, které měly de facto posilovat roli v takzvaném světovém uspořádání původního systému globálního prediktora, systému Pax Americana, který se ale globalistům samozřejmě vymknul spod kontroly. Že tu jsem o tom psal několik článků, proč se globální prediktor rozhodl zlikvidovat systém Pax Americana, z jakého důvodu, jenom velice rychle, rozhodl se proto ze stejného důvodu, z jakého se rozhodl zlikvidovat Sovětský svaz. Protože bipolární rozdělení světa, to znamená na východ a západ, kdy západ byl kontrolovaný Spojenými státy Pax Americana a východ Sovětským svazem, ten proces se globálnímu prediktorovi nezdařil, protože byl na hranici vyvolání termojaderné války mezi východem a západem. Proto globální prediktor rozhodl o rozbourání obou subjektů. Nejprve Sovětského svazu, a teď o několik desítek let později globální prediktor dokončuje rozborku Spojených států. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká, tak prosím.
2: Dobrý večer. Já keby som mohl ještě nakrátko povedať, podle môjho názoru Európska únia nie je pripravená na vojnu s Ruskom, lebo dobré, jedna vec sú útoky dronov alebo útoky raketami. Mimochodom, tie rakety, ktoré ide Turecko dodať Ukrajine, tak tie ATAK MS, tak oni sú veľmi dobre zostreľovateľné Rusmi, nakoľko vyletia až do kozmu a Rusi majú dostatok času na to, aby na to reagovali. Ale Európska únia sa systematicky zbavila zbrojného priemyslu. A napríklad v Rusku, keď postavia nejakú továren zbrojnú, tak musia do nej zamestnať, musia mať ľudí, ktorí to vedia urobiť a musia do nej zamestnať 30% personálu z pôvodnej zbrojárskej fabriky, aby ich naučili vyrábať tých ďalších zamestnancov. Toto Európa nemá. A tým pádom, ako keď, či to nie je len viac zbožné prianie, ako reálna schopnosť Európy, ale poslať vojakov, nie drony, nie rakety, poslať vojakov a urobiť plnohodnotnú vojnu s Ruskom, lebo myslím si, že nie. A potom toto, čo spomínate, to, ten projekt Intermaria, to nie je náhodou dané tým, že oni chcú západnú Európu zmeniť tou migráciou na niečo iné, než je teraz, a tým, ale naše krajiny by mali zostať ako nejakým spôsobom konštantné, tak ako sú teraz. A toto je, lebo napríklad aj Veľká Británia vystúpila preto z Európskej únie, aby, lebo v Európskej únii už mali vznikať nové národy, nové štáty, tak ako o tom hovoril Obama, myslím, že už v roku 2012. Tak teda ten globálny prediktor, to je ktorý? Koho myslíte? To je dom Sion, to je dom Chabad, alebo je to americký národný prediktor?
1: Dobře, díky.
0: No, dobře, děkuji za dotaz. Děkuju za dotaz. Podívejte se, začnu teda od začátku. Otázka. Má Ukrajina dostatek zbraní na to, aby pokračovala ve válce? Má dostatek lidí, aby pokračovala ve válce s Ruskem? Nemá. A přesto válka pokračuje. Úplně stejně je to s Evropskou a bude s Evropskou unií. To, že má nedostatek zbraní a že se neví, jak to bude s lidma, to jim nebrání ve vyvolání toho konfliktu. Tady si mnoho lidí neuvědomuje, že jak na Ukrajině, tak brzy v Evropě. Chápete? Dokonce teď zazněl ten názor, protože já nemám čas dělat všechna ta videa, opravdu nemám na to čas, ale ten názor, který zazněl teď na francouzské televizi od toho válečného vojenského analytika, tak on řekl, on tam reagoval mimochodem na stejný dotaz, který teď řekl posluchač. Volala tam posluchačka do toho pořadu a on jí na to odpovídal, že nedostatek zbraní, současný nedostatek zbraní a nedostatečná vojenská základna v případě konfliktu nebude bránit Evropské unii v mobilizaci do vojenského konfliktu proti Rusku v případě napadení Evropské unie. Nebude bránit v mobilizaci. Nedostatek. A tohleto je třeba podtrhnout dvakrát, třikrát podtrhnout a přidat za to 4 vykřičníky, aby si to lidé uvědomili. Současný nedostatek zbraní v Evropě není důvodem pro nerealizaci válečného konfliktu s Ruskem na horizontu roku 2030, stejně jako nedostatek zbraní na Ukrajině není důvodem pro zastavení války s Ruskem. Není důvodem. Mnoho lidí si to neuvědomuje. A teď pozor, důležité vysvětlení. Proč je to tak možné? No protože Rusko v případě toho konfliktu se bude chovat a postupovat úplně stejně. Proč? Z jakého důvodu? Protože součástí globálního prediktora je dokončit rozborku systému Pax Americana. A do značné míry se to daří, protože Spojené státy se odsouvají z Evropy. Mocensky, politicky, ekonomicky postupně se odsouvají. A to, co má proběhnout s Evropou, Evropa bez Spojených států bude fragilní, bude křehká a bude možné realizovat intermarium. To znamená rozdělení Evropy tak, aby k té válce v podstatě nedošlo. V případě, že k ní dojde, tak to může dopadnout různými způsoby. V případě jaderné výměny by samozřejmě Rusko umlátilo celou Evropu do doby ledové nebo do pravěku. Zkrátka v Evropě by nezůstalo vůbec nic, protože objemy jaderných hlavic v Rusku se nedají srovnávat s objemy pár desítek hlavic někde ve Francii a pár desítek hlavic někde ve Velké Británii. To se nedá prostě. To znamená, výsledkem takového konfliktu bude úplně celé zničení západní Evropy anebo prostoru Evropy s tím, že Rusko bude vítěz podle proroctví jakožto král severu. Bude vítězem. To je varianta A, plán A. Plán B je, že evropská agrese jakýmkoliv způsobem, která by byla spojená s mobilizací a s vyvoláváním nepokojů uvnitř Ruska, útočením na fabriky dálkovými drony a raketami a podobně, by vedlo k destabilizaci Ruska. V Rusku by došlo ke státnímu převratu, ke svržení vlády v Kremlu a došlo by k nastolení nějaké prozápadní loutkové vlády, což by vedlo k rozpadu Ruska. Tak tenhle ten model by de facto pro globálního prediktora skončil tak, že ty země, které by byly za Uralem, by zřejmě globální prediktor se snažil získat pro kontrolu pro takzvané globální systémy a pro takzvaný systém Pax Sinica, zatímco všechno, co by bylo před Uralem, by připadlo domu Sion v Londýně pod kontrolu Londýna, což je tedy hlavní architekt evropské agrese proti Rusku. Londýn, londýnské kanceláře. To znamená, to je plán A, plán B. Preferovaný plán je plán A pro globálního prediktora, ten druhý plán je v podstatě na druhém místě. Ten už není tak preferovaný. Každopádně obě dvě varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. A teď otázka, co je to ten globální prediktor? No, globální prediktor je sdružení nikým nevolených osob, nikým nevolených lidí, sdružení osob z dlouhověkosti, z krevní linii Amšalach a Redim, ti, kteří rozhodují o procesech řízení na této planetě v horizontech staletí, stovek let, vzhledem ke své dlouhověkosti. To znamená, to je globální prediktor. Ti, kteří po Abrahamovi mají takzvané neomezené telomery v DNA, to znamená nestárnou, zůstávají stále, řídí procesy, pokračují v řízení procesu. Mimochodem, já jsem o tom měl už několik článků, mám o tom i tu knížku, tu první mimochodem. A pokud jste ji nečetli, tak si určitě přečtěte, jak funguje takzvaný švýcarský vzorek. Lidé s obrovskou dlouhověkostí, jako Abraham a podobně, neporušené genetické telomery, to znamená lidé nestárnou, díky tomu jako vampíři, doslova jako vampíři, možná takové ty příběhy o vampírech jste četli, že žijou napříč staletími, že pijou lidskou krev a nemohou zemřít, že jo, a že se musí vždycky po nějak několika desítkách let odstěhovat na jinou adresu, aby ostatním lidem nebylo podezřelé, že vůbec nestárnou, protože by to bylo velice nebezpečné, takže se odstěhují někam do jiného státu, tam žijou dalších 40-50 let, potom se odstěhují dál, žijí dalších 50 let, vždycky kvůli tomu, aby nebylo ostatním lidem divné, že jsou jako že nestárnou a tak dále a tak dále. Tohle to je takzvaná ta urban legend, to znamená něco, co je v příbězích o upírech. Jenže ti upíři de facto ale v skutečnosti existují. Akorát, že nepijou krev, nemají ty zuby, ale mají tuto dlouhověkost. V krevní linii Amšalach a Redim. Dožívají se 700, 800, 900 let. Díky tomu řídí napříč staletími globální procesy. Oni jsou součástí takzvaného globálního prezidia, tedy globálního prediktora. Ale to máte uvedeno v té první knižce moji. Tam to máte víc rozepsaný. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se tedy do dalšího volajícího.
3: Ano, jo, poslední posluchače se pustíme, už je 55, takže poslední posluchač, který nám volá.
1: Toto uteklo, tak prosím.
4: Dobrý večer, děkuji vám všem, přátelé, za vaši práci. Já jsem měl takové dva menší dotazy, jeden takový teoretický, zajímalo mě jedna hvězdička českého energetického nebe, jinak tady posluchač Gabriel Stovačka. A zajímalo mě, on tvrdí, že v podstatě Green Deal do Evropy byl importován z Ruské federace kvůli tomu, že se Merkelová domluvila s Putinem na tom, že skrze ten plyn ovládnou Evropu, udělají si z toho takový biznis. Ale jako mě to moc nesedí, to je jenom taková otázka na vás. A technická otázka, spíš praktická pro nás, vzhledem k tomu dnešnímu té debatě o tom intermáriu, kdyby tohle neklaplo, co si myslí pan VK o tom použít Rakousko jako útočiště, kdyby Česká republika pokračovala dál v té náručí NATO, jako v té expanzi na to Rusko, jestli Rakousko by bylo jakoby mocné útočiště, které je mimo NATO, aby člověk prostě nemusel jako podléhávat tady jako těm odvodovým příkazům a spol, ale mohl prostě se s tady spakovat do Rakouska, protože to je prostě kousíček od nás a jestli Rakousko by v podstatě dodrželo, že by nevydávalo jako Čechy, řekněme, jako dál do Česka.
1: Dobře, já bych to už stopnul, aby jsme vůbec stihli odpovědět, tak prosím.
4: Dobrý, děkuji.
0: No, já děkuju za dotaz. Teoreticky by to tak mohlo fungovat, ale víte, kdo byl Adolf Hitler? A víte, jakou měl původně národnost? Jo? To znamená, že v případě, že by vypukl jakýkoliv konflikt mezi Ruskem a Evropskou unií, já mám opravdu velký otazník nad tím, jak by dlouho vydržela neutralita Rakouska. Mám opravdu velký otazník, protože míra nacifikace, která by se rozjela napříč celou Evropskou unií, ten řev, ten nacifikační étos, že jsme ve válce s Ruskem, musíme mobilizovat, ten by byl možná tak silný, že by dokonce mohlo i teoreticky Rakousko na svou neutralitu rezignovat. takzvaně v duchu tradic. Že to znamená, že by se znovu jako připojilo k Německé říši a zahájilo, spustilo by mobilizace rakouských vojáků společně se silami Wehrmachtu, aby bojovali proti Rusku na frontě na východě. Já nemám v této otázce, já děkuji za ten dotaz, ale opravdu mám obavy, že v případě konfliktu s Ruskem, jestli by ta neutralita byla opravdu neutralita Rakouska zachována, protože neutralita Rakouska byla garantována Sovětským svazem, jakožto neutrální země, ale západní země nebo vítězné mocnosti neutralitu Rakouska nikdy formálně neuznaly. To znamená, neutralita byla deklarována Sovětským svazem. Mimochodem, stejně tak státní hranice Československa byly garantovány Sovětským svazem a nikoliv ostatními mocnostmi v roce 1945. Američané, Francouzi ani Britové státní hranice obnoveného Československa neuznali v žádných dokumentech, v žádných oficiálních materiálech. Tohle to všechno bylo garantováno pouze ze strany Sovětského svazu, kde takzvané rozlišení hranic, rekognizace hranic byla uzavřena v mezistátní smlouvě mezi Československem a Sovětským svazem v roce 1945. Na jehož základě byla zakarpatská Zakarpatí, že jo, ten ocas Československa byl odstoupen Sovětskému svazu na základě té smlouvy. V té smlouvě se Sovětský svaz zavazuje, že uznává státní hranice Československé republiky obnovené. To znamená, pouze se Sovětským svazem má Česká republika a Slovensko garantované své státní hranice. To je důležité, dneska už jsou to dva různé státy, to znamená, oba dva státy mají své hranice uznané pouze Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací. Západní státy státní hranice nám neuznaly do dneška. Takže pozor na to, je to s velkými přesahy, ale je to samozřejmě všechno. Máme 22 hodin, takže to bylo úplně vše. Já se teda loučím s vámi, se všemi našimi posluchači, čtenáři a samozřejmě s tebou Vítku a s tebou Pavle, díky za pěkný písničky. No, vy si určitě všichni užijete samozřejmě víkend i příští týden, že jo, ty vedra, že jo, a když občas něco sprchne, tak bude dobře. A opět se uslyšíme příští pátek po 19.45 a přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se s vámi se všemi loučím.
1: Nevím, jak teda u vás, VK, ale tady teda prší už celý den a docela chčí je dost s prominutím, takže už je to dost. Jo? Tak asi tak.
0: Takže je třeba zase, aby zase svítilo.
1: Aby zase svítilo už. Už to stačilo zase pro změnu. Tak jo.
3: Tady zatím tady naštěstí neprší, nicméně já ještě takové trošku humorné zakončení. Já si nedokážu představit tu armádu v Evropě, která by se mobilizovala, všichni ti šampóni a mileniálové s tím sojovým latte v jedné ruce, s veggie burgerem a bubble tea v ruce druhé, s nagelovanými nechty a dready, jak prostě jdou do té války a v rámci té armády, kdy vlastně povinná armáda byla zrušena, tuším u nás od roku 2004, na Slovensku od roku 2006, znamená, nejsou ani zvyklí nějakým způsobem bojovat, máme tady určitou profesionální armádu a tak dál, ale to je jenom torzo z toho, co bylo dříve, jo. Tak já si nedokážu opravdu představit, jakým způsobem tato generace by fakt jako bojovala, já nevím.
0: No, já bych tomu řekl jenom, že aby jsme neprodlužovali, ale já bych tomu řekl jenom jednu věc. Znovu, pokud chcete znát odpověď, podívejte se na Ukrajinu, jak to fungovalo na Ukrajině. Já to zopakuju. Na Ukrajině 24. a 25. února 2022 byly mobilizovány ročníky 25-letých až 55-letých mužů. 25 až 55. všechna velení, která, nebo všechny útvary byly koncipovány tím způsobem, že velení, velitelství, rozhodování, úrovně četařů, úrovně poručíků byly obsazeny všechno mužmi nebo muži nad 50 let věku, tedy starými, staršími. A ti, kteří byli mobilizováni v tom věku jako mladíci, 25 let a více, tak ti byli v podstatě mobilizováni do jednotek pod velením o jednu generaci starších velitelů. Přesně takhle by to bylo realizováno v Evropské unii. Do velení by byli povoláni vojáci, kteří mají nějakých 50-55 let a vycházeli v době ze systému armády čerstvě rozpadlé ČSLA v počátkem 90. let, to znamená, měli ještě starou školu a ti by byli velitelé. Ti by měli role cvičitelů, takzvaných důstojníků, měli by tam role velitelů jednotlivých útvarů, měli by role velitelů jednotlivých družstev, prošli by, vzali by ty šampóny takzvaně a dali by jim nějaký měsíční výcvik někde, by jim ukázali, takhle se střílí, s tím, že by se počítalo, že tam bude nějaká vysoká mortalita, nějakých 50-60% v prvním týdnu boju a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, ve většině případů a z největší pravděpodobností by ta válka probíhala stejně jako na Ukrajině. Rusové by se snažili nepoužívat jaderné zbraně, snažili by se o frontové pojetí války někde na nějaké nepohyblivé válečné linii a z největší pravděpodobností ten konflikt by měl stejný průběh jako na Ukrajině, to znamená model ruského pomalu se valícího mobilního masomlína, do kterého z druhé strany by padaly statisíce a statisíce evropských vojáků, kteří by tam byli nasunování jako krmivo pro tento mobilní masomlín. Stejně jako na Ukrajině. Musím znova zopakovat. To, že Evropa nemá zbraně, není dobře vyzbrojená na válku, neznamená, že si nemůže střihnout válečný konflikt s Ruskem. To neznamená. Protože stejně tak to platí na Ukrajině. Ukrajina by v normální situaci už dávno měla skončit. Měla by uzavřít mír. Nemá zbraně, nemá dokonce už své vlastní lidi, všichni už umřeli, minimálně ti schopní, už nemá nikoho, ale s velkou podporou Evropské unie a dokonce i s neochotou Kremlu použít větší objemy armády a větší objemy těžkoobjemových zbraní. Zkrátka ta fronta je někde zabetonovaná a malé jednotky postupují frontou dopředu, přičemž fronta je přikryta obrovskými mraky dronů z jedné i z druhé strany, které ničí tanky, které ničí těžkou techniku na obou stranách. A fronta může postupovat jenom po malých skupinách nějakými průniky malých ozbrojených skupin. A takhle se posouvá fronta. To je dnešní moderní válka. A protože moderní válka má tenhle charakter, nepotřebujete velký výkon zbrojního průmyslu. Potřebujete vyrobit jenom dostatečné množství dronů, což pro Evropskou unii není problém. Znovu, podívejte se, kolik používá Ukrajina tanků na frontě. Počet nula. Kolik potřebuje dělostřeleckých systémů a děl? Počet nula. Kolik potřebuje stíhaček na boj z Rusy? Počet 1, 2, 3 kusy propagační někde lety okolo Kyjeva, to je všechno. To znamená, na frontě nejsou. Takže jak se tam bojuje na té ruské frontě, na té Ukrajině? No, jsou tam zákopy, mají tam samopaly a jsou tam operátoři dronů. Takhle vypadá současná válka. A z největší pravděpodobnosti by takhle vypadala i válka Evropské unie s Ruskem. Přesně tenhle charakter. A výsledek, ten by byl jediný. Do toho pomalu sesunoucího ruského posuvného masokombinátu, do jeho chřtánu, by padaly tisíce a tisíce a tisíce evropských mužů, kteří by byli nejprve v rámci nějaké jakoby nadšené dobrovolné mobilizace nasunovány do boju A potom už nedobrovolné mobilizace pomocí busifikace, pomocí odvodových úřadů, jakýchsi variant TCK, kteří by lovili lidi prchající před povolánkami na frontu, kteří by je lovili nejenom na území státu, ale po území celé Evropské unie. Takže pozor na to, není to tak těžké vyvolat válku Evropské unie, protože oni vědí, ti generálové v NATO, v Bruselu vědí, že ta válka by neměla charakter druhé světové války, která vyžadovala obrovské množství zbrojní průmyslové výroby a těžkého hutního průmyslu na výrobu tanků a obrněných transportérů a polních děl a houfnic. Ne, ne, ne. Ta válka by měla charakter války na Ukrajině. Malé ozbrojené skupiny, které jsou vyzbrojené pouze samopaly a které jsou zakopané v zákopech, a válka postupuje tak, že malé útvary postupují někam vpřed a snaží se vyhnout záplavě dronů na nebi. To je celé. A jediná technika, která tam jezdí, to jsou civilní auta, která jsou zadrátována ochrannými klecemi proti náletům dronů. A to jsou civilní auta, civilní pick-upy. Takhle vypadá moderní válka. Nikde nejsou žádné tanky, nikde nejsou žádné obrněné transportéry, nic. Proto znovu varuju, že ta válka může vypuknout i za současné situace. Protože Evropa nepotřebuje ty tanky, nepotřebuje ty dělostřelecké granáty. Ta válka by totiž měla charakter, jako je válka na Ukrajině. Takže takhle bych na to jenom reagoval a strašně přetahujeme, takže já se loučím, užijte si krásně víkend a pro tuto chvíli vám přeji dobrou noc.
3: Já se taky v rychlosti loučím, nebudu to zdržovat. Nic, všichni hezky děkujeme za přízeň a dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím.
5: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Třaskavých témat je na konci předposledního prázdninového víkendu sice mnoho, ale na tomto místě může dominovat jediné – příčovy. Po 8. se totiž v sobotu na zahradě místního zámečku sešli nepodvolení vlastenci. Jednak aby vyslechli názory několika zajímavých osobností na aktuální témata, především však, aby se potkali. V tom je příčovská myšlenka v skutku unikátní. Letos však byla proti minulým ročníkům zvláštní ještě něčím dalším. V předchozích letech šlo vždycky o vyjádření vzdoru proti šíleným poměrům v naší zemi, reprezentovaným vládami, vůči kterým stála většina přítomných v zásadní opozici. Ať už to byla druhá Babišova vláda se socialisty podpořená komunisty z roku 18 až 21, na kterou přišla povinnost vyrovnat se ale dosti hrůzostrašným způsobem s covidovou pandemií. Nebo následná fialová pětikolka, která nedlouho po svém vzniku označila nepodvolené vlastence za dezoláty. Dostali od ní ještě mnoho dalších nálepek, obvykle něco ve smyslu agenti Kremlu v různých variantách. Proč? No to proto, že usilovali o mír a tudíž odmítali českou účast ve válce Západu proti Rusku na Ukrajině. Ta sice fakticky začala krvavým státním převratem v Kyjevě, placeným a režírovaným Washingtonem a Bruselem, už v roce 2014. Ale naplno se rozvinula až od února 2022, když Moskva začala svou speciální vojenskou operaci. V té době bylo dezolátní říci, že jejím smyslem bylo nejen odvrátit genocidní masakr vzbouřeného ruskojazyčného obyvatelstva v Donbasu a v Luhansku, které banderovský puč prostě odmítlo akceptovat. Nebo se vůbec zmínit, že Vladimír Putin dal současně jednoznačně najevo, že nepřipustí, aby junta vtáhla Ukrajinu do NATO a umožnila tak dlouho plánované napadení Ruska z jeho nechráněného jižního podbřišku. Jenže povolební výškrab všech těch straniček podřízených Bruselu, který utvořil novou antibabišovskou koalici, na to okamžitě naskočil. Petr Fiala mystifikačně prohlásil, jsme ve válce, a spustil hrůzovládu, včetně protiústavního útoku na svobodná média. Kromě jiného to byl on, kdo vypnul i protiproud. Ne všichni ale podlehli mediální propagandistické válečné masáži, která tu vědomou, a v tomto případě to platí, dezinformaci ochotně opakovala. Odpovědí byly spontánní masové demonstrace nepodvolených, kteří se z části sformovali již během Babišovy covidové a vakcinační tyranie. No, fialovci se jim ale jen vysmívali. Stali se jedněmi z nejdivočejších válečných štváčů v bruselském vězení národů. Naprosto nesmyslně útočili na Rusko nejen verbálně, ale především hrnuli 100 miliardy korun z našich daní do Kyjeva v podobě zbraní i špinavých, skutečně špinavých peněz a brali z toho naspátek svůj díl. Vzpomeňme vys Fialova kampelička, ty podivné sbírky na drony a rakety a tak dále a tak dále. Agresivita dosáhla takových stupňů, že nás Moskva zařadila hned za Bidenovými Spojenými státy na druhé místo nepřátel. Chybělo prostě málo, aby naše zemi skutečně vtáhli do konfliktu, který by měl bez pochyby jaderný vrchol. Ano, v takto dramatických situacích jsme se opakovaně scházeli v příčovech. Vzpomínáte? Tehdy, vlastně až do loňska, se vlastenecká setkání nepodvolených v malé středočeské obci podobala bezmála neformálnímu ustanovení
hnutí odporu. Proto byla tak často prošpikována těmi podivnými postavami, které nikdo z přítomných neznal. Tedy kromě zaměstnanců tajného úřadu britsko-amerického agenta Michala Koudelky v čele BIS, našich tajných. Letos tam sice pár takových bylo lze rovněž zahlédnout, ale jejich počet se zjevně radikálně zmenšil. Ani bisácký Oganesianův gang, který ještě vloni chráněn policií, se pokoušel protiprávně program setkání narušovat, se již letos neobjevil. A už vůbec nedošlo k teroristickým pokusům, jako o dva roky dříve, kdy jacísi takzvaně neznámí pachatelé odpojili zámek s velkou částí obce od elektřiny. Proč celé to relativně nedávné pozadí letošního ročníku připomínat? No, kvůli chorobě specifické amnézie, kterou trpí značná část naší veřejnosti, žel mnohé nepodvolené nevýjímaje. Prostě řečeno, tryskově zapomínáme. Před pouhým rokem se blížily volby a mnozí z nás se třásli z jejich možného výsledku. Mnohokrát jsem musel ujišťovat skeptiky, že předvolební průzkumy jsou stejně cinknuté jako všechna s agenturami spolupracující korporátní média s těmi takzvaně veřejnoprávními, pochopitelně v čele. I když jsem si sám nebyl jist, jak to celé dopadne. A v mnohém jsem se mýlil, zvláště pokud jde o motoristy, což mi jejich příznivci a voliči stále právem připomínají. Jenže ono to skutečně tentokrát nebylo jednoduché odhadnout. Na politické scéně probíhal dosud nevídaný proces. SPD odvážně integrovala vedoucí postavy pro a už předtím Trikolory. A hlavně zde bylo stačilo oné talentované Kateřiny Konečné. Jenže stačilo, aby hnutí zahrnující řadu dalších malých uskupení někdo, zřejmě z její vlastní strany, propašoval do zbytečně podrobného volebního programu příslovečných několik vět, takové té opravdové záškodnické bomby, a volební havárie byla skoro jistá. Především mnozí levicově ladění křesťané byli zděšeni. No a změnili své volební rozhodnutí. Žel často pro nesouměřitelně nebezpečnější bruselské a válečnické lidovce. A tak stačilo, havarovalo. Scházelo mu málo, aby se dostalo do sněmovny. Přesně to, co Konečné kolegové svým podminováním úspěšné političky zamýšleli. Jenže naštěstí i tak to nakonec, abych tak řekl, stačilo, aby se mohla konstituovat vláda ANO, SPD a motoristů. A to předznamenalo zcela novou neznámou atmosféru, v níž se odehrávalo letošní příčovské setkání. Jinými slovy, neuvěřitelné se opět stalo skutečností. Ano, tak to říkal zvěčnělý Bohumil Hrabal. A opravdu, z pódia dosud téměř podzemní akce ještě v loni zvukově bombardovaného teroristy Oganesianovci promluvil třetí nejvyšší ústavní činitel, předseda Poslanecké sněmovny. Řekněme popravdě, že Tomio Okamura patřil v minulosti k častým účastníkům tohoto vlasteneckého setkání, ale vždy v pozici mainstreamem skandalizovaného a v lepším případě jen nechutně zesměšňovaného šéfa takzvané extremistické pravice, což je sice v obou částech toho spojení absurdní nesmysl, leč právě tak jsou častování vůdci vlasteneckých a protirežimních stran v Evropě. Protirežimních, pokud existující, dosud převažující, Bruselem podporované či přímo dosazované takzvaně liberálně demokratické režimy, označujeme pravdivě za totalitní. Nyní Okamura
Nejen promluvil z tribuny, ale především se pak vydal mezi přítomné a neustále se kolem něj srocovaly hloučky diskutujících. A nešlo o žádné mazání medu kolem úst. Takový podvolení nejsou. Ostatně také jsme se ho na něco konfliktního zeptali, což účastníci pravidelné pondělní porady tvrdého jádra nepodvolených budou mít možnost vidět zítra v naší příčovské reportáži vedle mnoha dalších rozhovorů s přítomnými. Zmíním ale jeden detail. Domnívám se rovněž charakteristický. Právě proto byla řeč také o té ztrátě paměti. Po naší poradě mě oslovili dva mladí lidé s letáky a tričkem s nápisem Česká republika na prvním místě. Takže asi většina hned ví, o co šlo. Drobná dívenka s vysloveně upřímnýma očima se mě ptala, jestli si myslím, že protesty proti vládě stále mají smysl. Co jsem jí odpověděl, v reportáži nenajdete, protože to bylo ve chvíli, kdy kolegové naše kamery a mikrofony už balili. Ale nepovím to ani teď, protože to je téma, které rozhodně potřebuje docela delší výklad, takže si jej nechám na poradu naší. Obecně řečeno, šlo o pozvání na chystanou říjnovou demonstraci organizovanou Ladislavem Vrabelem. Zatím stačí asi konstatovat, že pan Vrabel se do Příčov osobně přijít neodhodlal. Což je velká škoda, protože takto mám k dispozici pouze jeho letáky s docela sporným obsahem. Nevím, z jaké dálavy nám to přes ty sympatické mlaďochy vzkazoval. Neukázal se ani jeho přítel po boku Miroslav Sládek, který naposledy vystoupil veřejně v Brně, když protestoval proti protestům vlastenců vůči sjezdu sudeťáckého landsmanšaftu. Jen se mi přitom tak myslí mihlo, jestli své protestní shromáždění nespojí tentokrát s nepochybně již intenzivně připravovanými a dobře zaplacenými demonstracemi chvilkařů proti chystanému zákonu o změně poplatků ČT a ČRO. Mimochodem i na to jsem se šéfa ze sněmovny zeptal a uvidíte to v té reportáži, ale to opravdu uvádím jen jako detail, byť rovněž charakteristický. Protože letošní Příčovy byly jinak spíše optimistické. Soudím tak i z odpovědí na otázku, kterou jsem si jako anketní z části vypůjčil ze slavné balónové scény West Pocket Revue Voskovce a Wericha, kteří si ji vypůjčili z úvodu Verneova Tajuplného ostrova. Zní, stoupáme nebo klesáme? Řeknu rovnou, že její sugestivní pokračování, které zní my přímo padáme, pane inženýre, jsem v odpovědích nezaslechl ani jednou. Před rokem by to bylo určitě jinak. Ale končím tím, čím jsem měl asi začít. Hlubokým zážitkem z bohoslužby v půvabně zrekonstruované zámecké kapličce, která celému setkání předcházela a uvozovala jej. Mimochodem o zámku a jeho pohnuté historii, včetně této nádherné dnes zrekonstruované kapličky, si můžete přečíst v naší akademii. I tam při té bohoslužbě zazněla slova, která běžně neznějí. Taková, no prostě příčovská. Ostatně něco z toho jsme do naší reportáže rovněž zachytili. Ale tajemný transcendentní okamžik, při kterém ze zatažené oblohy okny do kaple náhle vpadla záře slunce, ten je naprosto naplno nepřenosný. No ostatně jako celý ten podivuhodný den na tamním tajuplném ostrově, ten požehnaný.

Vítejte vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle nám tentokrát nepřejí Toulovi, ani se tady vlastně je nevidím na chatu. Jestli se nepletu, neviděl jsem je ani v Příčovech, takže nevím, co s Toulovými je. Snad se nic neděje, třeba jsou jenom někde na dovolené, ale tentokrát nám pokoj a mír popřál mě Jirka z Ostravy, velmi intenzivně píšící, dokonce tak, že potom si tady Jiří Papu konstatoval dobrý pozdrav na úvod. Už jsem myslel, že pan Hájek přejmenuje nedělní pořad na jaké názory mají Toulovi. Ne, tak to nebyl Jiří, to nebyl pan Toula tentokrát, to byl Jirka z Ostravy. Jeho otázky na 21. srpen tady nebudu teď odpovídat, protože tam na ně mám už připravený jeden docela perfektně zajímavý napsaný dopis. Takže Jirko, určitě budete spokojen, až se k tomu dostanem, k tomuto dopisu. Takže já to trošičku jenom posunu. A tady máme od Karla Urbana. Dobrý den, pane Hájku. Vrabel pořádá demonstraci proti vládě za Rakušana. Je to druhá strana milionu chvilek. Vrabel dělá už roky pro Rakušana a ten chce být premiér. Teď mezi Libtardy vede. Pokud by se milionu chvilek a Vrabelovi povedlo schodit vládu, máme premiéra Rakušana a to je děsivá představa. Vždyť dneska už to musí každý vidět. Oni už hrají vabank. Já snad k tomu poznamenám, že také tam mám na to dopis, ale hlavně jde vlastně o to, co bylo v tom mém článku včerejším, na který jste mnozí opravdu zajímavě reagovali. Kde jsem říkal, že si nechám na té party, co jsem těm mlaďochům kolem toho té propagace Vrabelovy demonstrace odpověděl. Ano, řeknu to, ale až za chvíli, až se dostanu k tomu dopisu, protože myslím, že ty dopisy jsou dobré v tom, že uvozují celý ten problém v takové souvislosti, myslím, ve které mnozí z nás o tom uvažují. Čili jestli mohu nereagovat hned teď tady, Toulovi se zatoulali, rapid fire, také první rok, kdy na sraz podvratných živlů dorazil vládní limuzína s ústavním činitelem, takže se buď alternativa blížila establishmentu, nebo se establishment blížil k alternativě, to nemu nerozumím. Ale

tím jsou spojené a které tam, či i v těch, kteří tam nebyli, docela zajímavě vznikly. Budu se muset napít, jsem nerozmluvený zase. A náš čajík je skvělý. Vážený pane Hájku, o příčovech mi asi nesluší psát, protože mi zdravotní stav nedovolil je procítit a prožít. Nicméně se tohoto vlasteneckého shledání zúčastnili moji přátelé, byli tam poprvé a byli nadšeni. Já vím, o koho jde. Večer jsem sledovala záznam na YouTube, poté se zamyslela nad vaším shrnutím v působivém článku na Protiproudu a těším se na dnešní živou debatu o tajuplném ostrově. Tak jsem ho tam v tom článku trošku pointoval. Zaujalo mě, že se korporátní média odkopala, sama se usvědčila z velké lži, že jsou, pardon, vidíte to. Mám se rozmluvit předtím samozřejmě, ale já nejsem profík, že? Že jsou nestranná a objektivní, lepší důkaz neexistuje, když neodvysílala ani zmínku o tomto vlasteneckém setkání několika stovek, možná tisícovky lidí a stovkami tisíců sympatizantů s otevřenou myslí naladěných na stejnou vlnu, kteří nepotřebují číst projevy z papíru. Jen den předtím korporátní média odvysílala přehlídku farizejství, pokrytectví a průhledných desetiletí omílaných dogmat a frází o okupaci Sovětským svazem. Zvlášť nechutně v tomto kontextu zněla slova školeného rozvědčíka Pávka. Myslím si, že naprosto pregnantně toto výročí vystihl Ivan Hofmann slovy: v roce 1968 museli přijet tanky. Dnes kolaborují i bez nich. To myslím bych teda také podepsal. Shrnuto a podtrženo, tento víkend ukázal veliký mozkový trust a inteligenční převahu lidí s vlasteneckým cítěním oproti bezubé falešné opozici, a to navzdory haldám špinavých peněz zbrojařů a jejich lobbystů, našeptávačů a kolaborantů. Naplnilo mě to optimismem, že máme naději jako lidé, jako národ, ještě vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní k dění kolem nás. Navzdory tomu, že ta cesta nebude lehká. Příčovy už ji prošlapali svým jedinečným způsobem, se srdečným pozdravem Zora D. Zoro, moc za to děkuji. Jo, počkejte, vy tady máte ještě dodatek. Normálně bych ho nečet, ale mám k němu takovou poznámku. A pak se vrátím k vašemu dopisu. Milý pane Hájku, děkuji za milé hodnocení. Já jsem nechal Zoru pozdravovat těm jejími přáteli, skvělými lidmi. Při setkání s mými přáteli oplatím podobnou mincí, podle nich vypadáte skvěle a daleko mladší než na obrazovce. Píše Zora, moc děkuji za tato jistě pro každého příjemná slova, ale u mě je to trošku jinak. Já myslím, že člověk má vypadat vždycky tak, jak je. A jeden z lidí, kteří se tam zúčastnili na konec té naší malé tea party v Příčovech, který tam byl poprvé, tak mě říkal, já jsem, jste to vy, že jo, já jsem si nebyl jist jako z té fotky, co máte na Protiproudu, a má asi pravdu, ta už je asi 2-3 roky stará. Mezitím jsem těžce sešel, samozřejmě věk a intenzivní práce činí své, takže já jsem se rozhodl, že tam musíme ty fotky aktualizovat. Opravdu je aktualizuji, ale za ta slova kdo by nebyl rád. Takže zpátky k tomu, co říkáte. Já si myslím, že vy říkáte, že jste sledovala ten záznam na YouTube a pak to shrnutí v tom mém článku. Ono

0: Já dopředu řeknu, že my jsme tam živě natáčeli a po skončení naší porady dnešní tam pustíme takový řekněme prvních 20 minut z toho, co jsme my natočili, rozhovory, které jsme točili, včetně s Tomiem Okamurou a tak dále. Ale nebude to všechno, protože celé to potom, včetně té tamní tea party, nezlobte se, kdo koho to rozčiluje, toto anglické sousloví, čili naší porady tam na místě, to všechno dáme ven zítra. Ale to jenom dopředu, takže to k tomu vašemu sledování. Já myslím, že to, že se to opravdu neobjevilo vůbec nikde v žádných médiích korporátních, je moc dobře. Protože oni by to nepochybně každým slovem znehodnocovali, mystifikovali a dezinformovali. A ono je to, co se tam odehrávalo, a vlastně každý rok odehrává, ale letos docela zvláštně, je tak cenné a docela neopakovatelné, že nechat si to kazit nějakými úšklepky těch zaplacených, skorumpovaných lidí a lidiček v těch bohatých miliardářských médiích, to není žádná škoda. Důkaz o tom, že jsou naprosto lživá a neobjektivní, těch důkazů už nepotřebujeme, já myslím, moc ani podávat. Vy se znovu vracíte k tomu 21. srpnu, co se odehrálo hlavně v Praze na to výročí. Zmiňujete pár rozvědčíka Pávka a já bych si to přesto ještě nechal do toho jednoho dopisu, protože ten tam z toho vyňal, to je takový citát z jednoho Suchého ze Šlitrem. Vyjmul jednu zajímavou charakteristiku, jednu zajímavou věc, které bych si normálně asi nevšiml, a tam je dobré o tom možná podebatovat. Takže mně se líbí ten závěr, že to shrnuto a podtrženo, co ukázal tento víkend, naplnilo mě to optimismem, že máme jako lidé, jako národ ještě čas vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní k dění kolem nás. Já bych řekl, Zoro, že z těch, kdo se účastní porady, kromě několika trolů, kteří tam nepochybně zase budou, protože ta biska potřebuje za něco ty peníze utrácet, i když už je utrácí poněkud opatrněji, protože Koudelka bude končit v jejím čele, také se ukáže, co ta vláda, respektive Andrej Babiš, je zač a podle toho, koho jmenuje novým šéfem BIS tajných policistů. Uvidíme. Tak já bych řekl, že máme jít dál. Pojďme dál. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Jel jsem už v pátek vlakem a autobusy z Nového Jičína. To jste uchvatnej. Stanislave G. My jsme se tam, myslím, o tom i bavili. Ubytování jsem dostal na poslední chvíli až na slapech, ale nevadí. Byl jsem v Příčovech poprvé a příští rok budu chytřejší. Na poradě v kroužku jsem byl také. Ano, bavili jsme se tam. A jsem moc rád, že jsme se viděli. Jsem moc rád, že jsme se viděli se všemi. Bylo to úchvatné, to, ta setkání a povídání. To, co bude následovat po naší poradě, ten sestřih, něco z toho ukáže, ale opravdu ono jsou to věci mnohde těžko přenosné. Jo. Nejvíc mě mrzí, že došlo k nějaké chybě technické při nahrávání v té kapličce, kde byla ta mše a skvělá homílie, velmi aktualizovaná na naši dobu. Ale my to tam asi mít nebudem, protože ten záznam z toho prostě... Možná, že prostě někdo nechtěl, aby se vynášely ven ty věci, které jsou jenom mezi námi a jím. Nevím. Tak pokračuji. SPD si zaslouží pochvalu za účast 5 členů. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. S většinou jsem s nich také mluvil a sám jsem to ocenil, protože ti tam byli zastoupeni. SPD docela tedy intenzivně. Docela mě překvapilo, že tam nebyl třeba někdo ze Svobodných. Za Trikoloru tam vlastně byl Petr Štěpánek, ale myslím si, že ta účast lidí z SPD byla bezvadná a myslím, že tam odvedli i velkou práci, protože se opravdu všichni bavili a bylo to k něčemu, bylo to funkční. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. V Sedlčanech jsem koupil ráno rudou růži pro paní Filipy, nedorazila, také mě to mrzelo. Úchvatná diplomatka, která zůstávala v té Sýrii jako jediná. A tak jsem ji věnoval paní Janě Turoňové. Řekl jsem, jste tu zatím sama jako růže v trní mezi řečníky chlapy. A to jsem netušil, že bude excelovat na pódiu také Martina Kociánová a Jana Rydvanová. Mluvil jsem s Markem Stonyšem, i ten bude v tom našem sestřihu, ohledně vyšumění násilí na přednášce Foltyna v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Jeho 3 redaktoři byli u nás v Novém Jičíně. Dalo mi to hodně. A jestli dovolí zdraví, tak příští rok dorazím. S pozdravem Stanislav G. PS. Nechci kazit pozitivní dojem z vlasteneckého setkání, ale obecně politické klima v České republice ještě není, jak má být. Jsem možná naivní idealista, ale 3. Bez komentáře, pojďme dál. No a tady jsme docela u toho. Vážený pane Hájku, musím říci, že jste mě úplně dostal s tím zážitkem s mlaďochy, kteří v Příčovech propagovali demonstraci pana Vrábela proti dnešní vládě. Já tomu pořád nerozumím. S manželem jsme vás potkali na té asi největší Vrábelem organizované demonstraci na Václavském náměstí. To byl úplně jiný člověk, kterému jsme fandili. Vy také, pokud jsem pochopila. Jo. Na tom jeho protestu u České televize jsem sice nebyla, ale vy jste o tom referoval také s uznáním. Jo, bylo to pozoruhodné i tam. Co se s tím panem Vrábelem stalo? Vím, že měl nějaký soud kvůli penězům, co vybral za ty demonstrace a dnes žije někde na Balkáně. Zlomili ho? Je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS? Bojím se těch pomluv, které mají rozeštvávat nepodvolený v úvozovkách tajuplný ostrov. To jsem docela rád, že se chytlo, protože ono to s tím opravdu souviselo. Možná spíš ostrůvek, protože je nás málo. Ale zas tak málo ne. Ale tady jsem opravdu bezradná. Co tím pan Vrabel sleduje, on a pan Sládek, hodně lidí tím zmate. A moc děkuji, že jste nás na to upozornil. S přáním všeho dobrého, vaše věrná čtenářka, divačka i posluchačka stanice Hvězda, Nina H. s rodinou. Nebo spíš jen s manželem Jiřím. Děti, no to by bylo na jiný dopis. Rozumím vám, Nino. Často se toto stává. I když myslím si, že lidé jako vy odvedli určitě dobrou práci s dětmi a že ten souboj s našimi školami a s tím vším propagandistickým humbukem na těch sociálních sítích a všude, že je těžký, ale vyplatí se. Tak jenom k tomu panu Vrabelovi. Já jsem tam říkal, že jsem těm mlaďochům něco řekl a že to řeknu tady. No, já jsem jim, oni mě teďkon asi si myslím, že jsem sem, jestli jsem to nechal někde venku, tak kdyby mě možná někdo z režie podal takový ten leták, co jsem tam od nich dostal, tam jsem myslel, že opravdu, děkuji, že opravdu budou, že něco ocituju z toho, protože to jsou docela šílenosti. A ti mladí tomu jako nadšení bude se protestovat. A já jsem mi říkal, že si myslím, že za prvé tedy ty protesty protivládní nepochybně obstará milion chvilek se svými mnoha milionovými příjmy. Možná, že tam mířil těmi miliony, když ho zakládali. Ale jinak, že si obecně, že mám za to, že momentálně na ty protesty v ulicích moc není, že nemají moc smysl. Oni nám to předvedli přece fialovci v těch zmíněných demonstracích. Prostě se na ně nemá reagovat, na ty protivládní demonstrace. Doufám a myslím, že to bude i případ těch chvilkařů kolem toho, co se strhne kolem těch poplatků veřejnoprávním médiím. To si ani neumíme představit. Mají na to spousty peněz, spousty organizátorů, placených lidí. Dělají to skoro profesionálně. Profesionální bourači. Já bych se tady ještě možná vrátil k tomu, co jsi tam na začátku psal, teď si nespomínám přesně na jméno. Jestli je to pro Rakušana, nebo jestli se pokusí schodit vládu. Já jsem také četl někde v nějakých korporátních médiích úvahu, že vlastně ta ústava dává jistou možnost, že by prezident mohl vládu schodit. Nevěřte tomu. Nic takového se stát nemůže. Jsou to jenom povzbuzování těch jejich aktivistů, aby se pohybovali rychleji a ještě více řvali proti vládě, která není určitě fialová, i když možná, že není ještě dostatečně vybarvena tak, jak bychom si třeba my někteří představovali, ale vybarvuje se. A schodit vládu zvenčí třeba pávkem se nepodaří. Kdyby to zkusili, no tak prostě a jednoduše ta vláda to nebude respektovat a pojede dál. A já chci vidět, co by se dělo za fantastní ústavní krizi, kdyby, no to by byla komedie, ale tragikomedie možná, protože kdo ví, jak by to skončilo. Nemyslím si, že do toho půjdou, protože ty prezidentské volby se blíží. Čili mám za to, že jestli pan Vrabel dělá nebo nedělá pro Rakušana, je trošku jedno. Já bych se skoro divil, že by pan Rakušan se s panem Vrabelem spojoval, protože on je mafián jiného kalibru. To nám předvedli v dozimetru se svými se svými telefony šifrovanými, co dávají na hraní dětem, takzvaně. To je jiný kalibr. Já myslím, že tady spíš opravdu jde o to. A tady to, co píše Nina, jestli je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS, v důsledku těch nějakých procesů, že mu snad tam trochu pomohli, protože on nějaký proces u ústavního soudu vyhrál. Nemám o tom žádné informace, jenom tyto výkřiky a bojím se spolu s Ninou, abychom se nezamotali do těch ukazování na druhé a toho už zlomili, nezlomili. Já se obávám, že to bude všechno jednodušší. Že v tom bude tak trošku možná nějaký komerční model, který pan Vrábel asi z těch demonstrací má. A že potřebuje možná zvednout povědomí o sobě, protože opravdu žije většinu času někde na jihu, mimo republiku. Ono vracet se takhle jenom na ten skok potom, tady si udělat demonstračku a možná něco z toho vytěžit, to je sporný model. Protože vzpomeňme si i ti velikáni, jako Miloš Zeman, když se ucházel o místo na Hradě a porazil tehdy Václav Klaus, tak to podcenil a činil to všechno ze své Vysočiny a přijel pozdě. Ono, ty věci se musí odpracovat. Takže já si myslím, že mě to také překvapuje, také mě to trochu šokuje, že ale zase, když jsem viděl toho pana, já jsem tam nebyl, ale ze záznamu opravdu jsem měl ta záda pochroumaná. Nebyl jsem v Brně na tom protestu proti landsmanšaftu sudeťáckému. Ale tam ten pan Sládek řečnil do toho svého, do té své trouby vysloveně za ně vlastně. Rušil to ten protest. Já mám dojem, že jsou to všecko zhrzení nešťastníci, kteří prostě, jimž se nedostává té pozornosti, které by mělo, jejichž radikální postoje najednou znějí trochu hluše, protože opravdu se stal malý zázrak a je tu vláda, která má minimálně jednu ze tří noh vlasteneckou. A myslím, že oni trpí trošku komplexem z toho, že se nemohou uplatnit. Možná jsem naivní, možná opravdu zatím jsou daleko větší zájmy, ale ti, kdo by to platili, tak si přece musí, to nejsou hlupáci, ti, co stojí v pozadí a platí všechny ty protivládní pokusy, akce a různé další věci. Nejen těm chvilkařům, toho je spoustu, tak ti vědí, do čeho vkládají peníze. Proto tak dnes ječí, když ty uložené peníze do neziskovek přes různé bruselská kolena a sorošovce a podobně se začínají jim nevyplácet, protože ti, kdo jsou v těch velmi ziskových neziskovkách, ziskových pro ně, najednou ztrácejí jeden po druhém svou příležitost, svou moc. Ti, kdo stojí v pozadí a platí to, a ti určitě tam jsou, ti by do takto nejistého podniku, jako je pokus Ladislava Vrabela či pana doktora Sládka, jako narušit ten nepodvolený ostrov, trochu tajuplný, do toho by to nedali. Oni jsou hodně racionální. Tak pojďme dál. Srdečně vás zdravím, pane Hájku. Chci se s vámi podělit o názory na některé události posledních dní. Především také oznámit, že jsme s manželkou se opět zúčastnili tentokrát Oralské pouti na svatém Hostýně, kde jsme se pomodlili mimo jiné i za vás a za protiproud. Vřelé díky za to. Každá modlitba je úžasně cenná pro nás a pomáhá nám. Sledoval jsem i dlouho inzerované setkání vlastenců v Příčovech, avšak nikde jsem z tohoto setkání nezachytil živé vysílání a ani záznam. To je proto, Štefane, že jste psal ještě předtím, než jsme uveřejnili ten můj článek, kde jsou ty jednotlivé panely, součástí toho jsou ty nahraná videa z těch všech tří panelů. To ostatní, co se dělo kolem, to si pustíme za chvilku. Ale možná, že už jste se do toho k tomu dostal. Tohoto setkání se sám už nemohu účastnit, jednak ke vzdálenosti bydlím v Holešově a také věku 85+. Pán Bůh požehnej, Štefane. V inzercích na různých místech internetu tam vyjmenovávali účastníky významné osobnosti, ale ani v jednom případě neuvedli vás, respektive protiproud, jako jedno z nejvlastenečtějších sdružení. Tak mi to připadá, že jsme stále v ilegalitě nebo v nemilosti kvůli kritice dnešních poměrů v našem státě. Vždyť každý musí vidět tu neskutečnou a záslužnou práci vás jako tvář protiproudu, vaše akademie, rozhovory s významnými osobnostmi, vysílač Hvězda, vše ve prospěch pravdy, spravedlnosti a společnosti. Stále jsem přesvědčen, že protiproud je se skupením opravdových vlastenců, kteří si všímají nejen negativních, ale i prospěšných společenských aktivit. Štefan H. to píše z Holešova. Já bych tady nebyl tak přísný. Oni nás docela požádali, organizátoři Příčov, aby jsme o nich dali vědět. Já už jsem tam, čtyři roky nebo jak dlouho, nebyl pozván, abych vystupoval na tom pódiu. Upřímně řečeno, ani nevím, jak bych odpověděl, protože my máme své porady a máme je docela pravidelně a možná, že tam jsou mnozí lidé, kteří teprve mají co říct. Mně to rozhodně nevadí. A trošku možná mě taky zvedá obočí, že tam vlastně se protiproud nikde od organizátorů nezmínil. Udělali jsme proto, co jsme mohli, ale upřímně řečeno, Štefane a všichni ostatní, my to proto neděláme. Opravdu ne. My to děláme pro věc. Máte naprostou pravdu, že, a víte co, ono je to tak, že když nám poděkujete vy, nemluvě o tom, že nám posíláte úžasné dary, z kterých všecko tohle financujeme. A nic nám nezůstává. Tomu věřte, nejsme milionáři. Tak je to pro nás opravdu to nejcennější. Já, když jsem tam se bavil s těmi mnoha lidmi a potom s těmi, kde jsme si udělali tu naší malou poradu, to bylo tak krásné, tak blízké. A když jsem se díval do těch očí, skvělých, inteligentních, přemýšlivých, ale odhodlaných. Lidí, kteří opravdu vědí, že tím postojem, soubojem za náš stát a naše národy, abych to řekl přesně, sami vždycky riskují. Věřte mi, to mě tak dobíjí. To je taková baterie, že jakkoliv to všechno, ten den byl třeba docela hodně nadspaný, únavný, já jsem se vracel naprosto, že bych mohl skály lávat. Štefane, děkuji, že jste si toho všiml, ale není to to nejpodstatnější. Ale rozumím vám a někde v hloubi takový malý červíček mě také někdy zahlodá, ale vy ještě pokračujete. V této souvislosti bych vás poprosil, abyste vyzval příznivce protiproudu ve Zlínském kraji k setkání někde ve Zlíně nebo okolí, abychom se poznali a spolupracovali při různých aktivitách. Sám se této akce ujmout nemohu vzhledem k věku a zdravotnímu stavu, ale máte moji e-mailovou adresu a ať se příznivci obrátí na mě a domluvíme se na tom, kdo si to vezme na starost. Pak byste vy mohl zavítat k nám do Zlínského kraje. Srdečně zdraví, Štefan. Štefane, já jsem tam v Příčovech už také tak předběžně slíbil jednomu organizátorovi z jiného kraje, který pořádá něco podobného a myslím, že už tam si i vyzkoušeli tam někoho pozvat, že bychom tam přijeli. Rozumíte, tam jde o to, že my to organizovat opravdu nemůžeme. Ruce, nohy, všechno věnujeme těm našim aktivitám. Ale ta setkání jsou uchvatná. To poslední, které jsme měli nahoře v Jeseníku, to bylo prostě skvělé. Takže, pokud se ozvou nějací lidé nám ze Zlínského kraje, přepošlu vám ty jejich e-maily a dám jim váš e-mail a bude-li zájem, tak si myslím, že se o tom dohodnout pak můžeme. Týká se to všech možných ostatních, já vím, že zrovna ti novojičínští už jsem rozmluven a přesto se ještě napiju. Ten čaj je totiž skvělý. Z toho Nového Čína nebo z Ostravy, my jsme tam mluvili s Ladikem Větvičkou, který tam byl, také bude v tom sestřihu, který bude moderovat, bude dalším z moderátorů stanice Hvězda. Tehdy jsme už to s ním skoro organizovali v jeho jedové chýši, něco takového v Ostravě, ale pak do toho přišla nějaká tragická okolnost kolem mé rodiny a museli jsme to odložit. Takže když tohle bude a ozvete se nám s nějakým už předběžným plánem, tak se o tom určitě dohodneme. Určitě vyjedem, protože to setkávání, to je opravdu nejvíc. Pojďme dál. Zase nepřečtu všechny dopisy, mrzí mě to. Ale tady to bych chtěl zmínit. Přeci jenom Jirku z Ostravy nevynechám. Velevážený pane Hájku, dovolte mi nejprve krátký návrat k vašemu nedělnímu filozofickému článku z toho minulého týdne. Prosím o dovysvětlení vámi zmíněné soustažnosti, respektive Orwellovy teze z 1984, citace, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost a kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Prostou výrokovou logikou tedy dojdeme k logickému závěru, říká Jiří, kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. A nebo je to složitější, jak ve svém článku naznačujete. No Jiří, ještě budu pokračovat tu jednou částí vašeho jinak docela velkého dopisu rozlehlého, na který vám potom odpovím ještě sám, na ty další věci. Ono to platí všecko, v tom je ten, v vtip. Ano, na konci stojí, že kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. Ale v tom pořadí, ve kterém to Orwell píše, to ovládnutí minulosti, to bude dopis, ke kterému se dostaneme kolem toho srpna. To ovládání minulosti je pro ně nesmírně důležité, aby mohli ovládat budoucnost. A vy se ptáte, dovolte mi ještě položit mírně provokativní otázku, není absolutní svoboda v rozporu s Orwellem právo říkat i to, že 2 a 2 jsou 5? Je to jistě matematický nesmysl, na tom se asi shodneme všichni, ale to podle mě nijak nesouvisí s právem či neprávem to říkat. Netvrdím, že musím mít pravdu, spíše to beru jako experiment myšlenkový. Zajímá mě vaše argumentace potvrzující anebo naopak vyvracející tuto tezi. Možnost říct, že 2 a 2 jsou 5, souvisí se svobodou, nepochybně. Ale vy jste zřejmě, Jiří, tu knihu nečetl, anebo jste dokonce neslyšel ani, když jsme ji na pokračování vysílali na Hvězdě, protože tam jde přece o něco jiného. Tam tomu hlavnímu hrdinovi, tomu vzbouřenci, tomu Smithovi, ten vyšetřovatel z ministerstva pravdy říká, že on si musí myslet, že 2 a 2 jsou 5. Za všech okolností, že vnitřně prohlásí, že 2 a 2 jsou 5. Oni ho do toho falešného výroku nutí. Kdyby to měl říct z vlastní vůle, tak je to něco jiného. Ale on z vlastní vůle by řekl, že 2 a 2 jsou 4. A oni ho donutí. No ale to už bych prozrazoval. Přečtěte si tu knihu. Čili to je naopak. Jinak samozřejmě může tvrdit každý ve svobodné společnosti cokoliv, co podloží navíc třeba dostatečně argumentačně, aby o tom mohl přesvědčovat druhé. Za jistých okolností mimochodem může i ta teze 2 a 2 jsou 5 platit, ale nesmí mě do toho přece nikdo donutit násilím až tak, že mě zabije. To je ten svět Orwellův, kterému se bráníme. I vy, Jiří, pojďme dál. Tohle chci přečíst právě. Vážený pane Hajku, děkuji za text na vaší akademii k 21. srpnu. Vím, že jste už proti proudu vícekrát při této příležitosti psali o skutečných důvodech, kvůli kterým se odehrála tato tragická epizoda mezi námi a Sovětským svazem. Jak se dnes ve veřejnoprávních médiích opakovaně říká Ruskem. Přesně. To byl ale Sovětský svaz. A my jsme v té, tady to vidíme teď na obrazovce, docela možná, že stojí za to, až se ještě možná ti, kdo to neviděli, podívat do akademie. Ale ono je to i na, to bylo i na hlavní stránce proti proudu. Se na ten článek podívat, napsal ho Vladimír Čermák a je naprosto v tomto smyslu vyčerpávající. Opravdu jste jediní ve svobodných médiích, kteří vysvětlují, že nebýt toho, dost možná by došlo ke třetí světové jaderné válce. Je to složitost, ale je to tak. V jedné vaší knížce jsem se pak dočetl, že v roce 1983 za prezidenta Reagana jsme i tak byli asi nejblíž k jaderné válce během studené války. Skutečně to tam je a myslím, že to bylo v té poslední smrt ve věži, nebo teď nevím, které opravdu už. Ale ono to tak bylo, skutečně už to byl ještě generálním tajemníkem Jurij Andropov, už byl těžce nemocný, oni toho chtěli využít a přesvědčili zřejmě ti jestřáby prezidenta Reagana, že by bylo dobré zaútočit. V té době probíhalo velké cvičení NATO v Evropě západní, a pak tam nastala chvíle už radiového ticha A bylo to velmi napjaté, protože to radiové ticho je to před útokem. A mnozí přesvědčovali nemocného Jurije Andropova, předtím šéfa tajné služby sovětské, že by měl Sovětský svaz zaútočit preventivně jako první, ale on naštěstí měl dostatek svých lidí ještě venku a dokonce i v Reaganově okolí, že do poslední chvíle čekal a Reagan se nakonec neodvážil. Ten plánovaný útok odvolali, dodnes se o tom nehovoří a Sověti nezautočili preventivně. Opravdu jsme tehdy byli asi jaderné válce nejblíže. Jenže současná moc, s tím myslím i naši novou vládu, nadále opakuje ty historické nesmysly o potlačení pražského jara z důvodu strachu ze socialismu s lidskou tváří, což byl chytlavý slogan jednoho z křídel KSČ, které tehdy usilovalo o převzetí otěží a také všech výhod s tím spojených, protože jim o nic jiného nešlo. Ještě bych řekl, že to je o stupínek složitější, protože některým z nich o něco šlo. Někteří z nich tomu skutečně věřili, ale to pozadí toho bylo, myslím, přesně takové, jaké říkáte. Luboši Š. z Liberce, ale vy pokračujete. Je zoufalé to pozorovat a poslouchat a vědět, že se s tím vlastně už nic nedá udělat. S tím, co vmontovali do těch myslí? Já myslím, že dá. Ale bude to trvat a bude to ještě stát spoustu věcí a možná i situací, při kterých najednou i ti mnozí mladí najednou si tu otázku začnou klást. Ale nechme trošku nebesa, abychom k tomu došli přirozeným způsobem. Přesně jak jste to popsal ve vašem minulém článku s citací Orwella a jeho 84. Jsem jen o rok mladší než vy, takže mám za to, že jsme ty dramatické chvíle prožívali podobně, to asi ano. A dnes nám o nich řeční mladoši, kteří jen opakují, co jim nalili do hlav ve školách. Jasně, je to zbláznění to poslouchat. Ale oni za to nemohou ani. Teda většina. Ti, kdo si na tom staví kariéry, ti za to mohou, ti to vědí. To jsou obyčejní kolaboranti dneška. Přesně jak to znělo tam na začátku. No budiš, oni jednou třeba dostanou rozum a začnou se zajímat o to, jak to všechno skutečně bylo a proč. Myslím si to také. Co je ale vůbec nejhorší, když vidím Pávka, jak se naparuje před rozhlasem. Pár lidí na něj sice zapískalo, ale jinak to měli plně v režii Chvilkaři a jejich kámoši z Českého rozhlasu a České televize. Ten sprosták totiž nemá vůbec žádnou brzdu. Já bych souhlasil. On ví, že je všeobecně známo, co dělal a jak se vyjadřoval k srpnu, když si z toho dělal kariéru za minulého režimu, ale vůbec mu to nevadí. To je to. Já tomu rozumím, Luboši, proč vás to tak irituje. Jemu to prostě nevadí. On je tak splachovací, tak, řekl bych, plastový. On je tak bez morálky a bez jakéhokoliv závanu svědomí. Už jenom to, jak necháte své plukovnici vyplácet těch dalších 100 000 na ty její roby, to je tak neskutečné. To by i ten jeho vzor dnešní Havel nikdy neudělal vůči těm svým manželkám. No, o té první ani nemluvím, ta byla opravdu prostá, skvělá žena. Ale o té druhé, ta si to pak vykompenzovala jinak v dědictví. A on to udělá. Ten Pávek to udělá. To je opravdu bezcharakterní, hluboká mravní žumpa. V níž z níž nám káže. To je pravda. Jsou totiž dohodnuti, že se v médiích objevovat nebude, takže se klidně může tvářit málem jako druhý Havel. Ano. A spousta lidí ho bude klidně znovu volit. Souhlasím. Myslel jsem, že vyskočím z kůže, když tam pak ta zorganizovaná banda pískala na Okamuru. Neměl tam vůbec chodit, i když je mi jasné, že by mu to zase omáchali o ústa jinak. Jenže co s tím? Samozřejmě jde hlavně o to, aby Pavel znovu nezasedl hrad, jako pan Kotrč tu hájenku v tom večerníčku, jak jste jednou vtipně poznamenal. Já se na to pamatuju. Taky mě to tak přišlo. Jenže bojím. Nevěřím, že se Andrej Babiš do toho znovu pustí, jak spekulují média. Byl by blázen a to on není. A teď mě zase vzalo, když Miloš Zeman vypustil balónek, že by to třeba znovu zkusil. A stejná média, která fandí Pavlovi, ho v tom podporují. Co si o tom myslíte? No, balónek to určitě byl. Já jsem ten rozhovor četl na iDnes, to bylo nebo kde? Myslím, že iDnes. Ve kterém to nakonec sám Miloš Zeman schazuje, říká, ale přece je mi tolik, kolik mi je, nechci být dalším Bidenem. Ale on to tam nevypustil jen tak do těch médií. On chce, aby se to hrálo, on chce slyšet. A oni ho v tom teď ta korporátní média docela podporují různými spekulacemi. Ono by se jim to líbilo, kdyby do toho šel. Dokonce vím, že i Andrej Babiš řekl, že by mu to nevadilo, abych tak řekl. No, byla by to tragédie. Já Miloše Zemana si vážím za mnoho věcí, které udělal i jako prezident, i předtím, jakkoliv byl, abych tak řekl, na druhé straně, protože to vždycky byl bruselský federalista, kterému dlouhá léta trvalo, než pochopil, co je Brusel. A v době, kdy my jsme proti tomu burcovali, on vyvěšoval na hradě ten modrý hadr, který vydávají za vlajku neoprávněně, protože není v těch základních smlouvách uvedena. Ale přesto bych mu tohle nepřál, aby zkusil, protože a nám bych to nepřál, protože tam by asi došlo k tomu, že by se ten Pavel tam vrátil. Já mám prostě obavy, abych pokračoval ještě v závěru dopisu, z toho, že se tím nikdo nezabývá a přitom je to už blízko. Vládní koalice nikoho nepostaví, jak řekl Macinka, a Babiš to potvrdil. Takže dalších 5 roků s tím bezectním hovadem, my ta slova nepoužíváme, ale tentokrát jsem ho, abych tak řekl, nenechal vypísknout. Pro mě už to v mém věku může být navždy. Pro mě rovněž. Mrzí mě, že jsem se kvůli zdraví nemohl dostat do Příčov, i když ten med s vašimi houbami mě z toho skoro už dostal. To je Supramed, jak to není moje. Ale jo, beru to také. Tak jsem nechtěl nic riskovat, ale na poradě samozřejmě budu. Vyjádříte se k těm mým skeptickým myšlenkám. S velkým obdivem k vaší neocenitelné práci a nezdolné vitalitě, Luboš Eš Liberec. No, Luboši, víceméně jsem se k tomu vyjádřil. Ale ještě vám napíšu, protože vidím, že vy o tom jako přemýšlíte opravdu v několika rovinách a možná mě to uvažování by zajímalo i na pár otázek, které bych vám položil vrstevníkovi. A já si přesto myslím, že to dopadne dobře. Protože pokud jde o tu prezidentskou volbu. Protože za prvé, nemyslím si, že to úplně Andrej Babiš nechává stranou. Za druhé, já myslím v tom smyslu dobře, že zatím nikde neproblesklo, a čím déle se to podaří, tím lépe, kudy by on chtěl do, protože on bude rozhodující v tom, do té volby jít a konečně, kdo to bude. Mě trošku zavrtalo hlavou v Příčovech, když jsem prostě tam viděl Svatopluky a pana profesora Druláka, tak jsem si říkal, možná, že by to také nebyl špatný kandidát, jakkoliv je možná ideově trochu jinde než třeba já, ale je to poctivec, je to úžasný člověk. Těch lidí se najde určitě postupně dost. Jde o to, aby nakonec se našel takový, na kterém se celá ta protestní a dnes tedy vládní koalice z částečně nepodvolených, ale částečně i té mlčenlivé většiny shodne. Protože pak ti Pavlové šanci mít nebudou. Pojďme dál. Dobrý den, vážený pane Hájku. Dnes, čili včera, jsme se v Příčovej dostali do diskuse o náboženství a o Bibli. Obávám se, že se mi nepodařilo vyjádřit jasně to, co jsem chtěl říci. Navíc jsem si také uvědomil, že jsem se ve vás možná jako silně nábožensky cítícího člověka dotkl. A v tom případě se vám omlouvám. Přeji hezký den, Zbyšek k Zbyšku. Opravdu se... Jo, ono to bylo už předevčírem, ono to nebylo včera vlastně, ty Příčovy. Já tím ještě pořád vnitřně žiji. Zbyšku, opravdu omluva není na místě. Ta debata byla skvělá. Já si vás tam pamatuju. Pamatuji si to, o čem jsme se bavili samozřejmě. Ta byla skvělá a ty, že nemáme na některé věci úplně shodné názory a vyměňujeme si je, to je naprosto základ nepodvolenosti. Ne, bylo to vynikající. Vynikající a přesto jsem jako rád, že jste i ty dvě, tři věty napsal, protože to zase svědčí o vzájemném respektu, vzájemné slušnosti. Neboť takovými prostě už v tom nepodvoleném táboře většinově jsme, pokud do toho neskáčou ty trolové. Ale ještě rychle, než začne pokračováním, dnes se neozve Znělka, protože zařadíme rovnou za naší poradu těch, já nevím, 20-minutový sestřih těch pár rozhovorů, aby ti, kdo jste tam nebyli, jste si aspoň trošku udělali obraz. Zítra to dáme celé ven. Vážený pane Hájku a celá redakce Proti proudu, velmi děkuji za zprostředkování setkání v Příčovech. Poslouchala jsem to s přerušením na několikrát a opravdu mě to dojalo, jak se snažíte o lepší společnost na této zemi. Všichni se o ně snažíme společně. Proto společnost. Věřím, že náš pan Ježíš Kristus nad tím drží svou ochranou ruku, protože je to v souladu s jeho učením a vůlí. Je v tom aplikace pravdy a lásky v praxi, což jsem nikde jinde nikdy neviděla. Srdečně vás zdravím a vyprošuji Boží požehnání a ochranu. D.S. Milá D.S., moc znovu za to děkuji, opětuji. Přání o požehnání vám všem, kteří jste byli v Příčovech specificky a všem, kteří se na to podíváte a budete tam s námi aspoň v tom vnitřním světě stejně tak. Požehnání budeme všichni moc a moc potřebovat, protože už startuje další, abych tak řekl, nefiskální rok, končí prázdniny. Já myslím, že ty Příčovy byly dobrým završením toho všeho, co se dělo. Tak vás všechny opatruj, náš Pán Bůh a milovaná Panna Maria. A chcete-li, tak ještě chvilku s námi zůstaňte.
1: Tak vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Po roce jsme opět v Příčovech. Před chvílí jsme prodělali nádhernou mši tady v zámecké kapli a teď se vrháme do víru událostí. Chceme vám z toho prostě něco přinést všem, kteří jste nemohli se sem z jakýchkoliv důvodů dostat. Je to tady, zdá se, letos ještě živější než loni a právě před chvílí nám tady z pódia promluvil nečekaně, abych tak řekl, předseda parlamentu. Představte si, předseda parlamentu v Příčovech. Neskutečná věc. Takže pojďme se podívat, co se tady vlastně děje a na závěr se ještě jednou uvidíme.

0: po roce zase v Příčovech, jak to tady vidíte, je to, jak to na vás působí?
1: Samozřejmě je to pohlazení duše, protože po všech těch darebácích, které slyšíme kolem sebe a vidíme kolem sebe, se tady člověk setká s lidmi, kteří řeknou, že nejsme na stejné lodi a spojuje nás slovanství a to je to, co mě těší na tom asi nejvíc.
0: Jsme tu v nějaké bublině jenom, nebo...
2: Musíme se vrátit k starým osvědčeným křesťanským tradicím a začít chápat to, co liberalismus, ne v tom smyslu bruselských komisařů, prostě z Ruska, ze Spojených států, z Číny se šíří prudká modernizace světa ve smyslu technologickém, ale návrat k morálním, ke kořenům evropské morálky minulého století.

0: Ptám se, odkud jste přijela?
1: Z Prahy.
0: A proč se měříte?
1: Jsem tady třetím rokem, protože patřím mezi vlastence, pokračuji ve svojí rodině. Můj tatínek byl vlastenec. A sdílím vlastně myšlenky, které jsou tu prezentovány.
0: Výborně, a vy tady jezdíte opakovaně, nebo?
2: Jsem tady podruhé, byl jsem tady předloni, když nám vypli tenkrát to sabotáží, tu elektriku, a byl tady Jarek Nohavice, tak to bylo výborný, no.
0: Proč sem jezdíte, nabíjí vás to, nebo?
1: Ze Svatopluku sem jezdím, protože Svatopluk se taky toho zúčastní a ráda přijdu mezi lidi, kteří mají podobné smýšlení, no.
0: Jasně. Vy říkáte, že jste byl dlouho v Austrálii.
3: Dlouho v Austrálii, teď kolik? Asi 30 let.
0: 30 let.
3: Od 88. basically.
0: Jo. A teď jste zpátky.
3: Teď jsou zpátky. Slyšíte, že mám moravský dialekt, ale žiju v jižních Čechách, v Novohradských horách.
0: Aha. A proč jste se vrátil?
3: Protože mě z toho LGBTQ a z té politické korektnosti tam začalo být úplně špatně.
0: Nejste první Australan český, který nám to říká, ale ne všichni se vrátí. A když to teda srovnáváte, tu realitu tam a tady teďkon v tomto ohledu, jak to vypadá?
3: Já tam mám 3 dospělé děti. A teď mě posílali zprávu, ukazovali mi ten vynález, který čte ty telefony, které jako v Novým Jižním Walesu budou jako chcou ho ustanovit zákonem, že je to normální, že vás policie zastaví, požádá o vás váš mobilní telefon, strčí ho zo zařízení, který bylo vymyšlený v Izraeli, a úplně vám vytáhne všechny data, úplně ten telefon okopíruje, úplně přesně tak, jak ho máte vy. Ví úplně všechno o vás.
0: Takže to ještě tady úplně takhle není?
3: Není,
0: ale
3: ta Evropská unie, tam my

0: To je z Německa, to je odsaď, to je z Anglie. Dneska už je to úplně jinak. Jasně.
1: Myslíte, že se podaří aspoň některé věci SPD prosadit, nebo je to marný sen?
2: Tak SPD funguje minimálně jako korektiv ve vládě, proto my jsme rádi, že můžeme alespoň věci navigovat způsobem, že situaci nezhoršují, ale pokud situaci obyvatel nezlepší, tak alespoň, že nedochází k takové té postupné erozi státních struktur a rozlézání progresivistických a nepřátelských struktur.
1: Na místě činu, jak to tedy hodnotíte letos?
3: Velmi, velmi pozitivně, protože poprvé jsme tady, ne, když to řeknu v úvozovkách, jako dezoláti, ale jako podporovatelé částeční, byť kritičtí nové vlády, tak strašně nabíjí to setkávání s lidma. Jo? Tady už jsem oslovoval desítky rozhovorů, někteří jsou pozitivní, jiní kritičtí, a co vždycky si cením, že se dá mluvit tady na rovinu. I o tom, co třeba děláme špatně, co lidem vadí, je to několik věcí. Jasně. Že bychom měli být důraznější a otevřenější v komunikaci, někomu vadí větrníky, někomu stavební zákon, tak se snažíme vysvětlovat. A je to zase o krok dál, i to, že poprvé jsme tady Jasně. jako lidi, kteří do toho můžou trošku víc mluvit, co se v naší zemi děje. Je to jenom na nás.
1: Křičovi jsou právě ve fázi velkého výbuchu, abych tak řekl. Prostě jede to tu naplno. My se ještě chceme pobavit se spoustou lidí. Chceme se zeptat také na něco tady Tomia Okamury. Uvidíme, jestli se k němu dostaneme. Ale rozhodně nás zajímají ze všeho nejvíc názory těch, kteří se přijeli ze všech možných koutů. Tak pojďme do toho davu. Proč sem jedete?
4: No, protože mi není lhostejný to, v čem žijem. S velkou nelibostí sleduji dění v Evropě a ve světě. A skutečně ta případná hrozící válka, to je obrovský strašák.
1: A vy si myslíte, bude nebo nebude?
4: Já věřím, to riziko je značné, ale věřím, že nakonec ty odpovědní zasednou k jednomu stolu a budou muset ten svět uvést do nějakého smysluplného stavu.
1: Kéž by. Bude nebo nebude válka?
0: Já se modlím, aby nebyla. Jako já, jak řekla Martina Kociánová, ta síla té myšlenky je obrovská. Já v mých modlitbách děkuju za to, že válka není a že nebude.
1: Marku, šéfredaktore, ahoj. Myslíš si, že to skončí mírem nebo válkou?
5: No, já bych si přál samozřejmě, aby to skončilo mírem, ale ono i války končí nakonec mírem, že jo, takže...
1: To je teda, ale ještě jednou takhle uhneš a...
5: Já nevím, hele, já si přeju, aby skončilo to, co si říká Evropská unie, protože to, co chrlí, tak to už mi opravdu v mnoha směrech připomíná to, co jsme vlastně prožili před listopadem 89. Věřím tomu, že to skončí nějakým krachem, že to nebude úplně jednoduché, ale válka to nebude, takže věřím, že to bude mírová cesta k lepšímu světu.
1: A je to bublina tady to, anebo je to nějaký trend?
6: Váš osobní život, ale ve
7: to je otázka. Ale řekla bych bublina, ale sílící.
4: No, určitě, protože kdybychom naprosto rezignovali, tak proč sem i jezdíme, jo? Pokud by ta válka byla nevyhnutná. Je to riziko značné, ale věřím, že nakonec to dobře dopadne.
1: Ladíku, vy jste tady obvykle v Příčovech. Jak na vás ty letošní působějí?
8: Já tu nebyl teďka 2 roky, ale teď tu jsem po 4. mám pocit a pro mě to je vždycky velice příjemné setkání lidí, kteří mají radost z toho, že tady jsou a že se vidí navzájem. Je to taková příjemná, příjemné, takový příjemný den mezi přáteli.
2: Je to už tradiční akce, je to 8. ročník, jestli se nepletu, a soudě podle počtu účastníků je vidět, že spíše akce je na mírném vzestupu, než že by, jak někteří škarohlídové říkají, že by tak

0: nepřitahovala, nebo že by lidi o to ztráceli zájem. No a pak je přijde, že spousta lidí už to bere jako takovou tradiční součást svého roku.
1: Je to v něčem jiné, nebo?
2: No tak dneska nám tu chybí jeden živočich a je ten čistší vzduch.
1: Protože je to zvláštní letos v tom, že přeci jenom, když tady promluví předseda sněmovny, je to zvláštní. Takže jak se na to koukáte, stoupáme nebo klesáme?
2: Já to spíš hodnotím podle toho, jaká tady je atmosféra. Atmosféra je tady vždycky přátelská, takže v tomhle směru se to nemění. Lidi sem jezdí více méně ti samí, už tady za ty roky znám víc a víc lidí, ale to, že je tu předseda sněmovny, samozřejmě je dobrá zpráva.
1: Jo, a je to nějaká bublina, nebo je to nějaký znak už něčeho, že se tady přeci jenom něco formuje vlasteneckého?
3: Ne, je to určitě bublina, každopádně, ale je to bublina vlastenců, kteří mají podobný styl přemýšlení, podobně se dívají na nejrůznější světové události. A je to určitě bublina, protože ten, komu se nelíbí naše názory, tak tu nechodí. Ale to není náš problém, to je problém těch, kteří jsou trošku zblbnutí tou propagandou režimní a mainstreamovou.
1: Stoupáme nebo klesáme?
4: No, já bych řekl, že tak nějak jako pomaličku se to drží zatím na nějaký rovině, ale že by to bylo nějaký velký stoupání nebo velký klesání, mi nepřipadá.
1: Jo. Markéto, váš hlas slyší často posluchači stanice Hvězda, konečně vás vidí také.
5: Zdravím.
1: Jak vás to baví?
5: No velmi, velmi. Já samozřejmě mám s rozhlasem nějaké zkušenosti, ale stanice Hvězda mi přinesla úplně nové rozměry, novou dimenzi.
1: Aha, v čem?
5: Víte, já si teprve teď uvědomuji právě ty písničky, ty české písničky, jak jsme na nich vyrůstali, jednak mě to vrací v tom čase. Tak nějak, když jsem slyšela ty první písničky, tak jsem měla pocit, že je ráno, někde doma hraje rádio a do mě bude, tak jdu do školy. Ano. To byl ten vlastně můj první pocit, když jsem si naladila stanici Hvězda. A potom, já se musím přiznat, že mám vlastně vůči této hudbě trochu dluh a musím to napravit. Mhm. Protože já jsem byla přesně ta generace, kdy nás tahle muzika vůbec nezajímala. My jsme furt měli naladěný to rádio Luxemburg.
1: Ano, ano.
5: A navíc já jsem vyrostla na takzvané klasické hudbě. A já teprve teď objevuji, jak kvalitní hudba to je. Hmm. Od textů po umělce, jak jsou to skvělé zpěvačky. Takže pro mě to je skutečně úplně nový svět a jsem za to moc vděčná. Moc vám
1: děkuju. Jsou to ztráty a nálezy.
5: Ano.
1: Já prozradím všem, že vy budete jedním z moderátorů naší stanice Hvězda.
3: Dalibůh.
1: Dalibůh, to je všechno Dalibůh.
3: Ano.
1: Ale které z těch období, které tam Hvězda sleduje, to znamená, řekněme, od 50. respektive od 20. ale od 50. do konce 80. let je pro vás nejzajímavější.
3: No tak je známo, že jsem pracoval v rádiu asi 3-4 roky a měl jsem možnost si vybírat hudbu už tam, takže mě 20. léta sedí, ale hlavně nejvíce mi sedí konec 60. 70. let s přesahem do 80. a samozřejmě se zaměřením na českou muziku.
1: A máte nějaký plán, abych tak řekl, co tam chcete vysílat, co tam chcete říkat, co tam chcete moderovat?
3: Plán je relativně připraven, protože máme spoustu materiálů o aktuálním dění, o kterém režimní tisk neinformuje nebo informuje jednostranně a bylo by dobré, kdyby byl zdroj, jako je stanice Hvězda, která o tom může informovat z jiných úhlů pohledu. I když ne třeba někdy úplně něco jiného, než ten mainstream říká, ale s využitím něčeho, na co oni vůbec nemyslí a nezajímá je to.
1: Budeme se všichni moc těšit, že tam budete slyšet zase
3: Já se budu těšit, slibuju, že budu mluvit i česky, takže i lidé, i Češi z Čech to budou rozumět, protože by si mohli stěžovat, že v ostravštině ne všechno je srozumitelné, ale přizpůsobím se i čtenářům, teda posluchačům ze západní části republiky.

0: stoupáme nebo klesáme?
1: No, já si myslím, že pomaličku stoupáme. Já jsem většinou pozitivní člověk, že jinak by to ani nešlo. Tak je to pomalej, než bych třeba i já sám chtěl, ale o milimetry stoupáme, bych řekl.
2: Já jsem tady zrovna s jedním z hostů měla takovou diskuzi, že bychom se měli vracet k tomu odkazu. Protože já si přesně pamatuju, jak mi pan kardinál Duka přesně v té svatováslavské kapli vykládal ten odkaz Cyrila a Metoděje.
0: Ano.
2: Mimochodem v relikviáři jsou stále, tam je relikvie svatého Cyrila, on tak říkal, no, mnozí z nás to ani neví.
0: Jo.
2: A přesně, my jsme byli založeni jako ten most mezi východním a západním, mezi východním a západním křesťanstvím a já mám pocit, že se na to strašně zapomíná. Ten odkaz svatého Metoděje tady máme v Paládiu, teď je to Paládium okrada na zemí českých. A mám pocit, že se na to zapomíná a že bychom to měli tak trochu zbednout, tuto otázku a více se jí věnovat.
0: Máte k nějakému světci zvlášť blízko?
2: Ano.
0: K jakému?
2: Svatý Prokop, duchovní ochránce zemí českých. Měli bychom se k němu vrátit.
0: Podaří se udržet mír v Evropě?
3: Já se obávám, že ne.
0: Asi to už není o tom rozumu, ale je to o tom, že nemůžou ty elity už se ničeho jiného chytit, než...
3: Já bych spíš řekl, že to zadlužení těch západních států už je tak veliký, že jedinou cestu, kterou z toho vidějí, je právě ta válka, protože to vždycky byla cesta, jak z toho šíleného dluhu.
0: Tak doufejme, že nebudeme mít ani jeden z nás v tomto pravdu.

0: Chodíte tady mezi lidma, mluvíte, co vám nejvíc říkají?
1: Tak samozřejmě je tady spoustu dotazů, protože na tomto setkání jsou všechno vlastenci a patrioti, pro které je Česká republika na prvním místě. Jsou to lidé, co pracují, co mají odpracováno, co mají rádi svoje rodiny, milují Českou republiku. Takže hlavně tady hodnotíme výsledky, které máme. Lidé mluví o tom, že skutečně pocítili, že jsou levnější energie. Hovoří o tom, že základní potraviny, že vidí, že jsou levnější. Konkrétně jsme mluvili o máslu, o vajíčkách, o další věce, jako vepřový masu.
0: Přesto, vy osobně, jedna základní otázka. Věříte tomu, že se podaří udržet mír?
1: Myslíte mír v Evropě?
0: Ano.
1: Tak já myslím, že tomu v podstatě, já bych nestrašil tedy tím Ruskem až tolik. Nestrašil bych, že se nám tady blíží válka. To znamená, já si myslím, že nebo i naším cílem je, aby ten mír byl. Já upřímně řečeno, je tady čím dál víc takový válečný štváčů, mi připadá, i v té Evropě, pro který vlastní kapsa je blíž než prostě prospěch celé společnosti, ale možná, že, nebo jsem přesvědčil o tom, že SPD může malinkým kamínkem i v rámci Evropy přispět k tomu, aby se ta situace tak nehrotila.
0: Díky.
1: Taky děkuji a rád jsem vás viděl a všechno nejlepší proti proudu.
0: Tam na pódiu sice pořád ještě zní hlasy, my ale máme za sebou naší tý party a to už skoro nic víc se k tomu říct nedá, ale myslím, že to bylo letos pozoruhodné v tom, že opravdu těch setkání bylo extrémně mnoho. To nejcennější, co je vidět se s vámi a vidět se navzájem. Tak Příčovy jsou letos pro nás už skoro mrtvé. A G Příčovy 2027.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Vítám vás u pátečního vysílání pořadu Jsme ve válce, pořadu otázek a odpovědí s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. V první části rozkryjeme symboliku i historické parametry účasti prezidenta Petra Pavla na pietní aktu k srpnu 1968. Zasadíme jeho dnešní postoje do kontrastu s jeho životopisem z roku 1987. Zeptám se, jak se mění výklad dějin, nakolik je přiléhavé paralelizovat rok 1968 se současnou válkou na Ukrajině a zda nám vlastní historie neslouží i jako varování před nekritickým přijímáním jakýchkoliv válečných narrativů. Dále otevřeme rozpočtovou otázku obrany. Prezident požaduje rychlé překročení 2% HDP, zatímco vláda drží stávající linii. Budeme analyzovat, zda má hlava státu takto zasahovat do rozpočtových pravomocí vlády, zda se máme řídit reálnými potřebami naší armády nebo procentuálními závazky NATO, ale především, co přesně občané za tyto desítky miliard korun dostanou. Dál se přeneseme do severní Evropy. Polsko hlásí přípravy na možnou konfrontaci s Ruskem a Švédsko zpracovává krizové plány civilní odbrany, ochrany, počítající i s těmi nejčernějšími scénáři. Zhodnotíme, zda jde o realistickou obranu nebo o postupný posun evropského prostoru do permanentní psychózy. A položme si klíčovou otázku. Jak je na krizové řízení a dopady případného konfliktu připravena Česká republika? V závěru zamíříme do Spojených států amerických, mezinárodnímu i bezpečnostnímu dění kolem FBI. Podíváme se na to, jaké změny a reformy se v amerických bezpečnostních složkách chystají a jaký dopad mohou mít na globální bezpečnostní architekturu. Tak. A dnes večer se s Janem Schneiderem spojíme výjimečně do Frýdku Místku. Budeme mít vzácnou příležitost pozdravit jeho přítele, profesora Jana Kellera, který napsal doslov ke knize Oliviera Delormeho 30 důvodů, proč odejít z Evropy. Je ta kniha, kterou si pro vás Jan Schneider na dnešní večer připravil. Takže já zdravím do Frýdku Místku Jana Schneidera, hezký večer.
1: Abychom byli přesní, tak jenom do Místku, protože místní jsou na to dost citliví, takže dobrý večer z Místku.
0: Aha, tak to jsem netušila, takže opravuji, ano, zdravím do Místku, zdravím všechny naše diváky. A já si myslím, že půjdeme hned k prvnímu tématu, které jsem zmínila a myslím si, že to dnes, podle toho, jak jsem sledovala v průběhu dne reakce na sociálních sítích, ale i v médiích, celkem zahýbalo společností. Prezident Pavel, alespoň tak se to zdá, že to na mnoho lidí tak působilo, zahájil nebo respektive pokračuje ve volební kampani, protože ve svém projevu k 21. srpnu roku 1968 přirovnal situaci České republiky v té době s dnešní situací na Ukrajině. A také zmínil veřejnoprávní média, o která je potřeba dnes bojovat a srovnával ty situace. Mně se to zdá, že to bylo absolutně přes čáru. A mě by zajímal, pokud jsi slyšel ten projev, já pevně věřím, že ano, a slyšel jsi nějaké reakce, co na to říkáš. Čeká nás, zeptám se tedy, čeká nás do prezidentských voleb takto silný atak ze strany Hradu?
1: No, já tě možná trochu zklamu, protože já si myslím, že nejadekvátnější reakcí na to snahy prezidenta Pavla zahájit svoji předvolební kampaň není ani pochvala, ani kritika, ale vůbec nic na něj neříkám. Ten člověk mě už opravdu nezajímá, vadí mě, ale nezajímá mě a já se nebudu podílet na jeho předvolební kampani tím, že bych zbytečně bral do úst jeho jméno. Snažil jsem se nějak to připodobnit, oni tam furt něco přirovnávají k něčemu, tak já jsem si říkal, k čemu to přirovnat, oni ho stavějí do řady s Václavem Havlem, takže dnešní účast prezidenta Pavla na připomínce invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa mně připadá, jako kdyby se Václav Havel účastnil živě a spontánně oslav 1. máje nebo něco na ten způsob. Jo? Takže je to prostě něco nepřípadného. Myslím si, že ten člověk akorát ukazuje z celé společnosti tím, jaké dělá převraty a loupingy a vývrtky všelijaké životní názorové, že je to zřejmě takový vzor pro společnost ku normalizaci, to znamená opustit své názory a orientovat se jak ty korouhvičky ve větru. Takový ten vzor, že je lepší mít místo páteře hroší kůži. Jo? Prostě po něm všechno steče, on se neustále směje, perfektně zastřižená fúziska a v podstatě radši ani neposlouchejte, co říká, protože ono to v podstatě význam žádný nemá a když se to veme v celkovém kontextu, tak bych řekl, že je to dokonce vůči obětem 21. srpna 1968 a následující doby je to, jeho účast je velmi urážlivá.
0: No, já si na tebe dovolím navázat v jedné věci. Když říkáš urážlivá, já bych řekla, že i nebezpečná, a to v tom slova smyslu, že on velice intenzivně objíždí školy. On nechodí jenom na střední školy, na gymnázia, ale on chodí i na základní školy. A když jsem hned v úvodu zmínila, že on srovnává tu situaci na Ukrajině s naší situací v roce 68, tak tam jsou přece naprosto nesrovnatelné věci se odehrávají na Ukrajině. Probíhá od roku 2014 občanská válka. Tam umírají tisíce lidí a on něco takového bude vykládat žákům ve škole s tou autoritou, kterou vlastně úřad prezidenta má. Já tohleto přepisování dějin a ta neúcta k té naší minulosti, já to považuji za nebezpečné, protože pochybuji, že by ho kterýkoliv kantor nebo historik byli schopni zastavit.
1: Já myslím, že to je proti školskému zákonu, že tam to jako politická agitace a v jeho případě se nedá hovořit o historickém vzdělávání, ale o jednostranné politické agitaci, takže je zakázaná. Já k tomu mám velkou výhradu, protože ty říkáš, nedá se srovnávat, já bych to maličko posunul. Já bych řekl, že se dá srovnávat leccos, ale musí se srovnávat poctivě a musí se říct výsledek a ne u to, od toho odstoupit, když se nám vlastně to srovnání trochu vymyká z toho, co předpokládáme, že z toho vyždíme. Jo? Čili ať to srovnává 68. s tím, co je na Ukrajině, ale ať to srovnává i s tím, co se děje kolem Iráku, ať to srovnává prostě s tím, co se dělo v minulosti, ať to srovnává s těmi americkými akcemi. Prostě a potom můžeme k něčemu dojít, ale obávám se, že to je takový vějíř historických událostí, který bychom marně předpokládali, že bude mít člověk jeho rozhledu a jeho minulosti. Že bychom toho chtěli od něj příliš moc prostě.
0: No, u těch škol je, víš, tam je velký problém, že vlastně zřizovatelé jsou kraje, na krajích sedí politici a když jsem to sledovala ty poslední 4 roky, tak málo který kantor si dovolí vzpěčovat svému řediteli, který je zase závislý a jeho místo závislé na těch politicích, kteří sedí na kraji. Bohužel musím to takhle říct, ale ještě bych se chtěla dotknout. Slyšela jsem dnes několik historiků, kteří se zabývali normalizací a ta normalizace přece probíhala ne pod taktovkou Moskvy, ale ruku v ruce právě s těmi všemi složkami politickými, vojenským a tak dále, kterých on byl součástí.
1: No to máš pravdu, to přesně, co jsi popsala ohledně těch kantorů, tak to je přesně ten normalizační postup a je to ano. V podstatě ta 50. léta, protože to jsme si většinou páchali sami na sobě. Ano. Byly tam sice ty vlivy zvenku, ale prostě tohle to nám nikdo neodpáře. A já si myslím, ještě bychom se měli dostat trošku k širšímu kontextu toho roku 68.
0: No, to jsem právě se tě chtěla zeptat, jestli to, jakým způsobem teďka vlastně otáčíme tu naši minulost, tu naši historii, jak nás to může poznamenat. Co to pro nás znamená do budoucna v tom, o čem se potom budeme bavit dál? Budeme se bavit o tom, jak Evropa zbrojí, jak dál pokračuje ta eskalace války s Ruskem?
1: Já myslím, že je potřeba zvolit takový ten nenormalizační dogmatický přístup, kdy se prosazovalo prostě jedno dogma a že ten základem demokracie je pochybování. Pochybování, jak nás učil můj učitel, doktor Ladislav Hejdánek, pochybování je samým základem filozofie. Jestliže Evropa tvrdí, že jedním z jejich základů je i to řecké dědictví, tedy filozofie, tak to znamená, že by mělo společnost, že by měla chválit každého kvalitního pochybovače. Ne toho, kdo se rouhá, ale kdo kvalifikovaně pochybuje. A tady bychom měli si dovolit zpochybnit prostě celý ten, jak se říká, narativ, to je hrozně hloupé slovo, ale prostě to pojetí toho roku 68. Nesmíme zapomenout na tu knížku Tomáše Smetánky Podívám se na to ráno, kde on píše o tom, když sovětský velvyslanec Dobrynin dal prezidentu Johnsonovi tu notu z Moskvy oznamující vstup vojsk Varšavské smlouvy, čili ne sovětských vojsk, ne, už vůbec ne ruských, ale vojsk Varšavské smlouvy. Tudle někdo říkal, myslím, že v Brně tady žádní Rusové ani Sověti nebyli, tady byli Maďaři, tak na to bychom neměli zapomenout. Tak on mu dal tu notu do ruky a Johnson to vzal a říkal, že já si to přečtu ráno, protože o tom věděl. A tady je důležitý připomenout se ten kontext, co bylo předtím a co bylo potom. V roku 68 předcházelo velmi významné setkání Kosygina s Johnsonem v obci Glassboro, kde se ti dva muži vlastně po dlouhé době se představitelé těchto dvou zemí potkali osobně, navázali velice zajímavý vztah a ten oblouk, nastartovali oblouk toho strategického odzbrojování, který končil v roce 72 smlouvou o antibalistických raketách a dohodou o některých opatřeních s ohledem na omezení strategických útočných zbraní, řečená SALT 1. Rok 68 v tomto nehrál vůbec, neznamenal žádný zádrhel, ale naopak zdá se velmi pravděpodobné, že obsazení jediné neobsazené země v Evropě, neobsazené vojsky jedné či druhé vojenské aliance, byl v podstatě podmínkou, taktické vyrovnání pozemních sil bylo podmínkou k zahájení a úspěšnému dokončení těch rozhovorů o strategickém odzbrojení. Takže celá ta věc má úplně jiný kontext, než se zdá. A velice bych se přimlouval zase za to pochybování, přestože riskujeme po odsouzení Josefa Skály, který si dovolil velice kvalifikovaně hovořit o tom, jestli je správné to jediné prosazované pojetí masakru v Katyni. Mimochodem, pojetí, které prosazoval Goebbels, tak Skála ho zpochybnil a byl za to odsouzen, čili v našem prostředí Goebbels vlastně vyhrál. Bohužel stalo se to, nicméně jediným důstojným lidským postojem je tomu oponovat a skutečně pochybovat. A já si tady dovolím ještě, protože ta řeč byla dost smutná, tak si tady dovolím takovou rádoby vtipnou poznámku. Zaslechl jsem předsedu Senátu, pana Vystrčila, a musím ho pochválit, i když on se mnou nebude souhlasit. On tam totiž řekl, že je potřeba mít páteř, čili já to beru jako kritiku prezidenta Petra Pavla, a pak tam Vystrčil řekl, že je třeba říkat pravdu, i když se to nenosí, a to bych řekl, že je pochvala všem dezolátům. Takže díky, pane Vystrčile, řekl jste správnou věc, i když jste to asi vůbec netušil a nechtěl.
0: Já si myslím, pokud nemáš tady k tomuto tématu víc, že se posuneme dál, jenom bych ti chtěla poděkovat za to, že jsi nahlídl víc do hloubky toho, o čem se bavíme, ne pouze to klouzání po povrchu, kde já jsem zmínila teda prezidenta Pavla a kampaň a tak dále, a taky se často mluví o tom, že to v podstatě byl souboj dvou komunistických křídel proti sobě, kde jedno prohrálo a druhé si pozvalo ty vojska, aspoň takto zjednodušeně. Bylo by dobré a je bohužel velká chyba právě u těch veřejnoprávních médií, která byla zmíněna, že takové diskuze a takové nahlédnutí pod povrch se u nás nekoná.
1: Ano.
0: Jestli nemáš nic víc, půjdeme dál?
1: Ano.
0: Takže další téma, zůstaneme u prezidenta Pavla a myslím si, že tady naprosto v pořádku a tady ho si myslím, že v žádném případě nemůžeme podezírat u tohoto tématu z toho, že by prováděl kampaň spíš z toho důvodu, čí zájmy, o čí zájmy tady jde, protože prezident Pavel se vyjádřil, že by se chtěl účastnit projednávání rozpočtu vlády Andreje Babiše a jde mu o to, že se mu zdá nedostatečné naplnit ty pouze 2% HDP na výdaje na obranu, nebo respektive na zbraně a na zbrojení. Já si osobně myslím, že mu to nepřísluší, ale zajímá mě tvůj názor, co na to říkáš, ale museli bychom se bavit o tom, kolik vydávají ostatní státy. Jestli se budeme bavit o baltských státech, tak tam je to samozřejmě nejenom Estonsko, Lotyšsko vydávají kolem nad 5%, Poláci 4% a tak dále. Ale ve Francii už je to 2,2%, u Itálie 2,10% a Španělsko 2,0%. Takže to jenom pro úvod. Co říkáš na to? Zdá se ti to adekvátní od prezidenta?
1: Já zase zkusím být na začátek trošku vtipnej. Mně to přijde, že na tom severu ten rozum zdravý trošku zamrzl, kdežto na tom jihu ten zdravý rozum přece jenom trošku rozmrazený a trošku víc funguje. Co se týče toho prezidenta, no, on dělá svoji kampaň, to znamená, ta kampaň musí být někým placena. On tady působí jako agent vojensko-průmyslového komplexu, takže to musí chválit. Mluvit v souvislosti s obrany schopností státu o procentech, tak to budu, já jsem tady vymyslel nový pojem, to může říct jenom mešugenerál. Slovo mešuge a generál. To nemá s obrany schopností země vůbec nic společného. Absolutní počet nebo výše těch výdajů. Tady je potřeba postupovat prostě podle toho, jak... A tady bych apeloval na pana premiéra Babiše, když mluví o té firmě, tak ta firma, když si chce něco pořídit, tak rozhodně neřekne, že bude v příštím roce investovat 5%, ale bude si rozmýšlet, co potřebuje a od toho se bude odvíjet výše těch nákladů. Ten stát musí odvíjet svoji výzbrojní politiku od toho, že si nejdřív vyslechne rady moudrých a zasvěcených, to znamená informace od zpravodajských služeb a od obranných expertů a od diplomatů bude konfrontovat s poznatky akademiků, protože tady mě chybí leckdy ten akademický přístup. A na základě toho stanoví, jaké hrozby, jakým hrozbám čelí a jaká rizika z toho plynou. A potom je na práci těch techniků, těch armádních specialistů, aby řekli, jak těm rizikům čelit. A ještě je tady jedna taková odbočka. Stát nemůže se vyzbrojit na všechny hrozby, které jsou na obzoru, takže se musí rozhodnout, co ten stát přežije, čili tady buduje tu resilienci, to je taky takové jako docela módní, ale správné slovo, a čemu bude čelit se zbraní v ruce. Další věc je, že mnohem lacinější, než čelit nějakým rizikům už realizovaným, je jim předcházet, čili prevenci. To znamená, mluvíme třeba o té migraci, chceme-li se vyrovnat s tím velkou hrozbou, co tam migrace paní profesorka Grenhillová tu knížku nazvala Migrace, co by zbraň. Takže když tomu chceme čelit, tak bychom měli nejdřív se snažit snížit migrační tlaky ve zdrojových zemích, vzdálených, pak stabilizovat ty přechodové státy a pak teprve se zabývat tím zbytkem té migrace, který sem dospěje. Ale když chceme čelit migraci v té plné šíři, neredukované cestou ani ze zdrojů, tak to je zbytečné. Nikdy si tolik nevyděláme a v podstatě ani neexistuje způsob, jak se humánními prostředky při zachování jako těch základních pravidel, jak se tomu ubránit.
0: Víš, co by mě tady zajímalo, protože oba se shodujeme na tom, v čí zájmy, že zájem prezidenta Pavla, tak jako to byla samozřejmě muniční iniciativa a nátlak na to, aby pokračovala, byl prakticky se začal odehrávat už hodinu po tom, co byl Andrej Babiš jmenován premiérem, tak samozřejmě ten zájem co nejvíce investovat u prezidenta je. A mě by tady zajímala jedna věc. Nakolik my jsme ještě suverénní v tom, aby jsme si sami na základě rozhodnutí armády, našich expertů armádních a všechno to, co ty jsi jmenoval, jsme schopni rozhodovat a nebo podléháme tlaku na to a vlastně Petr Pavel byl čelným vlastně představitelem Severoatlantické aliance. Na tohle bych se chtěla zeptat.
1: No, tady to vypadá, že my jsme spíš v pozici někoho, kdo je vlastně vydírán, kdo potřebuje platit výpalné a že to vlastně z obrany schopností země nemá nic společného.
0: Ano.
1: Tomu, abychom byli poslušnější, tak ten nátlak se děje mnohými způsoby. Oni jsou schopni taky občas i něco vážného, nějaký konflikt podnítit, aby se lidé začali více obávat a politici, aby poslušně zdvihali tlapičky pro zvýšení obranného rozpočtu. Já se velice důvodně domnívám, že vynakládáním peněz na velmi podezřelé hrozby, někdy skutečně neexistující nebo uměle vyvolávané hrozby, ve skutečnosti oslabují obrany schopnost států, jenomže to už je skutková podstata trestného činu sabotáže. Čili myslím si, že tady opravdu to není na výběru politiků, na jejich preferencích. Tady ty hranice jsou mnohem tvrdší a domnívám se, že mnoho politiků prostě atakuje přímo jako tu skutkovou podstatu toho trestného činu.
0: Ještě by mě zajímalo, ty jsi bezpečnostní analytik a proto se chci zeptat, má veřejnost právo vědět, znát ty informace, do čeho a do jakých systémů vlastně budou ty jejich peníze investovány ve smyslu, jaká konkrétní hrozba nám hrozí, proti čemu potřebujeme být vybaveni, jako jestli to má být ta protivzdušná obrana či cokoliv jiného, jestli má veřejnost by to měla vidět, aspoň já si to myslím.
1: Já tady budu trochu oponovat, protože si myslím, že to jsou ty přípravy, nebo vůbec ta obranná politika vychází z informací, které jsou klasifikované neboli utajené. A nejsem si úplně jist, jestli ve všech ohledech by to mělo být veřejnosti známo. V tom případě si myslím, že tady je právě ten institut toho parlamentu, že tam jsou lidé zvolení, kteří jsou vlastně ze zákona nadáni tím přístupem k utajovaným skutečnostem. To znamená, že oni jim by měla ta vláda skládat počet z toho, co dělá, ale nevím, jestli ve všech případech by to bylo vhodné to říkat veřejnosti. Na druhou stranu si myslím, že jsou určité hrozby, o nichž by veřejnost měla být informována pro ten případ, aby vlastně mohla přispět k té větší odolnosti společnosti vůči těmto rizikům. Takže neřekl bych, že tady existuje jednoznačná odpověď, ale spíš jak v jakém případě.
0: Tak abych to zlepšila zase teďka zase na oplátku, já taky, mně napadá, že asi to nebude ten reklamní tak, který udělal pan generál Andršandr s těmi kryty, že by se veřejnost na to měla připravit, tak takové věci se asi nedozvíme, ale pokud nemáš k tomuto tématu nic dalšího, tak můžeme jít dál.
1: Ano.
0: Tak, Polsko, to je... Zajímavá věc, co se tam teďka odehrává, nebo respektive zajímavá, očekávatelná, protože z historických důvodů spoustu let zpátky samozřejmě Polsko má vážné obavy z Ruska, ale co jsme se dozvěděli teď, tak já si beru brýle, abych přesně mohla přečíst jméno náměstka ministra obrany polské armády Cezary Tomčika, který otevřeně promluvil o tom, že ruské provokace tady nastanou v průběhu několika měsíců a podle Severoatlantické aliance, podle NATO, se máme připravovat v horizontu prakticky roku 2027. A já se tě chci zeptat, jestli takovéto výroky a takovéto výroky i ze strany Severoatlantické aliance mají nás uvést do stavu jakési pozornosti, nebo to má vyvolávat pouze strach?
1: Řekl bych za B, je pravda. Je to strach. Tady se zase nahání vlny pro to zbrojení, ale v případě Polska bych to viděl ještě v určitém smyslu konkrétněji, protože Polsko je v takové zvláštní geopolitické situaci. Ono je příliš malé, aby bylo velmocí, ale se je proti těm malým státům příliš velké. Čili ta polská pozice je taková ambivalentní. Poláci si, jak se říká, hrají na velmoc a čouhá jim sláma z bot, jo, takhle se to říká docela tvrdě. George Friedman v té své slavné knize Příštích 100 let, kterou napsal před 20 lety, vyslovil takový předpoklad, že v Evropě hrozí střet a skutečně před 20 lety to bylo velice odvážné nebo zajímavé říci, a on řekl mezi Polskem a Tureckem. Vypadá to, že v obou případech, nevím, jestli dojde ke střetu, ale vzestup těchto dvou zemí, jejich ambice jsou zcela zřejmé v této době. A já mám pocit, že Poláci využívají toho strachu ke zbrojení a toho zbrojení využívají, asi se nechystají k válce, ale chtějí vyfutrovat svoji mocenskou pozici. To dává veliký smysl, když si zrekapitulujeme všechny, respektive tu celou škálu jejich vztahů s Ukrajinou. Oni na jednu stranu, protože nemají rádi Rusy, tak podporují Ukrajince, protože ti taky nemají rádi Rusy. Na druhou stranu se dá říct, že Poláci stejně tak nemají rádi ani banderovce, ani ukrajinské obilí, nebo respektive ukrajinskou zemědělskou konkurenci, co se týče případného vstupu do Evropské unie. Čili já to tady chápu v tom vztahu, kdo bude hrát v Evropě větší roli, jestli Polsko anebo Ukrajina.
0: Rozumím. No a já teď se tě zeptám, když jsou to naši sousedi, kteří evidentně jsou na tom ekonomicky, my se díváme na Polsko, jakým způsobem nás předběhlo, jsou na tom lépe, tak jak by se k tomu měla postavit Česká republika? My k tomuto, protože 4,4% nebo dokonce snad ještě víc, tak to je opravdu hodně ten odskok. Jak bychom se na to měli dívat my?
1: Já bych donedávna řekl, že by se nás to nemuselo moc týkat, ale ono se v posledních letech prolomilo tolik věcí, které byly dříve nemyslitelné, že si nejsem tak úplně jist. A samozřejmě, že mě tam straší ten rok 38, kdy dokonce i Winston Churchill ve svých pamětech konstatuje, že se Poláci a Maďaři do nás zahryzli jak hyeny po tom Mnichově. Jo. Oni se přidali k Hitlerovi, že jo? To je, se málo kdy zmiňuje, když mluví o Mnichovské dohodě, že tam akceptovali prostě požadavky Poláků i Maďarů vůči na úkor Československa. Takže v tomto případě si myslím, že je asi potřeba vzít rozum do hrsti a skutečně se nezabývat hrozbami nějakých hvězdných válek, ale zabývat se tím, co reálně může nastat. To znamená, že my bychom měli být schopni ochránit své hranice. Nemůžeme čelit nějakým geopolitickým hrozbám, nemůžeme čelit vesmírným válkám, ale měli bychom čelit tomu, prostě čemu čelit můžeme.
0: Jasně, takže samozřejmě hranice a tím pádem naše nejbližší sousedy sledovat, co se tam děje, jaký je tam pohyb v rámci toho celoevropského válečného nasazení, které já považuji za velice nebezpečné, ale pojďme dál, jestli můžu, pojďme do Švédska.
1: Já bych tomu řekl jednu poznámku, když mluvíš o těch sousedech, na AB je mluví Pavlův kolega ze školy a dotkne se tam postaví Radovana Procházky. Já bych k němu řekl jenom takový detail. My jsme si kdysi dělali trošku tak legraci z Procházky, protože on měl velikou pivku na Němce a neustále mluvil o tom, že je potřeba prostě k těm Němcům přistupovat velice ostražitě, když to tak jako diplomaticky opíšu. A s odstupem let já si říkám, že ten člověk zase vzhledem ke své životní zkušenosti, obrovským životním zkušenostem, že ten člověk prostě něco cítil v kostech a za ty hlupáky jsme byli my. No.
0: Máš na mysli Radovana Procházku, vlastně člověka, který přišel v roce 1990 vlastně po tom převratu a měl na starosti vojenskou rozvědku, jestli to říkám já správně, když tak mě oprav. Ano, říkám to dobře. A spekuluje se o tom, jaká byla pozice vlastně Petra Pavla v té době, když on měl na starost tady toto velení, abych to uvedla do pořádku. A nás čeká třetí díl, ještě závěrečná část rozhovoru v sobotu s panem Pavlem Benešem. No. Můžu tedy dál?
1: Ano.
0: Děkuju za doplnění a já jsem to zaslechla už z více stran, že ve Švédsku se ta jakási rusofobie dostala do takových dimenzí, že tam švédská vláda začala se starat o to, aby měli dostatek míst pro hroby, pro své padlé. Už to zachází podle řady lidí, co já to čtu, tak do extrému pro 500 000 Švédů v případě vypuknutí války. Dokonce se do tady toho úsilí těchto příprav na možnou válku a to, jak se bude Švédsko chovat uprostřed té války, zapojila i církev. Má nás to vyděsit, nebo to máme opět považovat za jakési vehnání občanů do jakési poslušnosti a přípravy na tu válku, aby se nespěčovali svým vládám, protože já si to jinak neumím představit.
1: Já k tomuhle nemám skoro co říct, protože předtím stojím v takovým němým úžasu. A napadlo mě jenom, že vlastně z toho strachu a strašení válkou profituje samozřejmě vojensko-průmyslový komplex, ale přiživují se na tom i vlastně farmaceutický komplex, ten energetický komplex nezůstává pozadu, všechno to financuje bankovní komplex a jako pijavice se na tom živí mediální komplex. To je ta pětice komplexu, kterou definoval pan generál Petr Pelc a je to velice inspirativní. Já se tady z toho domnívám, že vlastně ten pohřebnický průmysl nechce zůstat pozadu a chtějí být taky si na tom hrábnout. Možná ty církve se na tom taky chtějí přiživit. Tady dochází k takovému vysávání toho státu tím, že se vlastně platí ty nenaplněné kapacity. Že jo? Ten průmysl chce být placen za to, že uchovává nějaké výrobní prostředky, aniž by je využívalo reálně, takže pohřebnictví zřejmě chce taky jako být připraveno, to znamená, chce si taky ukousnout z toho rozpočtu, který je dán prostě tím válečným šílenstvím, že je nepošlou do správných mezí ty lidé, že ta společnost prostě je, na to nereaguje nějak. Mě dává takový určité oprávnění se domnívat, že ta společnost je, jak kdysi definoval Erich Fromm, nekrofilně zaměřená, nikoli na život, ale prostě je v těžké dekadenci, depresi, prostě v těžkém úpadku a prostě, že vůbec se může víc debata na tenhle ten způsob, mně prostě připadá něco šíleného.
0: No, já ti zkusím nastínit úhel pohledu, který zajímá mě, protože my jsme přece vstoupili do NATO s tím, že jsme v nejbezpečnější alianci a že se nám nemůže nic stát. A pojďme tedy k tomu Švédsku, protože Švédsko pod tlakem toho, co se odehrávalo prakticky, nebo začalo odehrávat to v roce 2022, vstoupilo do NATO a bylo to dřív, to bylo prakticky nemyslitelné. Tak já se tě ptám, jakou důvěru mají občané Švédi vůči NATO, když se nebouří proti tomu, jak se k ním chová jejich vláda a kdy jsou ty hranice mezi normálním civilním přístupem přípravy nějaké bezpečnosti a vyvoláváním strachu a v podstatě zpochybňování důvěry v NATO.
1: Tady to zase hraje roli, v podstatě bych řekl, negramotnost obecná, jo. To školství v rámci Evropské unie jde opravdu do kytek. Dokonce jsem se dozvěděl, že nějaký soud pravil, že učitelé nemají nárok na osobní čas žáků po vyučování. To znamená, že nemají právo po nich vyžadovat psání domácích úkolů. Můžou jim je uložit, ale nemůžou to po nich vyžadovat, protože nemají nárok na soukromý čas těch žáků. No tak to je cesta prostě do pekla. Tady, co se týče té složky vlastně té obrany, myslím si, míříme asi k té civilní obraně, že jo? Která se tady vlastně přesouvá jako pod tu armádu a měla by vlastně zůstat pod vnitrem. Já si myslím, že to
0: zanedbání... Ano, u nás v České republice, teď se dostáváme domů, ano.
1: Zanedbání této složky bych řekl, že svědčí o tom, protože si nemyslím, že všichni politici jsou úplně bezsvědomí, tak se domnívám, že oni vědí, že jde o určitou jenom strašidelnou hru a že vlastně těm lidem nic nehrozí a že jde jenom zase prostě o to, prostě ty lidi nějak vyšťavit a přiživit se na nich. Ale ještě zpátky k tomu NATO, to Švédsko nikdy nebylo neutrální ani za druhé světové války, prostě ty Němci by tu válku velmi brzo prohráli bez švédský rudy a bez švédských kuličkových ložisek, že to je známá věc. To bylo od nich jako velice pokrytecké. Oni vstupují do NATO s takovými válečnými úmysly, aniž by si vlastně přečetli tu základní smlouvu, zakládající smlouvu na to, co je Washingtonská smlouva a tam se v prvním článku, který obsahuje jediný závazek, praví, že státy se zavazují všechny spory řešit jednáním a že odmítají i, že se zdrží i hrozby silou. Čili oni dělají úplně všechno proti tomu, úplně obráceně. Takže potom vlastně ta doba, začátek 21. století asi se vyznačuje tím, že přestávají platit prostě jakákoliv pravidla a dané slovo nemá vůbec žádný význam a podpis něčeho už prostě vůbec ne. Takže tady se v podstatě to pokrytectví je nejsilnějším, vlastně nejvýznamnějším znakem této doby.
0: No ano, nemusíme zůstávat u Švédska, protože správně si řekla, že NATO je obranný pakt a my sledujeme poslední dva roky stále intenzivnější útočnou snahu válečnou ze strany Evropy jako takové, protože Donald Trump přece tu válku chtěl zastavit a stojí to stále proti tomu koalice ochotných a tak dál, ale já bych se chtěla ještě dotknout a už míříme dál toho, co se odehrává u nás, pokud je o tu civilní obranu, protože u nás se stalo to, že já, abych to zase přečetla správně, říká se tomu POKOS, je to v podstatě příprava občanů k obraně státu, tak teďka vláda ten pokos vlastně dává pod armádu a ne pod civilní řízení ministerstva obrany, dává to pod generální štáb armády a údajně kritici říkají, že vlastně je to špatně a jsou ve hře jakési šetřící momenty, že by se měly snižovat stavy. Co o tom víš, nebo co by si nám k tomu mohl říct? Jako, co ty říkáš? Jsi na straně těch kritiků, jestli by to mělo zůstat nadále pod tím civilním rezortem na obraně, anebo je ten přesun pod tu armádu jaksi efektivnější, jak oni nám říkají?
1: No rozhodně za kritickou infrastrukturu odpovídá ministerstvo vnitřní bezpečnosti, to znamená u nás ministerstvo vnitra a tak dále. Má to zůstat civilní záležitost. Jediné, co mě v této souvislosti napadá, je, jak se třeba teďka mluví o té nové nemocnici, že to bude vojenská nemocnice a tak dále, tak mám pocit, jestli to není zase takové jako účetní kouzlení s těmi náklady, s těmi procenty, prostě, že se bude spousta věcí připisovat jako do těch nákladů, aby neměli problémy prostě s těmi mešu generály, který prostě počítají jenom ty procenta a ty penízky. Takže se tato agenda, že se přesune pod obranu a že se to bude vykládat, jako že to je prostě ten příspěvek do toho NATO, já fakt nevím. Podle mě to smysl nedává, ale nejsem odborník v této oblasti. Nicméně myslím si, že kritická infrastruktura zahrnuje i integrovaný záchranný systém a tohleto. Takže tady je to takový trošku schizofrenní opatření, podle mě.
0: Já jestli tady k tomuto tématu už nic nemáš, tak bych se posunula ještě mimo Evropu a mimo nás a to k tématu FBI. V Americe došlo k takové zajímavému posunu ze strany Spojených států amerických, respektive Keše Pateli, ředitele FBI. A já se tě chci zeptat, zda jde o jakési pragmatické rozhodnutí, protože on chce navázat spolupráci s Čínou i s Ruskem z důvodu zvyšující se kriminality a to po všech stránkách, ať už jde o, já nevím, drogy, pašování zbraní a tak dále. Zdá se ti to správný přístup a posun, který je nebývalý, protože Čína samozřejmě je jako ten největší soupeř pro Ameriku v současné době. Co na to říkáš?
1: Já velice, v podstatě téměř já sám, když vidím konečně racionální, velmi rozumný, promyšlený krok, vzpomněl jsem si v této situaci na Miroslava Polorejcha, který na konci života psal takové zajímavé statě v tom smyslu, že ty dvě největší velmoci, že jsou odsouzeny ke vzájemné spolupráci. Odsouzeny v tom smyslu, chtějí-li zachovat život na zemi, tak musí přestat hrozit tím, že tu zemi rozflákají, ale že tady čelíme mnoha výzvám, které každá země jednotlivě může ten svět zahubit. Ale pohnout ten svět trošku k lepšímu, tak v tomto směru jsou odsouzeny prostě ke vzájemné spolupráci. Čili já to vidím jako v intencích těch velikých přání a tužeb Miroslava Polorajcha a nejenom jeho, že tady konečně oni se chytli za nos a řekli, my máme ale tady mnoho problémů, který prostě sami nevyřešíme a musíme si vzájemně pomoci. To znamená, že jsou-li to věci kriminálního charakteru, dochází tady i ke srovnání měřítek určitému, což je proces přesně opačný tomu negativnímu používání dvojího metru. Jo. A čili má to mnoho takových sekundárních a terciárních velice dobrých přínosů a já jenom doufám, aby tento trend vydržel.
0: Já si myslím, že budeme to sledovat samozřejmě určitě a protože, jak jsem hned v úvodu řekla, pokud nemáš k tomuto tématu, které jsme nastínili, že se odehrává něco nového,

0: se týče té knihy, já nevím, jestli se to dá ukázat na kameru.
1: Ano, vidím to dobře, takže i diváci můžou správně vidět tu vaši knížku.
0: Jejím autorem je francouzský historik a spisovatel Olivier Delorme. Ona se ve francouzštině jmenuje 30 důvodů, proč odejít z Evropy. V českém překladu se tam dalo, proč odejít z EU ropy, aby bylo jasno, z čeho se má odcházet. Já to řeknu asi ve třech bodech, velice stručně. Když se budovala Evropská unie, tak se zdůrazňovala tři hesla. Za prvé, bude to záruka míru. Za druhé, bude to garant hospodářské prosperity. Za třetí, bude se prohlubovat demokracie. Dneska jsme svědky za prvé militarizace Evropy, za druhé hospodářského úpadku a za třetí prohlubuje se ne ani tak demokracie, jako spíše kontrola a dohled nad obyvatelstvem. No a Alain Delorme v té knižce, protože je historik, tak ukazuje, že se to neobjevilo zčista jasna, ale že hodně z toho bylo už od začátku v konstrukci Evropské unie a obou jejich předchůdkyň tak trošku zaklíčován. Jenom velice stručně z jeho knihy k prvému bodu, k bodu garance věčného míru. On tady cituje slova Altiero Spinelliho, což byl významný italský politik a jeden ze zakladatelů předchůdkyně Evropské unie, který pronesl 12. dubna 1953. Nelze to říci veřejně, ale faktem je, že Evropa, má-li se zrodit, potřebuje silné rusko-americké napětí, nikoli uvolnění. A aby se upevnila, bude zřejmě potřebovat válku proti Sovětskému svazu a schopnost vést ji ve správný okamžik. To je z roku 1953. K bodu číslo dvě, to jsem tam našel taky z roku 1953. Dneska si někteří lidé myslí, že je naprosta novinka, když jsme byli odříznutí od východních surovin, abychom mohli kupovat o něco drahší americké suroviny. Takže co se tady píše k tomu? Poté, co si Spojené státy vynutily nahrazení velice kvalitního polského uhlí americkým uhlím, jehož měli nadprodukci, poskytli Evropskému společenství uhlí a oceli roku 1953 půjčku, jejíž podmínkou bylo zvýšení nákupu uhlí ze Spojených států, jehož cena byla navíc snižována subvencemi na přepravu. Konečný výsledek, Spojené státy vyvezly svou nadprodukci, zatímco země Evropského společenství uhlí a oceli museli uzavírat vlastní doly. Takto Evropa funguje od samého počátku, říká autor. A teď k tomu bodu číslo 3, prohlubování demokracie. On, i když nebyl nikdy v evropské instituci, ani jako poslanec, ani jako zaměstnanec, tak má velice dobré informace. Zase cituji. V každém evropském procesu se předběžně vyloučí kontrola ze strany jakékoliv autority vzešlé ze všeobecného volebního práva. Technokraté v tajnosti připraví dohodu, ta je pak prosazena skrze orgány vzešlé z voleb s odůvodněním, že na ní nelze změnit ani čárku, jelikož by se tím celá dohoda zpochybnila a že její odmítnutí by vyvolalo obrovskou katastrofu. Pokud máme ještě minutu a půl,
1: Ano, určitě.
0: tak jsem našel něco ke konfliktu na Ukrajině. Ta knížka je stará 10 roků. Oni dopisovali na podzim 2016, publikovali začátkem roku 2017. A u nás se často to vidí tak, že konflikt na Ukrajině začal v únoru 22. Takže co Olivier Delorme napsal 5 roků předtím, než ten konflikt vznikl. Tam, kde Charles de Gaulle přes tehdejší ideologické rozdělení prosazoval spolupráci od Atlantiku po Ural, Evropská unie oživuje pod americkým dohledem a proti Rusku starou hranici z roku 395, mezi západořímskou a východořímskou říší.

0: Tuto linii od středověku prodlužovali přes Ukrajinu až k Baltu výboje řádu německých rytířů, poté války Poláků a Litevců proti pravoslavné ruské moci, která se považovala za pokračovatelku Byzance, a nakonec rakouský a německý imperialismus v rámci Drang nach Osten. Pro tohoto evropského minotaura není nic naléhavějšího, než provokovat Rusko na Ukrajině a vyhlašovat vůči němu hospodářské sankce, zatímco NATO současně přiživuje vojenské napětí svými projevy a agresivním postojem. A to ve chvíli, kdy islamistické nebezpečí ohrožuje nás stejně jako Rusko, píše autor počátkem roku 2017.
1: Ale to už se, pokud jde o tu islamizaci, tak se to od toho roku 2017, bych řekla, posunulo ještě k daleko většímu nebezpečí.
0: No to bylo čerstvě 2 roky ano. Po té velké migrační vlně. Ano. Od té doby jsme toho prožili mnohem víc. No.
1: Přesně tak. Já vám moc děkuji. Já si myslím, že je to nesmírně, i když je to knižka, jak říkáte, skoro 10 let stará, tak je aktuální a zapadá do současné doby, protože ten tlak na tu federalizaci, tak jak říkáte v tom prvním bodě, tak to tam samozřejmě vidíme a cítíme a je zajímavé se podívat a ohlídnout zpátky. Děkuji moc za pomoc a představení.
0: Předmluvu ke knize napsal autor a byl velice potěšen, že vyšla v češtině a že to tady někdo bude číst. Protože autor to nemá ve Francii jednoduché.
1: Děkuji za přiblížení a
2: doslov děkuji této taky... knížce napsal pan profesor.
0: Ale já to jednoduché.
1: Děkujeme moc za představení knížky i za to, že jsme mohli vidět autora, který nám ji představil, autora teda do toho doslovu. A já, pokud máme ještě chvíli čas, tak bych, pokud diváci posílají dotazy, tak bych poprosila Jana Schneidera. Honzo, prosím tě, ujmeš se své klasické ještě role, odpovíš na otázky našich diváků, děkuju.
2: Nepodvolení zdraví paní Kateřinu a všechny sledující od Zlodějky, takže zdravíme do Havlíčkova Brody.
1: Zdravím, hezký večer.
2: Bylo by moc fajn, kdyby pan profesor Keller byl také pravidelným účastníkem na ABJ. To není otázka na mě.
0: Už jsem odešel.
2: Připojuji se k tomu. Tak, co na to mám říct?
0: Já jsem starý a nemocný.
2: To Šáder by mohl říct, kolik je v České republice mešit a muslimů. Děkuji. Nemohl říct, nevím to, ale vím jenom jednu věc, že dlouze trvalé usazení muslimové nespůsobovali České republice, nebyli pro Českou republiku bezpečnostním rizikem. Naopak oni sami velmi neradi viděli nějaké přicházející extremisty. Takže ten počet je takový trošku jako zavádějící parametr. Co říkáte na vyjádření Zemana, že uvažuje o kandidatuře na prezidenta? No, já jsem rád, že je toto otevřeno. Já jsem v podstatě velice litoval, že při té poslední volbě pan prezident Klaus se neodhodlal k tomu být zvolen, protože já jsem si říkal, že by v jeho případě stačilo, kdyby tu kandidaturu ohlásil a nemusel by dělat vůbec žádnou kampaň, a že by na tom hradě vál trošku jiný vzduch, jiný vítr. Pan Schneider, co víte, prosím, o tom, že 68 ze západu byly už na hranicích západní tanky. Mockrát se o tom psalo, no, opak je pravdou, v roce 68 naopak vojska NATO byla stažena asi do 50 kilometrů od hranic, aby náhodou nedošlo k nějakému nechtěnému střetu. Čili tam opak byl pravdou, ta věc byla domluvená a byla v podstatě provedena technicky velmi čistě. Dobrý večer. Bylo by, prosím, možnost srovnat Petra Pavla s Václavem Havlem? Objevují se pokusy o jejich přirovnávání. Rád bych znal názor pamětníka. Děkuji. No, já nevím, těch srovnání by bylo hodně. Já když to srovnám z minulosti, tak v té době, kdy se Václav Havel zastával jako lidí z undergroundu, kam jsem patřil, no tak pan nynější prezident Pavel se naopak cvičil v tom, aby nám šel po krku, takže asi to takhle řeknu. Možná tam se najdou i nějaké styčné body, souladné, že třeba oba jsou muži a tak dále, ale to jsou prostě takové věci jako velice marginální, to základní srovnání, na to asi tady není prostor a já se na to ani necítím být velmi kvalifikován. Nicméně musím říct, že u obou osob nastaly v jejich životě velmi zajímavé zlomy. Havel nebo Pavel, oba stejní lháři, blbci a prospěcháři, no tak to tady asi nemusíme říkat. Podle mě, kdo neumí říci nic pozitivního o Václavu Havlovi, není práv ani kritiky. To též platí samozřejmě o Petru Pavlovi. Kdo není práv říct o něm něco pozitivního, tak by neměl ani kritizovat, protože to je pak jednoznačně předpojaté. Já třeba o Petru Pavlovi musím říct, že umí šplhat po laně a jezdit na motorce. Už jste slyšeli vyjádření tajemníka Rutteho, který veřejně vyhlásil, že Rusko je velké jako Belgie a Nizozemí, čím chtěl vyhlásit, že Rusko se dá snadno dobít. No tady by mělo být asi tvrdý i když ono to je takový freudovský dobít. Ten Rutte, takhle, kdyby Rusko bylo citlivé na mlácení hubou, třeba u Rutteho, tak už by bylo dávno na lopatkách. Tak, máme tam ještě něco. Nikdy neměla být schválena přímá volba prezidenta ČR. No tak, Kateřino, to je tvoje téma. K tomu bys... No,
1: samozřejmě, já bych byla velice ráda, kdyby se ta volba vrátila zpátky a upřímně musím říct, že jsem nechápala kolegy, že se k tomu nechali v tom roce, kdy to bylo 2012, tuším, že se k tomu nechali dotlačit a považuji to za obrovskou chybu, která a tam se datuje to prvotní rozpolcení naší společnosti.
2: Co si myslíte o tom, že se mezi některými lidmi šíří hypotéza o tom, že neexistují jaderné zbraně? Není to součást nějaké propagandy? No, to je spíš součást nějaké demence. Zeptejte se v Hirošimě. Pavel umí jezdit na motorce, však už ji položil. No tak ano, položil, no, tak zase ji zvednul, tak jako umí, no, možná. Mám ještě něco kloudného? Tak, když Pávek navštěvuje školy, tak ho tam snad někdo musí vpustit. Takže ředitel s tím souhlasí. Stydím se za tyto občany, kteří vedou naše školy. Podpis, takhle ten prezident, proč by nemohl jít do školy, ale opravdu by se neměl dopouštět, nebo neměl by tam být v roli šéfa opozice, takhle to řeknu. Jo. Měl by, když přijde na tu školu, tak by měl, jak říká, reprezentuje stát navenek a on se zapřísahal, že zastává mandát v intencích mandátu, který mu dala vláda, takže pan prezident Pavel, je-li na škole, měl by mluvit v intencích vládní politiky. Jestliže tak nečiní, ředitelé nejsou oprávněni ho tam vpouštět. Pane Schneider, ukecejte pana profesora, on není ani starý, ani chorý, je chytrý a má výborný smysl pro Boha živého, ať je ho víc vidět. Tak já vám ho aspoň ukážu, ať je ho víc vidět. Vidíte, jak se tváří, on potřebuje prostě oslovit a přemlouvat. No.
3: Já už jsem řekl několikrát, že kromě své fotogeničnosti nemám co nabídnout. Navíc mám vysoký plán.
1: Já vám děkuji oběma pánové, moc ráda jsem poznala takhle poprvé osobně, když na dálku pana profesora Kellera. Děkuji za to, že přispěl do dnešního pořadu Jsme ve válce a vlastně podpořil tuto knihu. A já si myslím, že jsme vyčerpali nejenom otázky, ale také čas a chci moc poděkovat. To místo u tobě, potěšení. Honzo. Ano. A přeji hezký večer vám oběma a také našim divákům.
2: Hezký večer.
3: Hezký večer.

přátelé, vítejte u kalendária číslo 173 věnovaného Kenu Hensleymu, duši kapely Uriah Heep a jeho nedožitým 81. narozeninám. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

Jestli je něco hřích, tak je to neposlechnout si ty písničky celé. Ale vezměme to od konce. Blind Eye z desky Magician's Birthday, ke které si ještě dostaneme, o slepotě lidských přání a tužeb. Předtím The Park, kde Ken Hensley hraje na čembalo, které objevili v nějakém německém starém kostele, když tam měli túru, o přírodním zázraku a kráse každého listu. V té jazzové pasáži můžeme slyšet, jak si v pozadí v parku hrají děti. Předtím Dreamer z desky Sweet Freedom s úžasnou dravou kytarou kytaristy Mika Boxe. Slyšeli jsme též písničku Rain, rovněž z Magician's Birthday, kde se nám zpěvák David Byron svěřuje o tom, že svět patří Bohu, ale on, že patří sám sobě. The world is yours, but I am mine. Pak tam byla písnička z desky Salisbury, kde Uriáši, podobně jako kdysi Blue Effect s Radimem Hladíkem, hráli s velkým orchestrem. Přední Lady in Black, kterou známe v podání Aleše Brichty, a úplně první tóny byly z písně Easy Living, kterou mi její autor Ken Hensley kdysi v roce 2007, když jsem měl tu čest s ním pohovořit, tak mi řekl, že tahleta písnička je vlastně o Ježíši Kristu, že si to uvědomil až posléze a že vektorem tohoto textu bylo vlastně podvědomí, schované již z dětství. Někteří muzikanti vás pošlou do háje, když se mě zeptáte na osobní věci anebo pozadí jejich tvorby a někteří vám řeknou, že všechno už je v těch písních. Nyní ale k samotnému Kenu Hensleymu, duši kapely Uriah Heep. Jeho první skupina se jmenovala Gods, bohové. Kromě Kena v ní v různých etapách hráli například Mick Taylor, známe jej od Stoneu a od Johna Mayala, pozdější uriášský bubeník Lee Kerslake a nebo třeba taky Greg Lake od King Crimson nebo Emerson, Lake and Palmer, psal se rok 1968 a takhle zněli.

Multiinstrumentalista Ken Hensley se vlastně stal součástí již hotových Uriah Heep. Jeho vzorem byla skupina Vanilla Fudge s bohatými klávesami a zrovna v době, kdy si jich všiml producent Gerald Lincoln Bron. Výsledkem jehož snažení byla mimochodem též kapela Bonzo Dog Band, tedy úplně jiný hudební styl, a hledač talentů si na Uriáše vsadil s tím, že je to tvárná kapela, s kterou může pracovat a které může pomoci se vyvíjet. Jak to dopadlo? Poslechneme si jednu z tutoriálních skladeb s názvem Wizard z desky Demons and Wizards z roku 1972, kteráž to písnička, jak jinak než z pera Kena Hensleyho, promlouvá mimo jiné o moudrosti hvězd.

Na desce Demons and Wizards se poprvé objevil basák Gary Thain, předtím v Keith Hartley Band, a dynamika a akčnost tak ještě vzrostla. Jednou o pár let později tento basový kytarista kritizoval Jerry Brona za jeho příliš kapitalistický přístup ke kapele. To bylo krátce poté, co byl zasažen elektrickým proudem přímo na pódiu. Jerry Bron ho vyhodil z kapely a dva měsíce na to tento čaroděj čtyř strun a miláček opiátů nastoupil svoji cestu poslední, takzvanou zlatou. Ale zpět ke Kenovi Henslimu. Milníkem v jeho tvorbě byla písnička z desky Look at Yourself, kterou tehdy ještě socialistické Bulharsko přijalo za svoji neoficiální hymnu, kterou tamnější lidé vítali i příchod slunce, a ani komunistický režim jim v tom neuměl zabránit. Písnička se jmenovala July Morning. Sám Ken o ní pravil: když vidíte, jak tisíce lidí přijme něco, co jste stvořili, už to není vaše, ale patří to všem. There I was on a July morning.

Ken Hensley psal nejdříve texty a pak je zhudebnil. Nebylo moc času, texty psal v letadle nebo při cestování a hudbu k ním dotvářel na zvukových zkouškách s kapelou prostě za jízdy. Tomu nebránilo, aby občas složil delší strukturovanou kompozici, jako například The Magician's Birthday, zase tu máme čaroděje, tenkrát u příležitosti jeho narozenin, kdy kapela pomocí hudby zhmotní síly zla a dobra, nebo chcete-li, dialog anděla s ďáblem.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.

0: Tak já vás všechny zdravím, všechny vás vítám. Všem vám přeji dobrý poslech. Jsem rád, že jste nám napsali spoustu otázek, ze kterých budeme čerpat, které vám zodpovíme, a jsem rád, že v podstatě to je vlastně poslední vysílání, které jsme avizovali před prázdninovou pauzou. Tak nakonec se ukázalo, že prázdniny už začaly v pátek, protože ministr ty dva dny zrušil, ale protože jsme slíbili s Išou, že budeme vysílat v podstatě poslední pořad až na konci června, tak jsme to dodrželi a jsme tady. Išo, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, jak krásné odpoledne našim posluchačům.
0: To je hezký. Pěkně ses přivítala, no a mě teď nezbývá, než se tě poptat, co jsi dělala ten uplynulý týden, neb si se vůbec neválela.
1: No, jak jsem avisovala už, nebo jak jsem o tom mluvila minulé vysílání, tak se mi tady nahromadila práce. Některé věci vyčistím, vyřídím, s tím, že jsem tady také říkala, že co není nutné, tak nebudu odepisovat, protože mám k tomu zdravotní důvody, nejsem schopná odepisovat sáhodlouhými mailíky. Co je potřeba odkonzultovat, tak to jsme odkonzultovali, takže docela jsem měla každý den minimálně 2 až 3 konzultace, protože toho poměrně bylo hodně. Do tohoto šílený vedro, to bylo taky takové ubíjející. No a dneska přišlo překvapení. Přišla mi nevyžádaná zásilka, kterou teď řeším, abych to zase zabalila a poslala zpátky, protože si někdo myslí, že asi mám peníze na vyhazování. Tak jsem dostala drahý balík. Tak no. Jsem měla dneska celý den co dělat, protože jsem
0: se řešila. No je potřeba říct, počkej, ale aby si někdo nemyslel, že jsi hlubka, která prostě převezme nevyžádaný balík a pak s tím má starosti. To je potřeba říct, že ty jsi si objednala určité zboží a čekala si ho každým dnem, že přijde. A tenhle ten podvržený balíček se přesně do té doby trefil. No. Tak ty v domnění, že si přebíráš to, co jsi objednala, tak jsi se vlastně převzala něco, co jsi neobjednala. A bohužel nejhorší je, že ty firmy jsou jako jedna firma, kde si to objednáš, někde na e-shopu nebo tak, tak jiná firma to pro ní zařizuje, tu logistiku. Takže jakoby ty nerozpoznáš, že ti to posílá tahle firma nebo tenhle ten e-shop. Většinou to dělá někdo úplně druhej, takže v tom, co ti jakoby přijde, že tvoje objednávka se vyřizuje nebo že byla předaná do přepravy, to je sice hezký, ale když pak přijde to PPLko a ty se ptáš, od koho to je, tak ono ti třeba vyjde, že to je někde z internetu, ale on ti neřekne vlastně od koho, protože ty firmy prostě tak kooperujou, mají to tak udělaný, že tam nikdy není vlastně odesílatelem ten, u koho jsi se objednal. No, to je těžký potom. Tak no, je to jako takové varování, že jo, pro ostatní.
1: Varování pro ostatní, prostě hlídejte si to, protože ač jsem teda si to hlídala, nebo já se to většinou hlídám, protože mám přehled o tom, co si objednávám, ale tentokrát se mi to teda trefilo zrovna do toho, že jsem v domnění, že tedy beru to, co jsem si objednala, tak jsem zjistila, že teda je to úplně něco jiného, jsou to furu peněz. A do toho tedy nebylo, nebo byl problém to zrušit, protože oni se ohánili tím, že jsem si to objednala. A ve finále se ukázalo, že to byla objednávka z úplně cizího mailu na moji adresu. Jo. Takže to bylo takový komplikovaný na vyřešení. Teď oni pořád nějaký kódy a zásilkovna, přes poštu to nejde a musíte tamhle. Takže já dneska jsem nedělala nic jiného, než jsem celé dopoledne řešila, kam co mám poslat. Budu muset.
0: Mně už takový balíčky přišly dva, hele, mně už takový balíčky přišly dva. A když jsem říkal řidičovi, že jsem si to asi neobjednal, okolo 1000 byly, tak mu říkal, jo, to vlastně to stává často. Takže šmejdi, prostě šmejděj a kopírujou jakoby údaje z nějaký objednávky a rozesílají zboží, který prostě si člověk vůbec neobjednal. Takže,
1: tak je.
0: Takže je to napováženo a je potřeba opravdu být bdělý skoro se začíná jakoby vyplácet, když si něco objednám, tak to hned zaplatit a pak mi přijdou jenom ty balíky, které v podstatě jako mám placený, že jo. Pak když mi přijde balík, který mám zaplatit, tak je mimo zvyklost a už je člověk jakoby opatrnější. No.
1: No, jenom, že když na to vidíš, tak si to ohlídáš. Když na to nevidíš, tak seš rád za dobírku, že?
0: Taky no. Bohužel. A to je právě no. To, jak oni cílejí vlastně na ty nejzranitelnější v té společnosti. Nedej bože, když potom v rodině jsou děti, který občas kliknou na nějakou reklamu, když něco prostě koukají na internetu, tak to je potom mazec. To je neuhlídatelný. Dneska ještě musím říct, že ty reklamy jsou tak drzí, že ty si prostě na něco koukáš, třeba já nevím, chceš si stáhnout nějakou aplikaci, kterou potřebuješ, tak si to odklikneš a ona ti tam vyskočí úplně nějaká reklama a když se úplně nezakoukáš na to, že to je vlastně jiný název, tak hned by si odklikla úplně něco jiného, hned by ti to někam převedlo. Prostě furt ti tam naskakujou to nejsou lákadla, ale podvrhy. Vyloženě jakoby do toho prostoru, kde to máš potvrdit, tak najednou tam máš prostě nějakou reklamu, která se ti má otvírat, když na to klikneš a tak dál. Čili ta drzost jakoby a ta agresivita, já už to není drzost, jo. Ta agresivita, s jakou se páčejí z lidí peníze, ta je neskutečná. Neskutečná. No. Tohle kdyby viděli marketéři třeba před 30, 40 lety, jo. Tak by stoupili v šoku.
1: Vůbec si by nevěřili. No, ještě ti řeknu perličku k tomu všemu, co jsem dozjistila. To telefonní číslo, na který jsem volala, když jsem to řešila, tak je v podstatě stejný s tím číslem, který mě neustále opakovaně volá, takový ty nabídky, jako kupte si, já máme takový a takový.
0: No,
1: takže to číslo mě vyskakuje jako obtěžující, takže já ho nezvedám.
0: No, když nechceš se bavit, tak ti to poslali rovnou.
1: Nechtěla jsem se s nima dohadovat, ano, přesně tak, protože to vymačkávám. A to číslo volalo třeba i třikrát denně, i o víkendu, jako jo, to si jako nemysli. Protože vždycky, než tam skočí taková ta obtěžující volání, tak mi tam naskočí telefonní číslo. Já si ty čísla pamatuju, protože to zrovna byla pevná linka. Takže mi v podstatě by vyskočilo to, že mi volají, a je to přesně tak, jak jsi říkal ty. Když jsem teda s nima nechtěla mluvit, tak mi teda poslali balík, no.
0: No blin, to víš, jo.
1: No, jo, takže jako, no prostě jako je to neskutečný, no, co se děje. Dneska by se člověk opravdu bál a to třeba vidíš dobře, a jsi na počítači zdatný a co lidi, kteří nejsou zdatní a nevidějí, že jo. A už vůbec ne ty malinkatý písmenka někde na okraji. Tak to je potom kalamita, no, práce s tím.
0: No, znovu říkám, no, je to agresivita, velice jako docela drsná agresivita, s jakou oni vykrádají ty peníze těm lidem, jo, protože toto je vykrádání. Toto není jako, to už není jako v souladu s nějakýma, řeknu, pravidlama etiky, zasílat někomu prostě balíky. Oni ti pošlou balík za 2000 a oni ten balík pošlou 100 lidem, no a polovina lidí to převezme, nebo čtvrtina lidí to převezme a zaplatí náklady za to i ostatní a ještě pochopitelně jim to vydělá. A tohle posíle pochopitelně nějaký ležáky, jo, to prostě rozesíle něco, co vůbec nepoužiješ.
1: Přesně tak.
0: Jo, to samý, já jsem si jednou tady objednal nějaký pilule, bylo to docela přírodní a to, tak pilule měly stát 300, jo. A to jsem si objednal ty pilule a oni mi poslali balík asi za 1300, protože v tom bylo členství v tom jejich klubu, o čemž tam vůbec nemluvili, a poradenství, jo. Tak to víš, já potřebuji to přírodní poradenství od nich. No tak, no a počkej, ty se směješ. A já jsem vyzobal ty pilule, bylo to dobrý, fungovalo to jako, cítil jsem se jako, že tělo si jako něco dává dokupy. No jo, a za 6 neděl mi přišel balíček, že jo, za další 1000.
1: No jasně.
0: No protože jako člen klubu, to tam, to oni nepíšou, jo? Ale jako člen klubu mám nárok, abych dostával ty pilule každých 6 týdnů. No. Teda dostával, abych si je mohl zaplatit každých 6 týdnů.
1: Jo, abys na to, no tak to, tak to já ti povím taky, takovou
0: šmej petličku. Šmej doviny, ne, prostě.
1: Šmej doviny, ano. Já jsem od jedné rádoby renomované firmy takhle, takhle získala jakoby slevovou kartu, kdy je pravda, když jsem se něco objednala, tak to mělo 30% slevu, jenomže ta karta taky nebyla levná a jednou mě volala tak, jak volávají, jak jsou ty nabídky, tak paní, že si mám objednat, a říkám, já to nepotřebuju. A ona mi to pořád nutila, to zboží, pořád nějaký peřiny a polštáře a takové ty věci. A já jsem mi říkala, že bych spíš potřebovala hrnec určité velikosti s pokličkou. A ona na mě začala křičet do toho telefonu, že nic takového na skladu nemá. A si koukám koupit ty peřiny, ty polštáře, ne? A já jí říkám, ale já od vás chci něco, co potřebuju, ne to, co nepotřebuju. A ona mi začala normálně, začala mi vyhrožovat, že mi okamžitou platností zruší to členství. A ta karta stála kolem 2000, jako jo.
0: Yeah.
1: No, takže tam jsem se dostala s ní do křížku s tím, že teda tak si to zkuste mi to zrušit. No samozřejmě, že mi to zrušila, od té doby mi nikdo nevolal, jo. Ale prostě ta nebetyčná drzost, oni už nejsou ani schopni ti slušně nabídnout, ona prostě musíš si to koupit, protože máš od nás kartu, máš od nás vlastně nějaký členství, tak si to prostě musíš koupit, i když to nepotřebuješ. A to, co potřebuješ, protože na skladě nemáme, já říkám, tak mi to nenabízejte, když jako to ve skladu nemáte, tak mě vůbec nevolejte, já se vám Dívej říkám, se. Co já potřebuju.
0: Koupíš no, si slevovou kartu, a budeš ji užívat no. jenom tak, jak my ti řekneme. A pokud chceš ano, nějaký jiný kupovat. Zboží, tak tě to zrušíme a ty 2000 ano. si necháme. Tečka.
1: No, no ale normálně to se mi ještě nikdy v životě nestalo. Ona prostě byla úplně dobila vyžavená. Docela byla i sprostá. Ona měřila, jak si to jako představuju. Že když mám teda kartu, tak jako, že jim si mám koupit peřiny. Řekla, já peřiny nepotřebuji, já chci ten hrmec, tu pokrycí. A ona to ve skladu nemáme. Říkám, no tak mi to nenabízíte, když ve skladu nic ne? nemáte, to nic nenabízíte.
0: A až vyprodají jako... peřiny, až vyprodají peřiny, jo, no. a budou mít na skladě hrnce a ty tam, a ty jí řekneš, že chceš peřiny, tak je zase zeřveš. Tak mě jsme měli. Koupíš si hrnec, bábo, co tady vymýšlíš?
1: No ona mi to členství asi opravdu zrušila, protože od té doby nepřišla ani nabídka, ani telefonát, takže udělali se mnou krátký proces.
0: Vidíš, připravili tě o členství.
1: Že jste připravili mě o členství, no.
0: Proto se ti tak blbě žije, rozumíš?
1: Ona by nejradši, abych tady měla peřiny až do stropu.
0: No jasně. To mě připomíná, jak byly maléry pana účetního.
1: No.
0: A jak ta jeho Fiona se mu zamilovala do toho pekaře, ne? A furt chodila nakupovat do pekárny. Automaticky pračce měli ty veky, v ledničce veky, v mikrovlnce veky, místo talířů veky. A jo. takový ten komentář, nebo on otvíral všechny ty věci a všude na něho padaly ty veky.
1: No.
0: A netrvalo dlouho a pan účetní pojal podezření, že v tom bude někdo z pekárny.
1: Trošku mu to trvalo.
0: Jo.
1: Byl velice důvěřivý.
0: A ona utratila všechny peníze, co měli, tak utratila za veky a za rohlíky a za preclíky a za všechno. No tak bavilo jí to nakupovat, no, když se jí líbil pekář. To je taky dobrý marketing, že jo?
1: No, přesně tak.
0: No ne, tak to je ten... A zase, jo. To je ten morální úpadek vlastně té společnosti, která nejenom, že jako furt kupuje, ale ty, kdož prodávají, tak už neví, jakým způsobem by to těm lidem vnutili, jo.
1: No.
0: Ale proč se to děje? Proč? To je ta rakovina té společnosti, která je založená ekonomicky na modelu, který je závislý na neustálém růstu zisku.
1: No.
0: Proto ten model společnosti už jakoby selským rozumem je nemocný prostě. Jestli máš systém, který je závislý na neustálém růstu zisku, aby přežil, jak se definuje, že jo? No tak no. To je proti přírodě, prostě to je proti všemu. Jako kdyby lev, prostě kdyby příroda to fungovala všechno tak, že pořád a pořád bude žrát víc a víc zvířat, no tak jo, tak ty lvy pochcípají, protože za chvilku vyžerou zvířata a nemají co žrát.
1: No,
0: já tady mám teď takovou slečnu u mě, větělí. No jo, ona se tulánkuje, on je to tuleň. Je to malý tuleň. Co se tulí? Co, Eliško?
1: Tulítko.
0: Byla u moře, viď?
1: To teda.
0: Je opálená. Že jo?
2: Co pak? Může telefon?
0: Ježišmánkot. Tak ne. Dobrá. Tak přijela v pořádku. Ani se moc nespálila. Vyblbnutá. S dětma se tam vyřádila. Tak, víš co? Já myslím, že pro ty děti jako ten kolektiv, když teda Eliška je taková do toho kolektivu. Ty moje představy, že jsem jí chtěl učit doma, aby ji netejrali v té školce a škole, tak bohužel se rozplynuli vzhledem k okolnostem, protože jsem o tom nemohl rozhodovat tak, jak jsem o tom chtěl rozhodovat. No ale zase ti to do té cesty ti to nadělí ten osud, takže aspoň zase je ve školce a teď půjde do školy, kde je to na vesnici a jsou tam normální učitelé, jo, nebo učitelky.
1: Mm-hmm.
0: Tak jako nejsou pošahaný těma projektama, těma věcma, řeknu, až jako na nezdravou míru, takže ty neziskovky tam jako neřáděj a asi se jim to nevyplatí nějak bombardovat zrovna tyhle ty. A nebo paní ředitelka je ostražitá.
1: Jo. Asi si s dětma netykaj, že?
0: Prosím?
1: Asi si paní učitelky s dětma netykaj, že?
0: No, to rozhodně.
1: To je teď totiž novinka. Některé školy zavádí kalání pana učitele s dětičkama, protože tak se navede ten správný přátelský vztah a ten respekt. Takže jako tykání učitele i s těma malejma, jo. Na některých školách novinkou a docela příběžná věc.
0: Tak tady je to paní učitelka, i ve školce to bylo paní učitelka.
1: Uhum.
0: A je vidět, že v těch dětech ten pojem paní učitelka, že v nich vyvolává ten respekt, jo? Takovou tu autoritu. A když ta autorita je ještě podepřená tím, že paní učitelka není pošahaná a je fakt jako normální a chová se jako učitelka, no tak a má zhruba tak stejně velký děti, třeba o 2, o 3 roky jakoby starší než ty děti, které učí, tak bych řekl, že může to mít jakoby dobrý vývoj. No. No, tak, no a na baletu si vybrala paní Irina Popová, solistka Petrohradského baletu, bývalá. Tak ona vede Zušku baletu v tom, víš, v Olomouci.
1: Jo,
0: udělala nějaký výběr, no a tak si vybrala asi 8 dětí. Elišku si vybrala ten, jako, že jí povede. Tak ono teďko, oni se ty děti teďko nestaví ještě na špičky. Oni teď

0: Dějou se věci, dějou se věci.
1: Dějí se věci, ano.
0: No a potom už budou levitovat ty baletky, jako. Tak to bude pěkný, že si nezničí nohy.
1: Jo, no. Tak budou jako ty víly, jako no rusálky.
0: No ano, jako...
1: Tančit nad zemí, jak v té čapkovské pohádce.
0: Víla Málka, že jo, Víla Málka.
1: Zlomila tu nožičku.
0: Aha, jo, jo, ty to
1: ne, nebo Víla Málka. A to je ta čapkovská, jako toho, že jo, to jsou takový ty hezký pohádky. Jak si zlomila tu nožičku. Hm.
0: Jak pan Čapek psal. Tak se koukneme na to, kdo dneska slaví svůj svátek.
1: Podívám, ano.
0: Slaví Šárky, to vím, počkej, já to tady musím někoho odevřít. Slaví Šárky 36. Ještě jsem chtěl poděkovat všem, kteří jste mi přáli k svátku včerejšímu, tak moc děkuju. Skoro na všechny přáníčka jsem odpověděl. Kdyby náhodou jsem někde zapomněl, tak se moc omlouvám. Takže děkuju. Totiž ono to, jo, ono, nemyslete si, paní má, já mám totiž svátky dva. Protože já mám totiž svátek v únoru jako Petr. A potom mám ještě na Petra, na Pavla, to mám v bráchu. No protože mi často lidé přáli už v únoru a potom zase měli problém z toho, že mi nepřáli, protože už mi měli očkrtlýho. Tak jsem si říkal, bylo to takový hloupý, jako pro ty lidi, nebudu je chudáky uvádět v takovou nepříjemnou situaci.
1: Paku.
0: Já ano, do rozpaků, já jim umožním, abych měl dva svátky. Čím jsem umožnil jim i sobě dvakrát slavit. No. To jsem to vyřešil dobře, ne? To?
1: No.
0: Išel jako, já jsem čekal jako razantnější jako pochopení. No dobře, a ty si to pamatuješ?
1: No, já jsem chtěla říct, že jsi vypočítavej.
0: Jak vypočítavej? To vypadá jako, že dokonce jsem hladovej po nějakých dárkách. Dárcích.
1: No, že ti to dělá dobře. Neustále jakoby středem pozornosti, když teda máš ten svátek.
0: A navíc jsem plachy, takže jak středem pozornosti? No dobře, no, tak všem slavím rád, jo, to je pravda, ale většinou na oslavu nemám čas. Takže ono mít dva svátky je taky dobrý v tom, že když nemáš čas třeba slavit, tak aspoň ten jeden svátek třeba oslavíš, jo. Víš?
1: Ano.
0: Jako máš
1: no, to jsem právě chtěla říct, že se ti třeba podaří, zrovna se trefíš do chvíle, kdy můžeš slavit ten druhej.
0: No dobře, tak hele, tak jdem na tu Šárku. Tak, Šárka. Žena jménem Šárka může být ostřílenou ženou z hor či skáloleskyní. Dle významu jména je její blízká čistá příroda a horské masivy. Tesko, jako kdyby to byl orel, prosím tě. Jméno však no, bývá spojováno také s proradnou Šárkou, která byla v dívčí válce příčinou záhuby ctirada. Ježišmarja. Já mám narození na ctirada, prosím tě.
1: Šárka, to je, ale na zamyšlenou.
0: Ne, já mám pocit, že se s žádnou Šárkou nechci zaplést, ale můj syn, že jo, má partnerku Šárku, no tak snaď to dobře dopadne, ještě, že se nemenuje po mně. Tak, významné nositelky. Nositelkami jména jsou významné české sportovkyně. Lyžařka Šárka Záhrobská nebo atletka Šárka Kašpárková, také moderátorka Šárka Kubelková nebo zpěvačka Šárka Vaňková. Proslavená především díky hudební soutěži Superstar. Jméno nosí i herečky Šárka Ulrichová, hvězda televizního seriálu Ulice, nebo Šárka Vojtková, známá jako Irénka z komedie Dědictví, a ne kurva hošiku ten tak. Hudebník Leoš Janáček pojmenoval svoji operu Šárka, stejně tak i Zdeněk Fibich. To na tom

0: Viděli čeče Šárky. No ale původ ženského křestního jména Šárka není zcela jasný. Ajajajajaj. Dle některých výkladových teorií jde o uměle vytvořené jméno, které bylo odvozeno od skalnatého hřbetu na severozápadním okraji Prahy. Skoro vypadá, jako kdyby Praha ležela někde v horách. Čoče. Tato oblast se označuje právě jako Šárka a jméno, se kterým se setkáváme již v kronice Kosmase, by pak tedy mělo význam hřbet, návrší. Jméno Šárka bývá také dáváno do souvislosti s korsickými slovy sat, sara, nebo takhle sar, sara, španělským siera, nebo albánským šarane. Význam všech slov je horský hřbet, hora, skála nebo návrší. Teď to je zajímavý. Já jsem Petr a Petr je jakoby v překladu skála, že jo? Nebo se jako vyjadřuje jako skála. Mm-hmm. Šárka tedy by byla taky skála. A já jsem se narodil na Ctirada a ta Šárka zahubila Ctirada v té válce. To je ty propletenec. Já si to asi budu set kejvnout. No nic. Šárka, 35 142 šárky v České republice a je to 43. příčka nejčastěji používaných jmen ve statistice. Takže dneska slaví 35 142 šárky a my jim k tomu pochopitelně přejeme s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Na to si dejte obzvlášť záležet. Pěknou oslavu, nic neodflákněte. No a milé šárky, ať už proradné nebo milé, ať už pevné jako skály nebo jako masivy a hřbety skal, už to je úplně jedno. Zkrátka a dobře, opatrujte se. A vy, kteří znáte nějakou šárku, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím způsobíte radost a tou radostí ji nadělíte prodloužení života, protože ji upevníte a nastartujete tou radostí imunitní systém. Což pochopitelně povede k tomu, že vás bude nenávidět systém, protože budete žít déle, takzvaně na úkor mladých, kteří vám budou muset ze svého vyplácet sociální příspěvek zvaný důchod. Takže šárky můžeme říct, že jsou už teď v podstatě nemilované, jsou zatracované a jsou na tapetě, protože se příliš dožívají vysokého věku. No. Takhle bychom taky mohli jako reagovat na ty keci těch mladých o tom, že ti staří, protože pro ně je starý každý, kdo je o 15 let starší jak oni, že ty starí žijou na jejich úkor.
1: Ano, ano, ano.
0: Staří vyžírají ten společný koláč, ve kterém potom na ty mladý prej tolik nezbývá. Ale měli bychom se nejdřív těch mladých zeptat, kolik jste již do toho koláče přinesli a kolik hodláte přinést, když máte neustálý problém s tím, že nevíte, jestli jste tramvaj nebo slon a nevíte, jestli teda si můžete dovolit být s někým oficiálně nebo se budete jenom tak scházet a rodiče vás budou živit třeba. Krátka bych řekl, že ta společnost je fakt nemocná a vážně nemocná. Taková nemoc se nedá léčit, taková nemoc musí zemřít s tou společností, která se pročistí o ty odpadlíky, kterých je tam většina. Protože ti, kteří...
1: Už nám dovedou... to spadlo. Vytržte, říkají.
0: Co to? Co to? Už to rozpadlo?
1: Nespadlo tady asi spadl server, už je to zase zpátky. Psali mi, že mám vydržet, tak jsem vydržela.
0: Jo. No, tady mám taky nějaký výpadek. Takže chci jenom říci, že musí se ta obrodit, ta společnost, a protože je neléčitelná, už ta nákaza je jako hluboce vryta, zakořeněná, má metastázy, tak se musí prostě to nechat nějakým způsobem vyhnít. Takže většina prostě propadne, no a těch pár, kteří si uvědomují tu váhu té situace a mají to trošku jinak nastavené, no tak ti pochopitelně budou moci dál budovat lidskou kristovskou společnost. Evolučně ji budou posilovat a evolučně ji budou postrkávat směrem vzhůru, tak abychom si jako kristovští lidé, abychom si zasloužili tu čest být strážci té evoluce. Tak jsem se rozhovořil. Mám tady nějaké dotazy. Teď nevím, kterými začnem teda. Já to tady nahodím a budem to probírat. Něco přišlo mně, něco přišlo tobě, ty jsi mi to přeposlala, to je dobře. Za to jsme pochopitelně rádi. No, tak tady musíme teď najít nějaký e-mail, protože to máme v e-mailu. Jak se říká, tady už to mám, tak. Psalo nám několik posluchačů, tak se na to mrknem, juknem. Kdybych to vzal od těch starších asi, od těch starších, tak tady máme, třeba, dobrý den. Zdravím vás i paní Išu. Chci se zeptat, jak je to s přidělováním v uvozovkách, s přidělováním partnerů ještě v této realitě tady a teď, ještě před vzestoupením. Jsou nám kristovským lidem, kristovským lidským bytostem stále podsouváni dravčí, biorobotické nebo jiné energii odsávající destruktivní bytosti za partnery? Pokud ano, může to být z důvodu ještě nedokončeného plánu nebo i jiného důvodu. Nebo nám, kristovským, pokud si přejeme partner ještě v této realitě, již mohou vstoupit do života též kristovské lidské bytosti. Děkuji, Vilda, z Nejtku. Já kdybych teda teďko Vildo měl odpovědět stručně.
1: Další výpadek.
0: Cože? No, žádný výpadek. Jo, teďko, vidíš to. Što slučilo?
1: Zase to vypadlo, no, docela dlouho.
0: Jak vypadlo docela dlouho? 34, 35, ten byl dlouhý výpadek.
1: No tak mně to přišlo delší dobu, protože jsem neslyšela ten konec té otázky, kterou si říkal.
0: Tak já ti ji zopakuju, to není žádný
1: problém.
0: Tak
1: mi řekni jenom tak v obraze, nemusíš mi to přečítat, jenom mi ten konec dopověz.
0: Ne, já ti to. Kam jsi to slyšela? Destruktivní bytosti za partnery? Nebo kam?
1: Prosím tě, a kdo nám to píše?
0: Píše nám to Vilda z Nejtku. Ten konec je, nebo nám, kristovským, pokud si přejeme partnery ještě v této realitě, již mohou vstoupit do života též kristovské lidské bytosti. Děkuji, Vilda, a tak dále. No, já kdybych chtěl odpovědět stručně, tak řeknu, Vildo, vše, co jste popsal, je možné. Trošku to rozeberem. Tak, chceš se k tomu začít vyjadřovat?
1: Nechám to na tobě.
0: Jo, tak samozřejmě, že já jsem ten tady přes ty vztahy. No tak.
1: Ano, jsi tady jakoby významnější.
0: Profesionista. Jako, ano. Ne, tak
1: ano,
0: já jsem já jsem větší sběratel zkušeností, tak bych to nazval. A rád trpím a tak, takže proč ne, viď? Já to vemu z kraje. Chci se zeptat s přidělováním partnerů. Vildo, for je v tom, že my ty partnery, i ty nevhodný, jo, jsme si vždycky nakonec vybrali sami. Oni nás sice okouzlili, někdy to bylo pod kouzlem, někdy to bylo z nějakého jiného důvodu. Většinou, ale musím říct, že v současné době je to otázka, pokud teda se budeme bavit, že se nepotkáte se svým párovým partnerem nebo se svým plamenným partnerem, tak bych řekl, že vám teď už budou do cesty vstupovat hlavně ti, s kterými potřebujete řešit nějakou karmu. Myslím si, že už to je velice účelová záležitost. Leckdy to... Takhle, může to být nějaká zkouška, může to být řešení nějaké karmy, většinou to bývají i vizualizace, protože v krátkém čase se musí stihnout vyřešit nějaký úkol, který by třeba normálně trval mnohem déle, tak ve zrychlené formě proběhne ten v úvozovkách jakoby kontakt nebo potkání se nebo vztah. Většinou jde o to správně reagovat, mít správný postoj. Takže někdo vyfasuje v úvozovkách, nebo má to štěstí, že třeba potká plemenného partnera. Ještě tady v těle, to znamená potká se opravdu jakoby s člověkem, který má fyzické tělo, potkají se a teď se třeba domnívají, že bude sluncem zalitý obzor a život a tak dál. A ono se z toho třeba může vyklubat to, že má hlavně s tím dotyčným něco vyřešit. Že sice ty originály tam stojí u těch dveří, drží se za ty ruce a čekají, aby mohli vstoupit do svých těl a do nové reality. Ale tady to je otázka toho, že si spolu mají ještě něco třeba jakoby pořešit. Jo. Vyřešit nějakou starou bolístku, nějaký restík. Někdy jsou to i karmické záležitosti. Můžete mít se svým plamenem nebo se svým párovým partnerem, můžete mít karmickou věc. Všechno lze zjistit a tady se pak budeme dostávat do otázek od jiných posluchačů. Všecko to můžete zjišťovat skrze takzvané evoluční vývojové plány, o kterých dneska ještě budeme mluvit. Takže, jak říkám, všechno, co jste popsal, ještě pořád víceméně se vám může přihodit a stát. Protože se ve velice zhuštěné formě odehrávají některé nedokončené situace, některé nedokončené úkoly, které ještě nebylo možné splnit. Tak bych asi na to zareagoval já, protože pak, až budeme Vildo rozebírat další věci, tak vám budeme odpovídat na zbytek asi těch otázek a trošku návodně. Išo, co ty na to?
1: No, já teda taky nebudu nějak to rozebírat do podrobna. V podstatě, pokud se někdo ještě s někým v této době seznamuje nebo něco řeší, tak je-li to teda nějaká záležitost s někým, kdo v podstatě nevzestupuje, tak se jedná určitě o iluzi, ale o iluzi, která má něco rozřešit, má toho dotyčného naučit něco pochopit, vyřešit karmu a podobně. Pokud je to teda s člověkem, který vzestupuje, nemusí to být samozřejmě plamený nebo párový partner, ale zase většinou se jedná o řešení karmy nebo nějakým způsobem něco z minulosti je třeba napravit a narovnat, případně poskytnout tomu dotyčnému člověku, který ty věci zažívá nebo který ty vztahy s tím dotyčným zažívá, poskytnout mu určité informace, aby věděl, nebo které on potom zařadí do těch svých informací jako pucličky, ono mu to vyskládá nějaký příběh, který mu potom objasní, proč se mu některé věci děly nebo dějí. Takže může to být i záležitost získání určitého typu informací z některé události, kterou si může ten člověk při řešení vztahu s někým buď vybavit, nebo si nějakým způsobem na něj vzpomenout, nebo jenom prostě mu přijdou nápady a myšlenky, které trošku možná i poopraví jeho náhledy, jeho názory, jeho závěry, které možná předtím nebyly správné, byly chybné. A je potřeba ještě, než se úplně přesunem do toho nového světa s těmi novými partnery, mít tyhle ty věci v rámci toho končícího, dokončujícího se plánu, mít je vyřešené, hotové a ukončené. všecko má být zakončené, má to být všecko vyřešené a splněné, ať jsou to vztahy, ať jsou to plány, ať je to cokoliv, s kýmkoliv, je potřeba to mít všecko dovedené až do toho správného konce, aby vlastně nic za námi nezůstalo na stole. Máme mít čistý stůl, jak se říká. Takže můžou se ty věci udít, může se vám stát, že budete ještě řešit něco s někým, kdo tedy třeba i nevzestupuje. Ale je to v rámci těch výchovných záležitostí. Tak bych to viděla já.
0: No, ono, někdy vás to může dovést k tomu, že s tím dotyčným to můžete jako nějak pořešit, někdy vás to jenom přivede k tomu, že to máte deaktivovat, anulovat, odvinout. Vždycky se musíte ptát vlastně, proč vás to svedlo dohromady, proč z toho člověka se třeba potkali, jestli ho máte ve svém plánu vývojovém, evolučním, který právě teď máte aktivní. Jo, čili to pak s tím budeme pracovat, až se budeme bavit o těch plánech, taky to tady Vilda zmiňuje, tak vlastně ty plány dneska velice odráží tu vaši cestu. Jo. Může být, že se už potká, tak ještě se vrátím k těm odsávajícím energii. To také může být, že ještě v tom prostoru tady okolo nás se prostě pohybujou elementy, subjekty, které nějakým způsobem potřebují přežít svůj konec a mohou hledat cesty, jak někde odsávat životní energii. Taky jsme se s tím setkali, jo. Čili všechno tohleto si můžete odkontrolovat kejváním, že jo, přes vyšší a tak. Takže můžete si v tom udělat pořádek. A potom se opravdu může stát něco hezkého taky, že už můžete třeba potkat a začít komunikovat a začít rozvíjet vztah s bytostí, se kterou budete třeba vstupovat do té nové reality. Jo. Protože už jsme tak blízko, jako kdyby, že nám ty reality začínají prolínat. A jak prolínají a stále víc a více blížíme a zasouvají se ty reality do sebe, a tak pochopitelně, tak jak nám z toho života odchází ti, kteří tam nebudou, tak nám do toho života přichází ti, právě se kterými tam budem. Takže můžete potkávat spoustu krásných bytostí. Některé, asi jedna bytost, potom bude klidně moc být ta, se kterou budete tvořit pár, se kterým tam, s někým, s kým tam stojíte před těma dveřma. A vlastně vy se potkáte a najednou si padnete do boka a cítíte, že to tam jiskří a začnete vytvářet ten vztah vlastně, který budete v rámci té nové reality, budete ho žít. Takže i to je možné, čili těch variant je v podstatě tolik, že vy se v tom potřebujete hlavně zorientovat. Budeme se dneska bavit o tom, jak se v tom zorientovat, protože myslím, další dotazy, které tam jsou, tak vyloženě k tomu vyzývají. Tak jestli takhle bychom mohli Vildovi?
1: Já myslím, že jo.
0: Jo,
1: já myslím, dobře. Že jo, no.
0: A tady mám další otázku. Mám tady otázku od Pavla. Vážená paníšo, ahoj Petře. Tak jsem vážená, ty a já jsem jenom Petr. Tak, no dobře. Tak,
1: ale prosím.
0: Iba len tak srandujem, ne? Tak, to je milý, no, to je pěkný. Prosím o odpověď na dotazy, pokud to bude dostatečně srozumitelné, tedy měšeno asi ty otázky, jo. Jsem účastník posledních třech seminářů. To my, Pavle, taky. No, nevím, do jaké míry je možné ještě klást vyššímu já dotazy týkající se této dočasné reality. Již více než rok máme velké problémy v manželství. Máme dvě malé děti a nechci boj o svoji rodinu vzdávat. Dle sdělení vyššího já jsme všichni vzestupující a žena je můj párový partner. Manželku mám v novém evolučním plánu a ona mě také. Vyšší já říká, že nemám odcházet a že ani ona nechce, abych odešel, ale má zavřené srdce. Když se ptám vyššího já, kdy se to zlepší, neustále posouvá termíny. Vím, že platí tady a teď a že nelze mít nějaká očekávání. Proč mi vyšší já nenapíše, že to nelze určit, protože do toho vstupuje mnoho faktorů? Nebo mi tím chce naznačit, že pokládám otázky špatně? Je vůbec možné, aby vyšší já vědělo, jak vše dopadne? Chce mi tím něco naznačit? Jaké otázky k vyššímu já v této situaci by byly správné? No, konečně, správná otázka. Vím, že řešíte správné kladení otázek pomalu v každém pořadu. To jo, Pavle. Ale, Pavle, i my kolikrát jako se musíme učit ty otázky správně pokládat, jo. Ale moje hlava to v tom zoufalství už nebere. Já to chápu, Pavle. Přeji krásné prázdniny, těším se na vás po prázdninách. PS. No vidíš, a už máme přátelství. Tady, to asi je, to je osobní, to, ale máme se potkat s Pavlem a trošku si popovídat o tom. To já jsem přes ty vztahy, že jo, v podstatě, že? Tak.
1: Ano.
0: Jenom tak obecně, nebo začnu trošku k Pavlovi, můžu?
1: No samozřejmě, odpovídáš jemu na jeho dotaz.
0: Pavle, to, co jsi tady napsal dole, jo, tak to máš úplně pravdu. Taky jsem si něčím prošel a v podstatě nikdy jsem nedostal odpověď na otázku, nikdy ke mně ta odpověď nedoputovala, ať jsem se ptal jakkoliv, jakým pouze přišla odpověď, řeší se to a nějak to dopadne, ale nikdy jsem se nedozvěděl, jak se to vyřeší a kdy se to vyřeší. Z toho vyplývá, že každé řešení má svůj čas. Ale není to ten čas, jak my si myslíme. Vidíme, že každé řešení má prostor ve chvíli, kdy k tomu dospějou ty všechny okolnosti, které k tomu je potřeba mít. To znamená, klást otázku, kdy to bude, na to nemůžeš dostat odpověď, protože se musí stát několik dalších věcí a záležitostí, aby nastala situace, aby nastal v tom příběhu, aby jsme se dostali do toho bodu, kdy se to začne řešit. Pochopitelně je několik scénářů připravených. Nebude to jeden scénář. Čili je to otázka dějů, nikoli hodin, dnů, prostě času jako takového to není. Je to otázka dějů. Ty děje tě přivedou někam do stavu, ve kterém se to bude řešit. A teďko pravděpodobně bych řekl, že pokud jste pároví partneři, tak a že se máte jako kdyby navzájem v tom plánu, jo, za A. Může to být teďko záležitost řešení, jestli si spolu vyřešíte něco, co tam mezi váma stojí. To můžou být nějaké hluboké záležitosti z nějakých časů, Bůh ví kdy dávno, které tam máte spolu pořešit. A to řešení může být takové, že buď bude dostatečné, bude dostačující, anebo nebude dostačující a můžou se ty párové věci prohodit. To znamená, párový partner znamená, že je to jeden z těch sedmi vůči jednomu z těch sedmi. To znamená, pořád je to jedno vědomí, když si to představíme, jsou to části toho jednoho vědomí, v úrovni ducha nebo v úrovni duše a je to těch 14, na který se rozděluje, že jo, duch se rozdělí na 14 duší, avatar se dělí na 14 duchů, čili 7 a 7. 7 mužských podstat v ženském těle, 7 7 ženských podstat v mužském těle. A teď proti sobě, že jo? Je to jeden z těch 7 a pořád jste párový. Takže může být, že budeš s touto paní v nové realitě, může to být ale někdo jiný z těch zbývajících 6. Jo? Znova říkám, máte před sebou, já si dovolím říct, máte před sebou lekci, kterou budete muset zvládnout. Nevím, z čí strany ta lekce je větší nebo víc, jakoby, ale máte ji vzájemně. To znamená, jeden z vás něčím projde, druhý půjde s ním, bude se to na něj nějak zrcadlit, budete na to nějak reagovat a uvidí se, jak to zvládnete. To znamená, že je to otázka zkoumání těch plánů. A dokonce to může být tak, že teď máte plán, který vypadá tak, že spolu půjdete před ty dveře, že tam spolu stojíte. Teď můžete dostat dílčí plán. V tom dílčím plánu budete řešit tady tu záležitost, o které jsem mluvil, to něco, co stojí mezi vámi. Na to bude navazovat další plán, který bude reflektovat na to, jak jste to vyřešili, zdali vám to uznají, že to je vyřešený správně, nebo zdali vám to tam zamíchají a bude to o jiném části toho vědomí. A do toho ještě se může pochopitelně do toho se bude měnit fyzické tělo, to znamená, že vy jakoby postoupíte při vzestupu směrem vzhůru a ani jeden z vás, pokud nejste avataři, protože jste pároví, tady koukám, že píšeš, takže jako, když jste v párovém stavu, tak to znamená, že budete se posouvat o úroveň výš no a vaše současná fyzická těla nebudete používat, protože se sloučíte. Takže máte před sebou, myslím si, docela ještě hodně práce, ale zorientovat se v tom, pochopitelně jsou v tom děti a tak dále, je to složitý. Je potřeba se oprostit tak trošku od závislosti na výsledků a je potřeba přijmout to, že všichni 4, jestli máte 2 děti, si tady myslím psal, že vy 4 k sobě máte nějaké vztahy, pokud jsou děti vzestupující a ty vztahy tady a teď v té fyzické úrovni, v té manifestaci, tak jak je v tento čas, tak ta manifestace nemusí a nebude odpovídat manifestaci v nové realitě. To je potřeba přijmout, protože ty děti nemusí být dál vašima dětma, že půjdou se svojí cestou, můžou to být velmi vyspělé duše, duchové a tak dále. Čili první, co bych doporučil v takovýchto stavech, co se mně jakoby osvědčilo, nebýt závislý na tom výsledku, nepředurčovat si, že si neumím představit, že by to bylo jinak, než si myslím, že by to mělo být, nebo než doteďka mi to vycházelo, že by to mělo být. Z toho, co Pavel píše, bych řekl, že je tam čeká nějaká práce, ta nějak dopadne a nějak přenastaví, buď zachová, nebo přenastaví určitě ty věci. Tak bych to cítil já, Išo?
1: Já tam teda jako bych to řešil úplně jinak. Protože mě tam jako cinklo do uší to zavřené srdce. Takže moje první otázka by byla, co je zdrojem toho, že ta partnerka, ta manželka má zavřené srdce. Proč ho má zavřené? Co je toho zdrojem, příčinou? Má to kořeny? Klasické čištění, klasické vyřešit, co tam je. Možná, že právě to je to, co je třeba vyřešit, aby když se jí to srdíčko otevře, odstraní se to, co jí to tam zamyká, nebo to, co tam uzavírá, tak vlastně můžou ven ty energie a může to být v podstatě jeden jediný problém, který je třeba vyřešit. Takže první, na co se ptáme, je, kde teda máme to vědomí, zkontrolujeme si záznamy, jestli máme všechny v pořádku. No a pak se ptáme teda, jestli teda je něco, co bych měl vyřešit ohledně toho zavřeného srdíčka. Nebo jestli to má zůstat až do toho, nebo do toho spuštění toho nového plánu. Je třeba si v tom udělat jasno. Já si teda myslím, že to srdíčko je ten klíč k tomu vyřešení těch problémů. Protože pokud se to zprůchodní, pokud se to otevře, tak ty energie můžou ven. A tím pádem se to tam by se mělo všecko potkat tak, jak se potkat má. Pokud jste párem, tak budete párem, jakýmkoliv způsobem se jeden nebo druhý některou z částí toho celku. Dobrý je teda, až budete testovat, tak když máte vědomí v evoluci, tak byste měli vidět, ve kterém harmonickém univerzu. To vědomí, abyste věděli, jestli jste forma duše, forma ducha. A pozor, může se stát, že ve chvíli, kdy manželce se nějakým způsobem otevře to srdíčko, tak se může stát, že se spárujete do avataru. Což všechno je možné, protože toto může být třeba jedna jediná překážka v tom skládání se těch částeček, které přichází. Jo, takže stát se může cokoliv, je to, když se vám podaří tohleto zjistit, tak se vám v podstatě změní zase úplně všechno, protože ty plány začnou být aktualizované, některé z těch zkušeností, některé z těch situací, které byste museli do budoucna řešit, v podstatě odpadnou. Takže já bych v první řadě řešila to, proč má paní zavřené srdíčko. Může to někdo způsobit, může tam být nějaký problém. Letí, může tam být nějaká kletba. Může to být čistě jenom problém srdeční čakry. Srdeční čakra, pokud není řádně otevřená, netočí se ve správném směru. Je vůbec, jestli je vyvinutá, dobře, to všechno může být problém, který právě způsobuje to zavřené srdíčko a ty problémy. Tak já bych to vzala z tohohle toho konce.
0: Jo.
1: No a pak samozřejmě to, že buď se to změní, a nebo se to, nebo
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Tam rozjedou nějaký situace.
0: Co, teď jsme tě neslyšeli.
1: Tady. Halo.
0: No, teď jsme tě neslyšeli poslední větu.
1: Říkala jsem, že se tam, buď se to vyřeší, anebo se tam rozjedou další situace, které vlastně posunou celý tak. Ten plán kupředu. Může být, že to dokončí, uzavře ten plán, který teď je přípravný před tím zestupem, a oni budou moct se přesunout do toho nového plánu, který už teda by se jim pak měl spustit a podle kterého potom by dál mohli pokračovat v těch úkolech, v těch zadáních.
0: Já jsem rád, že jsi to vzala jako a uchopila jsi to už jakoby prakticky, protože to jsou vlastně potom ty věci, které vyplynou, jo? Ono se to otevře. Takže úplně možná ještě bychom mohli Pavlovi doporučit, když už jsme se dostali tady do toho praktického. Asi první věc je, my nevíme, jestli paní pracuje s kývadlem, anebo jestli vůbec paní na vědomý úrovni vnímá to, co tady Pavel píše. Jo. To je, jo, může být, že paní třeba je toho nedotčená a je to jenom vychází to z testování toho Pavla. Pokud paní pracuje třeba s kývadlem nebo aspoň je tomu otevřená a spolu ty věci třeba řešíte při tom kývání, no tak pochopitelně ta spolupráce je vždycky lepší. Jo. Já osobně bych teda ještě k tomu, co říkala Iša, tak bych vůbec jakoby paní celou prokontroloval. To znamená, jestli je v evoluci nebo je v deevoluci, jak je na tom v podstatě s Krystalem, jak je na tom s, kde je vlastně její originál vědomí přesně, jak je na tom s Krystalem, s mřížkou, s genetikou, se záznamama, to už bych celý takhle otestoval, asi ještě ty předpokládáš, že to Pavel dělá, ale jenom to připomínám. A vlastně dojdu až k těm DNA vláknům a k čakrám, že jo. Takže tady asi bude někde nějaký problém a pak se to celý odevře, no. Je tady jedna taková, ještě krom toho otázka, co píše Pavel, proč mi vyšší já nenapíše, že to nelze určit, protože do toho vstupuje mnoho faktorů. Proč?
1: No, protože je to závislé na tom, kdy to vyřeší.
0: Přesně. Takže proto vyšší já jako jenom tlačí do toho, třeba zatlačil do toho, aby to Pavel napsal, jo, aby jsme se tady o tom bavili, aby Pavlovi cinkla jedna věta, třeba zarezonovala, tak jak iše, a začal třeba nějaký postup realizovat. Nebo mi tím chce naznačit, že pokládám otázky špatně. No, špatně asi ne, ale trošku jako víc do hloubky bych to pitval teda, jo, třeba. Je vůbec možné, aby vyšší já vědělo, jak vše dopadne? Chce mi tím něco naznačit? Ale berte to tak, že vyšší já s vámi pracuje v rámci nějakého konceptu. Čili existuje nějaký, nechci říct protokol, jo, jakoby, ale nějaký koncept vašeho vedení, jak vás vede vlastně to vyšší já. A jak vás chce dovést k nějaké aktivitě, k nějaké akci, k nějakému způsobu jednání. No a ono vám nemůže všecko říct, jako kdyby dopředu. Protože kdyby vám to dopředu řeklo, nemůže vám říct to, na co máte sami přijít. Když na to sami přijdete, pod jeho vedením, tak sami zadáváte způsob řešení a vepisujete to do těch informačních polí. To je to, co se má stát. To, že nám to někdo vytroubí a my řekneme, jo, super, děkuju za informaci, tak se nám to nevepíše do těch informačních polí. Takže vyšší já nedělá schválnosti, že by schválně něco zatajovalo nebo schválně něco neřekne. Ono postupuje tak, aby nás k tomu dovedlo. Takže mu to nemějte za zlé, ani nepochybujte o něm. Vyšší já, je vůbec možné, aby vyšší já vidělo, jak vše dopadne? No, ono vás vede po cestě, která někam vede. Jenže vy z té cesty můžete uhnout na vedlejší cestičku, že jo? Na vedlejší pěšinku. A když vás tam nevrátí zpátky na tu cestu, no tak půjdete boční pěšinkou a bude to trvat déle. Bude to mít jiný způsob, jiný postup toho řešení. Čili vyšší já nikdy neví, jak vy zareagujete. Vyšší já nemůže za vás rozhodovat. Vyšší já vás pouze vede. Svobodnou vůli uplatňujete vy. Vy máte tu svobodnou vůli, při které ale ovšem jaksi jsme zodpovědní vůči konům i vůči naší optimální cestě. Jo? Vůči plánům a tak dále. Čili je to opravdu mnoho atributů a mnoho aspektů, které jako na to působí. A to vyšší já není vše věd, protože tím, tou proměnou je naše svobodná vůle. A ta může prostě udělat jak spoustu dobrého, tak někdy i spoustu toho horšího. Čili vyšší já ví asi, jak by to mělo dopadnout. Ví, kam vede cesta, po které vás tlačí, že, jako směruje vás po té cestě, ale nemůže být odpovědné za to, jestli vy uhnete doprava nebo doleva. A to pochopitelně pak vyvolá nějakou souhru zase dalších okolností. Takže asi tak, Išo, jestli to chceš doplnit?
1: No, já myslím, že jsi to řekl úplně všechno, že prostě svobodná Na vůle je to, že si můžeme vybrat. Dostaneme určitou nabídku tím, že se ptáme vyššího já. Vyšší já nějakým způsobem něco naznačí, třeba že něco řešit, třeba, já nevím, odstranit, vyčistit a tak dále. Ale v podstatě nabídne určitým způsobem řešení. Někdy to je pomocí intuice, někdy si můžete nakývat, že někde něco je třeba pořešit. Ale to rozhodnutí, jestli to přijmu, tu radu, kterou dostanu, ono vám neřekne, jako co přesně máte udělat, ono vám poradí. No a člověk prostě uplatní, jak si řekl, svoji svobodnou vůli tím, že buď tu nabídku přijme, nebo se rozhodne jinak, protože si bude myslet, že myšlenka, která mu přišla, že je pořád lepší, než teda to, co nabízí vyšší já. No a podle toho potom vlastně reaguje, jak vyšší já, tak reaguje člověk, protože když sejdete z té cestičky, začnete uhýbat, můžete se dostat do slepé uličky, můžete se dostat také na tu všechnou plochu, jak se říká, anebo budete chodit dlouho do kolečka, někde bloudit a hledat ten správný směr. Takže je dobrý nechat si napovědět. Ono vám nemůže říct, kdy to všecko bude, jak to bude a co bude. To by nebyla ta výchovná lekce, to by nebylo to učení. Ale trošku na tom principu pracují karty. Když lidé chodí ke kartářce, tak správná kartářka pracuje tak, že nerozloží karty a nevykládá, co bude za 10 let. Protože do té doby prostě člověk může udělat mnoho rozhodnutí úplně jiných, než jsou ta, která toho člověka vedou k nějakému cíli. Takže karet se ptáme, co nám karty radí. No a teď ten klient teda dostane radu od karet, to je stejné, jako kdybyste načítali ty informační pole, a je zase jenom na tom člověku, na jeho svobodné vůli, jestli tu radu přijme, jestli se jí bude řídit, nebo jestli jí bude následovat, anebo jestli se rozhodne jinak a situaci vyhodnotí. Takže takhle se mu to moc nelíbí, že by si to představoval jinak. To je i třeba ten karetní výklad, i ta myšlenka, která přijde, to jsou všechno nápovědy toho vyššího. Ono vám to neřekne přesně. Ono vám napoví, ono vás nasměruje. A na člověku pak je, do jaké míry je ochoten se nechat jakoby postrčit na tu správnou cestu. Ale proto vám to vyšší, já nikdy neřekli, jak to dopadne. Zná váš cíl, ví, kam směřujete, taky vás tam tou cestou se snaží dostrkat. Ale nebude vám přesně říkat návody, nebude vám přesně říkat, který den a v kolik hodin co nastane. Protože to je ovlivněno tím, jak vy budete reagovat, jak vy se budete rozhodovat a kterou cestu si vlastně vždycky na té křižovatce, na kterou přijdete, budete vybírat, jak se necháte směrovat. Takže zase vyšší já vám není schopné, možná, že to někdy i třeba ví, ale není schopné vám říct jako přesně datum, protože navíc máme takovou tendenci se na ta data upínat a teď prostě hlídáme, až přijde přesně to datum, že se má stát to a to a ono se to nestalo. Tak to je nějaký podvod, to není ono. Jo, takže prostě nemůžeme od těch vyšších já chtít úplně takhle přesně všecko. Až ta situace nastane, až splním, co splnit mám, až budu reagovat tak, jak reagovat mám, tak to bude zapsané v těch informačních polích a člověk může potom jít tou cestičkou dál a nepotřebuje k tomu, aby mu vyšší a pořád řekl, teď běž doprava a teď udělej 3 kroky doleva a teď vyřeš tohle a řešení je takové. Prostě je to, že ono nás tam k té situaci postrčí, připraví nám ji a my musíme najít to správné řešení toho problému, který v danou chvíli řešíme. Tak funguje vyšší já. A pokud se rozhodujeme, tak se rozhodujeme s pomocí naší svobodné vůle, takže tu radu nebo návod, který dostaneme, nemusíme přijmout. Dobré je poslechnout a přijmout, ale jako ne každý je ochoten některé věci přijímat. Takže potom samozřejmě za to svoje rozhodnutí sami neseme plnou zodpovědnost. Jo, a tu zodpovědnost se vlastně učíme, protože když se potom stáváme tvořivou bytostí, tak neseme plnou zodpovědnost za to, co stvoříme. A stvořit máme jenom krásné věci, pozitivní, kristovské, příjemné, a ne, že potom jako někdo, kdo nebude správně navibrován a nebude na té správné úrovni, nemůže tvořit, protože pak se by mohlo stát, že bude tvořit všechno, co bude destruktivní a co nebude k ničemu. Bude tvořit takové ty zmetky, jak se říká. Takže proto máme to vyšší a proto nám neříká to, co máme, jenom nás nasměrovává.
0: Vyšší já nás učí tvořivosti. Kdyby vyšší já s námi pracovala tak, že nám bude říkat, co máme dělat, tak z nás udělá řízený ovce. To je vlastně to, co dělá systém, že jo. Systém jako má tendenci těm lidem všechno určovat, upřesňovat, takže jim nedává prostor na ty tvůrčí věci. Ale to už jsme pochopitelně někde trošku jinde. Je to tak, jak jsi to řekla, otázka mnoha vlivů, které potom v nějaké té epoše toho něčeho, co se má odehrát, tak na to působí a teď je otázka, jak to kdo má. Jako vědomé bytosti, tak ty mají ty myšlenky už hodně uspořádané a v souladu s tím a nepochybují o tom, že když mu břinkne mu ta nějaká myšlenka, takže to je řešení správné, jo? Protože to je trénink, respekt ke konům, naplňování konů a těch všech zásad a principů a věcí, které z té svobodné vůle dělají to velmi přesné, sofistikované rozhodování. Byť je to o svobodné vůli, tak je to v souladu se vším, s čím to má v souladu být. Učíme se to ve hmotě, máme čas na přemýšlení a nakonec vývojem se dostáváme do bezčasu a bez hmoty. Prostor, kde všechny myšlenky jsou otázka, respektive všechno, co se děje, je otázka rychlosti myšlenky. A my musíme mít ty myšlenky natolik pod kontrolou, automaticky, bez přemýšlení. Takže, no to jsem řekl špatně, myšlenku bez přemýšlení, ale bez toho nějakého rozhodovacího procesu, na který v té hmotě máme čas. Tak bych to asi upřesnil. Išo, dáme si písničku, ne?
1: No, ano.
0: Zasloužíme si.
1: Zahraj krásného. Určitě.

0: Karel Duchoň, velký talent. Bohužel trošku prý trochu pyšný byl, že byl tak úspěšný a že by to byl hlasově možná větší potenciál než třeba Karel Gott, říkalo se. No nic, no, každý má nějaký svůj osud. Já bych ještě zareagoval na to, co tady psal Pavel, jestli si někde o těch věcech můžeme promluvit. Tady bych chtěl připomenout, pokud jste nezachytili na našich Midgardních stránkách na webu, tak máme prodloužený víkend, takové to setkání Midgardi letní, jak děláme. Je to u Staňkovského rybníka a je to teď 9. až 12. července. Takže 9. až 12. července autokemp nebo kemp u kosů Staňkovský rybník. Takže můžete dorazit a můžeme ty věci pochopitelně probrat. Tak, to byla odpověď pro Pavla a pro všechny teďko už, kteří se chtějí setkávat a pochopitelně rádi se s vámi uvidíme. Iša nás nepoctí svojí, viď, asi účastí.
1: No tak já jednak se to od tebe dosvídám, teď od včerejška to vím, ale vůbec netuším, jak bych to jak řešil, tak já myslím, že asi ne, no nevím.
0: Jsem ti to neříkal už předtím, to je jedno, nebudem to...
1: Ne, ale... jsi mi to řekl včera večer.
0: No vidíš to.
1: Nebo jenom tak naznačil, že jako si vyhlásil.
0: Jo.
1: Vyhlásil si setkání, ale dál si se nešířil, takže jako jsem zaskočil.
0: Promiň, já jsem prostě u tebe předjímal, víceméně. Vím, že už loni jsem tě nějak lámal, abys jako byla. A vím, že to spojení tam od tebe je prostě úplně na pytel.
1: No.
0: Takže dostat tě prostě do těchto lokací je prostě složité, tak jsem tě nechtěl nějak jako ani odstrčit, ani tě lámat, jako víš.
1: Já se odstrčit nedám.
0: Tak to jsem rád. Další otázka, další dotaz píše Dáša. Zo Slovenska. Krásný dníček, paní Iša a pán Václav. Mám otázku. Keď sa niečo kazí storočia, tisícročia, možno eony, nevím, je možné toto napravit za pár desetročí? S pozdravom, paní Dáša. To je zajímavý dotaz, musím říct. Řeknu ano, dá, a Iša začne.
1: No ano, dá. Ty řekneš ano, dá. Záleží na tom, co se pokazilo.
0: Právně, povídej.
1: To je zásadní otázka. Co se pokazilo? Jestli se pokazilo něco, co se dá třeba napravit nebo nějakým způsobem řešit, pak se pracovat dá za několik desetiletí. Pokud je to něco velmi zásadního a pokud teda došlo třeba až k poškození katara mřížky, k poškození genetiky, jak jsme říkali, na těch 66%, tak tam tedy už se opravit bohužel nedá nic, protože jestliže se nám tam zbortí ta mřížka nebo máme poškozenou genetiku, případně krystal, víc jak 66%, tak je to záležitost toho, že ta bytost přestává být kristovskou.

0: zdrojem a příčinou toho poškození jako takového. To je tak v kostce řečeno. Člověk, když nemáme přesné informace, to vám povídat. Globále to lze, jsou-li k tomu podmínky.
1: No, kdybych měl být konkrétní, tak víme, že po nějakých mnohokerých pokusech třeba řešit některé věci toho reverzovaného prostoru, ve kterém jsme se nacházeli v Harmonickém univerzu 1, takže prostě bylo rozhodnuto, že to je takřka nikam nevedoucí záležitost, protože opravdu oni byli velice iniciativní, to zlo, to temno pracovalo velmi, velmi dlouho, měli na to velký prostor, jo? Časový, přesně tak, jak píše Dáša. Prostě tisíce let oni na tom pracovali a potom, dejme tomu, během pár let by se to mělo vyřešit v tom výstupním okně. No tak tady pochopitelně se šlo, přistoupilo k tomu tak, že se to celé odřízlo, celé se to odvinulo, celé se to v podstatě proměnilo zpátky na jenom energii a celé se to znova vystavilo, znova se to celé vybudovalo správným způsobem, pod jiným kódováním, tak, aby to nemohlo v žádném případě ušnést jakékoliv znaky, prvky, otisky, infiltrace, infekce toho temna. Jo. Takže někdy se to muselo řešit tímto způsobem. Některé věci jsou třeba řešené právě těmi vizualizacemi, kdy za normálních okolností byste třeba museli s tím člověkem prožít jeden život, abyste si s ním vyřešili karmu. A oni to tady s váma udělají během několika dnů, protože vás provedou nějakou zhuštěnou formou a hlavně zkrácenou, nahuštěnou formou kontaktu s tím člověkem v té vizualizaci. Ten příběh je velice dynamický, rychlý, někdy i velice tvrdý, protože vy to vlastně máte v té zhuštěné formě. No a vy to vyřešíte ne za jeden život, ale vyřešíte to prostě za pár dnů, jo. Někdy dokonce za jednu jedinou noc a pak to máte třeba jako sen, jo. Čili toto jsou ty formy a přístupy. Vždycky se to dělá takovou cestou a takovou formou, která je k dispozici, odpovídá potřebám a náročnosti, jak toho, co se řeší, tak toho, co to obnáší. Čili té důležitosti, kterou to má. Protože jsou záležitosti, které jsou součástí něčeho a to něco, když se vyřeší, tak se tam prostě dalších 100 věcí vepíše automaticky do informačních polí. Takže je mnoho záležitostí již dávno vyřešených. Ale vyřešili to vyšší bytosti v rámci nějaké technologické akce, když to takhle nazvu, jenomže potom je potřeba tomu dát ten průběh toho prožití, čili ten punkt z toho prožití, protože to platí jenom prožitá pravda. Jenom to, co je prožito. Nemůže to být tak, že vyšší bytosti něco udělali, tvůrci vykonali nezbytné operace, aby, dejme tomu, po roztržení těch realit se ty věci uspořádaly a tak dále, a tak dále, a tak dále. A aby to bylo někde napsané, jako že tvůrci provedli toto a toto. No ale ti, kterých se to týkalo, to neprožili. Když to neprožili, tak si to sice můžou o tom číst v informačních polích, ale nemusí na to brát vůbec ohled, a dokonce to není považováno za pravdu. Takže oni nasimulují ty situace, vnesou nám to jako vizualizaci, abychom to prožili a abychom k tomu zaujali stanovisko, postoj a navrhli, požádali o řešení. A potom to řešení, které už bylo dávno předtím udělané, nabývá té relevance, že ti, kterých se to týkalo, o to požádali, a bylo vyřešeno.

0: Protože to prožili v té vizualizaci, tak je to zapsaná aktivita s prožitkem, tudíž je to to, co se v evolučním vývojovém celkovém plánu nebo v té evoluci jako takové, co lze započíst. To, co není prožito, se nezapočítává. To jsou teoretické jaksi záležitosti, možné varianty, ale co nebylo prožito, jako by nebylo. Jo? Takže takhle je to potřeba chápat a vnímat. Jestli k tomu chceš ještě něco dodat?
1: Já myslím, že jsme to řekli oba dostatečně. Jo, prostě ty situace jsou postavený, vytvořený tak, aby smysl toho byl naplněn, aby to vlastně bylo prožité, aby tam byly k tomu nějaké ty emoce, nějaké závěry, myšlenky a tak dále, nějaké přesvědčení třeba, nebo prostě náprava něčeho a podobně.
0: Tak, asi poslední dotaz, na který potřebujeme nějaký, asi zvládneme. Píše Jiřinka. Ahoj, Išo. Péťo. Děkuji. Ráda bych vás požádala o rekapitulaci toho, co vše nyní můžeme dělat, na co se ptát, co ověřovat ve chvíli, když máme splněny a ukončeny všechny staré vývojové plány ze 100%. Máme připravený nový plán pro nového člověka v nové realitě, plně jej akceptujeme a přijímáme, zatím není z nějakého důvodu spuštěný. Ale to má jistě své opodstatnění. Trochu to svádí k usnutí na vavřínech. To je tak trochu můj případ. Mně osobně nefunguje zcela písmenková tabulka, tak se snažím pokládat otázky tak, aby na ně bylo možno odpovídat jen ano nebo ne. Předem děkuji, přeji vám krásné leto, zasloužený odpočinek a zase srdce velké díky za vaši obětavou velmi časově a energeticky náročnou práci. Mé velké díky patří i kamarádce Vandě a všem pracujícím šikulkům. Děkujeme za všechny i za sebe. Jenom než ti ještě dám slovo, tak tady na mě prostě zvoní úplně hulu, bliká a křičí na mě jeden fakt, že Jiřinka má nový plán, ale ten plán sice akceptuje, přijímá, ale není spuštěný. To je napováženou a tomu je potřeba se asi věnovat. Tak, povídej.
1: No, tak já na tebe navážu. Jiřinka musí zjistit, jestli ten starý plán má splněný, jestli ho má dokončený a jestli je ten plán ještě aktivní, protože když nebude mít ukončený ten předchozí plán, tak nemůže mít spuštěný ten plán další, že jo? Takže je potřeba překontrolovat, jestli ten plán, který dokončuje, tak jestli je stále ještě aktivní, to znamená zapnutý. Když bude zapnutý, je třeba se zeptat, jestli je možné ho vypnout, jestli už nastala doba, nastal vhodný čas tomu, aby ten plán byl vypnutý, protože musíme postupovat systematicky. A podle odpovědi, jestli ano nebo ne, potom požádáme o případné vypnutí. Důležité je, abychom se ještě předtím, než budeme dokončovat, vypínat, tak si zamykat za sebou ty dvířka toho minulého plánu, je dobré se zeptat, jestli mám nebo nemám, tak jak Jiřinka se ptala, připravený a akceptovaný ten plán pro nový svět. Není zapnutý, byla odpověď. Proč není zapnutý? Může to být proto, že v tu chvíli, kdy se ptala, tak ten plán, který dokončovala, byl stále aktivní. Takže to mohla být jedna z příčin toho, že ten plán, který teda už platí pro ten nový svět, nemohl být zapnutý. Je dobré se zeptat.
0: Můžu prosím tě?
1: Ano.
0: Jiřinka píše, když máme splněny a ukončeny všechny staré vývojové plány ze 100%. Tam ještě možná jedna otázka by mohla být. jestli bytost přijmula ukončení toho posledního, pokud by byl, jestli přijmula ukončení toho posledního plánu. Taky se nám stalo, že nepřijmula a proto byl aktivní, respektive byl ukončený, ale nebyla z něj odejita a nemohl si ji nastartovat ten novej, že jo. Tak jenom takový doplněček k tomu.
1: Jo, dobře, takže šířinka si toto otestuje. Tak než bude uzavírat ten předchozí končící plán, tak si ověří, jestli ten nový plán pro nový svět je připravený k tomu, aby mohl být spuštěný. To je jedna otázka, to mu vyšímu já, protože se ptá na ano, ne. Další otázka by směřovala asi k tomu, jestli si má požádat o jeho spuštění, protože je třeba buď žádat, bude ptát, jestli vyšší já ten plán bude spouštět samo. Podle toho se bude řídit, podle těch odpovědí. Takže je potřeba ten plán, tedy ten skončící plán vypnout. Tím pádem zjistím, jestli už mi vyšší já nebo vyšší bytosti zapnuli plán nový. Na to se samozřejmě musím zeptat, jestli už mám zapnutý nový plán. A navíc víme, že ten nový plán a ten nový svět a nová evoluce bude obsahovat nový jazyk, novou řeč, nové výrazy, bude potřebovat nový dekodér, takže to by mohlo být důvodem toho, proč písmenková tabulka tak úplně nefunguje. Protože jeden dekoder se nám vypíná, anebo je vypnutý a druhý dekoder ještě není zapnutý, protože jsme stále ještě nezačali kráčet po té cestičce toho nového plánu. Takže tam na tom přechodu je potřeba si zjistit, jestli teda mám splněno, vypnuto, zamčeno, zavřeno a jestli to kam vstupuju, jestli už mě tam jako pustí, jestli tam můžu jít. Představte si to, že jedny dveře za sebou zavřete, máte před sebou dveře další, do kterých byste měli vstoupit a teď záleží na tom, jako jestli máte ty dveře za sebou zamčené, vypnuté, máte zhasnuto, nebo jestli ty dveře před vámi už vám někdo odemknul a zpřístupnil a dovolí vám vstoupit dovnitř. Pak se může stát, že byste mohli uvísnout mezi těmi dvěma dveřma. A pak jako vlastně nevíte, co máte dělat, jak máte dělat, jste takový zmatení, necítíte se dobře, no protože nemáte vlastně, nevíte, co máte dělat. Proto je dobrý si to všechno napřed pěkně otestovat, zjistit si, jak jsem na tom a potom vlastně můžu požádat jeden plán vypnout, druhý plán zapnout a zjistit, jestli už jsem teda vešla dovnitř, jestli ten nový plán jsem začala si absolvovat, začala jsem ho naplňovat. To, že když se budeme ptát jako na záznamy a podobně, tak ze začátku budeme mít samozřejmě nulu, protože se zatím z těch našich činů nic nikde ještě nezapisuje, takže nenechte se tím odradit. A zase je dobrý si zkontrolovat, jestli máte v pořádku, co se týká mřížky, všechno, co souvisí s tím novým plánem. Azur, krystal, genetiku a tak dále. Takže to doporučuji stále do kolečka kontrolovat, protože co bylo dneska, nemusí platit zítra. A právě protože jsme v tom období toho přechodu ze starého na nové, tak některé věci prostě nefungují. Takže berme to tak, že ta volba ptát se otázkama na ano, ne, je opravdu to nejlepší, co v danou chvíli můžeme udělat. Takže z mýho pohledu je třeba jenom počkat, až teda bude všechno zaktivované, co má být zapnuté. No a pak může Jiřinku napadat, nebo můžou Jiřinku napadat ty různé otázky, na které potom může hledat odpovědi, ano, ne. Těch otázek může být velké množství. Ale je potřeba právě už se nalézat v tom novém plánu pro ten nový svět jako takový, protože to je ta cestička, po které se rozbíháme, v té nové evoluci.
0: No, já tam ještě cítím jednu věc a to by možná mohl být taky ještě zádrhel, protože totiž Jiřinka se ptá, jestli má připravený nový plán pro nového člověka. To je všecko hezké, ale neexistuje náhodou nějaký ještě plán, který před tímto plánem je potřeba řešit? Protože Jiřinka se ptá na plán v novém světě pro nového člověka. Ale co když ona jako Jiřinka tady a teď má ještě něco do té doby vyřešit? Na to může existovat plán. A ten plán buď realizuje, je v něm, či já bych se ptal, jestli jo, jako kdyby skočila už k tomu novému, ale no, tady ještě může být plán, který je potřeba řešit.
1: V tom duchu.
0: Promiň.
1: Já jsem jenom chtěla říct, že musí klást ty otázky v duchu tak, aby ten vyšší já, které odpovídá, aby vědělo, že se jedná o ní. O její byt. Pro mě, jako mám já, když řekne nový člověk, tak je to všeobecnější. Ale záleží na tom, jak to třeba napsat, to mohla jinak, když tu otázku ve skutečnosti položila. No, vyšší já trvají na tom, chtějí to, aby ty naše otázky byly co nejkonkrétnější, aby přesně vyjadřovali, nebo můžeme to tomu vyššímu já vysvětlit, co přesně máme na mysli tím, když něco říkáme. Protože máme zkušenost, že naše slova, naše výrazy, které používáme, nemusí být známé jednak těm vyšším úrovním. To za prvé a za druhé tam bude jiný jazyk. Takže to, co my tady máme v nějakém významu, tak v těch vyšších úrovních nebo v tom novém světě bude mít význam úplně jiný. Takže je potřeba si uvědomit, že nemusí to, co nám naše vyšší já odpovídá, být totožné s tím, co vlastně to vyjadřuje. Proto je potřeba tomu vyššímu já všechno vyložit po lopatě. Co mám touto otázkou na mysli? Myslím sebe, myslím tento plán, myslím plán pro nový svět, začátek nového cyklu a podobně. Aby to vyšší a přesně vědělo konkrétně, co má řešit, na co má hledat odpověď. Takže mnozí jste nuceni k tomu, abyste kladli otázky co nejpřesněji, aby to vyšší já, ono vás tak trénuje, aby to vyšší já mělo srozumitelnou odpověď potom na to, na co se ptáte, protože když potom si neporozumíte, tak můžete dostat odpověď chybnou, protože vaše vyšší já vás třeba nepochopí, protože si vyjádříte nepřesně nebo tak nějak trošku více všeobecně než do největších podrobností konkrétně. Takže to je taková moje vsuvka jenom, promiň.
0: Já bych konkrétně, kdybych byl v této situaci, nebo kdybych teďko chtěl vést Jiřinku, tak bych řekl dobře, takže nejdřív se zeptáme, jestli si akceptovala ukončení posledního toho evolučního vývojového plánu, tvého, tady a teď. Pokud přijmula, tak bych se zeptal, protože z toho, co tady píše, tak by jakoby nebyla v žádném plánu. Všechny ukončený, tady ten nenastartovaný. Sice připravený, ale není spuštěný. To znamená, je v jakémsi váku. Jo? Takže buď je tam tenhle ten problém, anebo bych se zeptal, realizuju teď já nějaký evoluční vývojový plán? Možná mi vyjde, že ano. Můžu se ptát, jak se tedy jmenuje ten vývojový plán? Protože to je vývojový plán tady a teď. Ještě než půjdu do toho nového světa. Jo, to znamená, že na poslední vývojový evoluční plán Jiřinky nemusí zákonitě navazovat vývojový evoluční plán pro už nový svět. Tam ještě může být 1, 2, 5 možná vývojových krátkých plánů na nějaké řešení určitých konkrétních věcí, které musí vyřešit než půjde. Teď mě napadá prostě, kdybyste si to chtěli jako otestovat, tak když se budete ptát, koho máte a nemáte v tom novém, v tom vývojovém plánu pro nový svět, pro nového člověka, tak třeba zjistíte, že tam nemáte současného svého partnera. Otázka zní, jak je možné, že s ním tady žiju a přitom ho v tom plánu nemám? To on se ztratí přes noc, nebo? Pravděpodobně může existovat nějaký plán, který bude tuhletu záhadu řešit. Nebo nebude, jo, ale může existovat. Čili tady mi přijde trošku, jako kdyby, že ještě něco se bude muset dít a to něco bude zpracované do nějakého jednoho, dvou, možná tří vývojových plánů ještě před tím plánem pro nový svět, pro nového člověka. Takže tady bych takhle pátral, můžu začít otázkama, na které se dá odpovědět ano, ne. Prostě já musím zjistit, jak na tom vlastně jsem. Co mě ještě čeká. A to se netýká jenom Jiřinky, to je prostě, může sledovat každý. A teď pochopitelně máte nějaký vývojový plán, a teď chcete vědět, jestli dotyčný partner tam s váma je, nebo není v tom plánu. Jestli máte společný vývojový párový nebo plamený partnerský, jestli máte partnerský společný vývojový plán. Když jste s někým v páru, jestli jakou duchovní hodnotu má ten vztah a tak dále. A vlastně velmi snadno zjistíte, co ještě asi můžete očekávat v rámci toho, co budete muset v těch plánech řešit. A tím nechci nikoho strašit, tím prostě jenom říkám ze zkušenosti, že to takhle bývá. To znamená, že není to jeden dlouhý plán a tak dál, ale může to být několik předplánů, abyste se připravili, nebo abyste byli nachystaní se vším všudy pro tu realizaci toho vývojového evolučního plánu v novém světě pro nového člověka. Pravděpodobně ta situace, kterou teď máte, lidi okolo sebe, vztahy a tak dál, nemusí vůbec odpovídat tomu, jak to máte v tom novém světě. To znamená, že ještě je něco k řešení. No, takže asi tak. Je to vzrušující, jako svým způsobem to je vzrušující, když si jako uvědomíme, že teď momentálně už se můžeme dotýkat, podle těch plánů můžeme vlastně jaksi zjišťovat a můžeme velice konkrétně jako se dotýkat toho, co ještě budeme muset řešit. Co se nám ještě v životě prostě přihodí. Co se uděje. Možná to nebude v detailech, jak se to stane, ale že se změní některé ty věci. A to tím si musíme projít, že jo, třeba. Musíme to prožít. Nemůžu večer ulehnout s partnerem a ráno vstát a jako nikdo neví proč, ale někde je pryč. Jo. Jako to se stává někdy, ale velice zřídka, že se lidi ztratí. Jo. Většinou to má nějaký průběh. A tak. No Išo, já nevím, máš se kouknu, jestli máme ještě nějaký dotaz, který přiletěl, to by bylo tak na 2 minuty. Elinko? Elí? Ukaž, potřebuju, honem. Uklid ty kostičky, jo, prosím tě. Ať si v nich tady nepolámeš nožičky. Tak. Koukám. Sleduju. Tak, nějaký... Ještě fakt lezou nějaký věci. Tady žádné dotazy nepřišly. Tady dotazy nedorazily.
1: Můžu tedy já chviličku ještě
0: dobrý,
1: něco?
0: Dobrý, můžeš.
1: Takovou malou slovečku. Já jsem chtěla jenom takový ty organizační věci, jo. Pokud ode mě chcete nějaké testování, prosím vás, pište tam datumy narození. Já když to přelouskám, ty dlouhé elaboráty, tak na konci nenajdu datum narození a musím vám horko těžko, být situace opravdu těžko, psát maila nebo nějaký vzkaz, aby se mi poslali datum narození. Takže prosím vás, pamatujte na to, že datum narození je důležitý. Dále potom jsem říkala, že odpovídám více méně, buď tedy konzultací přes telefon, někdy SMS-kou, pokud jde o něco velmi krátkého, ale rozhodně mailíky mi dělají velice. Neodepisuju dlouhými maily. Takže ne, prosím vás, neurgujte mě odpovědi, jestli už či máte pocit, že čekáte dlouho. Říkala jsem, že vyhovím přáním čistit, léčit, v rámci mých možností všechny tyto výkony udělám. Ale nechtějte ode mě, abych vám vypisovala dlouhé maily o tom, co všechno tam bylo nebo nebylo, nebo jak to tam je nastavené. Vyhovím vám, splním požadavek, ale nejsem schopná všem odpovídat hlavně tou písemnou formou. Kdo potřebuje konzultaci, tak s tím si konzultaci domluvím. Kde je potřeba něco jenom pročistit, tak pročistím, zadám v rámci svých možností. Ale neurkujte mě od odpovědi, protože stejně pokud teda bych měla odepisovat nějak zahodlouze, nejsem schopná. Takže to jsem chtěla, nezapomínejte teda na ty datumy, nezapomínejte. Budete-li psát i třeba o nějaké testování vztahů, o testování, pokud jde o zaměstnání, jestli máte, nemáte změnit práci. Potřebuju k tomu informace. Datum narození toho druhého člověka, jeho jméno. Potřebuju vědět, jako jaké zaměstnání, nebo jaké problémy v tom zaměstnání máte. Stručně, prosím vás. Jo. Jestli chcete teda změnit firmu, jak se ta firma jmenuje, nebo jestli máte nabídku z jiné firmy, jak se ta firma jmenuje. Takže co nejstručněji a víc teda takových těch základních informací, abych mohla vytestovat. Když tomu připojíte telefonní číslo, tak já jsem schopná vám SMS-kou odpovědět nebo si domluvit konzultaci po telefonu, což je pro mě nejvýhodnější, protože tím, jak nevidím, tak prostě nejsem schopná vám tady vypisovat nějaké dlouhé povídání o testování. Takže tolik jsem chtěla jenom poprosit. Jinak si myslím, že asi... Ano.
0: Tady k tomu ale chci říct, prosím vás, to není o tom, že Iša by se nudila a teď jako potřebuje, abyste jí zahrnuli s tisícema prostě nějakých dotazů na testování. Tady to jde o to, že ideální, kdybyste, prosím vás, si to nejdřív pozjišťovali vy a v případě, že si nebudete jisti, tak maximálně požádali třeba o audit. To znamená, vyšlo mi to a to, když jsem se ptala takhle, jenom prosím vás, jestli to můžete zkontrolovat. To je nejlepší jako způsob, když se dotazujete. Když se fakt nenudí, jo, tak jenom to chci říct takhle, ale spíš protože jí píšete, nebo píšou jí občas lidé, tak jenom organizačně, aby to aspoň bylo kompletní. Takže takhle bych to trošku učesal, aby jste si nemysleli, že Iša se tady otevřela teďko jaksi prázdniny na to, aby se utopila v požadavcích. No, protože je potřeba to přijmout tak, že když mám nějakou takhle nabídku, tak co udělám? Vezmu si kývadlo a zeptám se, jestli, když mě tady oslovili z firmy XY, abych tam šel pracovat, jestli to je součástí mého vývojového plánu. Jestli tam tu firmu mám, jako že tam budu pracovat. Pokud ji tam nemám, a mám tam tu firmu stávající, kde jsem zaměstnaný, no tak mám odpověď jako přeci. Jo? Čili můžete, a to je to, o čem jsem tady mluvil, že jakoby máte na dosah spoustu informací o sobě, o svém životě, když budete zkoumat ty svoje evoluční vývojové plány, jaké mám hlavní cíle toho vývojového plánu, nakolik je mám splněné, jo? Protože to jsou právě ty mezi vývojové plány, kdy také jsme se bavili s Jiřinkou, že tam může být ještě jeden, dva, tři vývojových plánů, které ji dovedou do té formace, která bude sedět jedna ku jedné s tím vývojovým plánem pro nový svět. Čili máte na dosah obrovské množství informací o sobě. A pokud je něco, fakt se s tím nevíte, partner, mám s tímto člověkem partnerský vývojový plán? Pokud teda vzestupuju, tak máme společný vývojový plán? Nemáme. Tak to už jako mě hodně napovídá. Mám v novém světě tohoto člověka po boku jako svého partnera? Ne, nemám. To asi přijde někdo jiný prostě. Tak není to tak, že spolu máme být. Jako. Já neptám se na jméno Petr Novák, ale ptám se pochopitelně na bytost jako takovou. Bytost. To znamená vědomí, jo, tohoto člověka. Tak dále. Čili chci vás trochu zorientovat, abyste fakt išu na prázdniny nezasekali obrovským množstvím nějakých testování. A když to řeknu úplně blbě, ještě se nalezají lidé, kteří prostě od Iši požadují testování jako před 5 lety. Jo. Tak to asi, jako pokud někdo pracuje s kivadlem, tak je schopný si kejvnout, kam vzestupuje. Jestli je v evoluci, v deevoluci, v akvaferionu nebo v novesmíru a jestli jdu do harmonického univerza takovýho nebo makovýho. Co víc chcete vědět? Jako. No. Promiň, že jsem ti do toho vstoupil. Asi to chceš doplnit, viď, a říct si co na závěr.
1: No, já už jenom prosím vás, jako ti, kteří to potřebují, kteří mají nějaký zásek a nevědí si s tím rady, tak samozřejmě vědí, jak se obrátit. Takže vy se klidně ozývejte, ale jako nechtějte na mě, abych vám tady testovala něco jako před 5 lety, ano, jak si řekl. Nebo neurkujte mě, protože, jak jsem řekla, nejsem schopná odpovídat dlouhými maily. Řeším ty odpovědi právě buď tím, že tu požadavek zpracuju, jako paní Naděnka mi zavolala, takže poslala mi nacionále, vyřešili jsme, zadala jsem v rámci možností a jí jsem v podstatě řekla, že tedy to může považovat za věc, kterou jsem teda jakoby naplnila, tak doufám, že nějaké výsledky se dostavily. Takže já prostě se omlouvám, ale jako nejsem schopna opravdu od rána do večera sedět. Do toho mám svoji další práce a potom ještě Bůh ví, jak odpovídat na mailíky, protože na ně nevidím.
0: Do toho řešíš hlavně to podstatné, protože máš zodpovědnost za x věcí, které se váží právě k těm událostem vzestupu. A to má prioritu úplně především. Tak, Išo, máš před sebou prázdniny, tak
1: Mám před sebou prázdniny, no tak já se budu těšit zase na září. Doufám, že si trošku odpočinu. Že ten průběh bude jakoby v poklidu, že prázdniny proběhnou pro vás, pro všechny. V tom duchu odpočinku, v tom duchu těšení se. A co vám ještě přát? Ve zdraví se setkáme zase v září. Budeme vidět, co všechno se za celé to léto uděje. Myslím, že hodně věcí. Svět je v pohybu. Takže já se budu těšit. Mějte se moc hezky. Užívejte si sluníčka, užívejte si vody, užívejte si moře, pokud pojedete k moři. Já vás zase všechny ráda uslyším v září. Odpovím pak ráda na vaše další dotazy. Uvidíme, co se bude dít. Tak se mějte moc hezky a naslyšenou v září. Hezké prázdniny.
0: Děkujeme, děkuji ti za všechno, co jsi vykonala doteď od tohoto začátku roku, pochopitelně vůbec, ale jako první část roku máme za sebou ve vysílání, takže já ti moc děkuju. Děkuji vám za dotazy, děkuji za to, že jste s námi a že můžeme být navzájem spolu. No a v 21 hodin se budu těšit společně s Míšou. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se pro teď, dokonce na dobu prázdnin, loučí v těchto živých vysíláních, jak jinak než Petr Václav.

Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví.

0: už nezmůže nic.
1: Tak jo, vážení posluchači, jako jsme tu měli zrovna velký problém, že nám opět vypadlo spojení, ale věřím, že už je všechno v pořádku. Minučko, slyšíme se?
2: Já tě slyším, já tě zdravím, Pavle.
1: Výborně, super.
2: Takže pozdravujem i naše posluchače.
1: Ano, pozdravujeme posluchače a dokonce diváky. Pokud se chcete dívat samozřejmě, tak se můžete, a je to dobrý, protože tam budete vidět všechny ty dokumenty pěkně na televizi, abyste věřili, že to existuje dokonce, tak to tam všechno uvidíte. Orazítkovaný, potvrzený, že to je pravda, že to všechno tak je. Jedná se samozřejmě o Benešovy dekrety, který už jsme tady asi čtvrtý pořad nebo pátý, už ani nevím, to je jedno, který tady s Miluškou tento pořad děláme, protože jsme zjistili, teda Miluška to zjistila, ale já jí dávám za pravdu, že to je velmi, velmi potřeba, abychom věděli všechno o těch dekretech. Oni se snaží, kdo, no to asi domyslíte, aby jsme ty dekrety jako moc neznali, aby jsme si mysleli, že je jenom jeden a já doví jaký a to je všechno, jo. Ale ono jich je přes to a my si budeme probírat tentokrát dneska, Miluško, napověs mi, pomoc mi asi od 19. do 22. že, dekretu.
2: Ano, ano, přesně tak, celkem 4 dekrety mám dneska pro vás připravený.
1: No, výborně. No a co je zajímavé, a musíme vám to tam pustit opět na začátku, to je naše ministryně financí Schillerová, která v nějaké debatě se tak trošičku ukecla, co se týče Benešovy dekretu, ano, podřekla. A já vám to tam samozřejmě opět na začátek pustím, abyste viděli, jak to mají prostě vymyšlený. A poslouchejte, je to zajímavý, doufám, že to bude slyšet, teda, protože to je z toho Facebooku, to je tak divný vždycky. Já to musím tady takhle zapnout, ano. A
3: ty dekrety jsem nezmínila záměrně, když se mě paní rektorko jako první ptala, protože pro mě to je, není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo, abych je nedávala do toho veřejného prostoru, nezrušitelné, tečka.
1: Tak okomentuj to, protože to nemá chybu.
2: No, já si myslím, že, nebo můj názor je takovej, že tady se jasně podřekla, že to je pro ní uzavřené téma, že prostě nad se tím vůbec zaobírat, když jsou prostě platný, ale nedávat to příliš na veřejnost, aby veřejnost přesně tak moc nevěděla, aby se právě vůbec nezajímala. Protože ještě je tady pořád spousta lidí, kteří opravdu těm politikům věří. A jak jsi řekl, Pavle, na začátku spousta lidí si myslí, a je to i moje zkušenost, že dekrety prezidenta republiky, takzvané Benešovy dekrety, je jedna nebo dvě nějaké listiny. To jsou prostě dva nějaký cáry papíru, ano. Jeden. Ale ve skutečnosti těch listin je celkem 100. Jo, je tam ten počet u každého dekretu těch listů nebo stran je jiný. Jo, jsou jednostránkové dekrety, jsou dvoustránkové, ale někdy tam můžete najít i 10 stran. Záleží na tom, jakého tématu se to týká. A dneska třeba konkrétně se to týká dokonce vydávání zákonů ve sbírce zákonů. A můžu říct, že mi to nedalo a hnedka jsem si to, co jsem se tam dočetla, protože už jsem to pročítala několikrát, ty dekrety, ale ono občas je tam člověk najednou prostě na vás tam něco najednou cvrnkne do nosu a řekne si, hele, a je to i v těch současných zákonech to, co je prakticky napsáno v tom konkrétním dekretu, takže hnedka proto jsem ti poslala ještě na takový překontrolování, ale aby to i ty lidi viděli, že to tak je, že prostě to není uvedeno v těch zákonech na tom internetu, to, co je uvedeno v tom dekretu, což je hodně důležitý. Jo? Takže já bych řekla, že se ani nebudeme zdržovat a rovnou půjdeme na ten dekret částka 19, což je ten úplně první dekret.
1: Já bych ještě přece na začátek ještě dal nějakou takovou pozvánečku, že? Protože ano, na palouček samozřejmě. Tak jednak teda, jo, to jen tak mimochodem, teďko o víkendu vyhlašujeme bramborovou brigádu, urodily se nám docela bramburky, takže kdo chcete přijet, případně s tím trochu pomoci, určitě vás neodmítneme, takže to je jedna taková věc na tento víkend, no ale hlavně příští víkend. A to budeme opět na Poloučku. Miluška přijede, že jo? Věřím, že je to přesunutý z tohoto víkendu právě na ten další, to znamená, myslím, že to je 4, 5, 6, je to tak? 4, 5, 6 víkend?
2: Ano.
1: 4, 5, 6, ano, přesně od pátku tak. Do neděle. Samozřejmě to hlavní bude v tu sobotu. No a Miluško, možná, že když už si tady, tak řekni, o co tam tentokrát půjde, kolik lidí se tam chystá a prostě... Asi tak, no, bylo by to dobré toto říci lidem,
2: takže,
1: kdyby chtěli přijet taky. Samozřejmě, pokud budete chtít přijet, ještě vám to musím říci. Bylo by moc fajn, kdybyste opět, já vám to tady ukazuju, tady pod týma akcema je chci přijet, na to je dobrý kliknout a samozřejmě tam se napsat, že přijedete. Protože jde o to, kolik máme přichystat věcí, pivečka a jídla a tak dále, protože všechno by tam mělo být, jo, samozřejmě. Na Paloučku vždycky všechno je, takhle. Takže když přijdete, tak by bylo fajn se přihlásit ještě předtím. Kruci, co mi to někam zmizelo. No, to je jedno. Nevadí, já to tam ještě jednou takhle udělám. No, hele to, a je to pryč. Akce novinky, tadyhle, tady by to mělo být. Tady. Tak. Takže řekni k tomu něco, ten příští víkend teda.
2: Takže už je zapotřebí to tady opravdu uchopit na té národní úrovni. Protože co se mi donese nějaký zprávy, tak skutečně věci se dávají do pohybu. A my, co už máme něco za sebou a víme, co se prostě děje, tak by bylo dobrý, aby opravdu my jsme začali pracovat na vyloženě na těch národních výborech právě podle dekretu 121, díky kterým ty národní výbory skutečně byly založeny. Takže ne komunisti, ale nechali založit vlastně prezident Eduard Beneš, což je hodně důležitá věc. Protože má, a proč, z jakého důvodu? Je to proto, že aby jsme si dokázali ochránit nejenom naše majetky, ale naší zemi. Protože naše dekrety prezidenta republiky, a zrovna dneska tím dekretem i začneme, a to je územní platnost zákonu. Je to velice důležitý, je to v tomto dekretu, je to zmíněno. A jestliže nám skutečně záleží na našem domovu, na naší zemi, na naší vlasti a na našem národu, tak je potřeba opravdu začít v tomto něco dělat. A můžu říct, že co jsem už zkontaktovala několik lidí, tak z této myšlenky skutečně jsou nadšení a chtějí se tohoto zhostit, neúčastnit, ale doslova zhostit. A budu velice ráda, když se takových lidí dostaví na ten Palouček ještě víc. Jo, takže aby jsme skutečně dokázali na té národní úrovni to tady opravdu uchopit. Jo, je potřeba udělat prvních pár nějakých kroků, a ty, které pro vás mám prostě připravený a které dávají prakticky i smysl a jsou právě, že, a to je hodně důležitý zmínit, založeny na dekretech prezidenta republiky, takže je to skutečně podložený. Takže není to nějaký výmysl, ale jedná se třeba o znovu zavedení takových pozemkových knih. Proč dneska, když dokonce, když si to vezmu, tak dneska začíná i kolabovat jejich digitální systém. Jo, takže to je třeba udělat. Jo, dokonce dostat i finance pod kontrolu, to znamená založit znovu třeba evidenční knihy nějakých těch příjmů, daní a tak dále. Protože je to opravdu o těchto těch věcech. Je to, mám prostě takhle připravených 5 prvních kroků, které je skutečně potřeba udělat na konkrétní národní úrovni a tam právě bych vám chtěla spolu vlastně s těma lidma, kteří tam přijdou, vám představit, jak my si to opravdu představujeme a co můžeme, a jsou to kroky, které jsou naprosto zcela reální. Nic tomu teďko říkat nebudu, aby jsme se dostali právě těm dekretům, ale abych taky ty lidi opravdu, jako aby opravdu jste přišli. Takže opravdu, kdo se toho, kdo chcete zhostit, kdo se toho chcete účastnit právě na této úrovni, tak přijďte, jste srdečně zváni a jdeme na ty dekrety, bych řekla.
1: Ano, takže ještě jednou na Palouček 5.4., 5.6., samozřejmě můžete přijet si dřív, to je jedno, ale tady jde o to 6. No, kdo se tam chystá podle tebe, myslíš, takhle ještě z těch lidí? Protože to bude asi jedna z posledních akcí, možná, že ještě nějakou uděláme podle toho, jak to dopadne. Víš, o někom, kdo tam přijede?
2: Určitě tam přijede, tuším, i parta vlastně od Michala Radíka, určitě. Byla bych velice ráda, protože tam jsou velice šikovní lidi. A i Michal je taky velice šikovný na tu opravdu, jako ty lidi dělají ohledně, to jsou hlavně lidi okolo třeba vody. Je potřeba dostat třeba opravdu pod kontrolu vodu. Jo, protože naše početní stanice, vemte si, kolik opravdu peněz utíká z naší země a tady lidi prostě makají, když to tak řeknu hnusně, opravdu jak barevný, ale ty peníze jdou prostě pryč, ty zisky odcházejí pryč a je potřeba začít třeba konkrétně u té vody. Jo, je to takový krásný názorný příklad, jak si opravdu ukázat, jak by to bylo možné prostě tady opravdu reálně podchytit. A začít právě, protože jednotlivce nás nebudou prostě brát vážně. Národní výbor má neskutečně ohromné pravomoce. Může i vyšetřovat, ty lidi můžou z toho národního opravdu je víc konkrétní vyšetřování. Ten dekret opravdu je potřeba, aby ty lidi se s tímhletím dekretem, ale nejenom s tímto dekretem, seznámili. Aby se to skutečně nastudovali, aby věděli, jaký mají pravomoce, protože ty dekrety, to je velký kontrolní mechanismus na to, co se tady skutečně děje. A to je právě něco, čeho se samozřejmě ta garnitura tady skutečně bojí. Skutečně se toho bojí. Jo, proto politici teď byli třeba i v těch Příčovech. Jo, proč? Protože oni moc dobře vědí, že lidi už jich opravdu začínají mít plný zuby, protože zklamali. A co je hodně důležitý u těch národních výborů, za mě, moje zkušenost, bez jakýkoliv politické příslušnosti a minulosti, a to bez pardonu, napříč celým spektrem. Protože nám akorát tady ukázali politici od roku 1989, že politici jenom proto, aby plnili zakázky investorů. Teď to krásně vidíme v přímém přenosu ohledně větrných elektráren a taky fotovoltaiky. Jo, tamhle odsoudějí, tamhle pokutují kluka nebo rodinu kluka, který tamhle udělá pár škrábanců někde na nějakým pískusci, který ještě po něm si dokonce šlape. Za rok, za dva to tam nebude ani vidět. Jo, protože pískovec poměrně rychle eroduje, ale to, že nám tady vláda, tahle ta vláda, která tady je, zničí naši přírodu, naše pole, naše lesy fotovoltaikou a větrníkama, to nikoho neštve. To je naprosto v pořádku, protože za něma stojí investoři. A je potřeba, abyste opravdu lidi začali uvědomovat, v čem to tady skutečně žijeme. Protože tady ztrácíme absolutně kontrolu úplně nad svojí zemí. A to je potřeba právě začít opravdu uchopit právě na té národní úrovni. Už to není o tom, že opravdu přestat se handrkovat, kdo přesně má pravdu, ale opravdu se začít řídit těma dekretama prezidenta republiky, protože o to se skutečně můžeme opřít. Protože to není jen o jednotlivci, o tom člověku. Ale je to o tom národu, je to o té jednotě, protože ty dekrety prezidenta republiky nás vedou k té jednotě. O tom to je, vzpomeňme si na obchod jednota, dneska je to nějaký koop, jo, ale jo, je to takový, aby jsme si opravdu uvědomili, že ta jednota, ta celistvost je právě to, kde bychom se my měli skutečně sejít a spolupracovat. Ne si navzájem pomáhat, ale spolupracovat. Každý tak nějak na své vlastní úrovni. To bych řekla takhle na ten úvod, proč je potřeba skutečně začít na těch věcech něco dělat. Protože jinak tenhle ten, protože národ, který neumí spolupracovat a potřebuje neustále soutěžit, ty lidi potřebují soutěžit, kdo je lepší a tak dále, tak je to celý špatně. Jo, takže je potřeba opravdu začít ale zase je to o tom. Ráda pracuju s kvalitou, ne s kvantitou. Takže, jak se říká, nejlepší z nejlepších.
1: Dobře. No tak jo, takže v pořádku. Můžeme se do toho dát. No já jsem, jak říkám, já jsem ještě zjistil, možná, že to tam taky dáme, něco o chartě OSN, což je taky velmi zajímavý. To je něco podobné jako s těma Benešovými dekretama. Ono to vlastně o tom nikdo neví a oni se podle toho absolutně vůbec neřídí. Dělají si, co chtějí, přitom mají dělat úplně něco jiného. Jak je možný, že charta OSN, to je přece velká, velká listina, to je nade vším snad. Ne, nikoho to dneska nezajímá. Jak ty média to dokážou všechno vymlčet, tohleto. Jak se to všechno dokáže uplatit a podobně. Je to hrozný. No nic, možná, že se k tomu dostaneme, možná, že třeba si na tom něco řekneme ještě na tom paloučku a tak dále. Je to takový něco navíc ještě, co by bylo k tým.

0: Ok, když si každý hned má, hned ví, že Národní výbor to bylo přece něco, co založili komunisti, ty si tam dělali, co chtěli a podobně.
1: Ne, ne,
0: ne, ne, tak ty založili, pěkně založil podle těch dekretů. Ano.
1: Eduard Beneš.
0: Eduard Beneš, ano. A komunisti to převzali správně, jak měli. Kdež to, kdo to zrušil?
1: Ale pozor, pozor, pozor, není to úplně pravda.
0: Ne?
1: Tady pozor, tady zvedám prst, protože dokonce Eduard Beneš, protože se říká, že přece Češi neuznávají Moravu,
0: no.
1: Tak to je veliký omyl, protože Eduard Beneš totiž založil, nebo nechal založit dva zemské národní výbory. Jeden byl v Praze a druhý byl v Brně. Mm-hmm. A Brňáci si to můžou dokonce ověřit, nebo když někdo z vás pojede do Brna, tak si stoupněte před budovu ústavního soudu. Tam ta cedule do dneška je to kamenná deska. A tam je jasně snad vytesáno, že to je budova bývalého zemského národního výboru. Jo, mm-hmm. Takže a komunisti právě, kteří se dostali v roce 48 k moci, tak oni nechali tyhle ty dva národní výbory, ty bodresemské národní výbory zrušit a udělali právě ty kraje. Mm-hmm. Takže už tenkrát oni začali právě s tou takzvanou pragocentralizací, na kterou do dneška prostě jaksi ty Moraváci jsou trošičku alergický. Na jedné straně je chápu, ale na druhé straně upřímně řečeno ruku na srdce. Kolik Brňáků je v parlamentu a ve vládě? Jo, takže asi tak. Jo, takže oni prakticky nadávají na své vlastní lidi. To je taková tak jako na začátek. Mm-hmm. Takže jdeme na ten dekret prezidenta republiky.
0: No ne, počkej, ještě s těma národními výborama, ještě jo? Moment. Ano, mm-hmm. Dobře, ale já myslím jako systémově, že to převzali ty komunisti podle toho, co chtěl ten Beneš. Jo, to převzali systémově, ano. Jako ty národní výbory, že udělali, i když je udělali trošičku jinak, ale zůstali. Když to v 89. národní výbory byly s šmahem zrušeny, že jo? Zašli se dělat všelijaký hejtmaní a já nevím, který tyhle ty pitomosti sami, já nevím, kde to sebrali furt ty názvy, to bylo do víze kdy.
1: Jednoduše, já ti řeknu ze kdy. Za prvý tloto totiž přežilo do první republiky a převzali se to z Rakouska-Uherska, takže prakticky od roku 83 my jsme zpátky ve feudalismu. Takže je to obzvlášť markantně vidět.
0: No, tak, přesně tak, no. Jo, a tak dále, tak dále. Takže, aby ruku na srdce. Tak, jedeme dál.
1: Přesně
0: jedeme
1: tak.
0: Teda, jdeme na ty dekrety. Tak prosím, jdeme na ně.
1: Takže tohle ten dekret prezidenta republiky, je to teda částka 19, 23. června 1945. A je to k návrhu vlády po dohodě se Slovenskou národní radou, sbírka zákonů, a týká se to paragraf 1, sbírka zákonů a nařízení státu československého, se nazývá sbírka zákonů a nařízení republiky československé, v dalším jen sbírka. Její zkratka je SB, do dneška je toto skutečně používáno.
0: Ano.
1: Paragraf 2. Ve sbírce se vyhlašují, a teďkon to jsou, zákony nebo dekrety prezidenta republiky, mezinárodní smlouvy, vládní nařízení, nařízení a vyhlášky všeobecné povahy ústředních úřadů a orgánů, jestliže jejich vyhlášení ve sbírce vyžaduje zákon nebo vládní nařízení. Paragraf 3. Za prvé, sbírka se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž některá obsahuje v čele označení dne, kdy byla vydána. To je právě vidět u těch dekretů třeba.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Tento den platí za den vyhlášení. Za druhé, jednotlivé právní předpisy a mezinárodní smlouvy ve sbírce zákonů se opatřují běžnými čísly, jejich řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Paragraf 4. Za prvé, právní předpisy uvedené v paragrafu 2 písmena A, C a D vyžadují ve své platnosti vyhlášení podle tohoto dekretu. Za druhé, přílohy právních předpisů a mezinárodních smluv vyhlašovaných ve sbírce mohou být platně vyhlášeny mimo sbírku vhodným způsobem stanoveným přímo v předpisu nebo ve smlouvě, niž jsou součástí.
0: Jejich jsou součástí, ano. No,
1: a tady paragraf 5.
0: Ano, tady vidíte ještě jenom, abyste viděli, že to tady je všechno vorazítkovaný, že to tam bylo prostě okopírovaný, že to všechno tady je, jak má být ze všem všude. 26.1.2026 si tam byla

0: A všechno to tady je prostě to. Tak jenom, abyste si věřili, že to není žádný výmysl. Kolikrát si lidi řeknou, kdy to je kravina, něco takového přece neexistuje. Neexistuje. A je to platný. A Schillerová to říkala. Tak a jedeme dál.
1: Nejen, že to Schillerová říkala, ale Slováci si dekrety dali do ústavy. To je další věc.
0: Dokonce.
1: Takže, paragraf 5. Za prvé, pokud v právních předpisech samých ani jinde není nic jiného stanoveno, nastává jejich účinnost 15. dne po uplynutí jejich dne jejich vyhlášení, paragraf 3 odstavec 1. Mm-hmm. Za druhé, vzájemný číslovaný poměr právních časový. Předpisů, zařazených ve sbírce se řídí dnem vyhlášení, paragraf 3 odstavec 1. Paragraf 6. Redakce a administrace sbírky přísluší ministerstvu vnitra. Za druhé, obce jsou povinny opatřit si alespoň jeden výtis sbírky. Mm-hmm. Částky sbírky musí být v místopisech obecního úřadu v úředních hodinách přístupném každému, kdo o ně požádá. Mě by docela zajímalo, kolik dneska úřadu to tak má.
0: Tohle to je docela zajímavý. Paragraf 6 teda, jo. Obce jsou povinni opatřit si alespoň jeden výtisk sbírky. No, sbírky. A sbírky čeho? Sbírky zákonů nebo sbírky těch dekretů? Asi vůbec celkových zákonů.
1: Je to vlastně zákonů, protože my si musíme uvědomit, že dekrety prezidenta republiky jsou součástí zákonů z roku 46. Mm-hmm. Teďko se přesně nepamatuje, jestli to je částka 37-47, ale jsou součástí. A prakticky se to týká jakýkoliv zákonů, který jsou vlastně vydaný i právě po vydání těchto dekretů po tom roce 46. Ale tady máme ještě další důležité věci. Paragraf 7. Tiskové chyby a nesprávnosti ve vnitřní úpravě sbírky upravují se vyhláškou ministerstva vnitra. Za osmé, vyhlašování právních předpisů platných jen na Slovensku upravuje se zvláště. A teďko, paragraf 9. Tento dekret platí na území celého státu a nabývá účinnosti dnem po vyhlášení. Zároveň pozbývají v platnosti zákon ze dne 13. března 1919, částka 139 sbírky, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení ve znění zákona ze dne 20. prosince 1921 částka 500 sbírky a dekret prezidenta republiky ze dne 26. října 1940 a to je úřední věstník československý, již se upravuje veřejná vyhlášení nově vydávaných právních ustanovení československé vlády. Tento dekret provede ministr vnitra. To je to ujelo. Mm-hmm. A podpisy. Ten dekret právě vypovídá prakticky o tom, že by se ta sbírka měla nějakým způsobem teda jmenovat. Je to sbírka zákonů a nařízení. Je zajímavé, že my dneska máme pouze sbírku zákonů, což je trošičku jiný název. Tento dekret říká absolutně něco jiného. A já jsem ti, proto jsem ti poslala schválně ústavu 1/1993, schválně velice často diskutovaný zákon o policii 273/2008 sbírky a vlastně ještě schválně daně, jo, 586/1992. A z jednoho prostého důvodu, protože tady je jasně napsáno, že tyhle ty zákony, protože tam potom ještě jsou další, tam je velice ještě jeden, ta částka toho dekretu. Ale tam jsou velice další důležité věci, které doplňují tu devatenáctku. A tady právě u těch zákonů, když jsem si je sama prohlídla jsem se několikrát, tak ani na konci, ani na začátku těch zákonů není uvedeno, že jsou vydaný ve sbírce zákonů, což je vlastně vyhlášení podle tohoto dekretu. ale ani není uvedeno, v jakém, podle jakého věstníku jsou platný, protože tam je ten právě tam zmíněný v té zkratce, ten vlastně ten věstník československý. Je hodně důležitý, protože pokud takovýhle věstník oni nemají, tak to znamená, kde jsou, tím pádem jsou neplatní ani, nejsou platní ani ty zákony. Jo, to je potřeba si uvědomit, že ty zákony, které jsou prostě vydávány od roku 1990, potažmo od roku 89, a nesplňují tento dekret, tak tím pádem pozbývají jakoukoliv platnost. A to včetně územní platnosti. Jo, to protože ani v těch současných zákonech není napsáno, na jakém území tyto dekrety platí. A proč tomu tak není? Ten důvod je ten, když se podíváte na dekrety prezidenta republiky, tak je tam napsáno třeba o národu, je tam psáno o lidech, o člověku. A potom teda jsou zmíněny třeba potom až v posledním řadě právě ty fyzické osoby, protože fyzická osoba to je ten záznam. A proč nemají vlastně územní platnost? Protože když se podíváte i na předchozí zákony, ještě ten rok 89, tak všude máte napsáno, že se tento zákon vlastně týká občanů. A ten rozdíl je v ten, že potom v těch 90, takzvaných, já tomu říkám 90-kových zákonech až po současnost, tak ty zákony se týkají výhradně fyzických a právnických osob. Jo, proto oni se to takhle hezky šikovně upravili a proto nám tvrdí, že to jsou zákony České republiky, ale zákony České národní rady nejsou zákony České republiky. Tam na to pozor, to je obrovský omyl, protože úředníci vám budou třeba tvrdit na úřadech ohledně třeba financí, ohledně daní, že oni daně vybírají podle zákona České republiky. Když se podíváte na hlavičku těch zákonů, těch daňových, tak zjistíte, že jsou vydané ne Českou republikou, ale Českou národní radou. A to je sacramentský velký rozdíl.
0: To jsem tam zrovna čet. Někde, kde to tady bylo? Tady.
1: Úplně
0: Česká
1: nahoře,
0: národní,
1: je to úplně
0: Česká
1: nahoře,
0: národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně. Ano, ústava České republiky, tak. Ano, ta ústava. Takže Česká národní rada se usnesla. Čili je to vydaný skutečně tím, že se usnesla Česká národní rada. No.
1: Jenže pozor, oni se pouze usnesli.
0: Ano.
1: Pozor, oni totiž tím, že oni vlastně se pouze usnesli, tak to ještě ale neznamená, že je to prakticky moc zákonodárná. To je úplně něco jiného, protože Česká národní rada podléhala ve skutečnosti federálnímu zhromáždění. To je věc jedna. Potom navíc už jenom u té ústavy, proto je tam vidět ten rozpor, protože oni vydali takzvaný ústavní zákon, který se nazývá ústavou, tak buď je to jedno nebo druhý. Ale nemůže to být obojí současně. To je nesmysl. Protože ústavní ve skutečnosti ústavní zákony může vydávat pouze to federální nebo národní shromáždění, ale ne Česká národní rada, protože tam měla pouze reprezentační možnosti, ale ne zákonodárný. To jsou obrovský rozdíly. Takže právě proto Česká národní rada prakticky, to je jeden z dalších dekretů, který oni porušili. Když my necháme privatizaci, restituce a další prostě tyhleto navracení těchto majetků, tak porušili prakticky dekret tu 16, 12, 5. Tak tohleto je ta 19. Je další dekret, který oni porušili. Že to už je prakticky, a tam jich je samozřejmě mnohem víc. Jo? Takže jedeme prostě na další dekret. A to je dekret, a ten je teda trošičku hůř čitelný, protože tenhle ten dekret, jak si psali už vyšeptanou, když to řeknu svýma vlastníma slovama, tak trošičku poněkud vyšeptanou tou průkopovou páskou. Jo, takže tenkrát prostě nebyl digitál, jo, tenkrát se ještě, to byly vlastně tyhle ty mechanický psací stroje a průklepová páska. No, ale čeho se tohle ten dekret týká? Jedná se o prozatímní výkonu moci zákonodárné a je to dekret a to k návrhu vlády ustanovuji, paragraf 1, pokud nebude možno provádět ustanovení hlavy 2 ústavní listiny ze 29. února 1920 o moci zákonodárné bude prezident republiky úkony, které mu ukládá paragraf
0: 64,
1: článek 1 a článek 2 nebo 3, to je trojka, ústavní listiny, pokud k ním jest zapotřebí souhlasu Národního shromáždění, vykonávají se souhlasem vlády. Paragraf 2 předpisy, jimž se mění, ruší nebo nově vydávají zákony, budou vydávány po dobu platnosti zatímního státního zřízení v nezbytných případech prezidentem republiky k návrhu vlády ve formě dekretu, které spolu podepíše předseda vlády, respektive členové vlády, pověření jejich úkony. Paragraf 3. Výkonem tohoto dekretu, kterým nabude účinnost dnem tohoto podepsání prezidentem republiky, se pověřuje celá vláda. A je to z 15. října 1940. Jo, je to prakticky, je to z období té exilové vlády. A to je ale jedna důležitá věc. Prezident republiky je podřízen vládě. To znamená, že vláda úkoluje prezidenta. A to jsme tady právě nedávno viděli. Ne, že Pávek poslouchal vládu, ale šel si stěžovat na ústavní soud. Tady nic o takového. Není o tom, že by se měl prezident obracet na nějakou vyšší instanci vlastně soudů ohledně nějakých svých pravomocí. Tady je to krásně sepsaný, prostě podepsaný, že prezident spolupracuje výhradně s vládou. Jo? Přesto prostě nejde vlak, takže tady máme krásný dekret ohledně takzvaného prezidenta Petra Pavla.
0: Mhm. No, je to pravda. No, oni teda jim šlo o to, že to byla kompetenční žaloba, to znamená, že si myslel, že jeho kompetence byly jaksi trošku narušeny asi. No, tak jak to dopadlo, no víme všichni. Samozřejmě ústavní soud, který ho si tam zvolil vlastně, nebo si tam dosadil sám Pávek, že? No, tak ten samozřejmě nějakým prapodivným způsobem rozhod, jak rozhod. Takže předběžné opatření, což v tomto případě asi vůbec nemělo přicházet v úvahu, ale budič. No a mě by stejně zajímalo, jak to teď dopadne, protože to, zatím je to furt předběžné opatření. No a co teď s tím můžou dělat? Když to teďko zruší, to, co řekl ústavní soud, no tak už asi trochu pozdě, ne? Protože už to probělo. To je naprosto nesmyslný všechno.
1: To je jedna věc, ale hlavně tady je vidět, že tady, ale to je to, co i říkám, aby lidi viděli, že ústava skutečně není platná, protože tedy si z ní vyloženě odpuštím, každý dělá toaletní papír. Ať prezident, ať vláda, ať poslanci, úplně všichni, ať je to senát. Teď se podívejme, co se tady pro boha děje. Teď je to a přeběhem toho covidu to krásně bylo vidět. Tady nebylo dodržovaný vůbec nic. Jo, neexistovalo tady ani mezinárodní právo, neplatilo, prostě tady platili jenom pouhý příkazy. A takhle dneska tady funguje celní správa, úředníci, funguje tady takhle policie. Takže opravdu ten fašismus se nám krásně, nenápadně, hezky se nám propasíroval krásně na ty úřady, na ty vyšší posty. Takže tady je potřeba si opravdu uvědomit, co se tady skutečně děje. Jo? Co se tady skutečně děje. Takže tady mně to přijde, že prezident tady má svoje vlastní právní oddělení. A to je ten ústavní soud. Ten nemá vůbec nic takovýhle věci vůbec řešit. Ústavní soud, když má něco skutečně řešit, nebo respektive soudy mají tady řešit skutečně důležité věci, tak u tím to trvá dlouho. A nebo vypadne takový rozhodnutí, že zůstává člověku úplně rozum stát. Ale a upřímně řečeno, ale k tomu se potom, a to jsme si rozebírali před tří dekrety, je to ta 16, 17, to jsou ty mimořádné lidové soudy a Národní soud, za jakých okolností tam vůbec ty soudci vůbec mějí být, nebo i ty advokáti. Takže mě docela zajímalo, kolik samo soudců a vůbec soudců má skutečně platné zkoušky. aby mohli mít titul JIDR a co tam vůbec dělají ty tituly MGR. To je tak jako na otase, aby jsme si, aby ty lidi si opravdu uvědomili, tady je fakt něco hodně špatně. Nic, jdeme na další dekret, je to dekret.
0: K tomu ústavnímu soudu, pamatuješ si dříve před takovýma 10 lety a podobně, že by ústavní soud někdy něco nějakým způsobem řešil? To už muselo být, když něco šlo k ústavnímu soudu. A dneska to je prakticky každá záležitost. Když se nemůžou domluvit, jde to k ústavnímu soudu. Ústavní soud praská předběžné rozhodnutí, různý, já nevím, výplody, který tam má, prakticky každý den něco vynese. No, já už jsem z toho úplně jelen, tak co ty ostatní soudy dělají teda, nebo proč to musí všechno tak, ať tam je jenom ústavní soud, nebo já už nevím, ale je to fakt velmi, velmi zvláštní všechno toto. No nic, jedeme dál, další.
1: Tak se podívejme se takhle, akorát na tohle to ti odpovím. Podívejme se, co se tady stalo za posledních nějakých 30 let. My jsme se před nějakýma 20, 30 lety smáli tomu, kvůli jakým hovadinám se lidi žalují u soudu v Americe.
0: Ano, přesně.
1: My to tady máme dneska to samé. Důležitě kvůli hovadinám. Dneska, když si dají kluci přes hubu, 15-letí kluci, tak už to musí řešit i policajti. Dřív naprosto bylo běžné, že si prostě kluci lili přes hubu a neřešil to nikdo. Jo, bohužel samozřejmě doba se nám změnila v tom, že dneska tady máme kyberšikanu a další věci, ale opravdu jako mě to nikdy přijde, že opravdu tady někdy řešíme opravdu kraviny, ale ty důležité věci, ty zůstávají prostě bokem a je to vidět i právě to, co leze, právě vypadává z poslanecké sněmovny, cokolikrát opravdu dokážou vypotit, tak tě opravdu zůstává rozum stát. Jo. Takže to jsou prostě, my to tady máme opravdu převrácený. My opravdu dneska tady máme prakticky tenhle ten americký systém a tohle to je potřeba změnit, potřeba to totálně úplně převrátit, zvrátit, aby tady začal zase vládnout ten zdravý selský rozum, protože to, co tady dneska je, tak si člověk říká, jako mě to fakt někdy přijde, že se tady fakt lidi zbláznili. Že jak si opravdu ten pozbývá to opravdu rozumu. Nic, jdeme na ten další dekret, na ten dekret 21, který byl vydán vlastně 22. února 1945. To znamená vlastně těsně před koncem války. A je to k výkonu moci zákonodárné v přechodném období. K návrhu vlády a po slyšení státní rady ustanovuji článek 1. Platnost paragrafu 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné článek 2. A teď to je to, o čem jsem mluvila. Úředního věstníku československého se prodlužuje až do doby, kde se ustaví prozatímní zákonodárný sbor Československé republiky. Prezident republiky vykonává je zákonodárnou moc, není vázán ustanovením článku 3, druhá věta ústavního dekretu ze dne 27. října 1942, článek 12, číslo 12, úředního věstníku Československého. Článek 2, tento ústavní dekret nebude účinnosti dnem, kdy se ustaví vláda jmenovaná prezidentem republiky se sídlem na území republiky, provedou jej všichni členové vlády. A mě tady potom napadla taková otázka. Na jakým území jsou dneska vydávány zákony?
0: Říkají, že na našem. Říkají, že na našem. Nicméně samozřejmě nadřízené evropské zákony nejsou vydávány asi na našem území, že?
1: Přesně tak. Ty jsou právě vydávány v Bruselu. S náma to nemá co dělat. A právě tady opět porušovám v tomto směru právě dekret 16. Teďko nevím, jestli to je paragraf 12 nebo kolikátej, a to je, že pokud někdo tady prosazuje jiné zákony než československé, tak se dopouští trestného činu právě podle tohoto dekretu 16. Týká se to navíc dekretu o mimořádných lidových soudech. Takže to je tak jako k zamyšlení, aby opravdu jsme si uvědomili, co se nám tady skutečně. Takže opravdu na jakém území tady jsou dnes vydávány zákony, když na dokonce tvrději už dneska v médiích a spousta lidí to začalo používat. Úplně mě překvapilo, kolik lidí to naprosto bez něčeho používá a to je výraz Česko, to je Čechie. Jo, to je vlastně Čechie z protektorátu, to je to Česko. Takže mě úplně fascinuje, kolik lidí, prostě já žiju v Česku, my jsme tenkrát, když jsme to jako malí řekli, tak jsme dostali zleva zprava, prohvackováno, že se má správně říkat Čechy. Jo, Čechy, nebo Morava, ale ne Česko. Jo, prostě fakt to, tak to jako, zní to opravdu hodně zvláštně. A právě pro vlastně území Česko, nevím nic o tom, že by tady byly vydávány vůbec nějaký zákony. A proto oni právě nenápadně teď nás tady chtějí na nás valit tyhle ty zákony z té Evropské unie, ty evropské nařízení. Ale jak moc jsou prospěšný pro náš národ? Jo, vůbec národ jako takovej. Já když si vezmu, kolik opravdu my jsme tady vytěžovaný úplně neuvěřitelným způsobem, co se týká financí, tak to a člověk žasne, že si to opravdu lidi doteďka nechávají líbit. Já jsem zvědavá, jak dlouho je to bude bavit. No nic, já bych teď šla na další dekret prezidenta republiky a to je dekret... A to je, jak já si mám.
0: Ze 23. června 45 o vyhlášení ano, právních
1: předpisů. Ano, je to 22. Tak, a to je ten dekret, o kterém jsem mluvila teďka na začátku. To je právě doplňuje ten dekret 119. Když jsem si to pročítala, tak jsem si říkala, ale tak to jsem zvědavá, co by nám na to dneska řekli třeba dnešní takzvaní advokáti. Kteří mnozí mě by docela zajímali i jejich skutečně platné zkoušky, jestli skutečně mají naplnit to, co by měli naplňovat. Právě podle dekretu prezidenta republiky. Mm-hmm. Tak jdeme na to. Takže je to ústavní dekret prezidenta republiky z 23. června 1945 o vyhlášení právních předpisů vydaných mimo území Československé republiky. Mm-hmm. A je to k návrhu vlády po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuje paragraf 1. Vláda se zmocňuje za A, aby učinila, které ústavní dekrety prezidenta republiky výjímajíc ústavní dekret ze dne 15. října 1940, článek nebo částka 2, úřední věstekník československý o prozatímní výkonu moci zákonodárné a ústavní dekret ze dne 22. února 1945, částka 3, úřední věstník československý o výkonu moci zákonodárné v přechodné období, dále dekrety prezidenta republiky, vládní nařízení a jiné právní předpisy, které byly vyhlášeny v úředním věstníku československém, zůstávají v platnosti, měnila počátek jejich účinnosti a územní platnost na těch zákonech, které jsem ti poslala, ten vzorek, tam není územní platnost, o které to je právě o tom, o čem jsem mluvila. Mm-hmm. A předpisy, zůstaje platnosti, jde územní platnost a dala je vyhlásit ve sbírce zákonů a nařízení. Za B, aby znovu dala odtisknouti ve sbírce zákonů a nařízení mezinárodní smlouvy, které byly vyhlášeny v úředním věstníku československém, otištěním ve sbírce zákonů a na jejich účinnosti to nic nemění. Paragraf 2. Právní předpisy vyhlásí podle paragrafu 1 písmeno A a mezinárodní smlouvy otiskne podle paragrafu 1 písmeno B ve sbírce zákonů a nařízení na podkladě usnesení vlády ministr vnitra. Paragraf 3. Tento ústavní dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provedou jej všichni členové vlády. Tak, a teďkon, když jsem se podívala na ty zákony, proto jsem ti je schválně poslala, je to i pro ty diváky, aby to tam skutečně viděli, že tam není napsáno, že se ty zákony nacházejí nějakým vůbec věstníků. Tady se, jak se zdá, tak ten úřední věstník československý je velice důležitý. To znamená, že pokud tam ty zákony nejsou vydané přes tento věstník nebo v tomto věstníku, tak tam nemají co dělat. A za další je tam ta územní platnost. Navíc o územní platnosti hovoří další dekret, který nás čeká v budoucnu, a to je dekret 60. Je to paragraf 1 odstavec 2. Tak tam je taky zmíněná, že územní platnost, že jakékoliv zákony, které jsou vydávány na území, že tam je to dokonce definované, že se to prostě jedná o nějakou oblast, která je nějakým způsobem ohraničená a prostě je územně daná, tak musí ten zákon být opatřen územní platností. Proto některé ty dekrety na konci nesou, že buď platí na území celého Československa, anebo platí třeba na Slovensku, protože některé ty dekrety mají Slováci jiný, neznám teda jejich obsah, pouze mám tyhle ty český dekrety, nebo českostety, to bylo tu pro Čechy a Moravu. A potom tam je třeba napsáno, že tento dekret platí na v zemích českých, anebo v zemích moravskoslezských. To je to tam prostě je. Takže a to je právě si potřeba uvědomit, že pokud tyhle ty zákony nemají územní platnost, tak tady opravdu nemají být vůbec jakkoliv být vymáhány. Protože třeba, když si podíváme, co se dneska děje. Dneska ty zákony, které tady jsou, tak jsou prosazovány vydíráním, zastrašováním, nátlakem. Ano. Eventuálně ještě dalšíma metodama. Jo, dneska prakticky, když si to vezmu, tak proto i říkám, že z těch 90. let, ty 90. se nám právě těch úřadů. Protože pokud vy prostě neposlechnete toho úředníka, tak on ten zamáhá nějakým nátlakem. Ale to znamená jenom jedno. A to je dokonce právě podle toho, zase si teď odskočím do toho božího práva. A to myslím, že o tom dokonce tady už i mluvila. A to je, že jakmile jsou zákony prosazovány výhrškama, nátlakem a podobnýma metodama, nějakým tím zastrašováním, tak v tom případě ty zákony skutečně nejsou platný. Protože pokud někdo vám vyhrožuje, ať je to policaj, ať je to úředník, jo, že vás prostě zastrašuje, aniž byste prakticky cokoliv závažného udělali, což není vůbec v pořádku, tak prakticky jako, to je jenom demonstrace síly. To je opravdu jenom demonstrace síly, že právě toho policajta, ta uniforma a ty rukavice opravňujou, aby vás pacifikovali, aby vás, já nevím, zmlátili a já nevím, co všechno. A to jenom proto, že máte jenom jiný politický názor, to znamená, dopouštějí se vyloženě politický persekuce. To samé dělají právě i ty úřednice. Jo, a tady právě proto nám slouží tyhle ty dekrety prezidenta republiky k tomu, aby my jsme si uvědomili a zjistili, co tady opravdu není dodržováno a že tady toho dodržováno opravdu není dodržováno hodně, to teda je pravda. Včetně, jak se tomu o tom mluvil, o tom mezinárodním právu, o té chartě, že v té chartě tam jsou taky hodně zajímavé věci. A tady je krásně vidět, že dneska je pouze právo toho, kdo si ho dokáže obhájit, takhle to prostě je. Je to o tom, že není to o té tupé poslušnosti, dobře, tak já prostě poslechnu, protože vy to po mně chcete, abych měl klid. Ne. Ten, kdo právě tupě poslouchá, tak tomu je nakládáno ještě víc, aby pochopil, že když bude prostě ustupovat těm úředníkům a všem, no tak vlastně oni zjistějí, kde prostě si můžou dovolit víc, to je celý. Takhle to bylo i během toho covidu. Jo, opravdu to bylo krásně vidět, kdo si prostě dokázal obhájit to místo, že prostě nebude nosit ten náhubek, nenechá se vakcinovat a tak dále, tak tam to bylo krásně vidět a lidi si to skutečně dokázali prosadit. Jo, taky jsem se nebala se prostě pohádat nebo tam nechat nákupní košík, tak tady se to uklidte a nazdar, já půjdu prostě pryč. Jo, ale o tom to celý je, nenechat si všecko líbit a opravdu si to umět obhájit. A je to o tom, proč se tady všecko vlastně tohleto děje, protože lidi se prostě přestali zajímat. To je totiž ta největší a největší chyba prakticky už od těch právě takzvaných komunistů. Protože tyhle ty komunisti naučili jednu věc lidi. O nic se nezajímat a jenom prostě tupě pracovat. Být těma opravdu poslušnýma ovečkama, který chodí pravidelně na vakcinaci, který prostě poctivě chodí do práce a nezajímají se o to, co se děje s těma penězma. Protože ty peníze byly tak nějak svým způsobem vidět. Jo, prostě lidi měli důchody, lidi chodili poměrně brzo do důchodu, nějakých 55-60 letech, nebyl problém. Jo, a ty lidi opravdu třeba byli v důchodu 30 let, užívali si prostě 30 let prostě důchodového života, mohli dělat svoje koníčky, vychovávali vnoučata a tak dále. Podívejme se, kde jsme dneska. Jo? Fungoval tady zdravotní systém, měli jsme docela i slušné školství. Když se spoustu věcí jsem tam jako už dítě, jako tam se začala trošičku cukat. Některé věci se mi tam teda už fakt nelíbily.
0: Školství jsme měli jedny z nejlepších na světě. Opravdu velmi dobrý školství. I když, jak říkám, musíme to porovnat s tím dnešním. A tady vidíme, že bylo skutečně asi opravdu velmi dobré. No. Jinak, co se týče těch komunistů, ano, měli, ano, naučili lidi být jako docela poslušný, to je pravda, a na druhou stránku jim dali všechno, co ty lidi potřebovali. Takže
1: to je pravda.
0: To bylo celkem opravdu, to mělo svůj význam. Dneska by chtěli, aby poslouchali lidi ještě víc, ale nedají jim vůbec nic tomu, že jo? Všechno si udělejte sami. A to je ten průšvih, že jo? Nedají vám k tomu vůbec nic. Takže žádný sociální jistoty neexistuje. Prostě nic, jo? Tenkrát, jsme tady říkali možná už tisíckrát všude, když někdo byl nějaký dobrý pracovník někde, v nějaké firmě nebo podniku tenkrát, no a chtěl si třeba postavit barák, tak dostal třeba i nenávratnou půjčku, 200 tisíc. Za 200 tisíc tenkrát postavil celý barák jako blázen a byla to nenávratná půjčka za to, že tam se upsal, že 10 let bude ještě u toho podniku dělat. A tím pádem
1: pracovat,
0: po půjčce. No, co by to dneska za to ty lidi dali, kdyby měli 10 let zajištěnou práci a ještě dostali půjčku, dostali peníze zadarmo, že jo? No, tomu dneska nikdo nevěří, že něco takového bylo. Tomu dneska nikdo nevěří. Jo, oni si myslí, že si z nich děláme sen, když to říkáme mladým. Jo, tak jenom tak pro zajímavost, ano. Takže to naučili ty lidi poslouchat. No, oni i celkem rádi poslouchali, když vlastně měli všechno zajištěné, co potřebovali k životu, dostali byt, měli práci, o děti se měli postaráno. Že? No prostě úplně všechno. Měli jistotu, že za 10 let budou prostě v pohodě, že nepřijdou o nic, že nebudou někde bezdomovcí, ty neexistovaly tenkrát.
1: No, to neexistovalo, přesně no, tak.
0: No. Asi tak, no.
1: No, takže ono víš co, ono právě, takže ti do toho takhle skáču,
0: ne,
1: jo, ale když se to asi skutečně, protože já jsem prakticky zažila přelom, jo, já jsem měla to štěstí, že jsem zažila ten přelom a pamatuju si právě na ty dětské tábory, na ty pionýrské tábory, které prostě byly přes to léto, ty byly 3 týdenní. Ano. A prakticky ty byly placený z těch příspěvků na to ROH. Jo, takže ty rodiče zaplatili nějakou symbolickou částku na ten pobyt, ale jinak ten zbytek právě bylo, to už bylo zaplacený z toho ROH. Ty lidi na to prakticky se skládali. A to je právě ta národní správa. Ty lidi prostě věděli, za ty peníze, které odváděli tomu státu v těch daních, protože tam akorát nejvyšší daně měli lidi, co byli bezdětní. Jo, takže měli poměrně vysoké daně, ale hlavně ty daně byly z té výroby. To byla ta hlavní daň. Takže vlastně ty peníze byly v tom státě opravdu otáčeny. A když si vezmu, že po té druhé světové válce ty naše pradědové a dědové doslova tu zemi postavili z trosek, a to ani nemluvím, kolik patentů po těch 50. letech. Oni vlastně, hlavně už od toho roku 45, protože dokonce mě překvapilo, že Zetor vlastně si nechal patentovat tu konstrukci na tu boudu toho traktoru. My jsme byli prakticky první. Prakticky se to dělalo.
0: Miluško, nějak se nám to seká. nějaký signál asi bude špatný, to vypadá, že to brzy vypadne. Já budu muset opět... Halo, slyšíme se? Tak já mám problém tě teďko jakkoliv slyšet. Tak já navrhuji, protože máme půlku, tak tam dám asi písničku a pak se uvidí, co s tím uděláme. Navrhuji. Ano, zkusíme se znova potom připojit, jo? Tak jo. Takže navrhuji, ano.

0: Tak, taková trošku vynucená pauzička s krásnou písničkou. Jsme tu zpátky. Slyšíme se, Miluško? Věřím, že ano. Neslyšíme. To je krásný. A já tě neslyším. Řekni ještě něco.
1: Slyšíš mě?
0: Teď už jo, ano. Tak si asi měla
1: teď vypnutý. Tak já jsem měla vypnutý sluchátka.
0: Jsi měla vypnutý mikrofonek na sluchátkách. Výborně, teď už tě slyším. Tak jo, takže skončili jsme u toho, ono to nebylo slyšet do konce. Pamatuješ si ještě, co jsi říkala na závěr? Asi ne, co?
1: No, asi už ne, člověče. Mluvila jsem právě o těch dekretech, vím, že jsme tady mluvili o tom, o tom právě o tom věstníku a o tom, o té územní platnosti, jo, protože nevím, už si právě tohleto nepamatuju, nevím, jestli to tam nevím přesně, co, aby se zase neopakovala. Protože když něco řeknu, tak to prostě pouštím, už je
0: jasně,
1: to prostě
0: já
1: pryč.
0: Jsem na tom velmi, velmi podobně. Tak jo, jak jsem říkal už z kraje tohoto pořadu, našel jsem, nebo přišlo mi něco ohledně toho OSN a tam, a já teďko nevím, kdo to je, ale vypadá to, že jsou to známí lidi, ale já fakt nevím. To je jedno, není podstatný, kdo to je, ale o čem tam mluví. Tak já to tam takhle zkusím pustit. Věřím, že to poběží, protože to je
2: neskutečné.
0: No. Vypadá to, že to jde.
2: Já si dovolím vám něco z toho přečíst.
0: Je to 8 minut asi,
2: takže
0: to můžeme stopnout.
2: Takže víme všichni podle článku 1, článku 2 odstavec 3, že všichni členové urovnávají své mezinárodní spory pokojnými prostředky, tak aby mezinárodní mír i bezpečnost a spravedlnost nebyly ohrožovány. To víme všichni. Až tolik nevíme, že podle článku 24 odstavec 1, to prosím vás, dejte si pozor, nebo dejte na to pozor, aby byla zabezpečena rychlá účinná akce Organizace spojených národů, svěřují její členové Radě bezpečnosti základní odpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a je mezi nima shoda o tom, že Rada bezpečnosti vykonávají své povinnosti v rámci této odpovědnosti jedná jejich jménem.
0: Já to teďko zastavím. Slyšela jsi to? To je opravdu velmi zajímavý toto. Jedná jejich jménem Rada bezpečnosti. No tak to teda by mi zajímalo, jak to dneska funguje, ale ona tady když naskočí. No tohle to.
1: No ono víš co, ono je to zase něco podobného, jako máš právě tady v Evropské unii, máš tam ten parlament, zase tam mi to připadá jako právě zase ta přenesená zodpovědnost. Ale upřímně řečeno, ona je totiž u té charty, protože je potřeba si uvědomit, že Československo je jedním ze zakládajících členů OSN.
0: Ano.
1: Jo, protože vlastně ta organizace vznikla po těch zvěrstvech, které tady probíhaly v Evropě, ale nejen v Evropě. Ty zvěrstva byly v Číně, tam byly ještě to byly další šílenosti. Víme, co dělali banderovci. V Polsku, na Ukrajině, jo, takže ono toho bylo prostě víc. My si pořád myslíme, že to bylo jenom ty koncentráky v Polsku, Německu, ale ono toho opravdu bylo hodně a těch zvěrstev bylo naprosto šílený množství. A právě potřeba si uvědomit, už jenom to, co je zase v té preambuli, protože zase, když se prodělá tu chartu, vlastně to já mám tu kartu OSN mám staženou v počítači. A tady právě je docela zajímavý to, že tady už jenom ten název my, lid spojených národů, jsouce odhodlání. A je tam ten lid. Jo? Takže je to potřeba si skutečně uvědomit, že jako kdo je teda ten led? Je to teda ta takzvaná honorace v těch vládách, těch parlamentech, anebo teda jednají našim jménem, že my jsme lidé? Jo, protože když si to vezmeme, tak opravdu nám se vytrácí lidskost, nebo vytratila se lidskost zprávě z těch úřadů. Jo, prostě když si to vezmu, tady se totálně vytratila lidskost. A je potřeba tu lidskost nevrátit zpátky, aby jsme si vůbec uvědomili, že skutečně jsme ty bytosti, máme srdce, všichni dýcháme, jo, a tak dále. Potřebujeme prostě jeden druhýho, aby jsme spolupracovali, protože jeden bez druhého skutečně nedokážeme přežít. Jo, je tam určitá vlastně, je tam druh určitý závislosti, protože spousta lidí bere spoustu věcí jako samozřejmost. Já úplně až se divím, mě teďkon až zaráží, teďkon zase půjdeme zpátky vlastně k nám, teďkon na chvilku zase utečeme zase k nám. Začínají se objevovat takové ty zprávy, že městský lidi se odstěhují na vesnice a teďkon najednou mají problém, že tam najednou smrdí hnůj, ano. Že tam jsou nějaký zvířata.
0: Kokrhají kohouti.
1: Jo, ale tady je krásně vidět, jak ty lidi jsou odtržení od té reality. A upřímně řečeno, tohleto se totiž začalo dít v 80. let na vesnicích, protože jsem na té vesnici žila, už sobě malé dítě. A už tohleto jsme tam začínali zažívat někdy kolem toho roku 88-89, kdy tam prostě Pražáci koupili chlupu po starší paní, která prostě už potom šla do doma a důchodců, že už se o sebe nezvládala starat a už tak prostě byla opravdu hodně stará, tak to tam koupili Pražáci. Ale fakt Pražáci. A teď si vemte, že tato rodina začala diktovat těm lidem okolo, co mají dělat. Začali madit, že tamhle kokrhá ráno kohout, že tamhle prostě ten má ovce, že tamhle ten má pávy a já nevím co. A teďko najednou, že jim vadilo, že prostě na polích byl rozvážený hnůj a podobně. Tak my jsme se nestačili divit. Jo, to bylo tenkrát. Oni věděli, že třeba je nutný prostě, když něco zasadit do země, aby něco prostě vyrostlo a tak dále. Ale dneska ty lidi si myslejí, ty městský lidi, kteří prakticky vyrostli za těch nějakých 40 let v těch městech, tak mají skutečně za to, že maso je vyráběný v supermarketech, vajíčka jsou vyráběný v supermarketech a tak dále. Zelenina je vyráběná v supermarketech. A vůbec si neuvědomují, že všechno, co v těch supermarketech najdou, že všecko pochází z té země. A že je potřeba něco udělat pro to, aby z té země zase něco vzešlo, tak je prostě potřeba tu organickou hmotu v podobě toho hnoje nebo nějaký ty močůvky prostě vrátit zpátky. Je to prostě běžný koloběh života. Lidi jsou totálně odtržený právě od té reality, od toho skutečného života. A neuvědomují si, že bez těch zemědělců, který my tady máme, my prostě nepřežijeme. A to je ta vzájemná závislost. Zemědělec potřebuje zase lidi, kteří od něho budou odebírat, aby měl komu dát tu svoji produkci. Protože díky tomu, že může potom investovat ten svůj zisk, tak může investovat do další práce, eventuálně rozvíjet svoji nějakou technologii nebo technologie, který tam potřebuje na to, aby mohl dělat to, co dělá. Jo, protože ty zemědělci to nedělají ze toho, že by je to vloženě bavilo, ale prostě oni to cítí jako svoje poslání. A upřímně řečeno, zemědělství to je nedoceněná oblast, protože to je fakt dřina. Je to opravdu fyzicky náročný a ten, kdo nevypěstoval nikdo žádnou zeleninu, tak vůbec nebo nějaký ovoce, ať to jsou sadaři, ať to jsou prostě zelenáři. Nebo ať je to takzvaná živočišná produkce, tak prostě tak opravdu ty lidi nevědí vůbec, o čem to je.
0: Je to dřina. A navíc dřina, která nakonec se může setkat úplně s nulovým výsledkem, když přijde rozmary počasí, jaké chodí v poslední době, ano. Když vám rozkvetou přesně stromy tak. Krásně, ale poslední den přijde mráz, všechno zmrzne a není nic. Já už to vím na poloučku, už mám asi pátý rok zasazený stromy a ještě jsem tam na tom neměl prostě úrodu. Jsem tam něco, ale pořádnou úrodu, která by tam byla, když vidím podle těch květů, vždycky to všechno prostě zmrzne, nebo potom přijde se sucho a všechno to zaschne, není z toho nic, všechno to spadne, ty stromy to pustí. No, je to problém, takže zemědělci opravdu to nemají lehký a ještě navíc prostě jsou velmi nedoceněni, takže ano, já to beru. Ale na druhou stranu si myslím, že by neměli dostávat žádný dotace a takovýhle kraviny, protože
1: to by mělo být úplně zrušený.
0: A opravdu nabídka, poptávka, to je všechno. Hotovo, šmiteč, žádný přesně dotace, tak. Nic takového, takže to je všechno, tak zkresluje všechno, celou situaci. My taky zahrádkáři, no. Když nic děláme na zahrádce, taky nedostáváme žádnou dotaci, nic, že? No takže proč by mě dostávat to? Ale ne, ne, myslím si, že to je fakt špatně. No dobře.
1: Hele, je to jednoduchý. Když už a když končíme tuto věc, tuto oblast, tak se vrátíme zpátky k té chartě. Mm-hmm. To je potřeba si tady potřeba říct to B, protože každá prostě oblast naší země je schopná vyprodukovat něco jiného. Někde jsou oblasti, kde se rodí dobře zelí, někde zase cibule, česnek. My jsme třeba cibulová a vlastně česneková oblast.
0: My
1: tady
0: taky.
1: Opravdu tady se daří.
0: My
1: jo?
0: Taky, pouze.
1: Udělala jsem i řepa. Jo, i řepa.
0: Ano,
1: tady
0: ano.
1: Krásně jde. Jo? A teďko si vím, že právě tato různorodost těch našich polí prostě zmizela. Nás zmizely hodně brambory z našich polí. Mm-hmm. Jo? Konečně se zase zemědělci třeba vracejí ke slunečnici. Jsem tomu sama ráda, protože slunečnice je výborná prostě nejenom pro nás, jo? Hlavně taky pro ptáky, pro drůbež. Je to dobrý příkrm. Jo, prostě má spoustu dalších, prostě dalších taky výhod pro, i pro nás. Než nějaká prostě mizerná řepka, kterou musí prostě stříkat, aby to vůbec to u nás přežilo. Mm-hmm. Jo, protože řepka není naše místní rostlina a tak dále. Ale je potřeba, aby se skutečně vrátila ta i pestrost na ty pole a hlavně to střídání těch plodin, jako to bylo prostě předtím, protože to je hodně důležitý, protože ta monokultura pro tu půdu taky není dobrá. Jo, takže je to všecko opravdu začít skutečně spolupracovat s tou přírodou na těch všech úrovních a mě úplně fascinuje. Já se tomu i směju, že teďko i začínají obviňovat zemědělce z toho, že nám tady neprší. Jo, a což je další zkreslení, protože už nikdo neřekne, že tady prostě nám tady lítají na hlavama s chemtrailem. Oficiální název je to geoengineering. To je jedna věc, je to osévání mraků. Dneska už se o tom děti učí na školách a to je jedna věc. A za druhý, to je tam není to B řečený a to je vlastně ovládání počasí prostřednictvím radaru. Tady je ten jeden velký radar v Brdech a potom další asi 4 jsou snad někde na Moravě, co jsem slyšel, a další 4 jsou na Slovensku. To už nikdo neřekne, že vlastně oni nám tady takhle manipulují s tím počasím. A obvinují zemědělce za to, že tolika prostě neprší. To je přece něco nesmyslného. Tak jak je možné, že někde jinde zase tam zase jsou prostě naprosto neuvěřitelné povodně a krupobytí a podobně, nebo tornáda. Jo, takže ono je to potřeba si umět všechno tohleto propojit, protože jestliže teď začne obvinovat zemědělce, že oni můžou za to, že v krajině se nedrží voda, jo, protože ani neprší, tam nemá se co držet, když tam neprší, že jo. Ale hlavně je to otázkou času, kdy začnu obviňovat lidi jako takový, že prostě obviňují to počasí tím, že jezdí těma autama a že používají já nevím co, jo, protože mě úplně fascinuje taková věc, takový vtípek na závěr a to jsem si teď vypůjčil od mýho muže. Číňani nebo Japonci vymysleli nejrychlejší vlak na světě. Evropské unii přišli na obrovský patent. Neoddělitelné víčko od flašky.
0: Ano.
1: To je pokrok.
0: To je pokrok.
1: Tím to je pokrok. Jako jo. Takže to je aspoň, a opravdu si uvědomit, co se nám to tady opravdu odehrává. Nás vrací opravdu někam do doby kamení. Jo, mě to tak přijde. Mm-hmm. Jo? Takže to bych takhle chtěla uzavřít. Takže teďko zpátky v té chartě OSN.
0: Dobře, já jenom ještě můžu, nebo upozorním posluchače, diváky, že můžou volat na telefon 608 12 14 19, ano, pokud vás něco zaujme, kdykoliv zavolejte. Budu se vás snažit vzít do vysílání a teďko tam pustíme dál tu chartu a uvidíme, jestli to zastavíme, nebo to necháme pustit. Jsou to fakt zajímavé věci, takže jedeme.
2: Čili v této kompetenci rada zastupuje i Českou republiku. Česká republika si nemůže dovolit dělat něco jiného. Dál řeknu proč. To se týká mimo jiné i mezinárodních sankcí. To znamená, bez souhlasu Rady bezpečnosti Česká republika se nemůže účastnit žádného sankčního programu, byť by byl organizován NATO nebo Evropskou unii. Nesmí to dělat ani Evropská unie, ani NATO, ani Spojené státy. Mají to zakázáno chartou Organizace spojených národů, který je stále funkční účinný předpis. Upozorním na to proč. což je velice důležité, velice zajímavé, jaké vůbec postavení Charty v mezinárodním systému práva, že totiž podle článku 103 platí, jestliže by došlo ke střetu mezi závazky členů Spojených národů podle této charty a jejich závazky podle kteréhokoliv jiného mezinárodního ujednání, kteréhokoliv jiného mezinárodního dne, mají vrch závazky podle této charty. To znamená, že NATO má vyvíjet pouze mírovou činnost a že Evropská unie i Česká republika by si nejprve měli uvědomit, že ani nemohou rozhodovat o tom, zda tedy přijmou nějaké sankce a také o tom, kdo je a kdo není agresor. To je důležité. My tady u nás se vedou procesy, trestní procesy, kde se lidé vyznačovali třeba podporou Ruska ve válce s Ukrajinou. No ale Česká republika nemůže rozhodnout, že Rusko je agresor a Rada bezpečnosti dosud nerozhodla.
0: Tak je třeba to zastavit, ano. A něco k tomu říci možná, Miluško, co ty na to? To

0: mají odlišný názor na tohle ty věci, tak jim říkala kacíře. Tam začalo toto, právě toto škatulkování a nálepkování. Dneska už tady máme celou sérii nálepek, ať je to pro ruský Šváb, ať je to rusofobil a podobný, prostě dezolát, jo. Já jsem jako ani nevím, jaký všechny tyhle ty nálepky, já tomu prostě říkám, že jsme prostě kacíři. No, protože máme odlišný názor. A co se týká ty charty OSN, takže už jenom ta, proto už upozoruju na tu preambuli, protože ta země, ta preambule říká úplně všechno. Jo, to, co potom už je vlastně rozepsaný potom do detailu v té chartě samotný. Protože v té preambuli je toto. Chránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti. Za druhé, prohlásit znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnosti, v hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých a malých. Pomeňme na takzvané Havlovo humanitární bombardování Jugoslávie, že? Jo, to je nádherná ukázka. Potom další. Vytvořit poměry, za nich již mohou být zachovány spravedlnost a úcta k závazku plynoucí ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva. Podporovat sociální pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě. Tohle to je v preambule, prosím vás, lidičky. Takže tady opravdu si potřeba uvědomit tyhle ty věci. Tady to je řečeno hnedka na tom úvodu, v té preambuli, co bychom se měli uvědomit. A tady je krásně vidět, že to hlavně sepisovali lidi, kteří, a už to zmiňují, dvakrát zažili válku. Mezi těma první a druhou světovou válkou bylo nějakých 20 let.
1: Ano.
0: Takže prakticky jedna generace, což je 20 let. Jedna generace, která prakticky nezažila válku. A podívejte se, kde jsme my. Protože třeba my, co nám je dneska nějakých 40 plus, jo, nad 45, tak ještě tak nějak ty pamětníci nám vyprávili, co se tady dělo. Jo, jaký hrůzy se za ty války tady děly. A někomu třeba i funguje druhotná paměť a vědí, že prostě válka něco opravdu sakramentsky opravdu hodně špatného. A proto vemte si i Němce. Ani Němci, ti obyčejní rodilí Němci, o žádnou válku nestojí, protože oni vědí, jaký hrůzy to má na svědomí. Oni to vědí. Jo? A teď si vemte, že tady prostě máme takovou bandu kreténů, fakt kreténů, který tady podporují vraždění. Jo? A mě úplně fascinuje, jak na jedné straně tady je protežovaná konkrétní skupina lidí, nějakých migrantů. Ta je naprosto protežovaná z více rozměrů, když to řeknu domorodý obyvatelstvo. Já se dneska tady fakt připravím jak na divokým západě, jak opravdu ty domorodci, ty indiáni v té Americe, kdy jim byly vlastně vyvražďovaný stáda bizonů, byly infikovaný vlastně těma dekama, neštovic a tak dále, bylo jim nabídnutý vlastně alkohol a prakticky na nich páchali genocidu. A když se podíváme dneska, co se tady děje v Evropě, tak my jsme na to úplně stejně. My jsme stejně na tom, jako právě ty rodilí Američani, to znamená ty indiáni, kteří takhle prostě přicházeli o svoji zemi. A oni nám teďko chtějí udělat úplně to samý. Jo, že prakticky tady je protežovaná skupina, ať je to muslimů, jo, náboženských vlastně fanatiků, to je tady protežovaná v západní Evropě úplně neuvěřitelně. A prakticky si tam můžu dovolit absolutně cokoliv. Když to místní obyvatelstvo dostává pěkně na frak. A ještě navíc, když se ty lidi bránějí, tak ještě jsou trestaný. Ale upřímně řečeno, ruku na srdce. O jaký státy se jedná? Británie, Francie, Německo, Španělsko, Itálie, Portugalsko. Prakticky to je ten západní svět. Holandsko, Belgie. Upřímně řečeno, ruku na srdce. Kolik tyhle ty země, kolik měli kolonií, ať je to Afrika nebo Indie, nebo dokonce samotná Amerika. Jo?

0: Takže ono na jedné straně se jim něco vrací zpátky. A prakticky Němci, který tady vlastně národ Němců, respektive vlastně jejich fašističtí pohlaváři, kteří tady okupovali za druhé světové války prakticky celou Evropu, až pomalu došli k Moskvě a prakticky ještě okupovali severní Afriku. Takže teďko zakouší díky ty muslimské invazi, jaký to je být cizincem ve vlastní zemi. Tak jako to dělají nám. My vlastně tohoto jsme zažívali za protektorátu Čechy a Morava. Prožíváme to tady prakticky od roku 1993 znovu. Aby jsme se tohoto prostě osvěžili, aby jsme pochopili, co je opravdu špatně. A tady je krásně vidět, už na té chartě OSN, že tady nějaký lidský práva neexistují, protože existuje jedna úmluva. Teď si přesně nepamatuju její číslo, vím, že byla vydaná v roce 2001. A jedná se o, je to úmluva o biomedicíně a vědě a o zachování důstojnosti lidské bytosti. A týkalo se to právě těch vakcinací. Oni už to tenkrát chystali. Oni to už tenkrát věděli. A právě první dva články této úmluvy se týkají těch lidských bytostí. To znamená, oni věděli, že budou těch lidí vpravovat něco, co je v rozporu právě třeba i s tou chartou OSN. Jo, to znamená, že tady někdo prostě vyhlásil lidem, tomu lidstvu jako takovým, válku. Vyloženě tady, a to tady vidíme, ať je to mediální válka, především je to válka ta mediální. Už tý válce opravdu jsme už x desítek let, akorát teďkon to začíná gradovat. A teďkon opravdu, já si myslím, že je to otázka času, kdy to tady opravdu fakt bouchne.
1: Oni už to tenkrát věděli, kdy byla ta olympiáda v tom Londýně, kdy to tam všechno ukázali krásně. Já si myslím, že to bylo nějak 2003 nebo nějak tak, ne? V tom roce.
0: Nějak tak 2003 nebo 2004.
1: No, no. A tam, to byla tam jedna všechno ukázali. Tam všechno ukázali. Ano. Skoro okolností to bylo v Anglii, že, která je původcem všeho toho. A tak dále, a tak dále. Je to fakt zvláštní. Co to mělo za význam na úvodním ceremoniálu něco takového, aby tomu ukazovali, když přece to nedává smysl, to se sportem nemělo nic společného.
0: Ale
1: tam
0: dává.
1: Tam to bylo přesně ono, tam to bylo přesně ukázané, jak to teda, a na tom obrovském vlastně, že to viděl prakticky celý svět, že jo, to je jasný, ten ceremoniál úvodní viděl celý svět. A já když jsem to koukal, říkám, proč to tady vůbec takovéto věci ukazují? No, asi se něčím chtí nějak předvést, nebo co. No, ale oni to ukázali, co za 10 let potom nastalo, tak oni to opravdu věděli a tady to jasně ukazuje, že to bylo plánované. Ano?
0: Ano. Ono právě třeba, když už takhle mluvíš o téhle olympiádě, tak mě tam právě překvapil ten obrovský červený bejk. Já jsem si právě říkala, toho bejka znám, kde je nejvíc vidět. A pak jsem si uvědomila, že to je ten samej bejk, jako je na Red Bullu. Je to ten samej. A právě, že když se podíváš na slovo bula, tak tam máš bul, dvělo a. A v ten moment mi se cvaklo, že slovo vlastně bul a bula velice, velice, velice, velice spolu souvisí. A prakticky ty papežský buly, který tenkrát vznikaly, o kterých je psáno i v tom takzvaném, jak tomu říkám, boží právo, tak tam právě se těch bulách je psáno a tyhle ty papežové, které je vydávali, tak si vlastně pomocí těch bul právě, že přivlastňovali ty národy, ty lidi, ty duše těch lidí. Proto potom křestní listy, proto dneska rodný listy, úmrtní listy, oddací listy. Jo, do všeho prostě ten Vatikán začal takhle hrabat. Jo, takže proto tady jsou tyhle ty různý nějaký úmluvy, ať je to úmluva Charta OSN, ať je to nějaká evropská úmluva a tak dále, protože ono těch úmluv a smluv je opravdu hodně a je to podle mýho názoru právě proto, aby ty lidi se začali prostě zajímat a pídit, že tady skutečně existuje nějaký dokonce i přirozený právo, nejenom nějaký zákony, protože vemte si, jako jak jsem mluvila na začátku o té vodě, kdo prodal tu vodu, která je dokonce v podzemí? Je to přirozený zdroj pitné vody. Jo, takže kdo to prodal, z jakého důvodu? Jo, protože proto taky to sucho. Mm-hmm. Je potřeba si uvědomit, všecko se všem souvisí. Aby měli pod kontrolou každou kapku vody a to chtějí jako potom dát jako i na ty braky, taky chtějí dát nějaký vodoměr, jako kolik tady naprší srážek. Jo? No. To je prostě opravdu si uvědomit tyhle ty nesmysly. Nebo dokonce, že by dělali nějaký tady měřáky na to, kolik tady bude proudit na našem území, kolik bude proudit jako vzduchu a že by potom jako i z toho lidi platili. Jo? To je o tom právě třeba je i ta pohádka, ta nějaká to loupežnická banditka, nebo jak se to jmenuje. A tam právě o tom je taky řečeno, že tam je to krásně ukázané, že poprvé tady byly prostě uvalené daně na všecko možný. Jo, takže to jsou prostě, aby lidi si uvědomili, ono je to taková jako moderní pohádka, jo, ale tam je krásně vidět, že prostě tady je někdo na vrchu, kdo to prostě řídí a o těch věcech prostě rozhoduje. Jo? A ty politici dole, to jsou ty vládní úředníci, tak ty prostě poslouchají a vydávají takovýhle nesmysly. Jo? Ale zase je to o těch lidech, co si všecko opravdu nechají líbit. Jo? Kam až opravdu ty úředníky nechají pustit. Protože spousta lidí, chápu to, má strach se třeba vzepřít, protože lidi si řeknou, já mám hypotéku, já mám tohleto, mám tamhleto. Ale pozor, nic není jen nekonečná. Takže jako jak dlouho prostě chtějí ty lidi takhle být bohnutý a níst tu tíhu. Vždyť je to nesmysl, je to ptákovina. Jo, takže ono to je o tom opravdu se vzepřít a začít prostě chtít opravdu vyžadovat osobní zodpovědnost každého jednotlivého úředníka a je jedno, jestli sedí na přepážce pance, anebo jestli sedí na úřadě, nebo dokonce na ministerstvu, to je úplně jedno. Mm-hmm. A začínat skutečně vyžadovat osobní zodpovědnost právě podle těch dekretů prezidenta republiky.
1: Jasně. Jinak ten bull skutečně anglicky znamená bík, jo, takže to je takový bull je bík. Jsem si to uvěřil. Dobře, takže jedeme dál, tu SN, jo? Tak jedeme dál.
0: Ano.
2: Máme tady rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Hagu, který je takovou autoritou do značné míry, ale není Radou bezpečnosti a ten například zamítl skoro všechny žaloby Ukrajiny proti Rusku. Vyhověl pouze v tom smyslu, že vytknul Rusům, že také nestíhají nějaké válečné zločiny, jo, které spáchali. Ale to je marginální ve vztahu k tomu, v čem té Ukrajině nevyhověl. Čili to má i ekonomický dopad. Jestliže například naše republika přijme nějaký rozpočtový výdaj, souhlasí s rozpočtovým výdajem, který je na podporu války na Ukrajině, tak je to v rozporu s právním řádem. A měli by se všichni ty vládní úředníci, kteří se na tom podíleli a tak dále, trestně stíhat. Jo? Čili tady vidíte, že pro tu suverenitu českého národa.
1: Když se na to koukneme, tak povídej k tomu, je tady mám telefon, tak já si ho vezmu, ale to není telefon do vysílání, jo? Tak řekni k tomu něco teďko.
2: Jsou tady ještě velké, dosud nevyužívané rezervy.
1: Já to takhle stopnu. No, povídej.
0: No, je to naprosto zcela jednoduchý. Je to o tom, že tady nám výkon krásně bylo řečeno, že každý úředník nese osobní zodpovědnost. A tady je potřeba se právě ptát na daně. Ať je to daň z příjmu, ať je to daň z přidané hodnoty, ať je to spotřební daň. Jakékoliv daň z nemovitosti, prostě jakákoliv daň, která je dneska tady dálniční známka, takzvaný dneska spíš časový poplatek, prakticky se už jedná o mýto, tak je potřeba se začít ptát a zajímat, kam ty peníze skutečně jdou. A je potřeba začít bombardovat Českou národní banku, protože většinou ty daně právě odcházejí právě na účty České národní bance, je potřeba se ptát úředníků na všech úřadech, ať to jsou obecní úřady nebo magistráty, začít bombardovat, jak můžou doložit původ peněz, To znamená, jestli skutečně daně z nemovitosti jsou skutečně pochází z finančních úřadů a tak dále. Víme, že máme potvrzený ze vlastní zkušeností, že ty úředníci nevědí, jak ty peníze jsou přerozdělovány nebo nejsou. A tak dál. Je potřeba se skutečně začít ptát, protože všecko je právě o těch daních. A za další, máme tady spoustu zahraničních takzvaných investorů. To znamená, ať je to Veolia, ať to jsou německý řetězce. Kam plynou ty zisky? Protože ty peníze jdou pryč, myslím, že teďko zrovna nedávno se viděla pěkný takový krásný video. Jo, je to, kde o tom ten člověk povídá, jako, že toho taky člověk jako vidí celkem hodně, ale už netuším prostě, kdo to o tom mluvil. Jo, ale skutečně přes ty řetězce a přes ty banky nám odtékají ty prachy prostě pryč do zahraničí. My to opravdu děláme krmelec celé Evropě, celému západu. Jo, protože český národ je neuvěřitelně pracovitý. A ty lidi místo toho, aby měli adekvátní příjmy, tak místo toho u nás je enormně zdražováno, protože tady prostě vláda prozazuje miliardy, jo, aniž by nesla za to zodpovědnost, osobní zodpovědnost. A to je potřeba zase i po těch ministrech, aby i ty ministři nesli osobní zodpovědnost, protože když ministr rozhodne o miliardách, tak proč to platí lidi? Právě ve formě těch daní, proto ty daně jsou zvyšované. Proto dneska jsou naprosto nesmyslně vlastně vystřelený daně z nemovitosti. Všecko je to účel. Všecko je to absolutně účelový. Jo? Takže a teďkon na základě čeho je to takhle? A to je právě to, že ty lidi se neptají, proč ty daně jsou takhle vystřelený nahoru? Kam ty prachy z té státní pokladny prostě mizej? Kam jdou? To je prostě opravdu se začít ptát, co se s těma penězma děje. Protože jestliže potom ty peníze jsou zneužívaný právě i v rozporu právě s chartou OSN, tak je potřeba si uvědomit jednu věc. Že pokud ten, kdo se totiž nezajímá o peníze, kam plynou a dobrovolně dorezdává daně, tak je spolupachatelem těch úředníků. Jo? Spousta lidí si tohleto neuvědomuje. A pozor, další zodpovědnost mají ti, kteří chodí k těm volbám a netlačí na ty úředníky, na ty, který právě dosadili, ať je to magistrát, ať je to parlament, ať je to senát, ať je to ten obecní úřad. Ty lidi, kteří prostě nechtějí kontrolovat, prostě si odvolají tady, vhodějí prostě nějaký ten svůj, pořbej ten svůj hlas do urny a myslí si, že mají hotovo. Není to pravda. Protože když se nezajímají, co ten úředník dělá, který ho tam zvolili, tak i oni jsou o jeho vlastně spolupachatele. To je potřeba si uvědomit. A tady potom opravdu pak už jsme, to už je opravdu na ten mezinárodní soud.
1: No, to bylo velice silný. No, dobře. Tak jedeme dál?
0: Určitě.
2: Je to podnět pro naše poslance v Evropském parlamentu, aby s chartou OSN v tomto směru zacházeli, aby upozorňovali na to, že i smlouva Evropské unie, založení a tak dále, naše přistoupení k ní je limitováno chartou OSN, a to v těchto směrech. Charta OSN je skutečně předpis, který kraluje v mezinárodním právu. Pravda, je narušen zejména tím chováním Spojených států, které už si mysleli, že jsou jedinou supervelmocí, ale byly tak hloupé, že nedocházeli pochopit proč. Oni supervelmoc definovali v kvantitativním smyslu, to znamená, už si mysleli, že jsou tak bohatí, že si můžou všechno dovolit, všechno koupit. Kupovali si třeba i soudce Mezinárodního soudu Hágu trestního. Ne přímo, že by si je kupovali, ale uvalili prostě na ně sankce. Fatou Bensouda chtěla začít stíhat jako generální prokurátorka Mezinárodního trestního tribunálu, chtěla stíhat americké občany. V tom okamžiku na všechny soudce v Hágu uvalili sankce Spojené státy a Fatou Bensouda přišla o přístup ke všem svým účtům. No takže ten záměr stíhat je opustila, nakonec tam Fatou Bensouda u toho soudu skončila a tak dále. To je jenom malý příklad, ale velmi výstižný o tom, co si všechno ty Spojené státy dovolují, ale Válka na Ukrajině podle mého názoru je poučí o tom, že už nejsou jedinou supervelmocí. To bude její nejdůležitější výsledek. Myslím, že i kvůli tomu, aby se Rusko nemohlo k takovému titulu hlásit, tak i z toho důvodu ta válka vlastně začala. To byl hlavní zřejmě podnět důvod pro Spojené státy, aby v podstatě jejich vazal Ukrajina tu válku zahájili. Čili z těchto hledisek si myslím, že je třeba k tomu přistupovat a tohoto předpisu Charty OSN se drží, protože je to skutečně argumentační síla, která nemá obdoby.
1: No, já to stopnu. Držet se toho, ano, přesně tak. A ano. Začít s tím. A to je ono. A tady to spojit s těma Benešovýma dekretama. Toto, hele.
0: Ano.
1: A to by byla velká, ale obrovská síla. A toho se držet. A s tím věc proti ním. A já si myslím, že proti tomu oni se nemůžou nějak bránit. To snad ani nejde. I když oni jsou neskuteční manipulátoři, ale bylo by to asi pro ně velmi, velmi těžké, když by to někdo nějak pěkně sepsal a chtěl po nich všechny ty vysvětlení na základě tady těch nových poznatků, jak Benešových dekretů, tak ty charty OSN. No, já bych rád viděl, jak by se z toho hezky kroutili. Co myslíš?
0: No, určitě ano, protože proto i říkám, tohleto všecko, co se děje nejenom u nás, to se děje prakticky napříč celou Evropou, tohleto je opravdu zralý na mezinárodní soudy, prakticky na mezinárodní tribunály, protože tady už nejsme na úrovni vlastně zrady, ale velezrady. Protože jestliže tady někdo skutečně záměrně páchá genocidu, protože myslet si, že někdo je tady nějakým nadčlověkem, jo, a může si tady dělat, co chce, tak to je hodně špatně, protože opravdu my jsme všichni na stejné úrovni a je úplně jenom, jakou máme barvu pleti, nebo jak známe, všichni jsme úplně přišli.
1: A zase se to začíná sekat. Ajajajaj, Miluško, neslyšíme se, opět se neslyšíme, opět problém. Asi to bude muset stopnout a zase zavolat znova. Mhm. To mi teda mrzí, ale nezbyde nám asi nic jiného. Rucina, to je neuvěřitelné. Tak ještě jednou. Tak, slyšíme se už teďko?
0: Já tě slyším.
1: Já tě slyším. Už je to v pořádku zase. Já tě zase tady mluv, já tě tam zase musím znova šoupnout na obraz, protože ono to vždycky vypadne jakmile, ale můžeš mluvit zatím, povídej. Mm-hmm.
0: Jo, takže je to opravdu o to, a to je právě to, o čem jsem mluvila, že každý, kdo se nezajímá, tak co se děje s penězma, tak je opravdu spolupachatelem těch úředníků, ať se to někomu líbí nebo ne, pro někoho to můžou být hodně silný slova, ale je opravdu začít potřeba tyhle ty věci nazývat pravými jmény. Protože upřímně řečeno, pokud někdo tady chce vybírat peníze na základě různých nátlaků, jak se už řekla, výhrůžek, tak tohleto všecko už hraničí skutečně s postupem mafií. A i toto jednání je v těch dekretech prezidenta republiky je popsáno. Protože jestliže někomu je potlačena jeho lidská důstojnost, důstojnost prostě jeho rodiny, jenom proto, že ten člověk nevyhoví, je politicky perzekuován, tak tím pádem ty úředníci skutečně tady něco porušují a prosazují prakticky tím to právo na to, ne právo, ale zákony násilím. Jo, jsou to násilné trestné činy. Ať je to právě to vyhrožování, zastrašování, útisk, útlak a tak dále. Takže nátlaky různý. Takže tohleto všechno právě souvisí i s tou chartou OSN. A jestliže toto ty úředníci dneska páchají vědomně, tak v tom případě jsou účastníci a spolupachatelé právě těchto trestných činů. Protože jestliže nedokážu na základě nějakých důkazních materiálů, nějakých prostě těch, jak já říkám, důkazních břemen, doložit, že někdo něco někde má zaplatit, to znamená, někde skutečně existuje fyzický dluh a přesto ten úředník to prakticky chce, tak se jedná o výpalné. Opravdu ovýpalné. A to bez pardonu. Jo, to je prostě, to jsou opravdu metody 90. let a to si spousta lidí opravdu potřebuje tohoto skutečně uvědomit. Protože je tady nepoměr těch sil. Je tady nepoměr z těch sil a to z jednoho prostého důvodu. Každý úředník má dneska, a nejenom úředníci, ale jakákoliv soukromá osoba, která pracuje v takzvané státní sféře, vlastně pro tu veřejnou korporaci, tak prakticky má přístup do registru obyvatel, ale i do dalších registrů. Jak je možné, že my nevíme, jaký úředník s náma komunikuje a je skutečně je fundovaným úředníkem? Jo, my nevíme, on tam má někde nějaký, prostě nějakou jmenovku, ale my nevíme, kde sám, kde on bydlí, jaký má majetky, ale on má přehled o nás. A to je ten nepoměr těch sil, což by mělo být prostě mít rovný na obě strany. Jo? A to je právě třeba i forma toho daňového přiznání. Jak je možný, že lidi jako takový musí tady dávat na nějaké daňové přiznání. Všichni všechno o nich vědí, ale my nevíme nic o těch úřednicích. My nevíme o nich vůbec nic. A to je ten nepoměr sil. A to je právě z toho potom plyne ta jejich nezodpovědnost, že prakticky si opravdu tady dělají, co chtějí. A protože tady nejsou zodpovědní politici, tak nejsou zodpovědní ani ti úředníci, protože si řeknou, no, oni to lidi zaplatí. Ale to nejde do nekonečna, protože tady byly rozkradené opravdu obrovské majetky. A chápu, že dneska třeba ty mladí lidi tomu ani nechtějí věřit, ale když se podívají na skutečně takový ty filmový týdeníky, které tady běžely od těch 50. let, dokonce už někde třeba po té válce, kdy tyhle ty filmový týdeníky byly promítány vlastně v tehdejších biografech, později kinech, tak před přepromítáním nějakého toho filmu, tak vždycky tam byl 10-minutový filmový týdeník a ty lidi viděli, jak je budována a obnovovaná naše země. A to se člověk, tam se nestačí divit, co ty lidi dokázali po tom roce 45 tady vybudovat. Jo, až opravdu do toho 89. roku. Jo, takže to opravdu člověk úplně jasnul, co tady ty lidi dokázali vytvořit, vymyslet, jaký patenty tady byly vynalezený tady v Čechách. Ale bohužel někdo měl obrovský přání, aby my jsme prostě vypadali za ostalé, zatímco tady prostě byly naše patenty prostě vyváženy do zahraničí. A dokonce mi to takhle potvrdilo i pár lidí, že bohužel ty patenty, nejvíc patentů bylo odvezeno právě po roce 89. Jo, takže asi tak.
1: Dobře, my tu máme ještě 2 minuty toho videa a zhruba 8 minut do konce, takže já to vám pustím jako ještě v celku, pak tomu něco řekneme, ještě udělám nějakou tu pozvánku a budeme mít pořád u konce. Tak jedem.
2: Jo. Bohužel to v našich diskusích nezaznívá, už jsem posledně na to upozornil, že to tady je a že je třeba z těch charty OSN vycházet jako z předpisu právě kvůli tomu citovanému článku 103. My tady v ústavě taky máme, že jo, to je článek, který hovoří o tom, že článek 10 ústavy, který hovoří o tom, že mezinárodní smlouvy jsou součástí českého právního pořádku a že mají přednost před zákonem. Tak to je obdoba. Ale tady je to smlouva, která je napřed všem smlouvám. Čili to je to rozhodující. Takže my, Česká republika, bychom měli podporovat v podstatě snahy Ruska o to, aby se narovnaly vztahy ve Spojených státech, aby se vrátily Spojené národy ke svým kořenům. K tomu, jak to vypadalo po druhé světové válce, ta druhá ta velká trojka, která vlastně stála u zrodu i tohoto předpisu, tak to byly ještě inteligentní lidé. To byli lidé, kteří byli na úrovni. To už nebyli kašpárci, kteří začínali třeba ve Spojených státech, počínají Reaganem a tak dále, kteří jsou tam dneska, Biden. To už prostě byli lidi, kteří měli samostatné myšlení a nebyli pouhými reprezentanty lidí v pozadí. Takže to si myslím.
1: Tak jste to slyšeli. Miluško, tebe tam něco zaujalo, povídej.
0: Navrátit se ke svým kořenům, k té velké trojce, to znamená k zakládajícím členům OSN A my jsme jako Československo byli zakládajícím členem v roce 1940.
1: Ne Česko, že ne? Ne Česko, ani Slovensko.
0: Ne Česko, ani Česká republika. Československo. Takže proto jsem tam zbystřila, že bychom se měli navrátit ke svým kořenům. Mm-hmm. Takže a to je právě o tom, o čem my tady už mluvíme x let, že něco je tady opravdu špatně. A to je právě to, že Česká republika ani Slovenská republika oficiálně nebyly ani uznány u charty OSN. Nebyly prostě někým přijaty. A proto my jsme tam neustále právě jako Československo, Československá republika nebo Československý stát. Jo? Takže proto mě to tam zaujalo. Takže tady mi to přijde, že tady začíná něco se hejbat právě i na té mezinárodní úrovni. Ohledně toho, co my tady už říkáme několik let, jsou tady samozřejmě lidi, kteří o tom tady mluví už třeba 20 let, že Československo nikdy oficiálně nebylo rozděleno. A ta moje cesta, která k tomuhle tomu vedla, tak dneska by, když se podívám na ty zákony, protože já jdu hodně přes ty zákony, tak mě to opravdu utvrzuje a to i právě přes ty mezinárodní smlouvy, protože pokud Česká republika mezinárodní smlouvy, konkrétní prostě smlouvy, kde to území těch států mají, bo ty země mají definovaný, ale Česká republika tam nemá definovaný území. To znamená, geograficky neexistuje. Geograficky neexistuje. Jo, takže je to o tom, že je potřeba si skutečně uvědomit, co se tady opravdu v tom 89. a vlastně 93. roce skutečně stalo. A bylo to perfektně opravdu připraveno. A právě všechno tohleto je taky právě, že je v rozporu s těma dekretama prezidenta republiky. Takže jestliže nás tady charta OSN napádá k tomu, aby jsme se právě že vrátili ke svým kořenům, jo, tak je to právě navrátit se zpátky i k tomu Československu, protože to stále existuje. To nikdy nepřestalo oficiálně existovat.
1: Mm-hmm. Ano, asi je to tak. No a my tu máme 57, čili 3 minuty do konce. Já tam ještě dám jednou tadyhletu pozvánku. To znamená, že si musím kechnout. Moment. A nebo, počkej, no, mi to zase přešlo, teď ne, teď zase jo. No, asi mi to přešlo.
0: Známe.
1: Takže ještě jednou pozývám na ty dvě akcičky, teda na tu jednu akcičku a na tu jednu akci. Takže akcička teď v sobotu 29. Bramborová brigáda na Poloučku. Takže kdo můžete, přijďte. Samozřejmě nebude to jenom práce, ale i posezení, popít něco. No, může být táborák a tak dále na grilu. Všechno možný. Můžeme si promítnout kino nějaký. Všechno je tam možný, opravdu plnohodnotný den i pracovní, i večer potom zábavní. Opravdu to člověka uspokojí. To je jedna věc. No a pak ten další týden, to znamená 4. až 6. 9. A to bude taková, řekl bych, už větší akce, kde se sejde, věřím, dost lidí, kteří mají zájem právě o ty Benešovy dekrety, o vysvětlení Benešovy dekretů s Miluškou, která je dnešním hostem. A samozřejmě možná, že jsem dneska i přivedl na tu chartu OSN a že Miluška to trochu prostuduje a že zjistí možná hodně souvislostí, které tam jsou mezi tím a jak by se to nechalo ještě zesílit ten vliv prostě na tu společnost a na ty politiky, já nevím na koho, aby jsme je prostě umlátili argumentama. Takže to bude ten další týden. Chceš tomu ještě něco říci?
0: No, mě tam napadá jenom jedna myšlenka a to je hodně důležitá, řekla bych, protože, jak já říkám, republika má občany, ale stát může obnovit pouze národ a jeho lid. Takže to je takový to uvědomění se těch dvou významů té republiky a toho státu, proto taky je tam ten lid, proto taky to jsou ty státy a protože mají taky národy. Takže o tom to celý je a opravdu sjednotit se na to na té národní úrovni a skutečně přestat se tady atomizovat, že nejdůležitější je ten člověk, protože pokud neprosperuje jeden člověk, neprosperuje jedno, nikdo. Ale pokud prosperují všichni, tak potom teprve pak přichází to skutečný vlastně lidský štěstí a ta radost z toho života. Takže za mě je to o tom propojení na té mezinárodní, nebo ne na té mezinárodní, nejprve na té národní úrovni a pak můžeme právě potom přes tu národní úroveň i na tu mezinárodní úroveň. Ale nejdřív si, jak já říkám, musíme uklidit tady u nás doma, aby jsme mohli potom pokračovat dál ven.
1: Jasně. Takže jo, vážení, takže tímto ukončujeme dnešní pořad. Já jsem byl doteďka na tom, že zítra mám pořad s Honzou Piroutkem, což je taky velmi, velmi výživný, protože to je o přímé demokracii a podobně. On to má velice dobře zpracovaný, ale zjišťuji, že to je až další středu. Takže zítra je tam prázdné místečko, koukám, od 21 hodin. Možná, že něco přijdu tam šoupnout a že tam něco pustím ze záznamu, nebo co já vím, anebo to nechám tak, to ještě nevím, nevadí. V každém případě těším se na vás v sobotu, teď na Bramborové brigádě a ten další týden na setkání s Miluškou, která byla dnešním hostem. Ahoj, ahoj, já tě se s tebou moc loučím, měj se moc krásně a budu se na vás, na všechny těšit. Ahoj, Miluško. Ahoj, posluchači.
0: Mějte hezky, já se taky se loučím s posluchačema a naše zpráva.
1: No tak a teď nám to vypadlo zase opět, ale to nevadí, už je konec. Takže ani nevím, co jsi mi teďko řekla, ani co jsi řekla do vysílání, ale to nevadí, už to nebudeme tak to řešit. Maximálně mi za chvíličku ještě zavoláš, ale to už do vysílání nepůjde. Takže mějte se moc a moc krásně. Ahoj.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.

je mi to líp. Pojďme se tedy soustředit na informační války, tak jak nám je popisuje Michel Morris v té knize Co nesmíte vědět, druhý díl, ze které tady vlastně čtu. Takže paralelně s celosvětovou kyberválkou a hospodářskou válkou zuří v pozadí již celé roky také informační válka, kterou, jak se zdálo, USA již dávno prohrály. Tento handicap však pomalu dohánějí. Informační válka má za úkol manipulovat s lidmi a ovlivňovat jejich emoce. Může vyvolat nepokoje, revoluce či občanské války, může přimět člověka k tomu, aby za svoji zemi dobrovolně bojoval ve válce a tam, jako domnělý hrdina, i zahynul. Již v roce 2011 prohlásila americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clinton před zahraničním výborem amerického senátu toto. Nacházíme se v informační válce a tuto válku prohráváme. Vyhrává Al Jazeera. Číňané vybudovali globální televizní síť v anglickém i dalších jazycích. Rusové vytvořili televizní síť v anglickém jazyce. Viděla jsem to v několika zemích a je to velmi poučné. Slova Hillary Clinton byla později k vidění na zmiňované ruské stanici v anglickém jazyce Russia Today, kde oficiálně upozornila na to, že se odehrává informační válka. Zároveň tím také přiznala, že se USA příliš dlouho zaměřovaly pouze na vojenské intervence a propásli informační válku. Americká ministryně dále uvedla. Během studené války jsme byli velmi úspěšní v prezentaci amerického pohledu na věci. Po pádu berlínské zdi jsme si řekli, že je pro nás otázka propagandy již uzavřena, za což jsme bohužel zaplatili hodně vysokou cenu. Desítky let měly velké západní stanice jako CNN a Fox, to je tedy Spojené státy, BBC, Velká Británie nebo veřejnoprávní stanice v Německu, faktický monopol na formování a ovlivňování myšlení i jednání obyvatel západního světa a určovali to, co má být ve světovém dění i v historii významné. Tvrdili přitom, že jsou objektivní, ve skutečnosti nám ale ukazovali pouze to, co smíme vědět z pohledu bohaté západní elity. Tato média nám trvale a systematicky ukazovala pouze subjektivní miniaturní výřez skutečnosti na způsob zjednodušeného imaginárního světa. Internet a na něm stavějící nové technologie a formy komunikace však udělali do fasády tohoto falešného obrazu světa velké díry. Stále víc lidí se od té doby dívalo skrz otvory v západní fasádě a nahněvalo je, že byli tak dlouho obelháváni. Přesto mnozí z nich stále ještě neví, jak si s tím poradit. Nadávají na prolhaný tisk, jehož zástupci však vůbec nepochopili, co tím míní. Zvykli si totiž na to, že jejich úhel pohledu je jediným správným měřítkem tohoto světa a proto, což je pochopitelné, nerozumějí tomu, proč se vůči nim lidé stavějí skepticky. Z toho důvodu považují kritické postoje občanů či konzumentů jejich pohledu na věci za nevděk. Zástupci hlavních mainstreamových médií nejsou schopni naslouchat kritice a seriózně se s ní vypořádat. Je to velmi nebezpečné s ohledem na to, že se fronty na obou stranách praskající fasády stále víc přiostřují. Ale právě to se očekává a je dlouhodobě plánováno, jak jsme již viděli v kapitole Výjimečný stav. Národy Ruska a Číny počátkem nového tisíciletí pochopili, že je Spojené státy a NATO nepovažují za rovnocenné partnery a že je nerespektují. Vojenské konfrontaci se chtěli vyhnout, na ekonomické úrovni jsou se Západem příliš úzce svázány. Začali se proto bránit proti západní propagandě útokem. Zahájili informační válku, jež USA i Evropskou unii zaskočila a těmito informačními bitvami se trhliny ve fasádě Západu ještě zvětšily. Stále větší počet lidí měl možnost získat na dění ve světě jiný úhel pohledu, a to zejména na to, co se odehrává za fasádou a kulisami. Západní vlády se dostaly pod velký tlak a vědí, že tento tlak nebude ustávat.
Zveřejnění whistleblowerů, jako je Chelsea Manning, dříve Bradley Manning, Edward Snowden, Thomas Drake nebo Karen Hartz, tento proces ještě posílila. Bude však kromě těchto odvážlivců zapotřebí ještě mnohem více lidí, aby se lidstvu probudilo a pohnulo směrem k celosvětové změně myšlení a vzájemnému respektu. Tady chci jenom podotknout, že pochopitelně i svobodný vysílač má svoji roli, když bych to řekl v té informační válce, protože i my jsme vlastně součástí tohoto, když bych to nazval bojem. Snažíme se poukazovat na to, co se děje, v čem se nalezáme, jak věci na světě fungují, jak jsou plánované. To proto, abychom dokázali právě se orientovat v tom, co je ta útočná propaganda, co je ta obrana, kdo v podstatě je jaký, aspoň abychom si v tom udělali rámcově pořádek a abychom se z toho všeho nějakým způsobem nezbláznili. Takže to je úloha svobodného vysílače a vůbec nejde o to, abychom stáli na straně vítězů nebo na straně poražených. Jde zkrátka dobře o to pomoci těm, kteří jsou účastní té bitvy, kteří se účastní, byť jako v podstatě ti konzumenti té války a následné potenciální oběti, tak abyste si v tom mohli dělat pořádek. Tak od roku 2005 poskytuje stanice RT News na internetu ruský pohled na dění ve světě, a to anglicky, arabsky, španělsky a samozřejmě rusky. Od prosince 2014 vysílá RT také v němčině. Číňané zprostředkovávají svůj pohled na dění prostřednictvím kanálu CCTV v angličtině, španělštině a francouzštině. Mimo to fungují německé stránky serveru Sputnik, dříve RIA Novosti a germanschina.org. Nacházíme se v informační válce, v níž se používají zbraně těžkého kalibru. Jak se ale mohlo stát, že Spojené státy informační válku prohrávají, když přece svět ve 20. století ovládali? Americká propagandistická rozhlasová stanice Hlas Ameriky, to známe, že, vysílá v 43 jazycích a její roční rozpočet činí 750 milionů dolarů, čili 3/4 miliardy dolarů. Vysílá mimo jiné v Afghánistánu, Iránu nebo na Kubě, ale samozřejmě také v Evropě pod názvem Radio Free Evropa, čili Svobodná Evropa. V rozhlasu či dosahu propagandy to nevězí. Problém spočívá v tom, že USA svými válkami a vměšováním se do vnitřních záležitostí jiných zemí fakticky přetrhli tětivu napjatého luku. Příliš mnoho lží způsobilo, že Spojené státy začaly být nevěrohodné a tyto nepravdy způsobily rozkladný proces dokonce i uvnitř USA. A tak se stalo, že problémem nebyl nízký rozpočet americké propagandy, ale její obsah. Podobný scénář se odehrával v Německu. Odborníci na výzkum veřejného mínění se z pověření mediálního magazínu ZAPP v prosinci dotazovali více než tisícovky osob, zda důvěřují zpravodajství německých sdělovacích prostředků o dění na Ukrajině. Podle tohoto průzkumu nemělo žádnou, téměř žádnou důvěru ke zpravodajství německých médií o dění na Ukrajině 63% dotazovaných. Téměř každý třetí považoval toto zpravodajství za jednostranné a 18% respondentů bylo přesvědčeno o tom, že jsou sdělovacími prostředky záměrně nepravdivě informováni. To je katastrofální výsledek pro média i pro politiku, která je krmí informacemi. Aby zde nedošlo k nedorozumění, Rusové a Číňané samozřejmě také provádějí prostřednictvím svých zahraničních médií propagandu jako Západ, avšak většina lidí evidentně dokáže poznat, že pravda leží někde uprostřed a že se vyplatí čerpat informace z různých zdrojů. Desítky let jsme se domnívali, že svět výhradně brýlemi západního establishmentu. Avšak moderní komunikační prostředky dneška nabízejí daleko širší úhel pohledu.
Nikdo se pak nemůže divit tomu, že v poslední době požadují politici stále hlasitěji cenzuru internetu, samozřejmě údajně pro naši vlastní ochranu. Staré struktury nejsou připraveny na to, aby se změnily nebo přizpůsobily. Odmítají být průhledné, transparentní, nechtějí se vzdát ani kousku své moci a naopak chtějí zvýšit tlak na to, aby mohli pokračovat v nekalostech tak jako doposud. Současná válka není jen bojem mezi Východem a Západem, nýbrž také bojem mezi starou energií éry ryb a novým vědomím věku vodnáře. Je jedno, zda na situaci pohlížíme z politického, hospodářského, měnového, sociálního, duchovního nebo astrologického hlediska. Svět, jak jsme jej dosud znali, se rozpouští a lidé posedlí mocí kolem sebe divoce bijí, neboť jsou naplněni hrůzou, že tuto moc ztratí. Hillary Clinton se v roce 2011 v souvislosti s arabským jarem pokoušela prostřednictvím zpravodajského kanálu v jazyce Farsi, perština, iniciovat povstání iránského obyvatelstva proti jeho vlastní vládě. Tento pokus ztroskotal, podobně jako většina dalších amerických propagandistických iniciativ v posledních letech. Proto se Spojené státy znovu zaměřily na své silné stránky – hospodářské války, použití násilí a vojenské intervence. Tajná světovláda mohla bránit přednostní postavení amerického dolaru jako petrodolaru pouze manipulacemi s cenami surovin od cen zlata až po ceny ropy. Světovláda však ve skutečnosti ví, že čas dolarové hegemonie již skončil, a proto se chce co nejrychleji a za každou cenu.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné?

a stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Halo, halo, já vás všechny zdravím a vítám vás pochopitelně na našich vlnách Studia Midgard. No trošku opozděně s oroseným čelem, protože po aktualizacích se nám naprosto rozházely záležitosti ohledně Teamsů. Takže jsme ty Teamsy museli dát dohromady, no a doufám, že už teď to pochopitelně všechno funguje. No a tím pádem mohu také přivítat svého hosta, svého milého hosta, svoji milou hostii, to je zase ale vodinu, mám takový pocit. No Míšo, zkrátka, dobře, vítej, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Jsi mě teda fakt rozesmál, až jsem se z toho zakuckala.
0: Jako, že bys měla být hostie?
1: No, to hned mi to jako problesklo hlavou, tak jako, že to je asi dost nemožný, ale jako dobrý.
0: Myslíš jako, že bys nemohla být oplatek, jenž se vkládá do úst na jazyk, jenž údajně to má být, tedy jaksi boží tělo?
1: Ne, určitě ne.
0: Ne?
1: Určitě ne. A ani bych nechtěla.
0: No ale, hele, já se nechci nikoho dotknout. Je spousta lidí, kteří prostě do toho kostela chodí a věří, ale jo, mě by teda jo, od jak těživa bylo nápadný, že, jak bych to řekl, někdo jí tlačenku vepřový, uzený a tak, zapíjí to vínem, a to mešní víno vlastně se nemůže pít, tam, že jo, tam se jenom teda ten oplatek, jako, no, ta hostie. A za to je to, za co bojoval mistr Jan, jo, že v podstatě kážou vodu, pijou víno a že vlastně by to byli kališníci, kteří jaksi razili to, že teda všichni a všem stejným dílem a stejným jaksi tělem a stejnou krví, takže proč by měl někdo pít Kristovu krev, aby teda znal jeho učení a přežvejkával ho těm, kteří si dávají oplatek na jazyk a tak, jako, že vlastně ten přenos informací, kdy ti někdo přežvejkává to, co si máš myslet a to, co údajně říkal Bůh, je trošku podezřelý, ne? Co?
1: No, já v tomhle mám
0: přijde mi to tak jako
1: úplně jasno.
0: Úplně jasno.
1: Nejlepší energie je 15 metrů od kostela.
0: Jak to bylo v tom filmu, že? A paní doktorko, vy věříte?
1: Asi tak.
0: Ne, nevěřím. Ani nechápu, jak někdo může věřit. Vždyť ho nikdo ho nikdy neviděl. No, tady už to zarazím. Dobře, tak kromě toho, že jsme měli dneska takový zvláštní nástup, abych tak řekl, a bylo to divoké, protože jsme zjistili, že vlastně nevíme a neslyšíme vůbec nic.
1: Buď jsi slyšel ty, nebo jsem slyšela já.
0: Ale to špatně komunikuje, ty, jako,
1: nebo
0: chápeš?
1: Jsem mluvila já.
0: No vás to špatně komunikuje, když vlastně jeden druhý ho neslyší. A nebo, no. Nebo to vypadá, že se neslyšejí. No nic, jenom tak mezi námi. Jaký jsi měla týden?
1: Jejda, já teď jsi mě položila takové, takovou...
0: Víš o tom, že je týden, jo, nějaký?
1: No, jsem jako přemýšlela, co jsem vlastně vůbec za ten týden dělala. No bylo toho tak strašně moc, že... Nějak asi jako to uteklo, ani nevím jak. Jako.
0: Jo.
1: Bylo to náročný, no, bylo to trošku náročný, bylo to hodně o práci, o všech možných věcech, zorganizovat na konci srpna. A tak, ježišmarja, jak mi tady někdo ještě volá, tak to teďka takhle vypnu.
0: Jo, taky mi tady bylo voláno před chvilkou.
1: No, Takže jako takovej fakt hodně hektický, náročný týden. Do toho tady v pátek večer strašně pršelo. Ku podivu mám pocit, že snad pršelo jenom tady nad náma nebo tady v oblasti prostě Botyče, protože všude okolo, s kým jsem mluvila, tak jako jo, pršelo, ale nic významného to nebylo. Takže u nás pršelo tak, že to nebrali zpětné kapky a poněvadž mám kancelář v suter,

0: To je jedním blikem, jo? Jedním blikem a prostě jako v tu chvíli, když není spojení, není velení, nic se neodehrává, všechno má zpoždění, no tak to bylo takový hodně hektický,
1: Jo,
0: no.
1: jo, jo. Jo, jo, jo.
0: Ale...
1: Dobře. Já mám týden dobrý. My
0: To
1: jsme
0: je
1: s
0: skvělá
1: Eliškou.
0: zpráva.
1: My jsme s Eliškou u Staňkovského rybníka. Na celý louce v kempu je nás asi 8 do 10. Jo, někdo přijede, někdo odjede. Chatky jsou plný, pochopitelně, takže jako lidi to mají zaplacený dopředu. Takže je tady pohyb, je tady krásně teplo. Kdybych se teďko podíval, tak je tam ještě 17, přes 17 stupňů je venku, přestože před chvilkou
0: Tak to je
1: lehce
0: fajn.
1: sprchlo. Ale bylo ještě, to ti řeknu, 21 stupňů bylo v 7:30.
0: Tak to je
1: Jo.
0: skvělý.
1: Bylo teplejce jak ráno,
0: No, ráno
1: čili,
0: bývá tak 12-15 max.
1: no tak já neříkám
0: Už
1: v
0: je zima.
1: noci, v noci bylo 9, ale ráno třeba v těch 9 hodin, ještě v 11 hodin bylo 21 stupňů jenom. Takže oteplilo se v jižních Čechách, zítra už bude koupačka, opět, protože voda je pořád čistá. To je nejúžasnější. To je nejúžasnější, že takhle velký rybník a pořád se v něm dá koupat.
0: To je skvělý.
1: S Eliškou jsme měli takový dobrodružství, protože já, když chodím do vody, já chodím v brejlích do vody, abych trefil na břeh. A jsme byli s Eliškou ve vodě, takového krokodýla nafouklého jsme tam trápili. No a Eliška se nějak vohnala. A já jsem to skoro necítil a říkám, nějak divně vidím. A ona mi srazila brejle, jo, do vody.
0: A brýle spadly do vody.
1: No jasně, budeme tam po prsa nebo po krk ve vodě. A já jsem nevěděl, kam odlítli, jak daleko letěli. Jsem si říkal, tak to bude hodně zajímavý. No, tak jsem si vytyčil tak 4 na 4 metry, takový prostor. Říkám, tady budu hledat nohou. Tak jsem hledal nohou, jsem hledal na zemi, na tom dně jsem hledal ty brejle. Asi po
0: Ty jo.
1: 10-15 minutách jsem je našel, člověče.
0: No tak to je skvělá zpráva. Určitě nenosíš jedny jakoby
1: Mám
0: v
1: v autě
0: tašce, že jo,
1: náhradní,
0: nebo ne?
1: no, to je pravda,
0: Máš.
1: ale nechtěl jsem o ně přijít, protože tyhle ty mají takový magnety a na to si můžeš dávat ještě jako sluneční clony a tak. No, ale
0: No ty jo,
1: bylo
0: tak
1: by
0: to
1: mi jich
0: byla
1: líto.
0: dobrá detektivka.
1: Jo, to ti bylo hrozně dobrodružný.
0: No, jo, to si dokážu představit.
1: Jsem si říkal, mám dvě možnosti. Buď budu šátrat nohou, nebo dojdu pro potapičský brýle, co má Eliška. A pokusím se je tam najít, ale to ztratíš prostě, že jo,
0: No, to ztratíš to místo,
1: to
0: no.
1: místo ztratíš. A on ten rybník je velký, on má
0: A
1: okolo
0: to
1: takhle
0: buď
1: po
0: ještě
1: tom břehu 25 kilometrů, jo.
0: Počkej, to buď rád, že třeba je neměl na nose nějaký kapr, nebo něco
1: Já s nima
0: takového.
1: neodplu. No, tak to
0: Já
1: víš,
0: si
1: to.
0: pamatuju taková historka, jo, to ještě děti, to jsme ještě Tomáše neměli, děti byly malí a jezdívali jsme do Krumlova, děti tam strašně rádi jezdili na raftu, no ale tam prostě se prodávali různý sluneční brejle za stovku, byly to
1: Aha.
0: takový ten typ Ray-Bany, tak všechny děti si je koupili. No a náš Dan, jakožto velitel výpravy, prostě zavelel a skáče se do vody, no a skočil i s těma brejlema, že jo. No, tak dvě děti brejle měly, třetí už je pak nemělo.
1: No jo.
0: Nenašel. No,
1: A
0: tak
1: tak?
0: tohle přesně jako chápu.
1: Jo. Tak my se podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví
0: Jajda, čau.
1: Radim a Radimír. Radimír, to je zvláštní jméno, že Radimír?
0: Yes.

0: Zvláštní jméno. Radimír, jako takového žádného neznám.
1: Já znám nějakých pár Radimů a to. Radim je příjemným jménem. Pozitivní výklad jména je spojený s radostí. Muž jménem Radim by tak měl dělat každému jen radost. A teď jméno nosí například herec Radim Fiala nebo hudebník Radim Hladík, známý z kapely Blue Effect. Nositelem jména je i populární český sexuolog Radim Uzel nebo podnikatel Radim Jančura. Mužské křestní jméno Radim má slovanský původ. Jedná se zřejmě o zkrácenou podobu jmen Radimír či Radamír. Jméno se překládá ze staroslovanského slova raděti s významem starat se. Druhá část jména Mír, zejmen Radimír a Radamír, se překládá jako uspořádání či zhromáždění. Jméno se tak ze staroslovanštiny vykládá jako ten, kdo se stará o zhromáždění, potažmo velitel, organizátor. Dalšími výklady jména jsou i ten, kdo se stará o mír, ten, kdo má rád svět. Staroslovanské slovo mír znamená mír i svět, respektive svět bez války. No podívej se na to, jak oni to krásně vysvětlili. Dle novodobého znění je významem jména radostný, radující se, ze slova radovat se. Jméno Radim nosí v České republice 18 605 mužů, chlapců, kmetů a jaksi jinochů. Je to 48. příčka mezi v té jmenné statistice. Čili to je oblíbené jméno. A Radimír. Radimíru je 123 a je to 477. příčka. Takže, milí Radimové a Radimírové, já vám společně s Míšou přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. To je důležité. Jelikož není sobota ani pátek, dokonce ani neděle, ale je úterý, tak asi už neslavíte, protože zítra půjdete do práce. Ale pokud jste to slavili, anebo ještě slavíte, no tak pochopitelně si to užijte. A pokud znáte vy, posluchači, nějakého Radima nebo Radimíra, tak mu nezapomeňte popřát, protože tím popřáním mu prodloužíte život. Fakt. Protože vy mu uděláte radost, zahrnete ho štěstím, tomu pochopitelně posílí imunitní systém a ejhle, několik let života máme na světě. Takhle to funguje, takhle jednoduchý to je. Není to nic složitého. Já to ale odkládám ad acta, bych tak řekl. Dám to na stranu, šupy to presto, alou pryč. No, Míšo, co si dáme teď? Teď bychom si mohli dát nějaké ty agenturní zprávy, co nám posílá Boženka.
0: Něco zajímavého, co se děje ve světě i doma?
1: No, doma se stala taková jedna smutná věc, asi jsi to taky chytla, že Vaškovi Neckářovýmu zemřel ten syn.
0: Zemřel syn.
1: Ve 52. Kdo ví, jestli nebyl očko. No, prostě zkrátka umřel. On se vlastně staral o takový to jeho zázemí a o spoustu věcí.
0: To je takový hodně smutný. No,
1: no dělal mu ten support technický, bez aby mohl nějak tak zpívat. No tak asi to prostě není příjemný, když otec po dvou mrtvicích nebo po kolika přežije syna. Ale to je ten život s těma vakcínama. No.
0: Jo, myslím si, že dneska i psali, že zemřel a taky, ale byl celá jako kolem 50 bývalý nebo zakladatel firmy Messenger. Taky to bylo, že zemřel tak jako jsou, zemřel náhle. A já jsem dokonce minulý týden četla, že za zemřel náhle stojí ty hrozný vedra, které tady byly na začátku srpna.
1: No. No, on se jmenoval nějak
0: No.
1: Vodvo, si to nepamatuju, taky jsem to chytil. Asi bohatý člověk, ale taky nebyl starý, tomu bylo, jestli 48, nebo tak nějak,
0: No, byl právě
1: tuším.
0: jako taky jako mladý, no. No.
1: Vidíš to? A my starý, aby jsme to tady táhli teďko.
0: No nic jiného nám nezbyde, jako.
1: No tak život
0: Musíme
1: je,
0: prostě to.
1: život prostě, ať chceme nebo nechceme, tak je o tom rození, o té cestě, zmoudření, pochopení a potom případně ten odchod, že jo, pokud to není jinak. A to už se dostáváme trošku do pořadu úterních, ale od 17 hodin. To si budeme vyprávět s Išou teprve, tohle to všechno. Tak to
0: Příští
1: bychom
0: týden,
1: nechali,
0: viď?
1: no už příští týden. Dneska byla poslední repríza, Iša už se těší. Už jako říkala, že je celá natěšená. No, budeme mět si co vyprávět. Tak, jsme v pokřivených zrcadlech. Čím bychom začali? Jo, já jsem říkal s tou naší Božinkou, že začneme. Že si
0: Jo, s
1: tady...
0: těma agenturníma zprávama.
1: Jo. No, ne.
0: Co?
1: Tady, hned jsem narazil. Írán, už jsem se řekl, že má, a jsem se přehlíd, Írán,
0: Nemá.
1: že nemá v úmyslu, že se taky blbě vidím na to. Vidíš, jak je to
0: To máš
1: jednoduchý.
0: možná ty brejle ještě opatlaný od toho kapra.
1: A dej pokoj, ty. tak, počkej. Asi to vemu tady odteď. Očkovaní lidé jsou GMO. To potvrzuje to, co jsme již zmínili. Nejvyšší soud USA jasně rozhodl, že očkovaní lidé na celém světě jsou produkty státu nebo výrobce vakcín a nikoli lidskými bytostmi. Prostřednictvím manipulace s mRNA DNA již člověk není považován za lidskou bytost, ale za geneticky modifikovaný objekt GMO. Po aplikaci této genové terapie platí jiná definice a člověk již není považován za lidskou bytost, proto již nemá žádné právo na lidská práva. Pamatuješ, jak je to dlouho, co jsem to tady vysvětloval, že to takhle bude? Transhumanismus tak vytváří transgender osobu vlastněnou organizacemi, které si patentovaly genom. Wow. Ale jak to, já to nemám ověřený. Manipulace s mRNA je údajně nevratná. Nejvyšší soud USA jasně rozhodl. Tak tohleto je masakr teda.
0: To
1: To je
0: je teda
1: masakr.
0: hodně jako
1: No.
0: nejvyšší soud USA, jo.
1: No, budeme dál pátrat. Takhle. Mě překvapuje, že s tím vyjeli teď. Jako jo. Já jsem čekal,
0: Proč zrovna teď? No.
1: že s tím začnou pracovat později. No, ono, spousta věcí graduje a vrcholí. My se k tomu dneska dostaneme, Míšo. Pojďme dál. Teď už skoro mě jako na rovinu. Wow, kolik týdnů ta moje konspirační teorie přežila? Já vím,
0: To bys
1: že to
0: měl
1: nikdo nechtěl
0: spočítat ty.
1: věřit, jo, ale já to říkám od začátku, co to hrozí. Pochopitelně, že posudek Soni Pekové, který jako napadla a rozsekala Slovenská akademie věd, která předtím nechtěla se k tomu vyjádřit. Vyvracela to na základě toho, že zkoumali naprosto jiné vzorky než Soňa Peková. Jejich vyvrácení nakonec rozbili tři největší profesionálové přes tuhle problematiku na světě a nebyli ani z Ruska, ani z Číny, čili ze západního sektoru. A ty se jednoznačně vyjádřili, že Slovenská akademie věd a nedodržela ani metodiku, takže ani metodologicky nepostupovala správně, nepostupovala ve smyslu zkoumání předmětné věci, ale víceméně naprosto účelově a vlastně lhala. Jo. No a aby tomu nebylo ještě tak se vlastně ukázalo, aby to nebylo málo, tak se ještě ukázalo, že se na této práci podíleli lidé, kteří předtím byli na, možná ještě jsou, ale rozhodně byli na výplatnici WHO a na výplatnici farmaceutických firem. Jo. Takže se to teď dává jako dohromady, se tak jako skládá. No a pokud tohleto se zakládá opravdu na pravdě, že nejvyšší soud rozhodl v této věci tak, jak se tady píše, tak jsem zvědavý, co na to budou, jak si říkat. Nejenom. A teď pozor, teď si představ, že ti poškození se nemůžou ohradit vůči tomu, protože podepsali souhlas.
0: Jo, to je další věc, že jo.
1: A nemůžou se ohradit proti tomu, že nebyli řádně informováni a spraveni o této věci, protože už nemají lidská práva. Nemůžou jít k volbám. De facto. Je to materiál,
0: Tak.
1: genetický materiál vlastněný. Jsou to GMO Pfizer. Homo GMO Pfizer. Takže Bill Gates se vlastně stává a další se stávají majiteli lidského masa programovaného.
0: No jo, my jsme o tom mluvili, že jo, my jsme to prostě jako rozebírali, byla to konspirační teorie. No a podívej, najednou prostě z konspirační teorie
1: No,
0: bude pravda.
1: pravda, to by mohla být pravda. Uvidíme, jestli k tomu dostaneme ještě nějaké další podklady. Přehled krátkých agenturních zpráv. Írán nemá v úmyslu přijmout podmínky, které Spojené státy navrhly pro ukončení konfliktu. Ministerstvo zahraničí Íránu, právě ta země, která zahájila ozbrojený konflikt, by měla nést odpovědnost za své činy, zdůraznilo ministerstvo. No a jak jinak, než že to je pravda. Takhle by s nima měli postupovat. Burnham oznámí předání tajných dat Kyjevu, která jsou nezbytná pro výrobu raket SCALP s velkým doletem, uvádí se v prohlášení kancléře britského premiéra. Tady k tomu jenom chci poznamenat, že tuším zítra nebo pozítří vyprší třídenní ultimátum, které obdržela Británie od Moskvy, kdy ruská armáda zajala značné množství britských operátorů, kteří řídí ty rakety, které vlastně dopadají na civilní cíle v hloubi Ruské federace. A vyzvala Británii k okamžitému zastavení těchto operací, jinak, že budou považovat Velkou Británii za součást válečného konfliktu,
0: Taky
1: tedy, že už na ní
0: pěkný.
1: nebudou nahlížet nestranně, ale už to pro ně bude strana konfliktu. A Británie na to odpověděla, že budou dále i nadále 100% podporovat Kyjev. Takže jako Moskvu odeslali do patřičných míst. Jo. Takže tady k tomu ještě je ta výroba toho skalpu. No, oni to hlavně nebudou mít kde vyrábět, jo, protože na Ukrajině teď došlo k zasažení obrovského množství strategických vojenských cílů. a logistických uzlů a tak dál, takže k tomu se ještě dneska dostaneme. A jaksi Británie pravděpodobně zešílela,
0: No, ty tam zvešilali úplně.
1: protože byl zaznamenán pohyb, respektive vyplutí těch nosičů autonomních dronů Poseidon, těch ponorek, které jsou nosičema, a ještě ta druhá ponorka, teď jsem zapomněl, jakou zbraň nese, ale dost podobnou. Jsou to vlastně drony se sonickýma hlavicema. Oni si teda myslejí, že jim je budou někde dávat, oni neví, že už je tam mají okolo Británie. Už se mluví nahlas o tom, o čem jsem se tady já taky zmiňoval, že Británie by měla být zasažena, nebo Amerika by měla být zasažena vlnou tsunami, které způsobí tyto drony, jo, podmořský. Takže Britové můžou očekávat, že jim tam buď přiletí nějaká raketa, nebo prostě, že je spláchnou. Můžou si vybrat asi.
0: Naše další konspirační teorie, která se skoro blíží k realitě. No, jo.
1: No, to ještě hlavní zprávy jsme si nedali, jo, dneska. Za
0: Ne, to
1: Fjodorovem,
0: jsme ještě ani jako nezačali pořádně,
1: jo,
0: ano.
1: za Fjodorovem, který se kriticky vyjádřil o Zelenském, stojí proamerické lobistické skupiny, které jsou blízké demokratické straně, prohlásil bývalý premiér Ukrajiny Azarov. Na Ukrajině jsou obrovské protesty proti
0: Ano.
1: Zelenskému. Na Ukrajině, krom toho, že pochopitelně 25. dneska začaly ještě masivnější nálety na všechno, co potřebuje vůbec, jakoby pro ekonomiku a pro... Jsou to strategické cíle, takže třeba ztrácejí maziva, ztrácejí pohonné hmoty, ztrácejí sklady se součástkama na výrobu dronů a munice, rozbili jim kde co, ale pozor. 24. se do Kyjeva sjelo nacistické panstvo z celé Evropy.
0: Ale
1: A
0: prosím tě, oni se tam sjeli, to mi nějak uniklo.
1: no jasně, protože byl den
0: Já vím, že
1: nezávislosti.
0: měli, ano.
1: No tak na náměstí Sofia, jak se to jmenuje, Sofie, jak mu tomu říkají, tak tam byla nějaká akce k tomu. No, ale budeme jaksi sledovat, o kom nám vydají, že náhle zemřel, protože byl zasažen nějaký objekt, ve kterém se mělo nacházet několikero významných person.
0: Jako
1: Nevím.
0: evropských, myslíš?
1: Prosím?
0: Myslíš evropských?
1: Ano, no, evropských. Buď to bylo nějaké řídící centrum, a nebo tam byli nějací připraváři nějakého svinstva. No zkrátka a dobře, nejdřív, takhle, proč o tom takhle mluvím, jo? Protože nejdřív to vyjelo na sociálních sítích, jako to, co si Rusové dovolili, velký křik, a za pár hodin to bylo stažené ze všech serverů, ze všech sociálních sítí
0: Aha,
1: a
0: takže někde
1: začali to
0: něco
1: tajit,
0: je
1: takže
0: špatně.
1: tak, takže je to něco, co si nezaslouží jakoby popularitu, ale bylo to zachyceno. Jo, takže když se na to takhle podíváme tímhle fokusem, tak tam zahynuli ti, o nich se nemá mluvit. Tak uvidíme. Uvidíme, kdo náhle
0: Tak to
1: zemře na
0: jsem zvědavá,
1: cukrovku.
0: kdo v dalším období bude jako postupně zemřel náhle.
1: No navíc na Ukrajině jsou velké protesty proti Zelenskýmu, velké protesty proti válce, protože lidem už došla totálně trpělivost na Ukrajině.
2: Hlavně jim dochází peníze, docházejí jim zdroje,
1: No ne, no
2: dochází jim
1: tak
2: všechno. A zima na krku, že jo?
1: ty verbíři, co chytají ty chlapy, tak borec jede na
2: Jsou
1: skútru,
2: šílený.
1: přibrzdí na křižovatce a oni ho srazejí normálně a narvou ho do auta a unáší ho. Ovšem, zvedá se obrovská vlna odporu, takže třeba ženský normálně mlátí do toho auta, nenechají ho odjet. Ostatní lidi prostě to auto obestoupějí, zablokují je autama, rozmlátí v okna u toho auta, aby toho borce normálně dostanou ven a ten jim uteče, že jo. Takhle osvobozují už to jsou pouliční bojůvky tohoto typu.
2: No, a to je, tím chtějí jako co dokázat,
1: To je
2: že?
1: ta
2: Prostě ještě jsou
1: demokratická Ukrajina.
2: bojeschopný. No, to je demokracie, ano. Ta po
1: Noviny
2: našem.
1: NIT poukázaly na problémy se třemi klíčovými faktory globálního potravinového systému. Plynulým obchodem, levnou energií a stabilním klimatem, informoval pro vydání profesor Evan Fraser z Kanadské univerzity Guelph. Možné snížení věku pro povinnou vojenskou službu na Ukrajině by se mohlo proměnit v katastrofu, napsala bývalá tisková mluvčí Zelenského Julia Mendelová. Kosmické síly provedly úspěšný start nosné rakety Soyuz 2.1B z kosmodromu Plešec, oznámilo Ministerstvo obrany Ruské federace. Japonsko v současné době neplánuje dodávat Ukrajině zbraně, uvedl generální tajemník kabinetu země Minoru Kihara. Méně než 20 lodí proplulo o víkendu Hormuzským průlivem v důsledku kroků Spojených států a Íránu, které omezují provoz v této klíčové vodní cestě pro mezinárodní energetickou bezpečnost. Informovala agentura Reuters s odvoláním na analytickou společnost Kpler. Kyjevský režim útočí na Kyjevsko-Pečerskou a Počejovskou lávru a nepřestane, dokud se nezničí kanonickou ukrajinskou pravoslavnou církev, prohlásil bývalý premiér Ukrajiny Nikolaj Azarov. Arménie má v úmyslu v nejbližší době zahájit proces podávání žádosti o členství v Evropské unii, prohlásil Pašian. Jsou státy, které čekají přes 20 let na vstup. Jo. Pašian prohlásil, že by byl velmi spokojen, pokud by organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti ODKB rozhodla o vyloučení Arménie z této organizace. Pokud Arménie již nepotřebuje členství v organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti ODKB, pak má Jerevan právo učinit příslušné rozhodnutí o organizaci opustit, prohlásil Peskov. Maria Zacharová reagovala na výroky německých médií, že Moskva údajně urazila Berlín, když během návštěvy šéfa německého ministerstva zahraničí Baudeho zasáhla letiště v Borispolu. Diplomatka připomněla, že Německo po mnoho let podporovalo útoky kyjevského režimu, při kterých umírají děti. To je ono, to on tam právě byl, že jo?
2: No.
1: No a toho urazilo, že zasáhla letiště v Borispolu. Představ si to. Je to urazilo, Němce je to urazilo, potupilo je to.
2: Němce to urazilo, jasně.
1: Rusko mohlo v Indii lokalizovat výrobu jaderného paliva, uvedl Manturov během zasedání mezivládní komise pro spolupráci obou zemí. By mohlo v Indii. Arménie nikdy nevstoupí do Evropské unie, ale na dlouhou dobu zhorší vztahy s Ruskem, uvedl Medveděv. Lidé nosí plyšáky k dětskému centru v Krasnodaru, kde při útoku ukrajinských ozbrojených sil zemřely 3 děti, informuje korespondent agentury TASS. To je zase prostě teroristický útok na děti, jo? Se předvedli chlapci na náckové.
2: No, to mají v
1: Dnes
2: popisu práce.
1: Dnes zahajujeme operaci Ekonomický outsider. Spojené státy chtějí zablokovat všechny zdroje příjmů iránské vlády v rámci nových sankcí, uvedl Bessem. Ministerstvo financí Spojených států informovalo, že do seznamu sankcí proti Iránu bylo zahrnuto zhruba 50 právnických osob, více než 20 fyzických osob a 6 ropných tankerů. Počet kněží ukrajinské pravoslavné církve, kteří byli uneseni nebo mobilizováni kyjevskou vládou, může činit stovky, uvádí se ve zprávě ruského ministerstva zahraničí. K tomu Iránu, jo, a k tomu Hormuzu, tak prolhanej Washington pochopitelně, prolhanej Trump informoval, že to tam otevřeli na 80% takový keci, jo, jako.
0: No, když přeci prohlásil, že je to území Spojených států, ne, Hormuz, že ovládaný.
1: Jo, taky jedno prohlášení. To jsme vlastně minule vy tady řešili.
0: Ano.
1: Jestli je úplně v pořádku, minule. Jako, no.
0: Že se Trump rozhodl a že prostě jako je to.
1: No, tak co chceš od loupy živých rytířů? Oni vždycky kradli. Všecko, co mají, ukradli. Jo. Někomu. A nebo na úkor někoho. To je ta jejich zázračná mise, jo, jako ekonomická. Čili musíme to tak brát, prostě oni jsou zvyklí ukázat prstem a vzít si to. Takhle se chovali celou dobu, co existují. Dokonce ještě než začali existovat, tak už se takhle chovali. Jako dobytek, jo, zlodějský. Co chceš?
0: Než začali existovat.
1: No,
0: tak je povedený.
1: No teď jo, teď tam přišli a zabíjeli, koho potkali a zabírali si, co chtěli, ne?
0: Jo, jo, je to tak.
1: Pak dali Indiány do rezervace.
0: Jo, mysleli si, že to je skvělý. No. A kolik jich pozabíjali, že jo? Nakazili je nemocema, ježiš.
1: No, a teď tady máme takové zprávičky, jo. Tak vezmu tady dokonce televize Nova.
0: Ale, co
1: informovala. Vrátím se k tomu Kyjevu a vrátím se k vývoji těch událostí, jo. To je velice důležitý, protože do Moskvy nečekaně přicestoval šéf americké CIA a neví se proč.
0: Ano, to jsem chtěla říct a ty jsi mě předběhl. Odpoledne proběhla tiskem zpráva, že přicestoval, že tam letí letadlo nejdřív, který neví nikdo, co v něm je, a pak právě se z toho vyklubal šéf CIA.
1: Mhm. No, Ono to letadlo bylo původně na základně, kde, počkej, se tam na to skočím.
0: Vůbec
1: podívat.
0: O tom skoro nic nevím, jo?
1: Jenom ono jsem bylo na základně v Americe. Pak přiletělo do Rigy a z té Rigy potom startovalo do Moskvy.
0: Aha.
1: No jo, mm-hmm. No. Počkej, já ti to řeknu. Už to tady lovím.
0: O tom mi teda řekni.
1: Dvolače se chystá.
0: Mě by spíš zajímalo, co tam ten šéf...
1: Jo, z Marylandu přiletělo. Na té základně v Marylandu tam sedí i letadlo. Tam sedí... Jseš tam?
0: Ano. Ano, jo. Slyšíš mě?
1: Jo. Tam sedí i letadlo prezidentovo. Jo.
0: No, jsem tak typovala, že tam sedí Trumpovo letadlo. No,
1: takže z Marylandu to letadlo letělo do Rigy a z Rigy potom startovalo směr Moskva. Později se ukázalo, že na jeho palubě, respektive takhle, neobvyklý let amerického vojenského letounu vyvolal v úterý pozornost. Transportní C-17A Globemaster římská 3 amerického letectva zamířil z lotyšské Rigy přímo do Moskvy. Později se ukázalo, že na jeho palubě cestoval ředitel CIA John Radcliffe, který v ruské metropoli jednal s tamními představiteli. Po několika hodinách letoun z ruské metropole opět odletěl. Odletěl, přistál na Vnukovu. Já jenom koukám, jestli nám k tomu někdo něco nepíše. Americký vojenský transportní letoun C-17A Globemaster. Globemaster Římská 3 odstartoval v úterý ráno z Lotyšské ligy a zamířil do Ruska. Podle nezávislého zpravodajského webu Defense Blog, který se odvolává na údaje služby Flight Radar 24, stroj s volacím znakem REAH4555 přistál kolem 10.04. Něco nám tu hraje. Eliško, ty hraješ?
0: Já nic neslyším.
1: Já slyším ve sluchátku.
0: Eliška se pustila.
1: Něco, to nevadí. Jakou hudbu na pozadí slyším?
0: Ale já tady
1: slyším.
0: Nic puštěnýho nemám.
1: Neslyšíš nic?
0: Ne. Já jediný, co slyším, tak z dálky slyším, jak má Martin puštěný svobodný vysílač.
1: Eliško,
0: a to je
1: ty hraješ?
0: Tady.
1: No, to Eliška tady hraje, rozumíš?
0: Eliška si tam hraje něco. No, tak to je veselý.
1: No, já to slyším přes mikrofon, víš, Eliško. Tak dobrý. Tak, přistál kolem 10.04 moskevského času, což je 9.04 Selč, na letišti Vnukovo u Moskvy. No tak Vnukovo je Moskva. Z Rigy vyrazil přibližně v 8.50 moskevského času. Prosím tě, tak tam letěl 15
0: prosím
1: minut.
0: Prosím tě, 8.50 a 9.04 tam byl?
1: Moskevského času? Ne, počkej. 10.04, tak 10.04 bylo
0: jo,
1: v Moskvě.
0: Jo, tak hodinu.
1: No, to je zamotali. Let zpočátku vzbudil pochybnosti mezi lidmi, kteří sledují vojenský letecký provoz. Některá data o poloze stroje totiž podle Defense blogů působila nezvykle. Další údaje však měly potvrdit, že letoun skutečně pokračoval do ruského vzdušného prostoru a přistál na Vnukovu. Později cestu letounu potvrdili také informace o návštěvě šéfa americké zpravodajské služby CIA Johna Radcliffa. Je tady k tomu pochopitelně print screen té mapy.
0: Ředitel... No. To je docela jako taková informace, že jako ticho po pěšině, nikde nic. Já jsem teď projela jako mainstream, tam nebylo vůbec nic. Jako tam to oznámili, jo? Že vojenské letadlo a pak, že teda šéf CIA. A tím to skončilo. Ale to je jako docela taková informace, jako dost závažná, ne?
1: No je. Ředitel CIA John Radcliffe přicestoval do Moskvy na jednání s ruskými představiteli, uvedli s odkazem na americké činitele stanice CBC News a server Axios. Podle Axiosu Radcliffe odletěl z Washingtonu už v neděli a americkým vládním letadlem zamířil do Lotyšska. V úterý Radcliffe cestoval z Lotyšské Rigy do Moskvy na palubě C-17 amerického letectva, uvedl server. Šlo o jeho první známou návštěvu Moskvy od nástupu do čela CIA a zároveň o dosud nejvýše postaveného představitele administrativy Donalda Trumpa, který od ledna navštívil Rusko. Tak ještě si přečtem. Asi nové, ani nové informace však nevysvětlily, o čem Radcliffe v Moskvě jednal. CIA podle CBC ani Axiosu návštěvu nekomentovala a ruská strana její účel rovněž neobjasnila. Podle mediálního projektu Vyšegrád 24, který se odvolává na novináře z kremelských kruhů, měl ruský prezident Vladimír Putin na úterý naplánovanou velkou akci se stovkami účastníků, kterou Kreml kvůli návštěvě šéfa CIA zrušil. Tuto informaci však oficiální místa nepotvrdila. USA měli požádat Kyjev, aby pozastavil útoky. Návštěva přichází v době, kdy jednání o ukončení války na Ukrajině zůstávají bez zásadního průlomu. Axios navíc odkazem na svůj zdroj uvedl, že Spojené státy před Radcliffovou cestou informovali Ukrajinu o cestě vysoce postavené delegace do Moskvy a požádal ji, aby do jejího odjezdu přerušila útoky. Radcliffe přitom už dříve udržoval kontakty se svými ruskými protějšky a CIA se podílela také na výměnách vězňů mezi oběma zeměmi. Přílet budil pozornost také proto, že přímé lety amerických vojenských strojů do Ruska patří od začátku války na Ukrajině k výjimečným událostem. C-17 Loopmaster 3 slouží především k přepravě vojáků a těžkého nákladu. Americké letectvo ho ale využívá také při některých diplomatických či VIP misích. Několik hodin po příletu začaly účty sledující vojenský letecký provoz informovat, že C-17 s volacím znakem RH-4555 Moskvu opustil a zamířil zpět do Rigy. Takže to je asi vše. No.
0: No, tak to je hodně zajímavá informace.
1: Co si o tom myslíš ty?
0: No. Čověče. No jakože už se konečně začnou hejbat nějaký ledy, ne?
1: No to se začnou. Já si myslím,
0: no,
1: že
0: utíšej. Utišej zeleného panáčka.
1: No, myslím si, že bylo rozhodnuto o jeho osudu. To za první. A já bych tady, když jsme tady u této problematiky, Eliško, potichu. Když jsme tady u této problematiky, tak bych dal Vladimíra Putina jeden rozhovor, který nám trošku odpoví, o co vlastně šlo, jo? Nebo takhle. Proč to angažmá šéfa CIA tak narychlo a tak naléhavě a tak na tajňačku, jo?
0: No, to bylo na tajňačku. To je slabý slovo, na tajňačku.
1: No, jak už jsem řekl, Moskvě došla trpělivost a Moskva rozhodla.
0: Oni si ho vlastně předvolali.
1: No to ne, to si nemyslím. Já si myslím, že šlo úplně o něco jiného.
0: Myslíš, že ne?
1: Já si myslím, že šlo o koordinaci.
3: Je to určitě výsledok dalšího hazardu kyjevského režimu a jeho západních manipulátorů.
1: Putin tady má nějakého novináře, sedí v pracovně a vedou tento rozhovor.
3: Keď už hovoríme o tom, čo sa deje teraz, je to určite výsledok ďalšieho hazardu kyjevského režimu a jeho západných manipulátorov, ktorí naplánovali ďalšiu strategickú porážku Rusku, tentoraz, ako vieme, do 40 dní a s masívnymi raketovými a bezpilotnými útokmi na naše civilné ciele a logistiku. Cieľ bol verejne deklarovaný. Zničenie celých sektorov hospodárstva našej krajiny, podkopanie jednoty nášho ľudu a súdržnosti ruskej spoločnosti. Stručne povedané, cieľom je priviesť Rusko ku kolapsu, o čom už dlho snívali a o čom neustále hovorili. 5. augusta, ako vieme, táto 40-dňová lehota uplynula. Vynára sa teda otázka, aký bol výsledok. Samozrejme útoky na civilné, v podstate nechránené ciele a predovšetkým na civilistov spôsobujú našej krajine ekonomické škody a vedú k stratám. A strata každého človeka, chcem zdôrazniť, je vždy tragédiou. Pre rodinu, pre blízkych a pre celú krajinu. Dobre vieme, že nacisti veľkej vlasteneckej vojny a druhej svetovej vojny a dnešní neonacisti zažívali a zjavne naďalej zažívajú zvláštne uspokojenie a potešenie spáchania takýchto zločinov a vidíme, že tieto zločiny pokračujú. Konečný výsledok pre nepriateľa sa však ukázal byť presným opakom toho, čo sa očakávalo. Prirodzene, žiadny zlom v konfrontácii s Ruskom nemohol nastať a ani nenastal. Kyjevský režim a jeho páni nemôžu, nezískali a nikdy nezískajú žiadnu výhodu. Navyše, v reakcii na túto zjavnú eskaláciu založenú nie na objektívnej analýze situácie na bojsku, stavu ukrajinskej ekonomiky, spoločnosti a štátu, rozjareného korupciou, ale na ambíciách, v reakcii na túto hazardnú hru sme zintenzívnili útoky, ako ste práve spomenuli, proti ukrajinským podnikom obranného priemyslu, vrátane tých v Kyjeve. A začali sme sa odvetiť za akcie nepriateľa proti našim civilným, priemyselným a logistickým zariadeniam. Kyjevský režim si stanovil za cieľ poškodiť našu ekonomiku. Čo urobil? Sám otvoril Pandorinu skrinku. Tak teda, získajte odpoveď ohľadom vašich najcitlivejších ekonomických sektorov, ktoré úprimne povedané už dozrievajú. To sa mimochodom týka aj poľnohospodárskej produkcie, z ktorej exportu má kyjevský režim hlavný príjem. Ďalej. Chcete narušiť našu logistiku? Môžeme sa túto otázku opýtať nepriateľa. Nuž, odvetné akcie na seba nenechajú dlho čakať. Tak to máte. Medzitým sú akcie ruskej armády, samozrejme, oveľa citlivejšie a oveľa destruktívnejšie. Opakovane som hovoril, vždy bude odpoveď. A čo je najdôležitejšie, akcie nepriateľa nemali žiadny vplyv na situáciu na fronte. Navyše, naše jednotky nielen pokračujú v ofenzíve vo všetkých smeroch, ale dokonca zvýšili svoju dynamiku postupu. Ruské ozbrojené sily s istotou riešia úlohy, aby plne dosiahli ciele špeciálnej vojenskej operácie. Samozrejme musíme a budeme naďalej zlepšovať náš systém protivzdušnej obrany a rozširovať jeho možnosti. Musíme zlepšiť koordináciu medzi bezpečnostnými a civilnými zložkami na všetkých úrovniach a využiť možnosti štátnych podnikov a súkromných podnikov. Toto je obzvlášť dôležité v období pred voľbami do štátnej dumy a iných vládnych orgánov. Nepriateľ sa nás snaží zastrašiť a narušiť priebeh volieb. Nedovolíme mu to. Som presvedčený, že aj tento pokus o informačný a psychologický vplyv na ruskú spoločnosť je odsúdený na neúspech. Určite budeme naďalej posilňovať ruskú štátnosť a legitimitu našej vlády. Zároveň sa zdá, že reakcia Ruska na najnovšiu provokáciu kyjevského režimu je veľmi citlivá. Vedie k vážnym následkom a vyostruje situáciu na kritickú úroveň v mnohých kľúčových oblastiach. Práve preto sa kyjevské úrady prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorých názory určite rešpektujeme, v súčasnosti snažia nájsť východisko zo súčasnej situácie, ktorú, ako by som zdôraznil, sami vyprovokovali. Kyjevský režim sa snaží zabrániť katastrofickému vývoju tejto situácie a takéto trendy sú evidentné.
1: Tak, co by sme k tomu dodali?
0: Skoro nic.
1: Když se jako nad tím zamyslíme, tak to, o čem tady Vladimír Vladimirovič mluví, je, že hlavně Británie, která v tom je nejvíc jakoby zakomponovaná, tak si dali těch 40 dní na to, že prostě vynaloží veškeré úsilí, aby destabilizovali Ruskou federaci a aby ji porazili. Jo.
0: Na kolena by ji srazili.
1: Srazili ji na kolena a tak dále. No, u toho pochopitelně nesměli chybět specialisté z Británie. No a Rusko prostě řeklo, že bude tvrdá odveta. A teď mi tam svítá jakoby ta návštěva toho
0: CIA.
1: CIA. Myslím si, že buď přiletěl pro těla těch, kteří byli zasaženi tam v tom
2: včera,
1: v tom tajném cíli, jako kdyby, jo. V tom, co se nesmělo dostat na veřejnost. Takže to za prvý. A za druhý si myslím, že jestli tam už dlouho operovali nějaký, nebo podporovali, takhle to řeknu, podporovali tu výměnu, dejme tomu, zajatců a tak dál, výměnu těl, vojáků, víme, že tam bylo 1:10, že na jedno tělo ruského vojáka, tak bylo více než 10 těl těch
2: ukrajinských,
1: kterých se nestihli zmocnit řezníci, aby je připravili v orgány. Jo. Takže myslím si, že tam jel hladit a také si odvést, a jestli odvést nebo neodvést, to se neví, ale podle mě to souvisí s zásahem té budovy a to prostě přimělo šéfa tajných služeb. Protože jiný důvod nevidím, jako subordinace nebo nějaká koordinace útoků, nebo jako aby teda Ruská federace neútočila na Británii. Tohle to by neřešil asi.
2: To by jako asi šéf. Amerika neřešila.
1: Tak, to si nemyslím. Jo. Já si myslím, že
2: to mě taky
1: šlo o dvě věci.
2: Zvláštní.
1: Šlo o Zelenskýho a šlo o ty papaláše, ať to byli generálové, nebo já nevím, co to bylo, kdo tam byli zasaženi. Jo.
2: A tak ty uvidíme, si myslíš, že tam byli i generálové z Ameriky?
1: Prosím?
2: Že tam byli i generálové z Ameriky?
1: No
2: nebo
1: tak,
2: jenom
1: tak
2: z Evropy?
1: Tak oni od prvopočátku tam operujou, že jo? Vždycky prohlásili.
2: Já vím, ale v tom Kyjevě.
1: Byl si v Azovstalu, že jo, kolik jich bylo, tam bylo přímo velení řízení, jako. Ona vlastně, Amerika je taky víceméně jako strategický cíl vojenský, protože Amerika taky dodávala a dodává a podílí se na předávání informací, že jo, Starlink a tak dál, čili to je otázka, jako, protože se mi dostalo do ucha, že údajně Ruská federace rozmisťuje také nějakou palebnou sílu nějakých raket na Kubě. A to je jako, to už je jakoby zaručený dolet. I když nevím, já si nemyslím, že to potřebujou, protože při těch útocích se ukázalo, že to není jenom letectvo a dělostřelectvo, ale že to jsou, čekaj, mi to mají nazvaný, jakoby kosmický palební síly nebo něco takového. A protože víme, že Ruská federace má střely, které útočí soběžné dráhy z nízkého orbitu, takhle bych to řekl, tak kdo ví, co se tam vyzkoušeli?
2: Jo, a kdo ví, co je čeká. No
1: takže,
2: hele, v
1: jako
2: každém případě
1: oni mají celou planetu, že jo,
2: tahle návštěva.
1: Uvidíme, on se to asi časem odkryje, ale rozhodně to bude spolu souviset. Ještě na to brzy. Tak. Takže to máme k Ukrajině, k Ruské federaci a to máme také k tomu, se viděl nějakou debatu, se tam pouštěli do Rajchla jak bych je nazval, války chtivci, jo.
2: Války chtivci.
1: Války chtivci.
2: Ty válkové.
1: No bojovníci, no tak oni jsou všichni bojovníci.
2: Bojovníci.
1: Oni by nejradši, jo, ta Černochová, že, jak by tam posílala prostě.
2: Jo, ta už asi doposílala.
1: No, jinak tady mám takovou zvláštní informaci, jo. Tim Osman, známý také jako Osama bin Laden, agent CIA. CIA je teroristická organizace, tady odkaz. Zase jedna z věcí, kterou jako tady už dávno říkáme, jo, ale dobře si to občas připomenout. To je hnusný, veď, jako mi tolikrát pravdu. No. Baví tě to ještě?
2: No, skoro bych jako řekla, že je to takový jako blbý, protože většinou fakt jako skoro ve 100% máme pravdu a všechno to, co hlásá mainstream, tak je fakt nafouknutá lež. Já ti nevím, jako. Co s tím naděláš, jako?
1: Víš, takový. Jinak tady
2: Jo.
1: ještě mezi to vsunu takovou jednu věc. Se mi to tady vyběhne. Británie obdržela desítky rakví. Rusko poprvé zasáhlo Oděsu carskou bombou 2.0. To je... Myslím si taky jako asi informace, kterou bychom měli k tomu doložit.
2: Kde doručili ty rakve?
1: No jo, protože to byly Britové, ne? Tak. No. Tak už to můžeme spustit. Až se nám to načte. Tak...
2: Jo, všichni si zahrávají, víš? Zahrávají si s ohněm. Respektive už si zahráli. Teď už jenom čekají, kdo to všude chytne.
1: Aha, ono to nemá zvuk.
4: Zařízení. Současně Rusko zaútočilo a zničilo dvě nákladní lodě v Černém moři. Zároveň se uvádí... Současně Rusko zaútočilo a zničilo dvě nákladní lodě v Černém moři. Zároveň se uvádí, že dočasné základny britských žoldáků zničila buď bomba FAB 1500 nebo FAB 3000. To vše na stěnu.

Situace... Situace se na Ukrajině pro Mnaderovce se nadále rychle zhoršuje. Zatímco váleční zpravodajové informují o četných úspěších ruské armády na bojišti, ruské letecké a kosmické síly nadále zvyšují počet masivních raketových útoků na oblasti Oděsy i Kyjeva. Vladimir Putin také přilil olej do ohně.

Před několika hodinami oficiálně prohlásil, že masivní ruské raketové útoky na ukrajinskou infrastrukturu prokázaly svou účinnost a že tyto údery budou pokračovat. Putin navíc zdůraznil, že to byl kyjevský režim, kdo se rozhodl zahájit masivní útoky dronů na civilní cíle hluboko v Rusku. A tím Moskvu vyprovokoval tak tvrdým krokům, které Rusko prozatím nepodnikalo. Navíc Zelenského poslední sázka na vynucení míru s Ruskem připravila Ukrajinu o přístup k moři. Ruská námořní blokáda

českých přístavů nejen pokračuje, ale s každým dnem se také stupňuje. To vše vedlo k tomu, že dodávky západních zbraňových systémů ukrajinské armádě po moři téměř zcela ustaly. Navíc Ukrajina nadále denně ztrácí stovky milionů dolarů, protože nemůže vyvážet své zemědělské produkty, včetně obilí. Zatímco se evropští lékaři snažili přivést Zelenského k rozumu po dalším nervovém zhroucení, Rusko spustilo další kombinovaný raketový útok na Oděskou a Kyjevskou oblast. Před několika hodinami ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo, že v noci 23. srpna zasadili ruské rakety a kamikadze drony další ničivou ránu nepřátelské přístavní infrastruktuře v Oděse.

je zničení tajného zařízení v severozápadní části Černomorsku. Později zástupci ruského podzemního hnutí na Ukrajině potvrdili, že zničené zařízení sloužilo jako místo pro dočasné rozmístění britských žoldáků. Navíc se ukázalo, že Rusko poprvé zaútočilo na Černomorsk těžkou leteckou bombou z řady FAB, kterou odborníci označují za carovou bombu moderního válčení. Naroveň se uvádí, že dočasné základny britských žoldáků zničila buď bomba FAB 1500 nebo FAB 3000. To vše naznačuje, že ruští inženýři vyvinuli nové univerzální moduly pro plánování a korekci, díky nimž nyní i těžké ruské letecké bomby dokážou zasáhnout cíle na dostatečně velké vzdálenosti. Celkově bylo v důsledku ruského úderu na Černomorsk zničeno 8 nepřátelských cílů a asi 20 britských žoldáků. Špatné zprávy pro Británii však tím neskončily. Jak se ukázalo, v noci z 23. srpna utrpěl Londýn těžké ztráty nejen v oděské oblasti, ale také v Kyjevě. Včera v noci nezávislé monitorovací služby opět zaznamenaly desítky výbuchů v Kyjevě a v obcích kyjevské oblasti. Například ruské rakety zcela zničily logistické centrum v obci Brofary, kde ukrajinské velení a vedení NATO skladovali západní náhradní díly pro výrobu útočných a průzkumných dronů. Současně na depo lokomotiv Darnice a v Kyjevě začaly pršet ruské kamikadze drony. Uvádí se, že toto zařízení obsluhovalo vlaky, které používala ukrajinská armáda a síly NATO k přepravě těžké vojenské techniky. Je pozoruhodné, že bezprostředně poté pronesl autoritativní vojenský expert Igor Myšlovic poměrně senzacechtivé prohlášení. Konkrétně odkazujíc na své vlastní zdroje z ruského ministerstva obrany, uvedl, že během ruského raketového útoku na Kyjev byla zasažena tajná vojensko-průmyslová budova s vojenskými inženýry z Německa, Spojených států a Británie. Podle něj se Rusku během tohoto útoku podařilo zničit nejen stovky dronů, ale také desítky západních vojenských inženýrů, kteří v Kyjevě zřizovali montážní linky kamikadze dronů. Kromě toho podle Jegora Myslivce ruské balistické a hypersonické rakety zničily podzemní opevnění ukrajinské armády spolu s vybavením a personálem. Jegor Myslivec tvrdí, že během tohoto ruského útoku Ukrajina utrpěla obrovské ztráty. Současně poznamenal, že Rusko provádí podobné raketové útoky nejen na nepřátelská zařízení v Kyjevě, ale také na objekty na bojové lince. Například 20. srpna ruské letectví zničilo 70% rozsáhlé sítě podzemních tunelů pod strategicky důležitým městem Orykhiv, které ukrajinské velení a vedení NATO proměnili v skutečně nedobytnou pevnost. Mimochodem, před několika hodinami váleční zpravodajové potvrdili, že ruská armáda získala plnou kontrolu nad osadami jako Malajská Tokmačka a Novodanilovka jihovýchodně od Orychova. Navíc se uvádí, že bezprostředně poté se ruským jednotkám podařilo prorazit ukrajinskou obranu v Orychivu a vstoupit do jižní části města.

0: V současnosti váleční zpravodajové zaznamenávají zuřivé pouliční boje v tomto městě. Současně se uvádí, že dobytí Orychiva je jedním z hlavních cílů ruské armády během letní ofenzívy ve speciální vojenské operační zóně. Podle mnoha vojenských expertů by ztráta Orychiva byla katastrofou pro Ukrajinu, protože právě toto město bylo hlavní překážkou ruské armády na frontě směrem k Zaporižžju. Jednoduše řečeno, pokud se Rusům podaří Orychiv, bude cesta do správního centra regionu, Záporoží, plně otevřená. V tomto ohledu je mnoho odborníků přesvědčeno, že kyjevské úřady vydají rozkaz držet Orychiv za každou cenu i za cenu životů tisíců ukrajinských vojáků. Současná válka však již světu ukázala, že pokud ruské jednotky vstoupí do města, nelze je vyhnat a že následné dobytí města ruskými silami je jen otázkou času. Tím se stává zřejmým, že ruská armáda Orychiva dobije, i když Ukrajina a její tzv. Západní spojenci z tohoto města udělali skutečnou pevnost. Zveřejněny záběry útoku ruského FPV dronu na ukrajinský MLRS HIMARS. MLRS M142 HIMARS se vyrábí ve Spojených státech od roku 1996. Technické informace o něm jsou dostupné na kanálu. Video bylo natočeno v oblasti vesnice Nikolskoje. V důsledku útoku dronem vypukl požár v HIMARS MLRS. Přátelé, děkuji, že sledujete a podporujete kanál.
1: No, tak.
2: No, tak je to jasný. No.
1: Takže to možná, že i s tím ta návštěva, jak se jsou

0: Může
1: souviset.
0: souviset.
1: Může souviset, protože ať se to někomu líbí nebo nelíbí, prostě ty Britové, Němci a tak dále, musí to být jenom inženýři, pochopitelně, že jedna věc je, že tam budovali fabriku na drony, další věc je, co měli za technologie a tak dále, co sestavovali, jestli drony nebo co tam dělali, když Britové chtěli dodat vlastně plány a výrobní celý ty na rakety dlouhého doletu, tak budovali tam fabriku na drony, anebo tam budovali fabriku na ty rakety s dlouhým doletem.
0: Rakety dlouhého doletu.
1: Jo, a tak dále,
0: Kdo
1: tak dále.
0: ví?
1: Takže to ještě bude někoho z toho hodně bolet hlava. Ale
0: A
1: pozor,
0: uvidí.
1: ale pozor. Také se nechal slyšet, jak si.
0: No.
1: Promiň, já jsem tě neslyšel teďko. Povídej.
0: Ne, v pohodě, ne, že jenom jsem to chtěla jako potvrdit, no, že to bude velmi zajímavý ještě ten postup další.
1: Jo, tak já jsem chtěl jenom ještě k tomu dodat to, že jo, zástupce náčelníka štábu ukrajinské armády prohlásil, že buď bude Evropa dodávat zbraně a finance, nebo v evropských zemích budou Ukrajinci organizovat teroristické útoky.
0: Hezky. Vidíš to? Další konspirace, která se stala realitou.
1: Bohužel. Bohužel.
0: Ježíš, nemáš tam něco, co by ještě pořád bylo ve fázi konspirace?
1: No, tak. Sergej Lavrov de facto zase z druhé strany říká, země NATO
0: Jo,
1: a Evropské unie se snaží předem veřejně vymanit z odpovědnosti za své financování ukrajinských ozbrojených sil. Minister zahraničí Ruska Sergej Lavrov prohlásil, že Moskva má právo považovat účast evropských zemí na útocích na Rusko za jejich účast ve válce. A říká, a budeme mít na paměti vše, co nyní dělají otevřeně rusofobní elity ve Velké Británii, v Bruselu, v Paříži, v Berlíně, v dalších zemích NATO a Evropské unie, ve většině těchto zemí. Proto vědí, co dělají a snaží se od toho, jak se u nás říká, vymanit se veřejně předem. Nepodaří se jim to. Všechno tak, jak jsou účastníky ukrajinského konfliktu. No.
0: no, tak to je hodně zajímavý. A Sergej Lavrov ještě měl taky požadavek, aby Česká republika zabezpečila, pravděpodobně se to týká teda okolí ambasády Ruské republiky v době voleb. Tak byli,
1: Bezpečnost?
0: Lavrov požádal teda Českou republiku o bezpečnost, ano.
1: No, protože tam budou chodit lidi, že jo, Rusové, žijící tady u
0: No, přesně
1: nás.
0: tak, no.
1: Jo. Tak,
0: No.
1: já jsem tady chtěl najít takovou diskuzi, kdy se
0: Začíná
1: tady
0: být horko.
1: pustili, kdy se tady pustili do Jindřiche Reichla a ale pustím něco jiného s Reichlem. Ono to spíš do toho zapadá a měli bychom být trošku ve střehu, jo? Protože ta eskalace probíhá. No
0: Kolik ve
1: a
0: střehu? Znáš to?
1: ty jo. Už jsem si myslel, že jsme bez elektriky.
0: Až tak?
1: No ne, tak máme nějaký soláry, máme nějaké baterky, ale dneska odpoledne už moc nesvítilo. To dáme, neboj.
0: Hele, v pohodě. My jsme byli bez elektřiny asi 2 vteřiny a mordovali jsme server celý víkend.
1: Jo.
0: Já už to mám za sebou.
1: No tak.
0: Budu držet palce, jo. Hele, zatím tě pořád slyším, tak je
1: ne,
0: to dobrý.
1: Ne, v pohodě, tak počítače mám, já jsem jako tady dobíjel počítač, tak mi tady trošku.
0: A ty nemáš v karavanu napojení na síť tam někde, jako tam nejsou?
1: Ne, nemám, tak já mám
0: v kempu.
1: Soláry a baterky,
0: jo.
1: Takže jo, ještě tam
0: jo,
1: je,
0: jo.
1: Dobrý. To jenom, že tady byl nějaký asi nějaký, se mi tady kumuloval nějaký odběr, tak mi tady začalo trošku. Tak co je, tak proč nám nefunguje facebook, že už by toho rajchla zaťápli.
0: Vyply?
1: Jak se ani nedělí.
0: To snad ne.
1: Oni po něm jdou jak slepice po flusu.
0: No jo, oni si ho furt jako...
1: Oni mu nějak nemůžou přijít na jméno, řekl bych.
0: Já bych řekla, že nejenom na jméno. Oni ho vůbec nemají rádi. Ale vůbec ho nemají rádi.
1: A to mi řekni, a proč ho nemají rádi? Veď?
0: To je takový slovo.
1: Tak oni nemají rádi spoustu lidí, že jo? To si budeme namlouvat.
0: Oni mají rádi jenom sami sebe.
1: A? Co mě líbí, jak ta pětikoalice bývala, jak oni jsou citliví na kritiku.
0: Mm-hmm.
1: Oni každého kritizují.
0: Pořád si dobírají, jak má Babiš v neděli ty pořady svoje, jak prostě se furt opírá do té bývalý vlády a jak to pořád kritizuje, jak ty dluhy a co ty to dovoluje, když jsou to jeho dluhy. Jo, to teďka bylo, no. Teď jsem to zase poslouchala v neděli, tak už byly reakce, už to jelo, už to tam sypali.
1: No, tak to víš. Tak co?
0: Mě rabotet?
1: No, tak musíš to donačíst. Tak, nezapomeň tady, do kempu přijel autobus vojáku.
0: Jak to? Co tam dělají?
1: A sportovní tam? Čekej.
0: Jo, jako sportovní akce?
1: Jo.
2: Málo kdy používám slova, že mě něco opravdu vystřelí z bot, ale tentokrát to bohužel tak je. Ten titulek zní...
0: Já jsem natažená k šandy.
1: Já to si pustím od začátku, protože...
0: Co Jindřicha vystřelilo z bok?
1: Co vystřelilo z bok? Tak, počkej, ještě jednou to dám.
2: Ti lidé normální? Oni včera přečetl na webu iDnes titulek, který mě doslova šokoval. Málo kdy používám slova, že mě něco opravdu vystřelí z bot, ale tentokrát to bohužel tak je. Ten titulek zní, Česko musí stavět nové základny. Až začne válka, půjdou přes nás spojenci na Rusy. Jsou ti lidé normální? Oni vážně tady říkají, že až začne, ne pokud začne válka, až začne válka, půjdou přes nás

0: Teď bohužel se nám to tady kóslo.
1: No, já si říkám, co
0: Chápeš
1: se ti
0: to?
1: tam stalo.
0: No.
2: Spojenci na Rusy? Vážně?
0: Vážně. No to, hele, ten facebook, jo.
1: Ten facebook prostě nemaká. Ten je úplně... To mne, já se ti jako přiznám, že teda fakt jako ten signál je teďka hodně špatný. I třeba v situaci, kdy jako voláš někam, jo, tak
0: No.
1: spojení je úplně šílený, jo.
0: Tak jsme ve válce, ne? Nezapomeň.
1: No jo, já jsem na to zapomněla. To bude
0: Vy jste na
1: lepší.
0: to, paní mámo. Vy jste na to zapomněla, že se nám to tady úplně ztratilo teďko. Jo. No, o čem mluví Jindřich Reichl? Mluví o tom, že ta retorika v médiích se proměňuje na to až nezdali možná. Takže už
1: Ale
0: se s tím
1: až.
0: počítá, jo. A oni na toho Rusa určitě půjdou. Mě by zajímalo, kdo
1: No
0: tam
1: tak
0: půjde.
1: oni
0: Jako
1: se na
0: oni
1: něj
0: tam
1: těší.
0: máznou tam dva orešníky a bude klid, jako jo. A oni tady pořád melou ty vlhký sny svoje. Jak kdyby byli
1: Oni...
0: šílení.
1: Ne, no tak oni se vidí v tom, ne, jako zbrojařský průmysl, spousta peněz, víš, jaký tam prekatečou prachy, jak je to prostě skvělý.
0: No prachy tam
1: Vůbec to
0: tečou, no
1: ne,
0: to máš pravdu.
1: nechápu. No.
0: To je pravda. Tak
1: Ten.
0: hele, my už si to asi nedáme. Čekej, že by? Že by nakonec i Japonec?
1: Že by Lenin.
2: Včera přečetl na webu iDnes titulek.
0: No. A zase nic. A zase nám to tady drhne.
1: Je to nějaký těžký.
0: No, tak oni to možná taky to rychle blokujou, víš. Protože tam předtím nám
1: Jo,
0: to jelo
1: tak
0: dobře.
1: on jim leze krkem, on jim leze na nervy, on říká pravdu, on prostě je slyšet, je vidět.
0: Zkrátka a dobře, se nám tady rozmohl takový nešvar. Jo. A teď už se asi vrátíme zpátky do kotliny. Jenom taková notická, když do kotliny, tak musíme zmínit Německo. V Německu obrovské propouštění VW, to ale
1: Jo,
0: není vůbec.
1: VW buď zreorganizuje, nebo se předělá na
0: Na
1: válečnou
0: zbrojařský průmysl,
1: výrobu.
0: no jasně, z části. Lídrně alternativy pro Německo AFD poskytla rozhovor německé televizi ZDF. Nebrala si v něm servítky, oznámila, že německá ekonomika byla před přijetím eura mnohem silnější. Zdůraznila, že Německo musí vystoupit ze Schengenu a především musí vláda přestat lhát. V současnosti podle Weidlerové Německo vedou hlupáci, kteří nedbají o bezpečnost v německých městech, ničí německou ekonomiku a ještě lidem bezostyšně lžou. To je jak za Fialovy vlády, člověče.
1: No.
0: No.
1: A jako musím potvrdit, že to Německo se zhoršuje, že ta situace z osobní zkušenosti mé neteří. To je fakt jako tristní. Tristní je to tam.
0: No, k našim médiím se ještě vrátíme, jo.
1: Já se ještě jednou vrátím tady k tomu VW. Já úplně nevím, jestli si to jako dokážou vůbec jako tady jako někteří představit, kdyby padlo
2: Který
1: německý
2: mě
1: VW, tak co bude
2: doslova
1: tady, že jo?
2: šokoval.
1: Jo. No,
0: No,
1: uvidíme.
0: teď nám tady se ještě nakonec na starý kolena rozhovořil.
1: Ještě se nám Jindra rozhovořil.
0: No.
1: Rozjel se, teď se rozjel.
0: Jo. Tak, možná, že by ale ještě k té situaci mohl promluvit Ivan David, který se k tomu také rozhovořil takovým zvláštním způsobem. A bych to podepsal, to, co říká. Těch vyjádření pochopitelně je celá řada, ale ta Evropský parlament a hlavně komise, jo, ty jsou naprosto, ale naprosto cíleně vyšilující, nejenom rusofobně, ale oni prostě tu válku chtějí. Jo. Oni do poslední chvíle...
1: Zdroj?
0: No jasně, protože všichni jsou v nějakých vyplatnicích zbrojařských lobbystů. No a ty prostě potřebujou teďko všechny peníze ještě, co Evropani mají, tak z nich vysát na zbrojení, na základny, prostě na to, aby zase tady někdo bohatl. Jo. Tady se ukázalo, že zatímco tady Big Pharma bohatla ve 100 násobcích, zbrojaři v 1000 násobcích, tak prostě lidi byli ožebračováni.
1: No. A ještě veselé prostě furt přispívají na Ukrajinu některý.
0: To jo, je některý pošahanci.
1: Jsou to pošahaný, no opravdu, jako myslí si, že tím prostě někomu pomůžou. Pošleme tam peníze, ať si tam jako ty chudáčci z toho jako uleví.
0: Ne. To jim uleví. No.
1: No, to jo.
0: Můžu tě říct, že teda jako ta síť skoro přestává makat.
1: No, my jsme to zrovna dneska ráno s Martinem řešili, že třeba strašně dlouho trvá, když někomu voláš. Tak se to, a voláš třeba tady po Praze, jo, by se dalo říct, jo. I když dneska už je to jedno, jestli je to Praha nebo mimo Praha nebo tak. Ale strašně dlouho se to vytáčí. A strašně dlouho trvá, než ti naskočí ten vyzváněcí tón. Naprosto není důvod, jako proč? Co by bylo za důvod, proč by ta síť neměla být jako dostupná? Jo, když se nic neděje. No, tak jako nejsme ve válečném stavu přece, ne?
0: To ty ale nevíš, jestli jsme nebo nejsme. To my si jenom myslíme, že nejsme.
1: To je právě ten problém. Ale opravdu to je teď s tou sítí hodně složitý. Hodně.
0: No to je takový článek, který vyšel Seznam zprávy. Jo.
1: Uh-huh.
0: Ukrajinský hrdina se vrátil domů 88 let po smrti. Svůj boj začal v Praze. Titulek. Jo.
1: Ježišmarja.
0: No jo.
1: 88 let po smrti.
0: Jevhen Konovalec byl prvním vůdcem ukrajinského hnutí za sjednocení země, rozdělené po první světové válce. V rakvi zabalené do modrožluté ukrajinské vlajky uložili s vojenskými podstami na kyjevském vojenském hřbitově Jevhena Konovalce. Vojáka a politika, kterého český ukrajinista David Svoboda ve své knize Jablko z oceli charakterizuje jako první postavu vznikajícího olympu ukrajinských nacionalistů, přičemž slovo nacionalista nepoužívá jako pejorativní. Na ukrajinských sociálních sítích mnoho lidí vzdávalo Konovalcovi čest. Obnovený ukrajinský stát dlouho ani nehledal své vlastní kořeny. Žil jako kácející se trávník, unášený cizími větry po polích dějin. Napsal k fotografiím z pochování ostatků Konovalce ukrajinský historik Volodymyr Vjatrovič. Teprve hrozba zkázy nás donutila hledat své kořeny v minulosti. pevněji se držet své země a odolávat bouřím současnosti. Hroby našich hrdinů na naší půdě jsou důležitou součástí těchto kořenů. Dávají nám sílu stát dnes a růst dál, dodal. Uložení rakve je přitom jen dočasné. Po válce má vzniknout panteon hrdinů, a to v centru Kyjeva, blízko Kyjevsko-Pečerské lávry, klášterního komplexu z 11. století, který Rusové nedávno poškodili při bombardování. Práce v utajení. Jevhen Konovalec se narodil v Haliči blízko Lvova, což byla tehdy součást Rakouska-Uherska. Po začátku první světové války narukoval do armády a Rusové ho zajali na východní frontě. 2 roky strávil v internaci v Caricinu, pozdějším Stalingradu a nyní Volgogradu. V roce 1917 uprchl. Ukrajincům se na rozdíl od Čechů nepodařilo po skončení války založit svůj nezávislý stát. Země zůstala po mnoha bojích a převratech rozdělená. Střední a východní část obsadili ruští bolševici, západ Polsko a malá území připadla Rumunsku a Československu. Konovalec patřil k těm, kteří se touto situací nesmířili. V červenci roku 1920 založil organizaci, která si dala za cíl ozbrojeným bojem sjednotit všechny Ukrajince v jednom státě. Se skupení s názvem Ukrajinská vojenská organizace UVO vzniklo na tajném zasedání v Praze, což přispělo k rostoucímu napětí mezi Polskem a Československem. Varšava totiž Konovalce považovala za teroristu. Zvláště poté, co se o rok později jeden ze členů UVO pokusil zastřelit vrchního velitele polské armády maršála Josefa Pilsudského. Konovalec opakovaně pobýval v Československu a jednal tam s dalšími ukrajinskými exulanty. Ukrajinci ale tehdy pracovali v utajení a hluboké konspiraci. Konovalcovo přebývání v Praze je opředeno nejasnostmi. Lze se setkat s tvrzením o jeho údajném setkání s prezidentem Masarykem. Protokoly návštěv hradní kanceláře za inkriminované období to však nepotvrzují. Jisté je, že Praha i její příměstské části sehrávaly v aktivitách ukrajinské konspirace podstatnou roli. Československo se objevuje v výčtu míst Konovalcova dlouhodobějšího pobytu, napsal po zpracování historických pramenů ukrajinista David Svoboda. Vůdce UVO ale ve 20. a 30. letech měnil místa pobytu několikrát, a to proto, aby unikl polským nebo sovětským atentátníkům. Žil také v Berlíně, Vídni, Ženevě a Římě. Ačkoliv nechoval sympatie k německé nacionalistické ideologii a Adolfu Hitlerovi, doufal, že Německo by mohlo pomoci Ukrajině získat nezávislost. V jeho deníku z roku 1937 je zápis, podle kterého očekával dříve či později německo-italský útok na Sovětský svaz a porážku Stalina. Pokud se Hitler nechystá zešílet se svým imperialismem velkého Německa, bude mít Ukrajina autonomii a své vojsko, napsal tehdy. Bomba v bomboniéře. Josef Stalin ale ukrajinské exilové hnutí odporu pokládal za nebezpečné a rozhodl se Konovalce odstranit. Poslal za ním agenta svojí rozvědky Pavla Sudoplatova, jehož otec byl Ukrajinec a matka Ruska. Sudoplatov vystupoval jako ukrajinský vlastenec, který uprchl ze Sovětského svazu a podařilo se mu získat Konovalcovu důvěru. Dne 23. května 1938 se oba muži setkali v restauraci v nizozemském Rotterdamu. Sudoplatov předal Konovalcovi bomboniéru, ve které ukryl výbušninu. Explodovala za půl hodiny. Vůdce ukrajinského exilového hnutí za nezávislost byl na místě mrtvý. Pochovali ho v Rotterdamu, kde v zemi spočíval 87 let. Jeho ostatky převzali krátce poté, co se z Lucemburska vrátila také rakev s jeho nástupcem Andrijem Melnikem, který zemřel v roce 1964. V cizině ještě zůstávají ostatky 2 mužů, o jejichž navrácení se mluví. Vůdce ukrajinské povstalecké armády UPA Stepan Bandera je pochován v Mnichově, kde ho v roce 1959 zastřelil před jeho bytem sovětský agent. V rumunském městě Galati se nachází hrob Ivana Mazepy, ukrajinského kozáckého vůdce, který se v roce 1709 chtěl vymanit ze závislosti na Rusku. Ukrajinského kozáckého vůdce, to vůbec neexistovalo. A spojil se ve válce proti němu se Švédskem. V bitvě u Poltavy však zvítězili Rusové, což znamenalo následující mnohaleté připoutání velké části Ukrajiny k Rusku. Tak, to zní dobře, veď?
1: No, to je výborný, jako zejména ten patos, s kterým je to napsaný na tom začátku, jak se vyjadřujou o tom Ukrajinci.
0: Kdo to vlastně byl?
1: To je výborný.
0: Jo? Kdo to vlastně
1: byl? Kdo to
0: byl?
1: Napsal?
0: No, to bylo na Seznamu zprávy. Tady píše, ale ten dotyčnej. Nechápu, jak mohou česká média bez zásadního kontextu psát o Jevhenu Konovalcovi jako o ukrajinském hrdinovi. Mluvíme o vůdci radikálního nacionalistického hnutí, které používalo politické násilí, atentáty a teror jako nástroj svého boje. O člověku s antisemitskými postoji a vazbami na německé nacionalistické a později nacistické struktury. Historii nelze přepisovat podle toho, kdo je právě náš spojenec a kdo nepřítel. Buď budeme měřit všem stejným metrem, nebo se z novinařiny stává propaganda. Pokud někdo organizoval politické násilí a stál v čele hnutí, které se k teroru hlásilo, pak bych očekávala především kritický historický kontext, ne romantický titulek o hrdinovi, který se vrátil domů. Seznam Žumpa se opět předvedla. No jo, nové dějiny, noví hrdinové.
1: Seznam Žumpa se opět předvedl.
0: Brzy budu psát, jak se Hitlerovi ostatky vrátili zpátky do bunkru. To je strašný, hele. Jak jednoduché.
1: Ježišmarja, ještě přijde jednou, že z Argentiny převezli zpátky do Německa. No, to víš, že jo.
0: No. Tak.
1: Já, ale vypadáváš mi, člověče.
0: Prosím tě. To není možný.
1: No, jako chvílema seš tak jako slyšet jako ze sudu.
0: Zkusíme si pustit ještě, kolik máme. No, přetáhneme, protože jsme začali pozdě. Tak, se vám to tady načte. To je, víc, překrucování dějin. To se jako na ty věci začne pohlížet úplně jinak najednou. Najednou se objevují hrdinové z hlouby z roku 1700 a něco.
1: Z roku 17.
0: Nebyl to ten, co objevil Ameriku, ten Ukrajinec.
1: Jo.
0: No jo.
1: Jen taky. To je taky dobrá storka.
0: Nakonec zjistíme, že Marie Curie taky byla jako Ukrajinka v podstatě.
1: No tak to zase ne, jako jo. Tak s tou já nějaký zkušenosti mám.
0: Čas. Nech bejt.
1: Nech bejt, no.
0: Nech bejt.
1: To já něco vím trošku.
0: To víš, jo. No tak... ale ono... Nikdy nevíš, jak to ve skutečnosti přesně bylo. Když mohl Ukrajinec objevit Ameriku...
1: Jako prostě... Tak jako Marie Curie mohla být Ukrajinka, jo.
0: Jasně. No, vem si, že kdyby Ukrajinec neobjevil Ameriku, tak by následně Amerika nemohla, Bidenova Amerika nemohla financovat ty všechny věci.
1: No jasně, tak ještě, že ji objevil.
0: No ještě, že ji objevil, přesně tak. Kdyby ji neobjevil, no tak by to nemohlo nastat.
1: On by ji objevil někdo jiný.
0: No, ještě to kousek. Tak, jsi připravená?
1: Já se snažím.
0: Tak já tady se snažím jako být ten, kdo řídí akci, ale moc se mi to nedaří.
1: Tak jako na rovinu, já tak tenhle pocit úplně znám. Já se posledních asi
0: To
1: třech,
0: prostě
1: čtyřech dnech taky snažím, že to řídím, jo,
0: vezmeš tu
1: ale
0: ručičku,
1: řídilo
0: vezmeš
1: to jako
0: takovou,
1: mě.
0: no, vezmeš ten kurzor, tu ručičku, rozumíš, jo? A
1: A
0: snažíš
1: ono
0: se,
1: nic.
0: no a on tě to vůbec neposlouchá. A ten stream si dělá jako co chce úplně. No, on si tady mluví, když já nechci, aby mluvil. Pak nemluví, když chci, aby mluvil.
1: A
0: Ale
1: to já tady do toho ještě posílám do postele své dítě.
0: tak mně už se to povedlo. Liška už
1: Jde,
0: spinká.
1: seš dobré.
0: No, tak to musíš zvládat, ne? Jako matka.
1: No
0: Víš, na
1: jasně,
0: co
1: za
0: máš dvě
1: 4,5
0: ruce?
1: hodiny vstáváme, víš.
0: Víš, na co máš dvě ruce, ne?
1: Cože?
0: Víš, na co, jako matka, víš, na co máš dvě ruce, ne?
1: Co zprava zleva. Nevím, tak to se ti přiznám, že nevím,
0: Ne,
1: jako.
0: tak jednou rukou vaříš a druhou rukou prostě
1: Jo, tak
0: organizuješ.
1: to jsem dneska tak vypadala, no.
0: Tak.
1: Ne, ale
0: Vypadá
1: já se
0: to.
1: právě tady ho snažím velmi už zahnat do postele, protože za 4,5 hodiny ho budu znova budit,
0: No, bude
1: víš,
0: spát
1: takže
0: v
1: jako.
0: autě, v klidu. Tak jdeme na to.
3: Prostor pro reakci. Pane Reichle, zaznívá tady silná kritika národní tragédie. Hospodní států se nedaří. Prosím, reakci.
4: No, já s ní souhlasím, ale to je přece vizitka té předchozí vlády. Já jsem nečekal takovouhle drtivou sebekritiku od
5: Tak to
4: pana
5: ani
4: Hamla.
5: náhodou, pane kolego,
4: Znovu,
5: to je váš
4: prosím, prosím
5: rozpočet.
4: vás, nechte mě domluvit. Já jsem do toho taky neskákal a věřte mi, že to bylo strašidelné to poslouchat. Prostě zvýšit to, že se to zvýšilo z 0,5 na 5%, to je přece jejich vizitka. To se nestalo ze dne na den, to je jednoznačné. To, že tady zadlužili tuhle republiku o 1 200 000 000, to je jejich vizitka. To, že byli poslední vládou, který dostali HDP České republiky na předcovidovou úroveň v celé Evropě, vy jste byli nejhorší, to je vaše vizitka. Ta kumulovaná inflace 36,49% za vaší vlády. Vidíte nárůst platů státních zaměstnanců 22,81%, vy jste jim sebrali 15% z jejich platů. A to je prostě neustále dokola, vy byste pořád jenom škrtali lidem a my jsme tady prostě z jiného důvodu. Tady v této zemi za vaší vlády banky navýšily svoje zisky o stovky procent, zbrojaři o tisíce procent a lidé přišli o 15% a my tenhle trend prostě zvrátíme a teprve potom samozřejmě logicky, protože ta ekonomika nějakou dobu má setrvačnost, tak začneme konsolidovat i ten státní rozpočet. Ale my už škrtat lidem peníze nebudeme jako vy.
0: To je totiž konečně už do nich začali šít, protože i Pávek podepsal rozpočty, který neměli ani hlavu, ani patu. Tam to nevadilo. A tady vrátil rozpočet, že je velký schodek, jo. Přitom
1: To
0: ten
1: víš,
0: rozpočet
1: to byla
0: vyšel,
1: ruka ručku.
0: přitom ten rozpočet Ten rozpočet navrhla předchozí vláda. Pochopitelně
1: No
0: lhali,
1: jasně.
0: takže oni by je měli pozavírat za ten rozpočet. A ne, aby oni tady, to je ten mladý Husák, nebo jak se jmenuje, ten debil, TOP 09, nový předseda. To je magor, hele. On jinak vypadá trochu jako Fiala, už to jako člověka dráždí, ale jeho názory a jeho přiblblí výlevy lží, no to je hnus, hele. Oni vůbec nejsou schopni vzít odpovědnost za to, že zprasili rozpočet neskutečným způsobem, že porušili zákon o rozpočtových věcech, o rozpočtové politice, že připravili obrovský díry v tom rozpočtu, nekrytý ničím, že nesplnili de facto to, co měli splnit vůči NATO. Je třeba zajímavý, že my máme ten rozpočet na výdaje, jo? To je 400% už oproti, dejme tomu, stavu před 5 lety, jo?
1: To je ve velkém teda.
0: Kde na to máme vzít, jako. A tak dále, tak dále. Hmm. Takže oni vyrozpočtovali něco, tady ta vláda v podstatě jenom, když to sečetla, to, co oni vyrozpočtovali, tak jenom holý sečtení znamenalo prostě nějakých 340 miliard schodku. Jo. A to tam ještě nebyly vykrytý, to tam nebyly vykrytý ty chybějící peníze. Takže oni prostě se chovají, jak kdyby ztratili paměť. Jo. A do toho chtějí ještě válčit.
1: Jasně, oni si to nepamatujou, že to... A ještě chtějí válčit, ano. No. Ano. Jo, to je v pořádku.
0: Ať byla trošku ta šíleně smutná princezna taková trošku tendenční k tomu 68. že jo? Tak ale jedna věc tam byla krásná. Když chtěli válčit generálové, tak je prostě dali do toho zápasnického ringu s tím bahnem, s nadlavým.
1: Ano.
0: Tam ať se předvádějí. Jo? Tam můžou až do aleluja. No jo, my jsme zapomněli člověče pozdravit do Egypta.
1: Ajaj, to jsme zapomněli. My jsme zapomněli, že nás poslouchají až v dávném Egyptě, ano.
0: Ne, nezapomněli.
1: To máš pravdu.
0: Ne, nezapomněli, ty jsi říkala mimo éter, a proč bychom je zdravili, jako?
1: Co kecáš, to si ale teda fakt vymýšlíš.
0: Jsi říkala, ještě... oni se tam válejí u moře a my je budeme zdravit, no. Nebo co?
1: No to se teda jako neválej, oni odpočívají. Ale mají to tam krásný. Jsem zásobena několika desítkami fotek a musím říct, že teda tiše závidím, řeknu to klidně do éteru.
0: Já to zásobování mám skromnější, pravda. Jsem těch fotek viděl jenom pár. Asi nejsem v pozici jako ty, že jo, ale musím říct, jako, že...
1: Já ti nějaký pošlu, ale počkej, ono to je jinak. Budou tě téct sliny, protože to je jenom o jídle.
0: Aha, tak to já dostávám asi jiný fotky. No, tak jasně, že se válej jako u moře, když odpočíváš, tak nechodíš, jo, nebo nemáš lopatu a neházíš tam písek, aby si odpočinula u moře na čerstvém vzduchu.
1: Ne, to ne.
0: Samozřejmě se válíš, odpočíváš, plyneš tak tím časem a tou dobou, že prostě, no. No tak je to hezký, když je teplo, je hezký, když tam šplouchá to moře. Ale člověče, Egypt má jednu z největších armád, víš o tom? Má asi 630 tisíc, asi 630 tisíc vojáků mají. Normálně.
1: Asi jsem to nikdy ani neskoumala, jakou má Egypt armádu, vidíš?
0: No, nějaký přehled jsem takový viděl. Nestáli si kluci z Egypta zrovna špatně, teda musím říct.
1: Hmm.
0: No.
1: Na bývalou kolonii, viď? Jako, tak jako se z toho rozmohli, jo?
0: Jo, tak to víš. Oni tam mají všechno v té azbuce většinou. Víš proč?
1: Když to je tak, nevím, to nevím, proč.
0: Tam mají ten průplav, ne?
1: No to jo, to tam mají ten průplav, no.
0: No, a kdo ho dostavěl? Sovětský svaz ho dostavěl.
1: Tak to jo.
0: Tam je dokonce nějaká úmluva. Teď nevím, či je si 50 nebo 100 let.
1: Aha, až takhle, jo.
0: No, že tam Rusové budou mít jako docela nějaký velký výhody. Turismus a tak.
1: Já se přiznám, že nějak tak jako delší dobu už jsem se o Egyptu úplně nezajímala, protože nějak kdysi věc dávno jsme tam párkrát trávili, to ještě bylo Danda hodně malej Vánoce. A nebylo to úplně jakoby pro mě takový jako jedno z příjemných období, takže jsem asi tuto zemi tak nějak jako vypustila.
0: Máš spojenou jako... s nepříjemným úsekem svého života. Každej, koho tam chytli ty?
1: Jo.
0: Jo? Démoni, víš? Co ti způsobí jako velký křeče v žaludku a tak? Tak se jim to taky zrovna pak nelíbí, no. Já si teda pamatuju, a tak teda zdravíme do Egypta, hezky se tam užíváte.
1: Máváme. Máváme.
0: Já si teda pamatuju, že jednou jsem vzal jednu svoji přítelkyni tenkrát do Egypta. To jsme šli takové, jak stodola to vypadalo. Bylo to jako restaurace, kde si zdala nějaký čaj nebo nějaký kafe, jako takový to jejich, jo. A šíšu. Mm-hmm. A šíšu. Takže vyloženě huličské doupě.
1: Huličské doupě, ano.
0: No, tak dali jsme jednu šíšu a jí to zachutnalo, tak jsme dali druhou šíšu. No a se tam jako docela z toho zpumprlikovala. Ten Egypt je nebezpečná zóna. To není jen tak. A navíc tam mají ty, víš co, to žuž, jak to říkalo, že tam mají to žužu.
1: Prostě
0: jak to říkala v tom od jezera hrochů.
1: To je
0: víš co?
1: Co tam mají?
0: To kouzlo,
1: no,
0: ne?
1: No nevím. Cože?
0: To kouzlo, jak říkala, těch šamanů. Teď mi to vypadlo, jak mi na to říkala.
1: No, tak teď jako jsem vedle asi jak ta jedla.
0: Ty jsi neviděla film Doktor od jezera hrochů?
1: Ne, neviděla. No, nebo možná viděla, ale...
0: On se tam bál někdy, letět, že jo? Tak ty svý sestry se ptal, jako, co to, ona mu vyprávala o té Africe, jako co si vyčetla v té encyklopedii, no, nebo Wikipedii, nevím, kdo to četla. A pak, že tam mají to žužo, nebo to kouzlo těch šamanů, že to zabije na dálku. No, proč ne?
1: Jejde.
0: Ono vůbec africký šamani jsou schopní naprogramovat kde co? Třeba i krvavý kameny. Bys viděla.
1: Mm-hmm. Ty jo. To bych radši u toho nechtěla být.
0: Jo, budeme muset končit, děvče zlaté. Máme tak akorát.
1: Jo. Myslíš si, že nám čas oponou trhl? No jo, asi jo.
0: Co?
1: Baterky vydržely, spojení vydrželo, počasí se nám zlepšuje, deště nehrozí, teda jenom malé, velké, určitě ne. No tak tak, no. Takže se asi půjdeme rozloučit?
0: Pojď na to.
1: No tak jo, přátelé, tak vstupujeme, nebo už jsme vstoupili do posledního týdne prázdnin. Do posledního týdne pro
0: děti.
1: Nebuď
0: depresivní.
1: Volného. No jo, no. Co se dá dělat?
0: Za ty děti.
1: U nás je to tady taky depresivní, no. To víš, no.
0: Eliška odpočítává, cítit, jako. Kolikrát se ještě vyspí, než půjde do té školy. A
1: jinak... A Tomík odpočítává, kolikrát se vyspí, než půjde do té školy.
0: No, to, já jsem jí to říkal. Ještě budeš ráda odpočítávat každý den prázdním, počkej.
1: Jo.
0: Ne, tak je to to prvotní nadšení.
1: Třeba
0: no,
1: to bude v pohodě. No tak jo, přátelé, mějte se moc krásně, přeji vám krásné letní dny, užívejte si volna, pokud ještě někdo máte. Já si užiju ještě pár posledních dní volna. Dneska úspěšně zakončený DPHčka, tak můžeme odjet. Mějte se krásně, loučím se s vámi se všemi, přeju krásnou dobrou noc a loučím se i s tebou, Petře.
0: Ano, děkuji. Já ti děkuji za tvůj účast, děkuji všem, co jste nás poslouchali právě teď a i vám všem, kteří nás budete poslouchat ze záznamu z archivu. Doufám, že se vám přinesly nové informace, které vám trošku rozšířily pojem o tom, co se zhruba takové ve světě děje a co se odehrává. Nezapomeňte, že přelom srpen září je velice významný, protože se mají dít velké události světového formátu, takže držme se, bude to velká jízda, držme si klobouky, protože to bude veliký. To je všechno. Pro dnešek se s vámi teď společně s Míšou od mikrofonu loučí a zase brzy naslyšenou se s vámi těší, jak jinak než Petr Václav. Mám prostě od pámy.

třaskavých témat je na konci předposledního prázdninového víkendu sice mnoho, ale na tomto místě může dominovat jediné – příčovy. Po 8. se totiž v sobotu na zahradě místního zámečku sešli nepodvolení vlastenci. Jednak aby vyslechli názory několika zajímavých osobností na aktuální témata, především však, aby se potkali. V tom je příčovská myšlenka vskutku unikátní. Letos však byla proti minulým ročníkům zvláštní ještě něčím dalším. V předchozích letech šlo vždycky o vyjádření vzdoru proti šíleným poměrům v naší zemi, reprezentovaným vládami, vůči kterým stála většina přítomných v zásadní opozici, ať už to byla druhá Babišova vláda se socialisty podpořená komunisty z roku 18 až 21, na kterou přišla povinnost vyrovnat se ale dosti hrůzostrašným způsobem s covidovou pandemií. Nebo následná fialová pětikolka, která nedlouho po svém vzniku označila nepodvolené vlastence za dezoláty. Dostali od ní ještě mnoho dalších nálepek, obvykle něco ve smyslu agenti Kremlu v různých variantách. Proč? No to proto, že usilovali o mír a tudíž odmítali českou účast ve válce Západu proti Rusku na Ukrajině. Ta sice fakticky začala krvavým státním převratem v Kyjevě, placeným a režírovaným Washingtonem a Bruselem už v roce 2014. Ale naplno se rozvinula až od února 2022, když Moskva začala svou speciální vojenskou operaci. V té době bylo dezolátní říci, že jejím smyslem bylo nejen odvrátit genocidní masakr vzbouřeného ruskojazyčného obyvatelstva v Donbasu a v Luhansku, které banderovský puč prostě odmítlo akceptovat. Nebo se vůbec zmínit, že Vladimír Putin dal současně jednoznačně najevo, že nepřipustí, aby junta vtáhla Ukrajinu do NATO a umožnila tak dlouho plánované napadení Ruska z jeho nechráněného jižního podbřišku. Jenže povolební výškrab všech těch straniček podřízených Bruselu, který utvořil novou antibabišovskou koalici, na to okamžitě naskočil. Petr Fiala mystifikačně prohlásil, jsme ve válce, a spustil hrůzovládu, včetně protiústavního útoku na svobodná média. Kromě jiného to byl on, kdo vypnul i protiproud. Ne všichni ale podlehli mediální propagandistické válečné masáži, která tu vědomou, a v tomto případě to platí, dezinformaci ochotně opakovala. Odpovědí byly spontánní masové demonstrace nepodvolených, kteří se z části sformovali již během Babišovy covidové a vakcinační tyranie. No, fialovci se jim ale jen vysmívali. Stali se jedněmi z nejdivočejších válečných štváčů v bruselském vězení národů. Naprosto nesmyslně útočili na Rusko nejen verbálně, ale především hrnuli 100 miliardy korun z našich daní do Kyjeva v podobě zbraní i špinavých, skutečně špinavých peněz a brali z toho naspátek svůj díl. Vzpomeňme vys Fialova kampelička, ty podivné sbírky na drony a rakety a tak dále a tak dále. Agresivita dosáhla takových stupňů, že nás Moskva zařadila hned za Bidenovými Spojenými státy na druhé místo nepřátel. Chybělo prostě málo, aby naše zemi skutečně vtáhli do konfliktu, který by měl bez pochyby jaderný vrchol. Ano, v takto dramatických situacích jsme se opakovaně scházeli v příčovech. Vzpomínáte? Tehdy, vlastně až do loňska, se vlastenecká setkání nepodvolených v malé středočeské obci podobala bezmála neformálnímu ustanovení
hnutí odporu. Proto byla tak často prošpikována těmi podivnými postavami, které nikdo z přítomných neznal. Tedy, kromě zaměstnanců,

Byl zámek s velkou částí obce od elektřiny. Proč celé to relativně nedávné pozadí letošního ročníku připomínat? No, kvůli chorobě specifické amnézie, kterou trpí značná část naší veřejnosti, žel mnohé nepodvolené nevyjímaje. Prostě řečeno, tryskově zapomínáme. Před pouhým rokem se blížily volby a mnozí z nás se třásli z jejich možného výsledku. Mnohokrát jsem musel ujišťovat skeptiky, že předvolební průzkumy jsou stejně cinknuté jako všechna s agenturami spolupracující korporátní média s těmi takzvaně veřejnoprávními, pochopitelně v čele. I když jsem si sám nebyl jist, jak to celé dopadne. A v mnohém jsem se mýlil, zvláště pokud jde o motoristy, což mi jejich příznivci a voliči stále právem připomínají. Jenže ono to skutečně tentokrát nebylo jednoduché odhadnout. Na politické scéně probíhal dosud nevídaný proces. SPD odvážně integrovala vedoucí postavy pro a už předtím Trikolory. A hlavně zde bylo stačilo oné talentované Kateřiny Konečné. Jenže stačilo, aby hnutí zahrnující řadu dalších malých uskupení někdo, zřejmě z její vlastní strany, propašoval do zbytečně podrobného volebního programu příslovečných několik vět, takové té opravdové záškodnické bomby, a volební havárie byla skoro jistá. Především mnozí levicově ladění křesťané byli zděšeni. No a změnili své volební rozhodnutí. Žel často pro nesouměřitelně nebezpečnější bruselské a válečnické lidovce. A tak stačilo, havarovalo. Scházelo mu málo, aby se dostalo do sněmovny. Přesně to, co Konečné kolegové svým podminováním úspěšné političky zamýšleli. Jenže naštěstí i tak to nakonec, abych tak řekl, stačilo, aby se mohla konstituovat vláda ANO, SPD a motoristů. A to předznamenalo zcela novou neznámou atmosféru, v níž se odehrávalo letošní příčovské setkání. Jinými slovy, neuvěřitelné se opět stalo skutečností. Ano, tak to říkal zvěčnělý Bohumil Hrabal. A opravdu, z pódia dosud téměř podzemní akce ještě v loni zvukově bombardovaného teroristy Oganesjanovci promluvil třetí nejvyšší ústavní činitel, předseda Poslanecké sněmovny. Řekněme popravdě, že Tomio Okamura patřil v minulosti k častým účastníkům tohoto vlasteneckého setkání, ale vždy v pozici mainstreamem skandalizovaného a v lepším případě jen nechutně zesměšňovaného šéfa takzvané extremistické pravice, což je sice v obou částech toho spojení absurdní nesmysl, leč právě tak jsou častování vůdci vlasteneckých a protirežimních stran v Evropě. Protirežimních, pokud existující, dosud převažující, Bruselem podporované či přímo dosazované takzvané liberálně demokratické režimy, označujeme pravdivě za totalitní. Nyní Okamura nejen promluvil z tribuny, ale především se pak vydal mezi přítomné a neustále se kolem něj srocovaly hloučky diskutujících. A nešlo o žádné mazání medu kolem úst. Takový podvolení nejsou. Ostatně také jsme se ho na něco konfliktního zeptali, což účastníci pravidelné pondělní porady tvrdého jádra nepodvolených budou mít možnost vidět zítra v naší příčovské reportáži vedle mnoha dalších rozhovorů s přítomnými. Zmíním ale jeden detail. Domnívám se rovněž charakteristický. Právě proto byla řeč také o té ztrátě paměti. Po naší poradě mě oslovili dva mladí lidé s letáky a tričkem,
s nápisem Česká republika.

Amerika na prvním místě. Takže asi většina hned ví, o co šlo. Drobná dívenka s vysloveně upřímnýma očima se mě ptala, jestli si myslím, že protesty proti vládě stále mají smysl. Co jsem jí odpověděl, v reportáži nenajdete, protože to bylo ve chvíli, kdy kolegové naše kamery a mikrofony už balili. Ale nepovím to ani teď, protože to je téma, které rozhodně potřebuje docela delší výklad, takže si jej nechám na poradu naší. Obecně řečeno, šlo o pozvání na chystanou říjnovou demonstraci organizovanou Vladislavem Vrabelem. Zatím stačí asi konstatovat, že pan Vrabel se do Příčov osobně přijít neodhodlal. Což je velká škoda, protože takto mám k dispozici pouze jeho letáky s docela sporným obsahem. Nevím, z jaké dálavy nám to přes ty sympatické mlaďochy vzkazoval. Neukázal se ani jeho přítel po boku Miroslav Sládek, který naposledy vystoupil veřejně v Brně, když protestoval proti protestům vlastenců vůči sjezdu sudeťáckého landsmanšaftu. Jen se mi přitom tak myslí mihlo, jestli své protestní shromáždění nespojí tentokrát s nepochybně již intenzivně připravovanými a dobře zaplacenými demonstracemi chvilkařů proti chystanému zákonu o změně poplatků ČT a ČRO. Mimochodem i na to jsem se šéfa ze sněmovny zeptal a uvidíte to v té reportáži, ale to opravdu uvádím jen jako detail, byť rovněž charakteristický. Protože letošní Příčovy byly jinak spíše optimistické. Soudím tak i s odpovědí na otázku, kterou jsem si jako anketní z části vypůjčil ze slavné balónové scény West Pocket Revue, Voskovce a Wericha, kteří si ji vypůjčili z úvodu Verneova Tajuplného ostrova. Zní, stoupáme nebo klesáme? Řeknu rovnou, že její sugestivní pokračování, které zní, my přímo padáme, pane inženýre, jsem v odpovědích nezaslechl ani jednou. Před rokem by to bylo určitě jinak. Ale končím tím, čím jsem měl asi začít. Hlubokým zážitkem z bohoslužby v půvabně zrekonstruované zámecké kapličce, která celému setkání předcházela a uvozovala jej. Mimochodem o zámku a jeho pohnuté historii, včetně této nádherné dnes zrekonstruované kapličky, si můžete přečíst v naší akademii. I tam při té bohoslužbě zazněla slova, která běžně neznějí. Taková, no prostě příčovská. Ostatně něco z toho jsme do naší reportáže rovněž zachytili. Ale tajemný transcendentní okamžik, při kterém ze zatažené oblohy okny do kaple náhle vpadla záře slunce, ten je naprosto naplno nepřenosný. No a ostatně jako celý ten podivuhodný den na tamním tajuplném ostrově, ten požehnaný.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle nám tentokrát nepřejí Toulovi, ani se tady vlastně je nevidím na chatu. Jestli se nepletu, neviděl jsem je ani v Příčovech, takže nevím, co s Toulovými je. Snad se nic neděje, třeba jsou jenom někde na dovolené, ale tentokrát nám pokoj a mír popřál mě Jirka z Ostravy, velmi intenzivně píšící, dokonce tak, že potom si tady Jiří Papu konstatoval dobrý pozdrav na úvod. Už jsem myslel, že pan Hájek přejmenuje nedělní pořad na jaké názory mají Toulovi. Ne, tak to nebyl Jiří, to nebyl pan Toula tentokrát, to byl Jirka z Ostravy. Jeho otázky na 21. srpen tady nebudu teď odpovídat, protože tam na ně mám už připravený jeden docela perfektně zajímavý napsaný dopis. Takže Jirko, určitě budete spokojen, až se k tomu dostanem, k tomuto dopisu. Takže já to trošičku jenom posunu. A tady máme od Karla Urbana. Dobrý den, pane Hájku. Vrabel pořádá demonstraci proti vládě za Rakušana. Je to druhá strana milionu chvilek. Vrabel dělá už roky pro Rakušana a ten chce být premiér. Teď mezi Libtardy vede. Pokud by se milionu chvilek a Vrabelovi povedlo schodit vládu, máme premiéra Rakušana a to je děsivá představa. Vždyť dneska už to musí každý vidět. Oni už hrají vabank. Já snad k tomu poznamenám, že také tam mám na to dopis, ale hlavně jde vlastně o to, co bylo v tom mém článku včerejším, na který jste mnozí opravdu zajímavě reagovali. Kde jsem říkal, že si nechám na té party, co jsem těm mlaďochům kolem toho té propagace Vrabelovy demonstrace odpověděl. Ano, řeknu to, ale až za chvíli, až se dostanu k tomu dopisu, protože myslím, že ty dopisy jsou dobré v tom, že uvozují celý ten problém v takové souvislosti, myslím, ve které mnozí z nás o tom uvažují. Čili jestli mohu nereagovat hned teď tady, Toulovi se zatoulali, rapid fire, také první rok, kdy na sraz podvratných živlů dorazil vládní limuzína s ústavním činitelem, takže se buď alternativa blížila establishmentu, nebo se establishment blížil k alternativě, to nemu nerozumím. Ale asi se to možná týká opět pana Vrabela, tak já myslím, že se k tomu dostaneme rovnou teď v těch dopisech. Pojďme na to. No. Budeme se asi věnovat z větší části reakcí na Příčovy a na spoustu otázek, které tím jsou spojené a které tam, či i v těch, kteří tam nebyli, docela zajímavě vznikly. Budu se muset napít, jsem nerozmluvený zase. A náš čajík je skvělý. Vážený pane Hájku, o Příčovech mi asi nesluší psát, protože mi zdravotní stav nedovolil je procítit a prožít. Nicméně se tohoto vlasteneckého shledání zúčastnili moji přátelé, byli tam poprvé a byli nadšeni. Já vím, o koho jde. Večer jsem sledovala záznam na YouTube, poté se zamyslela nad vaším shrnutím v působivém článku na Protiproudu a těším se na dnešní živou debatu o tajuplném ostrově. Tak jsem ho tam v tom článku trošku pointoval. Zaujalo mě, že se korporátní média odkopala, sama se usvědčila z velké lži.
že jsou, pardon. Vidíte to. Mám se rozmluvit předtím, samozřejmě, ale já nejsem profík, že? Že jsou nestranná a objektivní, lepší důkaz neexistuje, když neodvysílala ani zmínku o tomto vlasteneckém setkání několika stovek, možná tisícovky lidí a stovek tisíců sympatizantů a stovkami tisíců sympatizantů s otevřenou myslí naladěných na stejnou vlnu, kteří nepotřebují číst projevy z papíru. Jen den předtím korporátní média odvysílala přehlídku farizejství, pokrytectví a průhledných desetiletí omílaných dogmat a frází o okupaci Sovětským svazem. Zvlášť nechutně v tomto kontextu zněla slova školeného rozvědčíka Pávka. Myslím si, že naprosto pregnantně toto výročí vystihl Ivan Hofmann slovy: v roce 1968 museli přijet tanky. Dnes kolaborují i bez nich. To myslím bych teda také podepsal. Shrnuto a podtrženo, tento víkend ukázal veliký mozkový trust a inteligenční převahu lidí s vlasteneckým cítěním oproti bezubé falešné opozici, a to navzdory haldám špinavých peněz zbrojařů a jejich lobbystů, našeptávačů a kolaborantů. Naplnilo mě to optimismem, že máme naději jako lidé, jako národ, ještě vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní k dění kolem nás. Navzdory tomu, že ta cesta nebude lehká. Příčovy už ji prošlapali svým jedinečným způsobem se srdečným pozdravem Zora D. Zoro, moc za to děkuji. Jo, počkejte, vy tady máte ještě dodatek. Normálně bych ho nečet, ale mám k němu takovou poznámku. A pak se vrátím k vašemu dopisu. Milý pane Hájku, děkuji za milé hodnocení. Já jsem nechal Zoru pozdravovat těm jejími přáteli, skvělými lidmi. Při setkání s mými přáteli oplatím podobnou mincí. Podle nich vypadáte skvěle a daleko mladší než na obrazovce. Píše Zora. Moc děkuji za tato jistě pro každého příjemná slova, ale u mě je to trošku jinak. Já myslím, že člověk má vypadat vždycky tak, jak je. A jeden z lidí, kteří se tam zúčastnili nakonec té naší malé tea party v Příčovech, který tam byl poprvé, tak mě říkal, jste to vy, že jo, já jsem si nebyl jist jako z té fotky, co máte naproti proudu, a má asi pravdu, ta už je asi 2-3 roky stará. Mezitím jsem těžce sešel, samozřejmě věk a intenzivní práce činí své, takže já jsem se rozhodl, že tam musíme ty fotky aktualizovat. Opravdu je aktualizuji, ale za ta slova kdo by nebyl rád. Takže zpátky k tomu, co říkáte. Já si myslím, že vy říkáte, že jste sledovala ten záznam na YouTube a pak to shrnutí v tom mém článku. Ono, já dopředu řeknu, že my jsme tam živě natáčeli a po skončení naší porady dnešní tam pustíme takový, řekněme, prvních 20 minut z toho, co jsme my natočili, rozhovory, které jsme točili, včetně s Tomiem Okamurou a tak dále. Ale nebude to všechno, protože celé to potom, včetně té tamní tea party, nezlobte se, koho to rozčiluje, toto anglické sousloví, čili naší porady tam na místě, to všechno dáme ven zítra. Ale to jenom dopředu, takže to k tomu vašemu sledování. Já myslím, že to, že se to opravdu neobjevilo vůbec nikde v žádných médiích korporátních, je moc dobře.
protože oni by to nepochybně každým slovem znehodnocovali, mystifikovali a dezinformovali. A ono je to, co se tam odehrávalo, a vlastně každý rok odehrává, ale letos docela zvláštně, je tak cenné a docela neopakovatelné, že nechat si to kazit nějakými úšklepky těch zaplacených, skorumpovaných lidí a lidiček v těch bohatých miliardářských médiích, to není žádná škoda. Důkaz o tom, že jsou naprosto lživá a neobjektivní, těch důkazů už nepotřebujeme, já myslím, moc ani podávat. Vy se znovu vracíte k tomu 21. srpnu, co se odehrálo hlavně v Praze na to výročí. Zmiňujete pár rozvědčíka Pávka a já bych si to přesto ještě nechal do toho jednoho dopisu, protože ten tam z toho vyňal, to je takový citát z jednoho Suchého ze Šlitrem. Vyjmul jednu zajímavou charakteristiku, jednu zajímavou věc, které bych si normálně asi nevšiml, a tam je dobré o tom možná podebatovat. Takže mně se líbí ten závěr, že to shrnuto a podtrženo, co ukázal tento víkend, naplnilo mě to optimismem, že máme jako lidé, jako národ ještě čas vybalancovat chybnou a špatnou trajektorii našeho státu, když nebudeme lhostejní k dění kolem nás. Já bych řekl, Zoro, že z těch, kdo se účastní porady, kromě několika trolů, kteří tam nepochybně zase budou, protože ta biska potřebuje za něco ty peníze utrácet, i když už je utrácí poněkud opatrněji, protože Koudelka bude končit v jejím čele, také se ukáže, co ta vláda, respektive Andrej Babiš, je zač a podle toho, koho jmenuje novým šéfem BIS tajných policistů. Uvidíme. Tak já bych řekl, že máme jít dál. Pojďme dál. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Jel jsem už v pátek vlakem a autobusy z Nového Jičína. To jste uchvatnej. Stanislave G. My jsme se tam, myslím, o tom i bavili. Ubytování jsem dostal na poslední chvíli až na slapech, ale nevadí. Byl jsem v Příčovech poprvé a příští rok budu chytřejší. Na poradě v kroužku jsem byl také. Ano, bavili jsme se tam. A jsem moc rád, že jsme se viděli. Se všemi. Bylo to uchvatné, ta setkání a povídání. To, co bude následovat po naší poradě, ten sestřih, něco z toho ukáže, ale opravdu ono jsou to věci mnohde těžko přenosné. Jo. Nejvíc mě mrzí, že došlo k nějaké chybě technické při nahrávání v té kapličce, kde byla tam mše a skvělá homílie, velmi aktualizovaná na naši dobu. Ale my to tam asi mít nebudem, protože ten záznam z toho prostě... Možná, že prostě někdo nechtěl, aby se vynášely ven ty věci, které jsou jenom mezi námi a jím. Nevím. Tak pokračuji.
SPD si zaslouží pochvalu za účast 5 členů. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. S většinou jsem s nich také mluvil. A sám jsem to ocenil, protože ti tam byli zastoupeni. SPD docela tedy intenzivně. Docela mě překvapilo, že tam nebyl třeba někdo ze Svobodných. Za Trikoloru tam vlastně byl Petr Štěpánek, ale myslím si, že ta účast lidí z SPD byla bezvadná a myslím, že tam odvedli i velkou práci, protože se opravdu všichni bavili a bylo to k něčemu, bylo to funkční. Okamura, David, Foldyna, Doležal, Nerušil. V Sedlčanech jsem koupil ráno rudou růži pro paní Filipy, nedorazila, také mě to mrzelo. Úchvatná diplomatka, která zůstávala v té Sýrii jako jediná. A tak jsem ji věnoval paní Janě Turoňové. Řekl jsem, jste tu zatím sama jako růže v trní mezi řečníky chlapy. A to jsem netušil, že bude excelovat na pódiu také Martina Kociánová a Jana Rydvanová. Mluvil jsem s Markem Stonyšem, i ten bude v tom našem sestřihu, ohledně vyšumění násilí na přednášce Foltyna v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Jeho 3 redaktoři byli u nás v Novém Jičíně. Dalo mi to hodně a jestli dovolí zdraví, tak příští rok dorazím. S pozdravem Stanislav G. PS. Nechci kazit pozitivní dojem z vlasteneckého setkání, ale obecně politické klima v České republice ještě není, jak má být. Jsem možná naivní idealista, ale 3. Bez komentáře, pojďme dál. No a tady jsme docela u toho. Vážený pane Hájku, musím říci, že jste mě úplně dostal s tím zážitkem s mlaďochy, kteří v Příčovech propagovali demonstraci pana Vrábela proti dnešní vládě. Já tomu pořád nerozumím. S manželem jsme vás potkali na té asi největší Vrábelem organizované demonstraci na Václavském náměstí. To byl úplně jiný člověk, kterému jsme fandili. Vy také, pokud jsem pochopila. Jo. Na tom jeho protestu u České televize jsem sice nebyla, ale vy jste o tom referoval také s uznáním. Jo, bylo to pozoruhodné i tam. Co se s tím panem Vrábelem stalo? Vím, že měl nějaký soud kvůli penězům, co vybral za ty demonstrace a dnes žije někde na Balkáně. Zlomili ho? Je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS? Bojím se těch pomluv, které mají rozeštvávat nepodvolený v úvozovkách tajuplný ostrov. To jsem docela rád, že se chytlo, protože ono to s tím opravdu souviselo. Možná spíš ostrůvek, protože je nás málo. Ale zas tak málo ne. Ale tady jsem opravdu bezradná. Co tím pan Vrabel sleduje? On a pan Sládek. Hodně lidí tím zmate. A moc děkuji, že jste nás na to upozornil. S přáním všeho dobrého, vaše věrná čtenářka, divačka i posluchačka stanice Hvězda, Nina H. s rodinou. Nebo spíš jen s manželem Jiřím. Děti, no to by bylo na jiný dopis. Rozumím vám, Nino. Často se toto stává. I když myslím si, že lidé jako vy odvedli určitě dobrou práci s dětmi a že ten souboj s našimi školami a s tím vším propagandistickým humbukem na těch sociálních sítích a všude, že je těžký, ale vyplatí se. Tak jenom k tomu panu
v Rabelovi. Já jsem tam říkal, že jsem těm mlaďochům něco řekl a že to řeknu tady. No, já jsem jim, oni mě, teďkon asi si myslím, že jsem sem, jestli jsem to nechal někde venku, tak kdyby mě možná někdo z režie podal takový ten leták, co jsem tam od nich dostal, tam jsem myslel, že opravdu, děkuji, že opravdu budou, že něco ocituju z toho, protože to jsou docela šílenosti. A ti mladí tomu jako nadšení bude se protestovat. A já jsem jim říkal, že si myslím, že zaprvé tedy ty protesty protivládní nepochybně obstará milion chvilek se svými mnoha milionovými příjmy. Možná, že tam mířil těmi miliony, když ho zakládali. Ale jinak, že si obecně, že mám za to, že momentálně na ty protesty v ulicích moc není, že nemají moc smysl. Oni nám to předvedli přece fialovci v těch zmíněných demonstracích. Prostě se na ně nemá reagovat, na ty protivládní demonstrace. Doufám a myslím, že to bude i případ těch chvilkařů kolem toho, co se strhne kolem těch poplatků veřejnoprávním médiím. To si ani neumíme představit. Mají na to spousty peněz, spousty organizátorů, placených lidí. Dělají to skoro profesionálně. Profesionální bourači. Já bych se tady ještě možná vrátil k tomu, co jsi tam na začátku psal, teď si nespomínám přesně na jméno. Jestli je to pro Rakušana, nebo jestli se pokusí schodit vládu. Já jsem také četl někde v nějakých korporátních médiích úvahu, že vlastně ta ústava dává jistou možnost, že by prezident mohl vládu schodit. Nevěřte tomu. Nic takového se stát nemůže. Jsou to jenom povzbuzování těch jejich aktivistů, aby se pohybovali rychleji a ještě více řvali proti vládě, která není určitě fialová, i když možná, že není ještě dostatečně vybarvena tak, jak bychom si třeba my někteří představovali, ale vybarvuje se. A schodit vládu zvenčí třeba pávkem se nepodaří. Kdyby to zkusili, no tak prostě a jednoduše ta vláda to nebude respektovat a pojede dál. A já chci vidět, co by se dělo za fantastní ústavní krizi, kdyby, no to by byla komedie, ale tragikomedie možná, protože kdo ví, jak by to skončilo. Nemyslím si, že do toho půjdou, protože ty prezidentské volby se blíží. Čili mám za to, že jestli pan Vrabel dělá nebo nedělá pro Rakušana, je trošku jedno. Já bych se skoro divil, že by pan Rakušan se s panem Vrabelem spojoval, protože on je mafián jiného kalibru. To nám předvedli v dozimetru se svými telefony šifrovanými, co dávají na hraní dětem, takzvaně. To je jiný kalibr. Já myslím, že tady spíš opravdu jde o to. A tady to, co píše Nina, jestli je pravda, že ho má pod palcem ten Koudelka z BIS, v důsledku těch nějakých procesů, že mu snad tam trochu pomohli, protože on nějaký proces u ústavního soudu vyhrál. Nemám o tom žádné informace, jenom tyto výkřiky a bojím se spolu s Ninou, abychom se nezamotali do těch ukazování na druhé a toho už zlomili, nezlomili. Já se obávám, že to bude všechno jednodušší. Že v tom bude tak trošku možná nějaký
komerční model, který pan Vrábel asi z těch demonstrací má a že potřebuje možná zvednout povědomí o sobě, protože opravdu žije většinu času někde na jihu, mimo republiku. Ono vracet se takhle jenom na ten skok potom, tady si udělat demonstračku a možná něco z toho vytěžit, to je sporný model. Protože vzpomeňme si i ti velikáni, jako Miloš Zeman, když se ucházel o místo na Hradě a porazil tehdy Václav Klaus, tak to podcenil a činil to všechno ze své Vysočiny a přijel pozdě. Ono, ty věci se musí odpracovat. Takže já si myslím, že mě to také překvapuje, také mě to trochu šokuje, že ale zase, když jsem viděl toho pana, já jsem tam nebyl, ale ze záznamu, opravdu jsem měl ta záda pochroumaná. Nebyl jsem v Brně na tom protestu proti landsmanšaftu sudeťáckému. Ale tam ten pan Sládek řečnil do toho svého, do té své trouby, vysloveně za ně vlastně. Rušil to ten protest. Já mám dojem, že jsou to všecko zhrzení nešťastníci, kteří prostě, jimž se nedostává té pozornosti, které by mělo, jejichž radikální postoje najednou znějí trochu hluše, protože opravdu se stal malý zázrak a je tu vláda, která má minimálně jednu ze tří noh vlasteneckou. A myslím, že oni trpí trošku komplexem z toho, že se nemohou uplatnit. Možná jsem naivní, možná opravdu zatím jsou daleko větší zájmy. Ale ti, kdo by to platili, tak si přece musí, to nejsou hlupáci, ti, co stojí v pozadí a platí všechny ty protivládní pokusy, akce a různé další věci. Nejen těm chvilkařům, toho je spoustu, tak ti vědí, do čeho vkládají peníze. Proto tak dnes ječí, když ty uložené peníze do neziskovek přes různé bruselská kolena a sorošovce a podobně se začínají jim nevyplácet, protože ty nebo ti, kdo jsou v těch velmi ziskových neziskovkách, ziskových pro ně, najednou ztrácejí jeden po druhým, po druhém svou příležitost, svou moc. Ti, kdo stojí v pozadí a platí to, a ti určitě tam jsou, ti by do takto nejistého podniku, jako je pokus Ladislava Vrabela či pana doktora Sládka, jako narušit ten nepodvolený ostrov, trochu tajuplný, do toho by to nedali. Oni jsou hodně racionální. Tak pojďme dál. Srdečně vás zdravím, pane Hájku. Chci se s vámi podělit o názory na některé události posledních dní, především také oznámit, že jsme s manželkou se opět zúčastnili tentokrát Oralské pouti na svatém Hostýně, kde jsme se pomodlili mimo jiné i za vás a za protiproud. Vřelé díky za to. Každá modlitba je úžasně cenná pro nás a pomáhá nám. Sledoval jsem i dlouho inzerované setkání vlastenců v Příčovech, avšak nikde jsem z tohoto setkání nezachytil živé vysílání a ani záznam. To je proto, Štefane, že jste psal ještě předtím, než jsme uveřejnili ten můj článek, kde jsou
ty jednotlivé panely, součástí toho jsou ty nahraná videa z těch všech tří panelů. To ostatní, co se dělo kolem, to si pustíme za chvilku. Ale možná, že už jste se do toho k tomu dostal. Tohoto setkání se sám už nemohu účastnit, jednak ke vzdálenosti bydlím v Holešově a také věku 85+. Pánbů požehnej, Štefane. V inzercích na různých místech internetu tam vyjmenovávali účastníky významné osobnosti, ale ani v jednom případě neuvedli vás, respektive Protiproud, jako jedno z nejvlastenečtějších sdružení. Tak mi to připadá, že jsme stále v ilegalitě nebo v nemilosti kvůli kritice dnešních poměrů v našem státě. Vždyť každý musí vidět tu neskutečnou a záslužnou práci vás jako tvář Protiproudu, vaše akademie, rozhovory s významnými osobnostmi, vysílač Hvězda, vše ve prospěch pravdy, spravedlnosti a společnosti. Stále jsem přesvědčen, že Protiproud je se skupením opravdových vlastenců, kteří si všímají nejen negativních, ale i prospěšných společenských aktivit. Štefan H. to píše z Holešova. Já bych tady nebyl tak přísný. Oni nás docela požádali, organizátoři Příčov, aby jsme o nich dali vědět. Já už jsem tam, já nevím kolik, 4 roky nebo jak dlouho, nebyl pozván, abych vystupoval na tom pódiu. Upřímně řečeno, ani nevím, jak bych odpověděl, protože my máme své porady a máme je docela pravidelně a možná, že tam jsou mnozí lidé, kteří teprve mají co říct. Mě to rozhodně nevadí. A trošku možná mě taky zvedá obočí, že tam vlastně se Protiproud nikde od organizátorů nezmínil. Udělali jsme proto, co jsme mohli, ale upřímně řečeno, Štefane a všichni ostatní, my to proto neděláme. Opravdu ne. My to děláme pro věc. Máte naprostou pravdu, že... A víte co, ono je to tak, že... Když nám poděkujete vy, nemluví o tom, že nám posíláte úžasné dary, z kterých všecko tohle financujeme a nic nám nezůstává. Tomu věřte, nejsme milionáři. Tak je to pro nás opravdu to nejcennější. Já, když jsem tam se bavil s těmi mnoha lidmi a potom s těmi, kde jsme si udělali tu naši malou poradu, to bylo tak krásné, tak blízké. A když jsem se díval do těch očí skvělých, inteligentních, přemýšlivých, ale odhodlaných lidí, kteří opravdu vědí, že tím postojem, soubojem za náš stát a naše národy, abych to řekl přesně, sami vždycky riskují. Věřte mi, to mě tak dobíjí. To je taková baterie, že jakkoliv to všechno, ten den byl třeba docela hodně nadspaný, únavný. Já jsem se vracel naprosto, že bych mohl skály lávat. Štefane, děkuju, že jste si toho všiml, ale není to to nejpodstatnější. Ale rozumím vám a někde v hloubi takový malý červíček mě také někdy zahlodá, ale vy ještě pokračujete. V této souvislosti bych vás poprosil, abyste vyzval příznivce Protiproudu ve Zlínském kraji k setkání někde ve Zlíně nebo okolí, abychom se poznali a spolupracovali při různých aktivitách. Sám se této akce ujmout nemohu vzhledem k věku a zdravotnímu stavu, ale máte moji e-mailovou adresu a ať se příznivci obrátí na mě a domluvíme se na tom, kdo si to vezme na starost.
pak byste vy mohl zavítat k nám do Zlínského kraje. Srdečně zdraví Štefan. Štefane, já jsem tam v Příčovech už také tak předběžně slíbil jednomu organizátorovi z jiného kraje, který pořádá něco podobného a myslím, že už tam si i vyzkoušeli tam někoho pozvat, že bychom tam přijeli. Rozumíte, tam jde o to, že my to organizovat opravdu nemůžeme. Ruce, nohy, všechno věnujeme těm našim aktivitám. Ale ta setkání jsou úchvatná. To poslední, které jsme měli nahoře v Jeseníku, to bylo prostě skvělé. Takže, pokud se ozvou nějací lidé nám ze Zlínského kraje, přepošlu vám ty jejich e-maily a dám jim váš e-mail a bude-li zájem, tak si myslím, že se o tom dohodnout pak můžeme. Týká se to všech možných ostatních, já vím, že zrovna ti novojičínští už jsem rozmluven a přesto se ještě napiju. Ten čaj je totiž skvělý. Z toho Nového Čína nebo z Ostravy, my jsme tam mluvili s Ladikem Větvičkou, který tam byl, také bude v tom sestřihu, který bude moderovat, bude dalším z moderátorů stanice Hvězda. Tehdy jsme už to s ním skoro organizovali v jeho jedové chýši, něco takového v Ostravě, ale pak do toho přišla nějaká tragická okolnost kolem mé rodiny a museli jsme to odložit. Takže když tohle bude a ozvete se nám s nějakým už předběžným plánem, tak se o tom určitě dohodnem. Určitě vyjedem, protože to setkávání, to je opravdu nejvíc. Pojďme dál. Zase nepřečtu všechny dopisy, mrzí mě to. Ale tady to bych chtěl zmínit, přeci jenom Jirku z Ostravy nevynechám. Velevážený pane Hájku, dovolte mi nejprve krátký návrat k vašemu nedělnímu filozofickému článku z toho minulého týdne. Prosím o dovysvětlení vámi zmíněné soustažnosti, respektive Orwellovy teze z 1984, citace, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost a kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Prostou výrokovou logikou tedy dojdeme k logickému závěru, říká Jiří, kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. A nebo je to složitější, jak ve svém článku naznačujete. No Jiří, ještě budu pokračovat tou jednou částí vašeho jinak docela velkého dopisu rozlehlého, na který vám potom odpovím ještě sám, na ty další věci. Ono to platí všecko, v tom je ten vtip. Ano, na konci stojí, že kdo ovládá přítomnost, ovládá budoucnost. Ale v tom pořadí, ve kterém to Orwell píše, to ovládnutí minulosti, to bude dopis, ke kterému se dostaneme kolem toho srpna. To ovládání minulosti je pro ně nesmírně důležité, aby mohli ovládat budoucnost. A vy se ptáte, dovolte mi ještě položit mírně provokativní otázku, není absolutní svoboda v rozporu s Orwellem právo říkat i to, že 2 a 2 jsou 5, je to jistě matematický nesmysl, na tom se asi shodneme všichni, ale to podle mě nijak nesouvisí s právem či neprávem to říkat. Netvrdím, že musím mít pravdu, spíše to beru jako experiment myšlenkový. Zajímá mě vaše argumentace potvrzující anebo naopak vyvracející tuto tezi.
možnost říct, že 2 a 2 jsou 5, souvisí se svobodou, nepochybně. Ale vy jste zřejmě, Jiří, tu knihu nečetl, anebo jste dokonce neslyšel ani, když jsme ji na pokračování vysílali na Hvězdě, protože tam jde přece o něco jiného. Tam tomu hlavnímu hrdinovi, tomu vzbouřenci, tomu Smithovi, ten vyšetřovatel z ministerstva pravdy říká, že on si musí myslet, že 2 a 2 jsou 5. Za všech okolností, že vnitřně prohlásí, že 2 a 2 jsou 5. Oni ho do toho falešného výroku nutí. Kdyby to měl říct z vlastní vůle, tak je to něco jiného. Ale on z vlastní vůle by řekl, že 2 a 2 jsou 4. A oni ho donutí. No ale to už bych prozrazoval. Přečtěte si tu knihu. Čili to je naopak. Jinak samozřejmě může tvrdit každý ve svobodné společnosti cokoliv, co podloží navíc třeba dostatečně argumentačně, aby o tom mohl přesvědčovat druhé. Za jistých okolností mimochodem může i ta teze 2 a 2 jsou 5 platit, ale nesmí mě do toho přece nikdo donutit násilím až tak, že mě zabije. To je ten svět Orwellův, kterému se bráníme. I vy, Jiří, pojďme dál. Tohle chci přečíst právě. Vážený pane Hájku, děkuji za text na vaší akademii 21. srpnu. Vím, že jste už proti proudu vícekrát při této příležitosti psali o skutečných důvodech, kvůli kterým se odehrála tato tragická epizoda mezi námi a Sovětským svazem. Jak se dnes ve veřejnoprávních médiích opakovaně říká Ruskem. Přesně. To byl ale Sovětský svaz. A my jsme v té, tady to vidíme teď na obrazovce, docela možná, že stojí za to, až se ještě možná ti, kdo to neviděli, podívat do akademie. Ale ono je to i na, to bylo i na hlavní stránce proti proudu. Se na ten článek podívat, napsal ho Vladimír Čermák a je naprosto v tomto smyslu vyčerpávající. Opravdu jste jediní ve svobodných médiích, kteří vysvětlují, že nebýt toho, dost možná by došlo ke 3. světové jaderné válce. Je to složitost, ale je to tak. V jedné vaší knížce jsem se pak dočetl, že v roce 1983 za prezidenta Reagana jsme i tak byli asi nejblíž k jaderné válce během studené války. Skutečně to tam je a myslím, že to bylo v té poslední smrt ve věži, nebo teď nevím, které opravdu už. Ale ono to tak bylo, skutečně už to byl ještě generálním tajemníkem Jurij Andropov, už byl těžce nemocný, oni toho chtěli využít a přesvědčili zřejmě ti jestřáby prezidenta Reagana, že by bylo dobré zaútočit. V té době probíhalo velké cvičení NATO v Evropě západní. A pak tam nastala chvíle už radiového ticha a bylo to velmi napjaté, protože to radiové ticho je to před útokem. A mnozí přesvědčovali nemocného Jurije Andropova, předtím šéfa tajné služby sovětské, že by měl Sovětský svaz zaútočit preventivně jako první, ale on naštěstí měl dostatek svých lidí ještě venku a dokonce i v Reaganově okolí, že do poslední chvíle čekal a Reagan se nakonec neodvážil. Ten plánovaný útok odvolali, dodnes se o tom nehovoří a Sověti nezautočili preventivně. Opravdu jsme tehdy byli asi jaderné válce nejblíže. Jenže současná moc, tím myslím i naši novou vládu, nadále opakuje ty historické nesmysly o potlačení
pražského jara z důvodu strachu ze socialismu s lidskou tváří, což byl chytlavý slogan jednoho z křídel KSČ, které tehdy usilovalo o převzetí otěží a také všech výhod s tím spojených, protože jim o nic jiného nešlo. Ještě bych řekl, že to je o stupínek složitější, protože některým z nich o něco šlo. Někteří z nich tomu skutečně věřili, ale to pozadí toho bylo, myslím, přesně takové, jaké říkáte. Luboši Š. z Liberce, ale vy pokračujete. Je zoufalé to pozorovat a poslouchat a vědět, že se s tím vlastně už nic nedá udělat. S tím, co vmontovali do těch myslí? Já myslím, že dá. Ale bude to trvat a bude to ještě stát spoustu věcí a možná i situací, při kterých najednou i ti mnozí mladí najednou si tu otázku začnou klást. Ale nechme trošku nebesa, abychom k tomu došli přirozeným způsobem. Přesně jak jste to popsal ve vašem minulém článku s citací Orwella a jeho 84. Jsem jen o rok mladší než vy, takže mám za to, že jsme ty dramatické chvíle prožívali podobně, to asi ano. A dnes nám o nich řeční mladoši, kteří jen opakují, co jim nalili do hlav ve školách. Jasně, je to zbláznění to poslouchat. Ale oni za to nemohou ani. Teda většina. Ti, kdo si na tom staví kariéry, ti za to mohou, ti to vědí. To jsou obyčejní kolaboranti dneška. Přesně jak to znělo tam na začátku. No budiš, oni jednou třeba dostanou rozum a začnou se zajímat o to, jak to všechno skutečně bylo a proč. Myslím si to také. Co je ale vůbec nejhorší, když vidím Pávka, jak se naparuje před rozhlasem. Pár lidí na něj sice zapískalo, ale jinak to měli plně v režii Chvilkaři a jejich kámoši z Českého rozhlasu a České televize. Ten sprosták totiž nemá vůbec žádnou brzdu. Já bych souhlasil. On ví, že je všeobecně známo, co dělal a jak se vyjadřoval k srpnu, když si z toho dělal kariéru za minulého režimu, ale vůbec mu to nevadí. To je to. Já tomu rozumím, Luboši, proč vás to tak irituje. Jemu to prostě nevadí. On je tak splachovací, tak, řekl bych, plastový. On je tak bez morálky a bez jakéhokoliv závanu svědomí. Už jenom to, jak necháte své plukovnici vyplácet těch dalších 100 000 na ty její roby, to je tak neskutečné. To by i ten jeho vzor dnešní Havel nikdy neudělal vůči těm svým manželkám. No, o té první ani nemluvím, ta byla opravdu prostá, skvělá žena. Ale o té druhé, ta si to pak vykompenzovala jinak v dědictví. A on to udělá. Ten Pávek to udělá. To je opravdu bezcharakterní, hluboká mravní žumpa. Z níž nám káže. To je pravda. Jsou totiž dohodnutí, že se v médiích objevovat nebude, takže se klidně může tvářit málem jako druhý Havel. Ano. A spousta lidí ho bude klidně znovu volit. Souhlasím. Myslel jsem, že vyskočím z kůže, když tam pak ta zorganizovaná banda pískala na Okamuru. Neměl tam vůbec chodit, i když je mi jasné, že by mu to zase omáchali o ústa jinak. Jenže co s tím? Samozřejmě jde hlavně o to, aby Pavel znovu nezasedl hrad jako pan Kotrč tu hájenku v tom večerníčku, jak jste jednou vtipně poznamenal. Já se na to pamatuju. Taky mě to tak přišlo. Jenže bojím se,
Nevěřím, že se Andrej Babiš do toho znovu pustí, jak spekulují média. Byl by blázen a to on není. A teď mě zase vzalo, když Miloš Zeman vypustil balonek, že by to třeba znovu zkusil. A stejná média, která fandí Pavlovi, ho v tom podporují. Co si o tom myslíte? No, balonek to určitě byl. Já jsem ten rozhovor četl na iDnes, to bylo nebo kde? Myslím, že iDnes. Ve kterém to nakonec sám Miloš Zeman schazuje, říká, ale přece je mi tolik, kolik mi je, nechci být dalším Bidenem. Ale on to tam nevypustil jen tak do těch médií.

bruselský federalista, kterému dlouhá léta trvalo, než pochopil, co je Brusel. A v době, kdy my jsme proti tomu burcovali, on vyvěšoval na hradě ten modrý hadr, který vydávají za vlajku neoprávněně, protože není v těch základních smlouvách uvedena. Ale přesto bych mu tohle nepřál, aby zkusil, protože a nám bych to nepřál, protože tam by asi došlo k tomu, že by se ten Pavel tam vrátil. Já mám prostě obavy, abych pokračoval ještě v závěru dopisu, z toho, že se tím nikdo nezabývá a přitom je to už blízko. Vládní koalice nikoho nepostaví, jak řekl Macinka, a Babiš to potvrdil. Takže dalších 5 roků s tím bezectním hovadem, my ta slova nepoužíváme, ale tentokrát jsem ho, abych tak řekl, nenechal vypísknout. Pro mě už to v mém věku může být navždy. Pro mě rovněž. Mrzí mě, že jsem se kvůli zdraví nemohl dostat do Příčov, i když ten med s vašimi houbami mě z toho skoro už dostal. To je Supramedex, to není moje. Ale jo, beru to také. Tak jsem nechtěl nic riskovat, ale na poradě samozřejmě budu. Vyjádříte se k těm mým skeptickým myšlenkám. S velkým obdivem k vaší neocenitelné práci a nezdolné vitalitě, Luboš Eš Liberec. No, Luboši, víceméně jsem se k tomu vyjádřil. Ale ještě vám napíšu, protože vidím, že vy o tom jako přemýšlíte opravdu v několika rovinách a možná mě to uvažování by zajímalo i na pár otázek, které bych vám položil vrstevníkovi. A já si přesto myslím, že to dopadne dobře. Protože pokud jde o tu prezidentskou volbu. Protože za prvé, nemyslím si, že to úplně Andrej Babiš nechává stranou. Za druhé, já myslím v tom smyslu dobře, že zatím nikde neproblesklo a čím déle se to podaří, tím lépe, kudy by on chtěl do, protože on bude rozhodující v tom, do té volby jít a konečně, kdo to bude. Mě trošku zavrtalo hlavou v Příčovech, když jsem prostě tam viděl Svatopluky a pana profesora Druláka, tak jsem si říkal, možná, že by to také nebyl špatný kandidát, jakkoliv je možná ideově trochu jinde než třeba já, ale je to poctivec, je to úžasný člověk. Těch lidí se najde určitě postupně dost. Jde o to, aby nakonec se našel takový, na kterém se celá ta protestní a dnes tedy vládní koalice z částečně nepodvolených, ale částečně i té mlčenlivé většiny shodne. Protože pak ti Pavlové šanci mít nebudou. Pojďme dál. Dobrý den, vážený pane Hájku. Dnes, čili včera, jsme se v Příčově dostali do diskuse o náboženství a o Bibli. Obávám se, že se mi nepodařilo vyjádřit jasně to, co jsem chtěl říci. Navíc jsem si také uvědomil, že jsem se ve vás možná jako silně nábožensky cítícího člověka dotkl. A v tom případě se vám omlouvám. Přeji hezký den, Zbyšek k Zbyšku. Opravdu se... Jo, ono to bylo už předevčírem, ono to nebylo včera vlastně, ty Příčovy. Já tím ještě pořád vnitřně žiji. Zbyšku, opravdu omluva není na místě. Ta debata byla skvělá. Já si vás tam pamatuju. Pamatuji si to, o čem jsme se bavili samozřejmě. Ta byla skvělá a ty, že nemáme na některé věci úplně shodné,

názory a vyměňujeme si je. To je naprosto základ nepodvolenosti. Nebylo to vynikající. Vynikající a přesto jsem jako rád, že jste i ty dvě, tři věty napsal, protože to zase svědčí o vzájemném respektu, vzájemné slušnosti. Neboť takovými prostě už v tom nepodvoleném táboře většinově jsme, pokud do toho neskáčou ty trolové. Ale ještě rychle, než začne pokračováním, dnes se neozve Znělka, protože zařadíme rovnou za naší poradu těch, já nevím, 20-minutový sestřih těch pár rozhovorů, aby ti, kdo jste tam nebyli, jste si aspoň trošku udělali obraz. Zítra to dáme celé ven. Vážený pane Hájku a celá redakce Proti proudu, velmi děkuji za zprostředkování setkání v Příčovech. Poslouchala jsem to s přerušením na několikrát a opravdu mě to dojalo, jak se snažíte o lepší společnost na této zemi. Všichni se o ně snažíme společně. Proto společnost. Věřím, že náš pan Ježíš Kristus nad tím drží svou ochranou ruku, protože je to v souladu s jeho učením a vůlí. Je v tom aplikace pravdy a lásky v praxi, což jsem nikde jinde nikdy neviděla. Srdečně vás zdravím a vyprošuji Boží požehnání a ochranu. D.S. Milá D.S., moc znovu za to děkuji, opětuji. Přání o požehnání vám všem, kteří jste byli v Příčovech specificky a všem, kteří se na to podíváte a budete tam s námi aspoň v tom vnitřním světě stejně tak. Požehnání budeme všichni moc a moc potřebovat, protože už startuje další, abych tak řekl, nefiskální rok, končí prázdniny. Já myslím, že ty Příčovy byly dobrým završením toho všeho, co se dělo. Tak vás všechny opatruj, náš Pán Bůh a milovaná Panna Maria. A chcete-li, tak ještě chvilku s námi zůstaňte. Tak vítejte, vážení a milí přátelé Proti proudu, Proti proudaři. Po roce jsme opět v Příčovech. Před chvílí jsme prodělali nádhernou mši tady v zámecké kapli a teď se vrháme do víru událostí. Chceme vám z toho prostě něco přinést všem, kteří jste nemohli se sem z jakýchkoliv důvodů dostat. Je to tady, zdá se, letos ještě živější než loni a právě před chvílí nám tady z pódia promluvil nečekaně, abych tak řekl, předseda parlamentu. Představte si, předseda parlamentu v Příčovech. Neskutečná věc. Takže pojďme se podívat, co se tady vlastně děje a na závěr se ještě jednou uvidíme.

0: poroce zase v Příčovech, jak to tady vidíte, je to, jak to na vás působí?
1: Samozřejmě je to pohlazení duše, protože po všech těch darebácích, které slyšíme kolem sebe a vidíme kolem sebe, se tady člověk setká s lidmi, kteří řeknou, že nejsme na stejné lodi a spojuje nás slovanství a to je to, co mě těší na tom asi nejvíc.
0: Jsme tu v nějaké bublině jenom, nebo?
2: Musíme se vrátit k starým osvědčeným křesťanským tradicím a začít chápat to, co liberalismus, ne v tom smyslu bruselských komisařů, prostě z Ruska, ze Spojených států, z Číny se šíří prudká modernizace světa ve smyslu technologickém, ale návrat k morálním, ke kořenům evropské morálky minulého století.

0: Ptám se, odkud jste přijela?
1: Z Prahy.
0: A proč se mězíte?
1: Jsem tady třetím rokem, protože patřím mezi vlastence, pokračuji ve svojí rodině. Můj tatínek byl vlastenec. A
2: nová doba.
1: Sdílím vlastně myšlenky, které jsou tu prezentovány.
0: Výborně, a vy tady jezdíte opakovaně, nebo?
3: Jsem tady podruhé, byl jsem tady předloni, když nám vypli tenkrát to sabotáží, tu elektriku, a byl tady Jarek Nohavice, tak to bylo výborný, no.
0: Proč sem jezdíte, nabíjí vás to, nebo?
4: Ze Svatopluku sem jezdím, protože Svatopluk se taky toho zúčastní a ráda přijdu mezi lidi, kteří mají podobné smýšlení, no.
0: Jasně. Vy říkáte, že jste byl dlouho v Austrálii.
5: Dlouho v Austrálii, teď kolik? Asi 30 let.
0: 30 let.
5: Od 88.
0: basically. Jo, a teď jste zpátky.
5: Teď jsou zpátky, slyšíte, že mám moravský dialekt, ale žiju v jižních Čechách, v Novohradských horách.
0: Aha, a proč jste se vrátil?
5: Protože mě z toho LGBTQ a z té politické korektnosti tam začalo být úplně špatně.
0: Nejste první Australan český, který nám to říká, ale ne všichni se vrátí. A když to teda srovnáváte tu realitu tam a tady teďkon v tomto ohledu, jak to vypadá?
5: Já tam mám 3 dospělé děti. A teď mě posílali zprávu, ukazovali mi ten vynález, který čte ty telefony, které jako v Novým Jižním Walesu budou jako chcou ho ustanovit zákonem, že je to normální, že vás policie zastaví, požádá o vás váš mobilní telefon, strčí ho zo zařízení, který bylo vymyšlený v Izraeli, a úplně vám vytáhne všechny data, úplně ten telefon okopíruje, úplně přesně tak, jak ho máte vy. Ví úplně všechno o vás.
0: Takže to ještě tady úplně takhle není?
5: Není,
0: ale
5: míří to se. Ale ta Evropská unie tam míří, že jo, milovými kroky.
0: Proč jste přijel do Příčel?
5: Protože mě zajímá, jak se ty malé roztříštěné vlastenecké strany budou amalgamizovat do sebe nějak. Já pořád tady hledám nějakého maltaře, kdo bude dělat tu maltu a ty různý cihle spojovat v tu hráz, v tu zeď, která zastaví tu blbost. Jo. Protože to, co přichází ze západu, tak jak kdysi jsme obdivovali, to je z Německa, to je odsaď, to je z Anglie. Dneska už je to úplně jinak. Jasně.
0: Myslíte, že se podaří aspoň některé věci SPD prosadit, nebo je to marný sen?
6: Tak SPD funguje minimálně jako korektiv ve vládě, proto my jsme rádi, že můžeme alespoň věci navigovat způsobem, že situaci nezhoršují, ale pokud situaci obyvatel nezlepší, tak alespoň, že nedochází k takové té postupné erozi státních struktur a rozlézání progresivistických a nepřátelských struktur.
0: Na místě činu, jak to tady hodnotíte letos?
7: Velmi, velmi pozitivně, protože poprvé jsme tady, ne, když to řeknu v úvozovkách, jako dezoláti, ale jako podporovatelé částeční, byť kritičtí nové vlády, tak strašně nabíjí to setkávání s lidma. Jo? Tady už jsem oslovoval desítky rozhovorů, někteří jsou pozitivní, jiní kritičtí, a co vždycky si cením, že se dá mluvit tady na rovinu. I o tom, co třeba děláme špatně, co lidem vadí, je to několik věcí. Jasně. Že byste měli být důraznější a otevřenější v komunikaci, někomu vadí větrníky, někomu stavební zákon, tak se snažíme vysvětlovat. A je to zase o krok dál, i to, že poprvé jsme tady jako lidi, kteří do toho můžou trošku víc mluvit, co se v naší zemi děje. Je to jenom na nás.
0: Příčovy jsou právě ve fázi velkého výbuchu, abych tak řekl. Prostě jede to tu naplno. My se ještě chceme pobavit se spoustou lidí, chceme se zeptat také na něco tady Tomia Okamury. Uvidíme, jestli se k němu dostaneme, ale rozhodně nás zajímají ze všeho nejvíc názory těch, kteří se přijeli ze všech možných koutů. Tak, pojďme do toho davu. Proč sem jedete?
3: No, protože mi není lhostejný to, v čem žijem. S velkou nelibostí sleduji dění v Evropě a ve světě. A skutečně ta případná hrozící válka, to je obrovský strašák.
0: A vy si myslíte, bude nebo nebude?
3: Já věřím, to riziko je značné, ale věřím, že nakonec ty odpovědní zasednou k jednomu stolu a budou muset ten svět uvést do nějakého smysluplného stavu.
0: Kéž by, bude nebo nebude válka?
5: Já se modlím, aby nebyla. Jako já, jak řekla Martina Kociánová, ta síla té myšlenky je obrovská. Já v mých modlitbách děkuju za to, že válka není a že nebude.
0: Marku, šéfredaktore, ahoj. Myslíš si, že to skončí mírem nebo válkou?
8: No, já bych si přál samozřejmě, aby to skončilo mírem, ale ono, i války končí nakonec mírem, že jo, takže...
0: To je teda, ale ještě jednou takhle uhneš a...
8: Já nevím, hele, já si přeju, aby skončilo to, ne to, ale aby skončilo to, co si říká Evropská unie, protože to, co chrlí, tak to už mi opravdu v mnoha směrech připomíná to, co jsme vlastně prožili před listopadem 89. Věřím tomu, že to skončí nějakým krachem, že to nebude úplně jednoduché, ale válka to nebude, takže věřím, že to bude mírová cesta k lepšímu světu.
0: A je to bublina tady to, anebo je to nějaký trend?
2: Nejen váš osobní život, ale ve finále...
1: To je otázka. Ale řekla bych bublina, ale sílící.
3: No, určitě. Protože kdybychom naprosto rezignovali, tak proč sem i jezdíme, jo? Pokud by ta válka byla nevyhnutná. Je to riziko značné, ale věřím, že nakonec to dobře dopadne.
0: Ladíku, vy jste tady obvykle v Příčovech. Jak na vás je letošní busoběj?
9: Já tu nebyl teďka 2 roky, ale teď jsem po 4. mám pocit a pro mě to je vždycky velice příjemné setkání lidí, kteří mají radost z toho, že tady jsou a že se vidí navzájem. Je to taková takový příjemný den mezi přáteli.
6: Je to už tradiční akce, je to 8. ročník, jestli se nepletu, a soudě podle počtu účastníků je vidět, že spíše akce je na mírném vzestupu, než že by, jak někteří škarohlídové říkají, že by stagnovala, nebo že by lidi o to ztráceli zájem. No a pak je přijde, že spousta lidí už to bere jako takovou tradiční součást svého roku.
0: Je to v něčem jiné, nebo?
10: No tak dneska nám tu chybí jeden živočík a je tady čistší vzduch.
0: Protože je to zvláštní letos v tom, že přeci jenom, když tady promluví předseda sněmovny, je to zvláštní. Takže jak se na to koukáte, stoupáme nebo klesáme?
10: Já to spíš hodnotím podle toho, jaká tady je atmosféra. Atmosféra je tady vždycky přátelská, takže v tomhle směru se to nemění. Lidi sem jezdí více méně ti samí, už tady za ty roky znám víc a víc lidí. Ale to, že je to předseda sněmovny, samozřejmě je dobrá zpráva.
0: Jo, a je to nějaká bublina, nebo je to nějaký znak už něčeho, že se tady přeci jenom něco formuje vlasteneckého?
9: Ne, je to určitě bublina, každopádně, ale je to bublina vlastenců, kteří mají podobný styl přemýšlení, podobně se dívají na nejrůznější světové události. A je to určitě bublina, protože ten, komu se nelíbí naše názory, tak tu nechodí. Ale to není náš problém, to je problém těch, kteří jsou trošku zblbnutí tou propagandou režimní a mainstreamovou.
0: Stoupáme nebo klesáme?
11: No, já bych řekl, že tak nějak jako pomaličku se to drží zatím na nějaký rovině, ale že by to bylo nějaký velký stoupání nebo velký klesání, mi nepřipadá.
0: Jo. Markéto, váš hlas slyší často posluchači stanice Hvězda. konečně vás vidí také.
12: Zdravím.
0: Jak vás to baví?
12: No velmi, velmi. Já samozřejmě mám s rozhlasem nějaké zkušenosti, ale Stanice Hvězda mi přinesla úplně nové rozměry, novou dimenzi.
0: Aha, v čem?
12: Víte, já si teprve teď uvědomuji právě ty písničky, ty české písničky, jak jsme na nich vyrůstali, jednak mě to vrací v tom čase. Tak nějak, když jsem slyšela ty první písničky, tak jsem měla pocit, že je ráno, někde doma hraje rádio a do mě bude, tak jdu do školy. Ano. To byl ten vlastně můj první pocit, když jsem si naladila Stanici Hvězda. A potom, já se musím přiznat, že mám vlastně vůči této hudbě trochu dluh a musím to napravit. Protože já jsem byla přesně ta generace, kdy nás tahle muzika vůbec nezajímala. My jsme furt měli naladěný to rádio Luxemburg.
0: Ano, ano.
12: A navíc já jsem vyrostla na takzvané klasické hudbě. A já teprve teď objevuji, jak kvalitní hudba to je. Od textů po umělce, jak jsou to skvělé zpěvačky. Takže pro mě to je skutečně úplně nový svět a jsem za to moc vděčná. Moc vám děkuju.
0: Jsou to ztráty a nálezy.
12: Ano.
0: Já prozradím všem, že vy budete jedním z moderátorů naší Stanice Hvězda.
3: Dalibůh.
0: Dalibůh, to je všechno Dalibůh.
3: Ano.
0: Ale které z těch období, které tam Hvězda sleduje, to znamená, řekněme, od 50. respektive od 20. ale od 50. do konce 80. let je pro vás nejzajímavější.
3: No tak je známo, že jsem pracoval v rádiu asi 3-4 roky a měl jsem možnost si vybírat hudbu už tam, takže mě 20. léta sedí, ale hlavně nejvíce mi sedí konec 60. 70. let s přesahem do 80. a samozřejmě se zaměřením na českou muziku.
0: A máte nějaký plán, abych tak řekl, co tam chcete vysílat, co tam chcete říkat, co tam chcete moderovat?
3: Plán je relativně připraven, protože máme spoustu materiálů o aktuálním dění, o kterém režimní tisk neinformuje nebo informuje jednostranně a bylo by dobré, kdyby byl zdroj, jako je Stanice Hvězda, která o tom může informovat z jiných úhlů pohledu. I když ne třeba někdy úplně něco jiného, než ten mainstream říká, ale s využitím něčeho, na co oni vůbec nemyslí a nezajímá je to.
0: Budeme se všichni moc těšit, že to budete slyšet zase.
3: Já se budu těšit, slibuju, že budu mluvit i česky, takže i lidé, i Češi z Čech budou rozumět, protože by si mohli stěžovat, že v ostravštině ne všechno je srozumitelné, ale přizpůsobím se i čtenářům, teda posluchačům ze západní části republiky.

0: stoupáme nebo klesáme?
1: No, já si myslím, že pomaličku stoupáme. Já jsem většinou pozitivní člověk, že jinak by to ani nešlo. Tak je to pomalej, než bych třeba i já sám chtěl, ale o milimetry stoupáme, bych řekl.
2: Já jsem tady zrovna s jedním z hostů měla takovou diskuzi, že bychom se měli vracet k tomu odkazu. Protože já si přesně pamatuju, jak mi pan kardinál Duka přesně v té svatováslavské kapli vykládal ten odkaz Cyrila a Metoděje.
3: Ano.
2: Mimochodem v relikviáři jsou stále, tam je relikvie svatého Cyrila, on tak říkal, no, mnozí z nás to ani neví.
3: Jo.
2: A přesně, my jsme byli založeni jako ten most mezi východním a západním, mezi východním a západním křesťanstvím a já mám pocit, že se na to strašně zapomíná. Hmm. Ten odkaz svatého Metoděje tady máme v Paládiu, teď je to Paládium ochrana zemí českých. A mám pocit, že se na to zapomíná a že bychom to měli tak trochu zvednout, tuto otázku a my se jí věnovat.
0: Máte k nějakému světci zvlášť blízko?
2: Ano.
0: K jakému?
2: Svatý Prokop. Duchovní ochránce zemí českých. Měli bychom se k němu vrátit.
0: Podaří se udržet mír v Evropě?
4: Já se obávám, že ne.
0: Asi to už není o tom rozumu, ale je to o tom, že nemůžou ty elity už se ničeho jiného chytit, než...
4: Já bych spíš řekl, že to zadlužení těch západních států už je tak veliký, že jedinou cestu, kterou z toho vidějí, je právě ta válka, protože to vždycky byla cesta, jak z toho šíleného dluhu.
0: Tak doufejme, že nebudeme mít ani jeden z nás v tomto pravdu.

0: chodíte tady mezi lidma, mluvíte, co vám nejvíc říkají?
1: Tak samozřejmě je tady spoustu dotazů, protože na tomto setkání jsou všechno vlastenci a patrioti, pro které je Česká republika na prvním místě. Jsou to lidé, co pracují, co mají odpracováno, co mají rádi svoje rodiny, milují Českou republiku. Takže hlavně tady hodnotíme výsledky, které máme. Lidé mluví o tom, že skutečně pocítili, že jsou levnější energie. Hovoří o tom, že základní potraviny, že vidí, že jsou levnější. Konkrétně jsme mluvili o máslu, o vajíčkách, o další věce, jako vepřovým masu.
0: Přesto, vy osobně, jedna základní otázka. Věříte tomu, že se podaří udržet mír?
1: Myslíte mír v Evropě?
0: Ano.
1: Tak já myslím, že tomu v podstatě, já bych nestrašil tedy tím Ruskem až tolik. Nestrašil bych, že se nám tady blíží válka. To znamená, já si myslím, že nebo i naším cílem je, aby ten mír byl. Já upřímně řečeno, je tady čím dál víc takových válečných štváčů, mi připadá, i v té Evropě, pro který vlastní kapsa je blíž než prostě prospěch celé společnosti, ale možná, že, nebo jsem přesvědčil o tom, že SPD může malinkým kamínkem i v rámci Evropy přispět k tomu, aby se ta situace tak nehrotila.
0: Díky.
1: Taky děkuji a rád se vás viděl a všechno nejlepší proti proudu.
0: Tam na pódiu sice pořád ještě zní hlasy, my ale máme za sebou naší tý party a to už skoro nic víc se k tomu říct nedá, ale myslím, že to bylo letos pozoruhodné v tom, že opravdu těch setkání bylo extrémně mnoho. To nejcennější, co je vidět se s vámi a vidět se navzájem. Tak Příčovy jsou letos pro nás už skoro mrtvé. A G Příčovy 2027.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Krásný, příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní studenou sprchu od pana profesora Staňka, která má dneska totiž s panem profesorem jsme se rozhodli, že nebudeme nic skrývat a proto jsme už vlastně do názvu dali úplně všechno. Tenhle pořad se jmenuje Co bude, až nebude. A nebo jak bude, až nebude. Ale co nebude? Tak to se máte teda na co těšit. Pane profesore, vítejte, krásný večer přeju.
1: Krásný večer přeju všem lidem. Můžeme jít na to.
0: Můžeme jít na to s plnou polní. Já jsem tady, je nás tady docela dost, teda hodně, a já se sám moc těším na to, až dostaneme dávku informací, kterou pro nás máte připravenou, protože to, co vždycky tady probereme, tak s nějakým zpožděním se občas někde objeví, ale ne na mainstreamu, ten dělá, že nic takového neexistuje. Tady všude všichni jedou plnou parou vpřed, ještě kolem Bílých skal a v první třídě na Titaniku se ještě tančí a přitom nabíráme vodu, že jo. Tak pane profesore, nebudu zdržovat, je to vaše a moc se těším.
1: No, v současnosti se hodně diskutuje o vývoji na Blízkém východě, mluví se o tom, jak bude pokračovat konflikt mezi Izraelem, Spojenými státy a Iránem, mluví se o novém třístranném paktu mezi Tureckem, Pakistanem a Saúdskou Arábií, mluví se také o tom, jak se vyostřuje situace v Jihočínském moři a podobně. A pak tady máme teplo a sucho a evropský kontinent zažívá prý neočekávaně vysoké hladiny, které nikdy nebyly a podobně. Tak pro ty klima alarmisty bych chtěl upozornit. Podívejte se prosím na takzvané hladové kameny v Německu z roku 1814, 27, 54, 1904 a podobně. A zjistíte, že ten nízký průtok všech řek není výjimečný, že tady to bylo už opakovaně a to sucho bylo strašné a ty teploty byly strašné a podobně, takže prosím vás, žádné řeči o tom, že produkce CO2 a prdění metánu způsobuje tyhle ty extrémní teploty. Druhá zvláštnost, potichonku, polehonku začíná vylézat, jak se říká, z komory jeden problém a to jsou potraviny. Teď jsem četl zprávu právě evropských orgánů o tom, jak sucho a teplo radikálním způsobem znížilo produkci některých produktů. Samozřejmě můžete říct, že artičoky nejíte, tam je produkce menší o 80%, nejíte taky boby a některé další věci, 60%, nebo hrách, 40% nižší úroda. Ale musíme si uvědomit jednu základní věc. Všeobecně dochází ke snížení výnosu všech polnohospodářských plodin o 20, 30, 40%. A problém totiž není jenom ta teplota a sucho, ale taky to, že zmizela vzdušná vlhkost. A dochází k obrovskému vysoušení velké části Evropy. Když ještě před 20, 30 lety se zjistilo, že ve východním Španělsku v oblasti horstev na hraničících s Francií, Pyrenejích, došlo k vylidňování mnoha oblastí, protože se ztratila voda a nebyla voda nejenom pro lidi, ale ani pro dobytek, ani pro pěstování rostlin a podobně, tak se to bralo jako okrajový problém. Najednou zjišťujeme, že problém s vodním potenciálem je v celé velké Evropě, že dokonce největší švýcarský ledovec se za posledních 30 let zkrátil o 8 kilometrů. Zjišťujeme, že ledovce v Rakousku radikálním způsobem tají, což způsobuje nejenom problém vodních elektráren, ale taky skutečnost, že Dunaj dostává podstatně menší dávky, protože nemá se co topit. No a najednou zjišťujeme, že všechny velké evropské řeky, jako je Dunaj, Rýn, Ebro, Sena a podobně, mají obrovské problémy s vodou. A k tomu přistupuje základní skutečnost. Jestliže se radikálním způsobem snížili nasycenost půdy vodou, dochází k výraznému snížení výnosovosti potravin. A geniální Evropská unie, která uzavřela dohodu s Mercosurem, jenom najednou k překvapení zjišťujeme, že sucho postihlo taky Brazílii, Argentínu, že najednou ty stavy skotu se musí zmenšovat, protože není voda pro ten dobytek, že najednou produkce soji nebo dalších obilovin v Brazílii radikálně klesla o 20-30%. No a pak si říkáme, no jo, dovezeme to z Afriky, jo, to tropické ovoce a podobně. No jenom, že sucho postihlo taky africké země. A tahle ta změna proudění vodní páry, která je skutečným skleníkovým plynem, změna směru pasátů, působení El Niño, které se považuje za extrémně silné, a skutečnost, že Středozemní moře je ohřáto na maximální teplotu, konec konců od Sicílie až po Gibraltarský průliv je teplota více jak 30 stupňů vody a v Tichém oceánu je to 22,5 stupně, což je podstatně více, než je obyčejný průměr. A co je problém? Taky se ohřívají nižší spodní vrstvy vody v Tichém oceánu. A najednou zjišťujeme, že ten problém s potravinami, které jsou přece vždy dostupné a vždy je jich dost a nemusíme se obávat o potraviny, je najednou ještě umocněn další věcí, o které se tichouce nemluvilo. Hormuzský průliv a jeho uzavření znamenalo také výrazné omezení vývozu močoviny. Močovina je základem pro výrobu umělých hnojiv. A jelikož jsme velice důslední v odmítání umělých hnojiv z Ruské federace a z Běloruska, tak najednou zjišťujeme, že skutečně jaksi nemáme dost hnojiv. Minule vzpomínaná výzva Evropské unie, aby zemědělci hnojili kravským hnojem, no tak když jste předtím geniálně omezili stáda skotu, aby neprděla metan, a teď přijdete s nápadem, že budeme to hnojit lidskými exkrementy a močem, tak je sice velice pěkné, čím to chcete hnojit, ale problém je v tom, že je voda je životodárný fenomén, který musí zabezpečit rostlinnou říši. A z toho všeho najednou vyplývá skutečnost, že těch potravin nemusí být dost. Přidejte k tomu skutečnost, že díky uzavření Hormuzského průlivu dochází k výraznému navyšování cen ropy. Ropa Brent se nyní pohybuje kolem $90 za barel. U některých druhů ropy je to už s více jak $100 za barel, což nevyhnutně povede k zdražení transportu potravin, když budou. No a samozřejmě tohleto všechno pak vyústí do toho, co avizuje již Evropská centrální banka. Jednotlivé země budou muset počítat s výrazným navýšením cen potravin. No víte, když zdraží televize nebo zdraží auto, tak je to sice nepříjemné, ale není to katastrofa. To nekupujete každý týden. Ale když vám zdraží potraviny, pak to znamená inflační kolotoč, pak to znamená zvýšení úrokových sazeb a pak to znamená pro paní Lagardeovou v ECBčku veliký problém, ale ten problém se taky týká národních bank a podobně. No a to v konečném důsledku všechno vyústí do dalšího problému. FAO tak nenápadně konstatuje, že ale ty miliardy tun potravin, které se zničí, nerozdají, možná by se měly rozdat. No jenom, že to zase nepůjde, protože tichá koncentrace úrodné půdy, například Bill Gates vlastní více jak 70% úrodní půdy ve Spojených státech, pak to narazí na jeden problém. Tihleti velcí vlastníci chtějí mít zisk, business. A v tomhletom ohledu ještě přistupuje další faktor. Ukrajina vyvážela miliony tun obilí a rostlinných olejů, vydělávala na tom jenom u obilí kolem $20 miliard ročně, u těch rostlinných olejů kolem 4 až 6 miliard dolarů ročně. Na důsledná práce ruských ozbrojených sil zablokovala vývoz obilovin a rostlinných olejů z Ukrajiny. Tím pádem nejenom poškodzuje rozpočet ukrajinský, ale taky zásadním způsobem znižuje dostupnost tohoto obilí, které zatím je zhenie na skládkách, není ho možné vyvést. A to se taky projeví jako obrovský problém nedostatku potravin na světových potravinových trzích. No a můžeme se dostat velice rychle do zvláštní situace, ve které najednou zjistíme, že ta pravidelná dodávka potravin a produktů zpracovatelského, zemědělského průmyslu a podobně najednou vyschne. A budeme mít suché nejenom řečiště jednotlivých potoků a řek, ale najednou budeme mít i suché dodávky potravin. A někoho z toho pak napadne, no jo, kurňa, poprvé nebudou, podruhé, ty, co budou, budou drahé, A po třetí, může se stát, že právě zásobování jednotlivých oblastí nebude mít stejnou úroveň. Budou metropolitní oblasti, které budou zásobovány potravinami více, a budou ostatní oblasti, které budou mít menší zásobování. A tu si najednou vzpomeneme na naše rodiče a prarodiče, kdy Československo bylo potravinově soběstačné a kdy ty zemědělci vždycky vyprodukovali dost potravin pro obyvatelstvo. A začneme si klást otázku, kurňa, jak je to možné, že tehdy jsme byli plně soběstační a nyní ve vyspělé Evropské unii najednou budeme mít problém s potravinami. Někdo prohlásí, ale ne, to jsou poplašné zprávy, potraviny vždy boli a budou. No tak otázka je, jestli budou, a otázka, za kolik budou. A tohle to všechno se kumuluje právě tím, že se to děje ve stejném časovém úseku. Zastavení dodávek umělých hnojiv, výrazný nárůst teploty, souběžně obrovský nárůst sucha, ztráta vzdušné vlhkosti, postihující většinu producentů na planetě. A jelikož jsme důslední protiruští, tak Rusko, které byl největším vývozem obilovin a pšenice, samozřejmě nebudeme od nich kupovat, abychom podporovali rusko válečné snažení. Takže najednou zjišťujeme, že jaksi ještě jsme se nenaučili žít z prány, ještě pořád potřebujeme nějaké ty obiliviny, těstoviny, maso, drůbež a podobně. A teď si vemte jenom skutečnost, že dochází k obrovským problémům například v drůbežářském průmyslu. Krmiva nejsou, voda není. A už to začíná ohrožovat velkou část hydinářského průmyslu. A samozřejmě tak si řeknete, no tak já se vykašlu na řízek z kuřete, nebudu mít slepačí polévku, ale dám si nějaký steak z brazilského nebo argentinského masa. A najednou zjistíme ke svému překvapení, že ani ten steak nebude, no tak se obrátíme na sojové maso. A k našemu překvapení najednou zjistíme, že ani ta soja a to sojové maso není. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme jíst umělé maso. No, bude si Bill Gates mnout ruce, protože investoval desítky miliard do výroby umělého masa, které nešlo na odbyt. Teď najednou by mělo jít na odbyt, jenomže ti mrcha lidé to maso uměle nějak nechtějí. No a tak vzniká zapeklitá situace, že nemusíme mít vodu, nemusíme mít potraviny, elektřinu spotřebovává ve stále větší míře cloudová úložiště dat a umělá inteligence a technologie smart a podobně. No, tak se asi vrátíme do 19. století a pro jistotu si začneme pěstovat na zahrádce brambory a zelí a pak taky nějaké to ovoce a podobně, jenomže jak to budeme chtít pěstovat, když nebude voda? No, a hned se objeví úvahy o vodozádržných opatřeních, budování hrázek na jednotlivých potocích a řekách, o tom, jak budeme vytvářet retenční nádrže a podobně. No, ono by to v situaci velikých srážek fungovalo všude. Ale jelikož například na Slovensku jsou srážky trvale koncentrované na nízké Tatry a části vysoké Tatry, ale ostatné části území mají minimální srážky, například 2-2,5 měsíce nespadne ani kapka, no tak v těch oblastech asi nebudete dělat vodozádržná opatření, protože nemáte co zadržovat. A spíše se budeme muset vrátit k zavlažování polí a k tomu, co bylo ve skutečnosti největším vývozním artiklem Izraele. A paradoxně nebyly to zbraně, ale bylo to vývoz vodárenských technologií a jejich řízení. Málo kdo si uvědomuje, že ještě před zahájením velikých operací proti Iránu velkou část vodárenských systémů v Iránu spravovali experti z Izraele. A že mnohé teritoria, například Teherán, se dostávali postupně do oblastí, kdy nebyly vodní zdroje. A někdo si vzpomněl na Kapské město, kde již dlouhá léta mají vodu na příděl, protože vyschly hlubinné zdroje. No a najednou si nechceme uvědomit tu elementární věc, voda je základ života. No a když budeme tak hloupí a tupí a neuvědomí si, myslím, že například schopnost půdy zadržovat vodu je klíčovým parametrem pro udržení dostatečných zásob podzemních zdrojů vody, no tak pak se nám může skutečně stát, že budeme jako v tom Kapském městě nebo v některých částech světa, kde je voda napříděla, dostanete jako obyvatelé jednu lávinku s jedním litrem vody na den na všechny činnosti. No ale opět bych byl označen za katastrofického prognostika, takže nebudeme to brát až takhle děsivě. Ale vzpomeňte si, vážení občané, na zkušenosti Japonců po fukušimské katastrofě. 3/4 roku se obyvatelům vydával 1 litr vody na osobu a den, kdy voda nebyla kontaminována. Proč to vím? Protože dcera byla 20 let v Japonsku a žila právě v těchto oblastech. Zkuste si představit sebe sama, ne jak napouštíte bazén, ne jenom jak umýváte auto, ale jak dostanete 1 litr vody na osobu a den na všechny činnosti, které potřebujete pro svůj život. No a to je varování ještě významnější. Jo, můžu se v těch potravinách uskromnit, snížím kalorický příjem, budu šetřit s potravinami. Ale jak je známo, bez vody člověk nevydrží déle než 3 dny. Samozřejmě můžete prohlásit, že budeme mít technologie, které vyrábějí vodu ze vzduchu. Technologie, které se zkoušely například na Saháře, které dokážou produkovat určité množství vody z vzdušné vlhkosti. Jenomže při 40 nebo 45 stupních tu vzdušnou vlhkost tam nebudete mít. No a jako poleva na dortě pak najednou zjistíte, že ty jaderky byly skvělé, jenomže mají chlazení vodou. No a ve Francii museli omezit činnost jaderných elektráren ne proto, že by bylo málo vody, ale proto, že snížený průtok řek, ze kterých se brala voda, vedl k tomu, že tu vodu teplou, kterou vracíte zpátky do vody, byla tak teplá, že ničila živočišné druhy. A většina francouzských reaktorů nemá chladící věže známé například z Temelína nebo Mochověc nebo Jaslavský Volnic. A v tomto případě ta velice teplá voda zlikvidovala flóru a faunu v francouzských řekách. No a nebudeme samozřejmě mluvit o tom, že v Rumunsku vyhodili část koryta Dunaje, aby odvedli vodu na chlazení jaderné elektrárny, že Maďaři se snažili potopením několika člunů změnit tok Dunaje, aby bylo dost vody. No a najednou zjišťujeme, že ta proklínaný Nadmaroš a ta naše vodní elektrárna na Dunaji může být nesmírně významným fenoménem pro zdroj vody. Drobná poznámka. Čechy mají podobu mísy a mají dost vody. Jižní Čechy mají rybníky, bohužel kontaminované nedostatečným čištěním. Severní Čechy mají taky vodní zdroje, jenomže jsou kontaminovány důlní těžbou v Polsku. Slovensko je na rozvodí Evropy a má tedy největší množství vody, ale ta voda nesmí rychle odtéct a musíme ji zadržet. No a když se mluvilo o tom, že elektřina má být klíčovým faktorem života v EU, to je ten projekt elektrifikace všech aspektů společnosti v EU, tak ve skutečnosti velice rychle naskočí jiný fenomén, voda, základ života. No a když ta voda nebude, tak nejenom nebudete mít co pít, ale s prominutím nespláchnete ani záchod a pak můžete čekat jenom další nemoci a všechno ostatní. A tahle ta provázanost krizí se ukazuje jako nesmírně silná. A normální člověk by uvažoval, že v takovéhle situaci začnou lidé přemýšlet rozumně, vrátí se k takzvanému zdravému rozumu a začnou zvažovat reakci na tuhletu změnu přírodně prostředí. No ale když se podíváte na naše politické elity a když se podíváte na Brusel, ale i další země, no tak si říkáte to známé české potěš pambu.
0: Tak vám teda pěkně děkuju, pane profesore, na začátek. Každopádně takhle, já bych to až tak černě neviděl, protože spáchovat...
1: Černá barva se minula, pane Bureš, takže musíme to vidět v odstínech černé.
0: Budeme to vidět i třeba v odstíně hnědé, protože vy jste sám říkal minule, že vlastně, a tím se právě hodně ušetří té vody, když budeme ty exkrementy sbírat a skládat a potom nosit na pole zemědělcům, tak vlastně nepotřebujeme je splachovat, že jo, s bůdarma takhle do toho.
1: Jo, jenomže ruky si musíte umýt, nebo byste měl představu, že pak vám bude lépe chutnat?
0: No dobře, ještě to nemám domyšlený úplně, ale základ není úplně blbě, ne?
1: Jo.
0: Ale na druhou stranu, například Česká republika, co se potravin týče, tady bych byl taky v klidu, protože podle oficiálních údajů máme zásoby potravin na 1,5 dne.
1: A no vidíte, tak ještě, že máte tak velké zásoby. A co byste řekl na to Polsko, které má zásoby na 2,7 roku? No, pak bychom měli udělat nějaký zábor polské území a těch zásob, ne?
0: Já bych řekl spíš napravit historické křivdy a najít si nějaký důvod, proč tam vlastně jdem. Nejenom se nažrat, ale nějakou vznešenou myšlenku by to chtělo. Ale každopádně je to neuvěřitelný, že vlastně zatímco my tady na alternativě, konkrétně vy, pane profesore, ale třeba pan docent Pokorný a další, dlouhodobě upozorňujete právě na tenhle ten fenomén, že to prostě nastane, to přijde, ne, že to může přijít, ale že to je vlastně de facto daný, že to je jednoduchá trojčlenka, prostě udělali jsme jako tady v Unii, jako lidi, prostě spoustu různých ne úplně přívětivých zásahů do přírody a věci prostě dopadly, jak dopadly a už dopředu, když například se nechala sežrat kůrovcem Šumava, tak skuteční odborníci upozorňovali na to, že to bude mít přesně tyhle negativní důsledky, že nebude déšť, že nebudou srážky, že to prostě všechno půjde do kopru, že se tady stane poušť. Byli vysmíváni a dokonce jsou vysmíváni do dneška, ale věci se skutečně dějou. Proč? Na jednu stranu, pane profesore, tyhle ty politici, elity v Bruseli a vůbec, ale i jako národní vlády s tím jako nic moc nedělají, s tím fenoménem. Ale na druhou stranu, vy sám jste na to upozorňoval a dneska už se to stává věcí veřejnou, že velký investoři investují právě do zdrojů vody, která nově, že jo, má být oceňována tržní cenou, nikoli jako, že jen tak voda z bůdarma bude pro všechny a dost. Tak jak to jde dohromady?
1: No je to velice prosté. V tichounku, polehounku a přitom, že většina lidí přemýšlela nad dovolenými a podobně, tak proběhl dokončený proces financializace přírodního prostředí. Takový vznešený terminus technicus. No a financializace přírodního prostředí znamená, že voda, půda, lesy a dokonce vzduch by měl být obchodován ne jako veřejný statek za nějaké symbolické ceny, ale měl by být obchodován přes kapitálové trhy na základě dopytu a ponuky. Možná jste četli před měsícem veliké vystoupení v rámci Světového ekonomického fóra, kde probírali skutečnost, že nárok na vodu není lidský nárok. Nemáte právo na vodu. Máte právo na to, abyste si koupili jisté, řekněme, množství vody podle trhových cen na kapitálových trzích. Investoři na tom vydělají, čili už není jenom to, že například Veolia ovládá vodárenství v České republice, ale už to bude přímo z množství vody bude přinášet zisk. No a samozřejmě, když se stanoví jistý takzvaný objektivně nutné množství vody na tu hlavu, no tak když budete mít větší spotřebu vody, no tak si budete muset koupit další a další množství vody, což samozřejmě má zdůvodnění v tom, že podle průzkumu Eurostatu zjistilo se, že zhruba 25 až 28% vody se v průměru ztrácí netěsností, poruchami vodárenských systémů a ostatními skutečnostmi. No, To je sice pěkné, ale když tomu přidáte skutečnost, že my jsme díky chemizaci prostředí kompletně zdevastovali půdní mikrobiom, znížila se schopnost půdy vázat vodu, v konečném důsledku to vedlo k tomu, že například paradoxně, posledný výzkum německé a japonské, bakterie, které jsou v suché půdě, jsou podstatně rezistentnější na antibiotika jako normální bakterie. Takže máte další takový zvláštní problém. Další problém máte, že sucho a extrémní teplota vede k změně biodiverzity, a to flory i fauny, a objevují se živočichy, které v našich podmínkách nebyly. Jako ten pavouk, takzvaný rohovej japonský pavouk, který je sice malinký, není agresivní, ale když váš pokouše, tak začne nekroza v místě vašeho pokousání, vaší kůže. Objevují se tady další druhy, které začínají požírat všechno kolem. A to se ještě nebavíme o těch černých speciálních mravencích, které se již objevily ve Francii a v Německu, které požírají kabely. I optické. Možná nemají rádi internet. Nevím. Ale v každém případě objevují se nové živočišné druhy. Teď například nejnovější je mořské pláže, jsou v Evropě, v Španělsku.

ostatních věcí. 40 miliard odteče. Kdybychom vrátili mikrobiom přesně tak, jak ten projekt dělala Zemědělská akademie v Praze, kdybychom vrátili mikrobiom českých zemí do původního stavu před 100 lety, zadržel by půda 40 miliard. Pouze 20 miliard by odteklo. Další věc, která tady je, jestliže půda není nasáklá vodou, dochází k zvýšení půdní eroze především ve vazbě na smrchní úrodní část půdy a větrná eroze odstraňuje tuhletu kvalitní spráž. Poslední analýzy Eurostatu ukázaly, že Evropa ročně ztrácí kolem 1,4 až 1,6 miliardy tun spráši. No, když vám zostane jalová půda, tak na té jalové půdě, i když budete mít vodu, asi moc nevypěstujete. A je třeba mít na paměti skutečnost, že přírodními procesy 1 cm spraše se tvoří 8 až 10 tisíc let přirozeně. No a tohle to je další fenomén problému potravin, pěstování obilnin a tak dále. No a samozřejmě teď se přichází s geneticky modifikovanými potravinami, protože jsme vytvořili nové druhy obilovin, které jsou odolné vůči suchu a je to přímo skvělé. Jenomže ten problém geneticky modifikovaný potravin je v tom, že vy osivo z dané úrody nemůžete použít jako osivo příští rok. Musíte koupit nové osivo. A musíte koupit taky speciální ochranné prostředky, jako je glyfosát a podobně. No a čirou náhodou všechny tyhle ty patenty od Monsanta skoupil Bayer, který je hlavním vlastníkem všech aspektů ve vazbě na geneticky modifikované potraviny. Geneticky modifikované rostliny. No a samozřejmě můžete to vyřešit tím, jako Evropská unie, kdy máte dvě hladiny geneticky modifikovaných potravin, tak tu spodní, první hladinu pro jistotu už ani nebudou označovat jako geneticky modifikovanou, aby zbytečně nedráždili lidi. Takže pouze ta vyšší koncentrovaná hladina bude označovaná jako GMO. No paradox je, že skutečnost, že voda je klíčovým parametrem života, jako kdybychom nechápali. Na jednu stranu klidně postavíme sídliště v undulačním území, které je zaplavováno pravidelně vodou na jaře a divíme se, že se ty povodně opakují. A na druhé straně necháme tu vodu odtéct, říkáme si skvěle, uděláme rychle betonová koryta, nech co nejrychleji se té vody zbavíme, no a pak se divíme, že se krajina vysouší. Jako kdybychom vůbec nechápali, že ty meandry řek měly svůj smysl, že ty rašelniště a ty mokřady měly svůj smysl, protože bázali vodu, byly to systémy i vyrovnávání potřeby vody. Ale ne, my přece poručíme v vodě i dešti a budeme v Budapešti. A jednoduše se díváme na to, že nakonec Dunaj má hladinu v Budapešti 33 cm a objevují se vám tam potopené německé lodě z druhé světové války jako turistická atrakce. No možná na tom Maďaři jako turistická atrakce něco vydělali, jenomže problém v Pakši, v té Jadrovce měli schlazení těch reaktorů. No a když tohle to všechno víte, pak si vzpomenete na nejnovější čínský vynález, jaderné reaktory, které nepoužívají na chlazení vodu, můžete je postavit na poušti, již jsou jako prototyp kompletně vytvořeny od jaderného reaktoru přes turbinovou část až po vlastní produkci elektřiny a Číňané je staví na poušti. Možná bychom měli uvažovat nad tím, že tyhle ty technologie by se měly postupně rozvíjet i v Evropě. No ale zatím je to všechno takové zvláštní. Na jedné straně se chceme vrátit do rozvoji jaderné energetiky. Super. SMR, malé modulární reaktory, super. Hovoříme o tom, že jaderná fúze bude rychle zvládnutá a vytvoříme něco jako energetický zdroj, který je na slunci. Ale na druhé straně většinu vyrobené elektřiny dokonce chceme minout na cloudová úložiště dat. Chceme minout na použití technologií smart. A chceme použít na rozvoj umělé inteligence. Ale když si vezmete, že se objevují obrovské rozdíly, v jedných regionech je obrovská srážková vlna, 100-200 mm, v druhé oblasti jsou totální sucha, tak rozum by velil,
převádět vodní zdroje z přebytku do oblasti, kde je vody

0: dostatek. Jenomže ta voda nepoteče samospádem, protože asi nebudeme opakovat stavbu římských akvaduktů, ale budeme potřebovat čerpadla. No a čerpadla, jak je známo, běží na elektrickou energii. A nechci být špatný prognostik, ale velice rychle se můžeme dostat do situace, ve které budeme v dilemě. Buď nám budou běžet cloudová ložiště dat pro umělou inteligenci, anebo nám budou běžet čerpadla, které budou přečerpávat vodu z oblasti, kde je její přebytek, do oblasti, kde je její nedostatek. No a když se podíváte na nejenom Evropu, ale podíváte se na celý svět, tak najednou zjišťujete, že oblasti jako Atacama, kde bylo 16-18 mm srážek za rok, jsou najednou zaplavovány vodou. Vidíte ledové řeky v arabských zemích, na poušti. A na druhé straně vidíte evropský kontinent, který vysychá a už tady budou meteorologové děsit tím, že budete mít sucho druhého stupně a třetího stupně. A nikdy to nebylo s drobnou doužkou po dobu měření, tedy posledních 100 let. A pak najednou zjištěme, že ti naši předkové dávno ukládali do toků řek hladové kameny a varovali před skutečnostmi, které se stávaly pravidelně. Jedna drobná douška zajímavá. Japonsko-francouzský výzkum dospěl k zajímavému závěru. Nyní se budují větrné parky 40 až 60 kilometrů od pobřeží. No, ale ti potvorští výzkumníci zjistili, že větrníky způsobují změnu proudění vodní páry, odpařování vody z oceánu a nesměřují tyhle ty oblaka a tahle ta vzdušná vlhkost na pevninu, ale směřují dovnitř oceánu, což zase přispívá k suchu. No a přidejte k tomu poslední pikošku, frakování plynu a těžba frakování, kdy natláčíte vodu do podzemních slojů a vytlačujete plyn a podobně, tak kromě seismicity území zvyšuje taky obrovskou kontaminaci podzemních vodních zdrojů chemickými látkami a v konečném důsledku, jak tam budete chtít natlakovávat vodu, když nebudete mít vodu ani na povrchu. No a tak to máte přesně, jak jste se ptal, pane Bureš, máte podivný svět. Na jedné straně veliké elity budou říkat, jak potřebujete vodu na chlazení cloudových ložišť dat, protože umělá inteligence je klíčovým parametrem budoucí společnosti a její prosperity. Na druhé straně zjišťujete, že bez vody nebudete mít potraviny. No a pak tady přistoupí poslední aspekt. No, ta voda bude diferencovaně rozdělována na povrchu planety. A měl byste tedy uvažovat o tom, jak spolupracovat v oblastech, kde je přebytek vody a oblasti, kde je nedostatek vody. No a taková pikoška, asi v Evropě nebudeme opakovat projekty Saudské Arábie, která předpokládala, že by přivlekli z Antarktidy obrovské ledovce a ty ledovce, jak by se postupně rozpouštěly, tak by vytvářely vodní zdroje pro obyvatelstvo a zařízení v arabských zemích. Jednak proto, že přeprava těchto ledovců přes oceány by byla asi šíleně nákladná. A druhá věc, klimaalarmisté tvrdili, že již Severní oceán bude bez ledu a bude to tam všechno čisté a led zmizne a bude tam vysoká teplota, vymřou ledoví medvědi a podobně. A najednou obrovské průzkumy ukázaly, že ten led nemizí, naopak ho přibývá, že ten led funguje perfektně. A možná někoho napadne, že to nemusíme přivážet z Antarktidy, ale budeme si vozit ledové kry z Severní ledového oceánu, abychom měli vodu. No a pak budete možná si v restauraci připíjet ne alkoholem, ale vzácnou tekutinou zvanou H2O.
1: No, pane profesore, právě já si myslím, že to bude docela voříšek, protože dneska se tý umělý inteligence ptáme na ledacost, tak potom, když se jí budou ty elity ptát, jestli teda nechat vodu na úložiště dát, anebo teda ji rozdat chudým, jsem zvědavej, co nám ta AI poví. A nebo právě proto se to potom bude dělit tak, že kdo na to má a zaplatí, tak ten tu vodu dostane. A kdo nemá, tak prostě mít nebude.
0: Má smůlu.
1: A vlastně Hergot, a já teď nevím, která to byla ta ekonomická teorie, to nebyl Keynes, ne, nebo jo? Když nemáte schopnosti se uplatnit ve společnosti, tak prostě zahynete. Tak asi jo, to bude...
0: To je darwinismus v praxi, je to Malthusova teorie.
1: Jo, děkuju.
0: A když tedy jaksi nejste movitej, ano, tak co tady vůbec děláte? No a bude to velice zajímavé, protože všimněte si, jak se objevují v médiích úvahy, jo, staří lidé, ty tady jenom spotřebovávají, nic neprodukují a vůbec zasmradzují tady celé to prostředí a víte co? Neměli bychom jim vzít jenom volební právo. Měli bychom jim doporučit eutanazii a kdyby náhodou nebyli ochotní to udělat dobrovolně, tak jim pomůžeme, jak nejmenovaní představitelé v Čechách prohlásili. No tak jestliže tenhle ten pán je trošičku inteligentní, tak asi by musel vědět, že německý systém Mittelstandu je založený právě na spotřebě lidí na 65 let. Jenomže tomuto pánovi to asi vůbec nedochází, protože tyhle ti lidi ne, že neprodukují, ale vytvářejí stabilní spotřebu především pro malé rodinné firmy v regionálním průřezu. Jenomže to je důkaz toho, že nejenom, že si neuvědomují tyhle ty lidi, že budou taky za 10-15 let staří. A taky bude někdo po nich chtít, aby spáchali eutanázii. Ale druhá skutečnost, že ta společnost je schopna přežít pouze, když prochází mezigenerační výměna zkušeností, schopností a informací. Já vím, že mladí to budou neradi slyšet, vždycky mladí bylo v kontradikci s rodiči a se starými rodiči, jenomže to, co se děje teď, když jsem se díval na ten pražský průvod Pride a viděl jsem tam ty zvláštní, no, nazvěme to entity, tak jsem si řekl, no, potěš pambu. A ti staří lidé, kteří měli ty zkušenosti a kteří měli informace a poznatky, to nebyla náhoda, že v každé normální společnosti rada starších byla tvořena právě z těchto lidí, protože mali za sebou obrovské zkušenosti života, které byli schopni zobecnit. No a nic ve zlém mládí není ani zásluha, ani předpoklad, ani odbornost. A tenhle ten problém skutečně může velice rychle gradovat, protože když nebude dost vody, tak někdo prohlásí, no podívejte, vody je omezené množství, mladí potřebují vodu pro sebe, tak ať ti staří tady již nezavadí. A to může velice rychle převést do konfrontace mezi mladými a starými. Ostatně, kdo je starý? Chcete tvrdit, že stará je ta 117 letá nejstarší obyvatelka na planetě? Nebo je starý člověk, stoletej, který žije na Okinavě, je funkční, chodí dělat do zahrádky, diskutuje, střetává se s kolegy a podobně. A nebo je starý jenom 80-letý, průměrný věk dožití v Evropě. A nebo jak to bude vlastně s tím, že muži se dožívají nižšího věku než ženy? No neměli by muži protestovat proti tomu, že vlastně se umřou dřív než ty ženy a když mluvíme o rovnosti a stejných šancí, tak by muži měli žít stejně jako ty ženy, ne? No a najednou zjistíte, že od té vody se dostanete ke struktuře společnosti a z té struktury společnosti najednou zjistujete podivný jev. Čím větší debil, tím větší politická funkce. No a samozřejmě vrcholný elitou je pak Brusel, který skutečně můžeme označit za šílený, i když těch 40 tisíc úředníků při těch jejich platech a při tom, že budou mít ty platy ještě v penzi, no tak jak si celkem lidský člověk chápe, že budou bojovat o tu zvláštní pozici Bruselu a o to, aby Brusel získával stále více a více peněz a aby to bylo stále lepší a lepší pro ně. Jenomže co ty ostatní? Těch 40 tisíc úředníků v Bruselu a těch 458 milionů Evropanů. No samozřejmě musíme tam počítat taky s jistou dávkou imigrantů, kteří si tyhle ty starosti dělat nebudou. No ale v každém případě převážná většina evropského obyvatelstva by měla přemýšlet. Ale možná je právě nedostatek vody nebo potravin nebo energie konečně přinutí přemýšlet. I když zatím díky úspěchům vzdělávací soustavy můžeme velice rychle dospět do stavu, kdy nebude přemýšlet čím. Asi víte, že poslední průzkumy ukázaly OSN, že poprvé historii dochází k poklesu průměrné inteligence, zatím je to pouze o 7 bodů. Ale ten trend šokoval i ty výzkumníky, protože zatím se vždycky tvrdilo, že díky technickému pokroku a zkvalitnění vzdělávání a podobně narůstá inteligence. No, tak já si vždycky vzpomenu na ten známý americký film Bratři Bros, kde jste měli speciální zařízení na deevoluci. Možná to zařízení je dodáváno gratis v mnoha zemích a osobitně koncentrováno na politické elity. Pak bychom měli vědecké vysvětlení, proč se přijímají tak stupidní nesmysly.
1: Děkuju, pane profesore. No, o tom, kam to všechno směřuje, k té digitální demenci a tak, o tom už toho bylo napsáno hodně. A mě třeba zaujala publikace, se kterou bohužel nemám nic společného, ale vydalo to nakladatelství Zakázané vzdělání. A i tady pokusím se ukázat. A ta se jmenuje, to je zajímavý fenomén, analýza, tak já to tady takhle to odevřu, analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Autorem je pan Michňuk a vydalo to teďka v roce 26 právě Zakázané vzdělání, to přeložili. A kde vlastně oni obvinují celou agendu, která k tomu vlastně dělá, ten trend podporuje, jo? Jakože to je třeba například právě vliv organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, WHO, dnes již velké části privatizované, pak další metody takzvané hybridní války ve smyslu sloganu chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti, jo, a tak dál. A oni vlastně ukazují, že ten trend té debility, s prominutím, je rozjetej vlastně v celý té, řekněme, západním světě a že to teda není náhoda nebo omyl, ale naopak je to kýžený vztah. A já když jsem si, my jsme k tomu tady vedli dvouhodinový tenkrát pořád jsme k tomu měli právě s panem Buskem a ještě s jednou paní, který překládali tu knížku a tak dál, tak já jsem si vzpomněl na 90. roky, jak se postupně jako likvidovalo školství tady v našich zemích, jo. A tenkrát ještě na průmyslovce blahé paměti pracoval jako ředitel pan Langtaler tady ve Štětí. A on přijel z takového velkého sympózia, který pořádalo tenkrát právě ministerstvo školství a tak. Jel tam jako nadšenej tím, že teďka teda, když jsme se otevřeli tomu světu a té Evropě a teď teda přijdou ty nový trendy a tohle a teď to vezmeme perfektně do rukavu. A byl z toho úplně špatný, když zjistil, že vlastně po nich nikdo nic nechce. Že naopak jako jsme byli až moc jako nějak vepředu a teď by se to mělo nějakým způsobem jako sladit, jo, takže přibrzdit, jo, a vidíte vlastně, že dneska to, co vyleze z vysoké školy, tak starý středoškolák to předčí kolikrát svýma znalostma. Takže ten...
0: No, odpověď je prostá, pane Bureš. Já jsem léta dělal na Československém výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, to byl jediný federální ústav, který byl na Slovensku. No a kromě jiného jsme měli obrovské projekty, kdy jsme zkoumali kvalitu vzdělávání, strukturu studijních oborů a studijních zaměření na středních školách, na vysokých školách, na učňovkách a podobně. A když jsem se potkával s kolegy z jiných zemí, tak například můžu potvrdit, že z Německa cestovali lidé a zkoumali naše učňovské školství, naše střední odborní školy a byli unešeni tou úrovní. Ať vás všechny trafí šlak, který na to nadáváte. No a právě naopak ten systém duálního vzdělávání pak přenesli do Německa a začali ho kopírovat. Skutečnost, že každý velký podnik měl vlastní učiliště, které připravovalo specializované kádry a ty kádry měly jistotu zaměstnání, ale zároveň dostali specifické odborné vzdělávání. To přece bylo skvělé. Ale když se dneska podíváte na strukturu studijních odborů a studijních zaměření, tak zjistíte, že sociální práce tvoří pomalu polovičku absolventů vysokých škol, univerzit. A pak zjistíte, že systém holistického přístupu k řešení problémů úplně vymizel. A najednou zjišťujete, že detailní zaměření na konkrétní detail vedlo k tomu, že sice znáte podobu listu, ale nechápete, jak funguje větev, jak funguje strom, jak funguje koruna, jak funguje les. No a pak se nemůžete divit, že ty absolventi, když přijdou do praxe, tak musí proběhnout takzvané reálné zaškolení. Protože jinak ty absolventi jsou nepoužitelní z velké míry. No a tohleto všechno pak vedlo k tomu, co vidíte teď kolem sebe. Bohužel už to zasahuje i základní školství, střední školství. A nechci být jako škarohlíd, ale máte absolutně pravdu. Ty absolventi učilišť měli pomalu větší zkušenosti než dnešní absolventi střední odborných škol. No a o kvalitě absolventů vysokých škol raději nebudu se šířit, abych nebyl označen za defetistu. Ve skutečnosti výchova mladé generace, když je pokašlana, tak 100% zaručí nejenom vítězství vašeho nepřítele, ale zaručí obrovské problémy v budoucím vývoji společnosti jako celku. A teď to zažíváme na vlastní kůži. Ale nebuďme pesimističtí. Hlavní cíl například prezident Putin prohlásil, že je rozvoj univerzit, inovací, výzkumu a propojování výzkumu s ekonomickou praxí. Veliký program v rámci rozvoje ruské společnosti. Takže s tou destrukcí vzdělávání v tom Rusku by byl opatrný. A co se týká Číny, no pane bože, čínská produkce techniků, odborníků v oblasti AI a podobně je tak gigantická, že celý ostatní svět nemá dohromady tolik produktů a tolik odborníků, které produkují čínské univerzity. Nemusíme se bavit o tom, jaké je obrovské výzkumné zázemí šanghajské nebo pekinské univerzity. A když si uvědomíte, že tohleto technické, inovační a podporované zázemí v oblasti inovací se promítá už jenom například v oblasti robotiky do toho, co jste viděli teď. Čínský humanoidní robot překonal Boltův rekord na 100 metrů běhu, ale to není důležité. Důležité je, že se již vyrábějí roboty, které jsou schopni komunikovat s člověkem, dělají společníka pro staré lidi nebo osamělé lidi a podobně. A já se vás ptám, kde jsou tyhle ty dokonalé výsledky robotiky, umělé inteligence i všech ostatních skutečností v Evropě. Kde máte v Evropě výrobu chatbotů a kobotů, které nemusíte přeprogramovat při jakékoliv změně technologického procesu? Jo, máte i v Číně. V Číně máte továrny, kde nemají osvětlení, protože všechny činnosti vykonávají roboti řízení umělou inteligencí. A počítačové systémy se změnily na AI, která dokáže řídit výstavbu dálnic bez lidské přítomnosti. A tohle to všechno znamená, že naopak ta devastace vzdělávání v Evropě bude mít nepředstavitelné důsledky a podstatně horší důsledky než ten momentální nedostatek potravin.
1: No, ještě, že ta Evropská komise nad tím bdí a opravdu dělají všechno pro to, aby jsme se od toho Ruska a Číny odstřihli, protože by nám to přinášelo špatný pocit a našem pravdomluvná mainstreamová média už nikdy nebudou přinášet a teď, až se jakoby utne i ten internet pořádně, ta chat kontrola a všechno, tak už nás nebudou rozčilovat nějaký, že někde v Číně nebo v Rusku používají roboty na to, co my tady ještě pazvorkem budeme ťukat někde do kamene. A třeba...
0: Pane Bureš, já bych přivítal, kdyby ta Evropská unie raději spala. Ten Brusel, kdyby spal. Pak by těch stupidit a těch blbostí bylo neporovnatelně méně, než když je čilá a tvoří další debility. Tak v tomhle tomu ohledu spící Evropská unie, to by mohl být krásný nový slogan. Ať žije spící Brusel. Představte si, jak oddychnou si mnozí lidé v Evropské unii.
1: Vážení bruselští, přejeme vám dobrou noc. To bude slogan do Evropského parlamentu. No, něco na tom je, pane profesore. Na druhou stranu, ale já teda jsem zahlídnul teďka nedávno pár dní zpátky jisté a teď možná mě přesvědčíte o opaku, ale světelko naděje. Protože AfD se nechalo slyšet v Německu, že první, co udělají, až vyhrajou, že teda poletí do Ameriky, ale hned druhá návštěva poletí do Ruska a budou se snažit znormalizovat vztahy s Ruskem, ukončit Green Deal, vrátit se k dodávkám surovin z Ruska a tak dál. To teda jako někteří říkají, že v Berlíně spadly hodiny ze zdi. No každopádně odvysílali to v televizi německý a myslíte si, že je jakési světelko na konci tunelu?
0: První věc. Můžete zvolit rumunský scénář, kdy prohlásíte volby za neplatné a tím to utnete. Druhý scénář. Přesně jako někteří přemotivovaní poslanci Bundestagu požadují zakázání AfD. Zrušení politické strany. No, řeknu to takhle. Tohle to bude průvířský kámen v Německu a i v Evropě před dalším kolem voleb. Přijdejte k tomu volby ve Francii, prezidentské volby. Přijdejte k tomu další volby, které probíhají. A budete vidět, co všechno Brusel použije na potlačení jakéhokoliv ohrožujícího fenoménu pro ně samotné. Já osobně předpokládám, že se pokusí vzhledem na disciplinovanost německého obyvatelstva zvolit rumunský scénář, to znamená prohlásit volby za neplatné a budou je opakovat do té doby, než vyhrají správní politické strany a správní lidé. No, víte, co se říkalo. V Německu nemůže být revoluce, pokud svítí na semaforu červená. Revoluce vznikne, až se tam objeví zelená. Je možné klidně, že to proběhne v tom Německu. No ovšem, všimněte si zvláštnost. AfD má mimořádně vysokou podporu v takzvaných bývalých východních spolkových zemích, bývalém NDR. Na území západních spolkových zemí ta podpora AfD není tak vysoká. Možná proto, aby získali podporu v Bavorsku, prohlásila AfD, že podporuje otevření Benešových dekretů. Chápu to jako politický utilitarismus, doufám. Ale v každém případě ty krajinské volby ukážou, jak se postaví Berlín k riziku změny politické struktury v Německu. Macron, i když si myslí, že je veliký Napoleon, tak ty další volby příští rok totálně prohraje a pravděpodobně zvítězí Le Penová, i když budou podnikat všechny dostupné pokusy, aby to vyhrál někdo jiný. Jenomže pak tady máte skupinu zemí, u kterých to červené světílko svítí dále. Především Pobaltí, Finsko, Švédsko, Norsko a Polsko. No, Poláci chtějí být velký, chtějí být největší. Zbrojí jak šílený, i když jejich vlastní ekonomové je upozorňují, a teď chci upozornit na to, co se vykládá Polsko na vzor. Velká část úspěchu rozvoje v Polsku souvisí se zbrojní výrobou a s tím, jak se rychle rozšiřují ozbrojené síly. Jenomže rozumní polští ekonomové varují, že při enormních výdajích na obranu do dvou let polský rozpočet skolabuje. A nejsou to jenom nákupy tanků a vrtulníků z Jižní Koreje. Paradox dneška Je totiž v tom, že extrémní, enormní zbrojní výdaje, dnes jsou to více jak 3 biliony podle IPRI, tak to znamená, v čase, kdybyste se měl připravovat na řešení klimatických důsledků, obnovovat hospodaření s vodou, měnit strukturu potravinových systémů a podobně, tak budete extrémně zvyšovat výdaje na zbrojení. No, možná si napijete z toho granátu 155 mm, když nebude voda. No a tohleto všechno ukazuje jednu základní zvláštní věc. V Evropě se probouzejí stále více a více takzvané nacionalistické kruhy, které ovšem hájí zájmy vlastních národů. Brusel přímo soptí a je ochoten jít do jakýchkoliv opatření a kroků, aby to zastavil. Ale i ti přemýšlející v Bruselu chápají, že jestliže proběhne tento rok na podzim a příští rok v prvním pololetí série voleb v Evropské unii, dostanou se k moci nacionalistické strany a dnešní paní von Leyenová může jít akorát vrátit se k své původní profesi. A právě proto, aby to zastavili, mají jedinou možnost. Opakují jedinou možnost. Zahájit velkou válku s Ruskou federací, vyhlásit výjimečný stav a jistě víte, vážení posluchači, že při výjimečném stavu kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a byrokracii. Tak asi víte, co pak bude následovat. Všimněte si několika symptomů. Pobaltský je čivavý, štěkají přímo zuřivě. Přidává se k ním Finsko, Švédsko a Norsko, mají přímo pěnu u huby proti Rusku. Zároveň teďto cvičení, které probíhalo poslední 4 dny, bylo ne cvičením, ale bylo zkouškou provázanosti a koordinace vojenských operací na obsazení Kaliningradu a proniknutí do Běloruska. Tohle to se nedělá takové cvičení, když nechcete zahájit velké válečné operace. Paradox. Velká Británie, která je velkým řvounem o tom, jak vládne světu, jak je mocná a nedostižná, má 7 jaderných ponorek 3D Astute a všech 7 je na opravách v docích. O armádě, která je nejmenší od roku 1811, ani nemluvím. Francie, kdyby neměla svou 3. obrněnou divizi a cizineckou legii, tak nemá jaké jednotky postat na východní frontu. Bundeswehr z jeho hlediska technického vybavení, když si vezmete z poslední zprávu nejvyššího kontrolora Bundeswehru, tak velká část obrněné techniky je nefunkční. A u leteckých sil dochází ke kanibalizaci, protože nemají na náhradní díly. No a teď, aby to bylo přímo dokonalé, tak americký minister financí Bessett prohlásí, že my podnikneme ne vojenský útok, ale my ekonomicky zničíme Irán, Čínu, Rusko a tak dále. Zavedeme šílené sankce na každého, kdo obchoduje s ruskou alebo iránskou ropou. A my to vyhráme. Drobná poznámka. Kurně, tak proč pak, když Čína zastavila vývoz a začala licencovat vývoz vzácných kovů, tak se zastavila výroba F-35, raket Sentinel i ostatního vojenského vybavení ve Spojených státech. Nebo už někdo zapomněl, že 90% náhradních dílů se vyrábí v Číně? Víte, v tom je ukázka ne že hlouposti, to je přímo nebezpečná debilita. Znáte to přísloví? Srážka s debilem je horší než srážka s kamionem. A v tomto ohledu, když vidíte dnešní, nynější elity, tak je to přímo šílené. A protože ty elity se ukazují stále více a více šílené, tak se stupňuje zuřivost. Vemte jenom zuřivé útoky Ukrajinců na ruské vnitrozemí. Vemte vyjádření izraelských představitelů o tom, že Palestinci ani neexistují, ani nejsou národem, ani nemají co vůbec chtít na území Izraele. Vemte k tomu další prohlášení, která se týkají například kancléře Merce nebo Macrona. Tak pak si položíte otázku, jestli skutečně tyhle ti lidi mají zdravý rozum, anebo u nich proběhlo to, co se nazývá resetování schopnosti myšlení. No, já nechci být kritický, ale předpokládám spíše to resetování schopností kritického myšlení.
1: No, je to zvláštní.